To byla, vážení přátelé, nahrávka souboru Kapela Akademika Frankfurt a jeho uměleckého vedoucího Michaela Schneidera, zároveň solisty. Dozněla sonáta pro altovou, zobcovou flétnu a basokontinuo od Johanna Adolfa Haseho.

A naše vysílání pokračuje hudbou Benedetta Marcella. Evokací cesty přes moře lásky je jeho kantáta pro soprán, smyčce a basso continuo s charakteristickým názvem Qual turbine improviso, jaká náhlá vichřice. Uslyšíme sopranistku Nuri Rial a švýcarský soubor La Floridiana, jehož uměleckou vedoucí je Nicoletta Paraschivescu.

Posloucháte stanici D-dur, která vysílá 24 hodin klasickou hudbu a v těchto chvílích posloucháte její vysílací projekt věnovaný historicky poučené interpretaci starší hudby. Nicoleta Paraskivescu teď doprovodila zpěvačku Nurii Rial a to se svým souborem La Floridiana. Poslouchali jsme kantátu Benedetta Marcella Qual turbine improviso, jaká náhlá vichřice. Evokaci cesty přes moře lásky. Ještě jednou dnes společně nahlédněme do diskografie souboru Stile Galante, který v roce 2010 založil a řídí Stefano Arezzi. Uslyšíme teď v jejich podání koncert pro violončelo a smyčce G-dur od Nicoli Porpori, a to sice se solistkou Agněškou Ošancou.

To byl, vážení a milí, neapolský skladatel první poloviny 18. století Nicola Porpora a jeho koncert pro violončelo a smyčce G-dur. Solistkou byla Agniška Ošanca a s ní hrál soubor Stile Galante. Na řadu přichází barokní kytara, hraje na ní Jakob Lindberg a bude to Chacona, kterou napsal Francesco Corbetta.

0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla Chacona pro kytaru v tónině C-dur, kterou napsal Francesco Corbetta a kterou na barokní kytaru zahrál Jakob Lindberg.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Měla být určena k intronizaci Rudolfa Habsburského olomouckým arcibiskupem v roce 1819, ale nakonec se kompozice o řadu let zpozdila. Řeč je o Mise Solemnis Ludwiga van Beethovena. Její části poprvé zazněly až v roce 1824, nejprve v Petrohradu a pak ve Vídni, a kompletně se poprvé rozezněla teprve v roce 1830, a to sice na severu Čech ve Varnsdorfu. Náš vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho, od barokní hudby k Beethovenovi, hudbě klasicistní, uzavíráme dnes rozsáhlou duchovní hudbou, která ovšem svým charakterem už ve své době a i dnes daleko přesahuje liturgické určení. Missu solemnis Ludwiga van Beethovena, mši pro sóla, sbor a orchestr, vám nabízíme v nahrávce souboru Le Concert de Nation, sboru La Capella Nacional de Catalunya, dirigenta Jordiho Savala a solistů Lynny Johnson, Olivie Vermeulen, Martina Place a Manuela Walzera.

Vážení posluchači na stanici D-dur Českého rozhlasu, jejímž vysíláním vás v uplynulých 4 hodinách provázel Petr Weber, dozněla Missa Solemnis Ludwiga van Beethovena. Uzavřela náš vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi, věnovaný historicky poučené interpretaci starší hudby. Beethovenovu slavnostní mši D-dur, opus 123, jsme poslouchali v nahrávce souborů La Capella Nacional de Catalunya a Le Concert de Nation, který řídil Jordi Savall. Solisty byli Lina Johnson, Olivia Vermoylen, Martin Platz a Manuel Walzer. Příjemný další poslech našeho vysílání.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Posledně jsme se bavili nad tím, jak směšně komplikovaná je odpověď na banální otázku, co je to hudba. Nakonec jsme z problému vyklouzli šalamounskou odpovědí, že hranice hudby leží pro každého posluchače někde jinde. Obecná definice je tudíž neužitečná a tak jsme ji přestali hledat. Jsme přece pragmatici. Tohoto světového názoru se budeme držet i dnes. Které orgány je třeba aktivizovat, chceme-li efektivně vnímat hudbu? Samozřejmě uši. Když jsem svou maminku kdysi donutil, aby se mnou navštívila koncert Pražského výběru, protože to se prostě musí vidět, zacpala si před koncertem uši profesionálními ucpávkami, kterých používají posádky pneumatických kladiv. Fyziologickým reakcím se ale stejně neubránila. Tělo přebudovalo svou vnitřní neuronovou síť a jako receptoru začalo užívat zažívací trakt. Útroby mé maminky byly rockovou hudbou natolik rozvibrovány, že jsme navzdory mým protestům museli opustit sál už po čtvrté písničce.

Existuje skotská virtuózka na bicí nástroje, která se jmenuje Evelyn Glennie. Když ji vidíte na koncertě, obdivujete její virtuozitu a také schopnost souhry s orchestrem v nejkomplikovanějších rytmech. Jediné, co vás zarazí, je, že hraje bosa. Není to však z důvodu extravagance nebo proto, že by umělkyně pocházela z chudých poměrů. Evelyn Glennie je hluchá. Nebo, lépe řečeno, její uši nepracují. Funkci sluchového orgánu převzala chodidla, která registrují vibrace a jejich niance tak, že umělkyně může vnímat hudbu. Cítí a prožívá nejen rytmus, ale i barvu zvuku, harmonie a dokáže to vše přesně slovy popsat, takže není pochyb o tom, že ví, o čem mluví. Poslechněte si, v jaké dokonalé souhře s orchestrem spolupracuje Evelyn Glennie na živém snímku skladby Veni, Veni, Emanuel, kterou se proslavila.

Uši tedy nejsou zdaleka jediným orgánem, který se podílí na vnímání hudby. V krajním případě jsou dokonce nahraditelné. Jak je to s očima? V mnohých případech pomáhají prohloubit požitek z hudby. Je to tehdy, když je zrakový vjem opravdu hudební, když není uměle dosazen. Obraz solisty hrajícího koncert s orchestrem, pohled do jeho obličeje, v němž se zrcadlí soustředění a prožitek každého tónu, to je podívaná za všechny peníze. Televize nám může nabídnout ještě detailnější pohled. Ale v zápětí pan režisér nařídí kameramanovi švenknout na štukový strop sálu nebo na zohýbaný obraz dirigenta v roztrubu tuby nebo na půvabnou posluchačku v hledišti, která jako na potvoru zrovna zívne, a tyto zrakové vjemy už nás rozptilují a odvádějí od hudby. V klasické hudební literatuře máme několik skladeb, které měly být podle představ skladatele spojeny s určitými vizuálními efekty. Alexandr Skriabin do své symfonické básně Prometheus předepsal barevný klavír. Jehož klaviatura měla ovládat světelný park, který by podle hraných harmonií měnil barvu osvětlení. Na premiéře se složité zařízení jaksi nepodařilo rozchodit, takže Skriabin se uskutečnění své ideje nedožil. Možná to tak bylo lepší, protože krátce po jeho smrti byla myšlenka realizována a popravdě neučinila žádný velký dojem. Mnohem větší ohlas zaznamenal akord, kterým skladba začíná. O něm se píše v každé učebnici dějin hudby.

Podobné umělecké zapojení vizuálních vjemů je ve vážné hudbě dosti řídké. Populární hudba se naopak v poslední době stala už spíše vizuálním než akustickým projevem. Mohou za to média, především televize. Některé písničky, které se vysílají třeba na kanálu MTV, mají smysl jedině tehdy, jsou-li provázeny obrazem.

Někteří lidé poslouchají hudbu se zavřenýma očima. Pokud tak činí proto, aby se lépe soustředili na akustický vjem, je to skvělé. Obávám se ale, že se spíše oddávají různým vizuálním představám, které v nich hudba podněcuje. Ty je samozřejmě od hudby odvádějí kamsi do hlubin jejich podvědomí a to je, věřte mi, v mnohých případech škoda. Nedávno jsem jedné starší posluchačce pouštěl finále Mozartovy symfonie Jupiter a ona mi pak nadšeně líčila, jak měla tu velikánskou planetu doslova před očima a kolem se točily ty malilinkaté měsíčky.

Oči jsme probrali, přejdeme k srdci. Mnozí lidé si myslí, že právě ono se nejvíce podílí na vnímání hudby. Mluví o hudbě, která je jejich srdci blízká. Srdce je ovšem pouhý sval, který slepě plní příkazy nervové soustavy a ta je řízena z mozku. Maximálně trochu zrychlí puls, když nás hudba rozruší. Srdce spíše ovlivňuje interprety. Jejich cítění tempa je odvozeno od rytmu srdce. Když jde umělec na pódium, srdce se mu vzrušením rozbuší a má proto tendenci volit rychlejší tempa. On sám má ale dojem, že hraje naopak pomaleji.

Mohli bychom teď udělat ještě několik odboček, třeba k žlázám z vnitřní sekrecí. I ty jsou ale dirigovány z mozku, k němuž se zbíhají všechny nitky. Dokonce i uši jsou v procesu vnímání hudby nahraditelné, jak jsme si ukázali na začátku. Bez mozku ale nebudeme mít z hudby nic. Asi to považujete za banální zjištění. To je přece jasné, vždyť bez mozku se nedá ani žít. Ale divili byste se, jak mnoho lidí se zuřivě brání, když se řekne, že vnímání hudby je především věc myšlení. Říkají, že hudbě se stačí otevřít, nechat ji volně působit a ono se samo ukáže, jestli je blízká našemu srdci nebo ne. Neříkám, že tento přístup je vyloučen, ale tvrdím, že to nejlepší, co je ukryto v hudbě, člověku zůstane takto nedostupné. Hudba dokáže víc, než dělat dobrou náladu. Je však nutno do jejího poslechu zapojit trochu mozkových závitů, protože speciálně evropská hudba, ať se nám to líbí nebo ne, je do velké míry racionální záležitostí. Pusťme si na závěr ukázku díla, kde racionalita naprosto dominuje. Bachovo umění fugy je hudební konstrukce, důmyslná a přesně vypočítaná. Emoce, jako by v ní neměly místo. A přesto, když tu hudbu slyšíme, vysílá náš mozek do celého organismu jednoznačné signály. Pozor, tohle je nádhera.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Georg Friedrich Händel a sbor z oratoria Messiáš, For Unto Us, A Child Is Born. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Jedním z nejznámějších světových skladatelů 20. století je Dmitrij Šostakovič. Jehož 15 symfonií považují odborníci za nejlepší díla po Málerovi. Jeho 15 smyčcových kvartetů je označováno za nejvýznamnější po Bartókovi. A významně přispěl i do oboru opery nebo klavíru. I Šostakovič vzdal hold Bachovi, když podobně jako barokní mistr zkomponoval po svém a velmi originálně 24 preludií a fug. Dvojice, od každého z 12 tónů chromatické stupnice, jedna v dur a druhá v mol. Vznikly pod dojmem ze hry mladé pianistky Taťány Nikolajevové na jubilejních bachovských slavnostech v Lipsku v roce 1950. Toto je z onoho mohutného Šostakovičova opusu Preludium a fuga číslo 3 G-dur v nahrávce vynikajícího Vladimíra Aškenáziho.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarova svatba. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr, řídí Sir George Sholty.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: První symfonie je Schumannovou první symfonickou skladbou vůbec. Napsal ji v 31 letech. Přiměla ho k tomu jeho žena Klára a dodnes existuje tak trochu pochybnost, jestli udělala dobře. Schumannovou doménou byla a zůstala tvorba klavírní a písňová. Přesto je skladba jímavá, zejména v první větě, v níž se pomalu probouzí příroda ze zimního spánku. První věta ze symfonie číslo 1 B-dur opus 38 jarní. Orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

Jean-Baptiste Lully, Laudate pueri Dominum, žalm pro sólové hlasy, sbor a orchestr. Hrají a zpívají členové Le Concert Spirituel, řídí Hervé Niquette.

0: Tokáta je skladba demonstrující hráčskou virtuozitu a možnosti nástroje, nejčastěji klávesového. Obvykle v ní slyšíme rychlé pasáže přes celý rozsah klaviatury, rychle repetované tóny, akordické rozklady přes několik oktáv a podobně.
1: Francouzský skladatel Charles Maria Vidor, současník našeho Dvořáka, kterého ovšem přežil o 30 let, byl považován za jednoho z nejlepších varhaníků své doby. I z jeho skladatelského odkazu jsou dodnes nejuváděnější jeho skvostné varhaní symfonie. Napsal jich 10 a nejslavnější je ta číslo 5, protože obsahuje veleslavnou tokátu, uváděnou často samostatně jako Vidorova tokáta. 6minutová kompozice, rychlé arpeggio ve staccatu, doprovázené synkopovanými akordy a sestupným basem, vychází ze slavnostních vánočních, respektive svatebních hudeb. Však také takový seznam královských rodin z Dánska nebo Británie, při jejich svatbách se hrála tato Vidorova tokáta, je pěkně dlouhý. Zněla i na svatbě následníka britského trůnu, prince Williama s Kate Middletonovou. A nám ji teď zahraje renomovaný britský varhaník, ostatně držitel řádu britského impéria, Peter Hereford.

D-dur, vaše tónina. Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20, vede Jordi Savall.

Opery, oratoria, chrámovou sakrální hudbu, vokální kompozice i instrumentální díla pro všechna možná obsazení skládal Johann Josef Fuchs, císařský dvorní kapelník, opanující hudební život ve Vídni ve čtyřech prvních desetiletích 18. století. Ač je tedy autorem 400 děl, dnes je jeho hlavní význam spatřován především v díle pedagogickém a teoretickém. Ovšem i jeho tóny jsou osvěžením pro každého milovníka baroka. Toto je například Fuchsova serenáda pro dva hoboje, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. První část, Pochod, hraje Concentus Musicus Wien a řídí Nikolaus Arnogurt.

Jak řekl kdysi svým posluchačům na Pražské konzervatoři Antonín Dvořák, Mozart je sluníčko. A tak věříme, že Mozartova hudba vždy potěší i vás. Teď to bude Rondo, třetí věta třetího koncertu pro lesní roh a orchestr, který Mozart napsal v 80. letech 18. století ve Vídni pro vítečného hornistu Josefa Lloyd Gebba. Mimochodem, pokud se vám téma Ronda bude zdát povědomé, vězte, že je to reminiscence rondového tématu z Mozartova 22. klavírního koncertu z téže doby. Nám hrají waldhornista Petr Miloš a muzicí de Praga.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Maurice Ravel a jeden temperamentní valčík z orchestrální verze cyklu Valčíky noblesní a sentimentální. Stavangerský orchestr řídí Alexandr Dmitrijev.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry. Většina Palestrinových děl je duchovních a inspiraci v něm nalézali a snad ještě nalézají skladatelé všech dalších staletí. Uslyšíme Palestrinovo zhudebnění žalmu 136 Super Flumina Babylonis při řekách babylonských, který připomíná tragédii hebrejského národa zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Zpívají solisté kapely muzikále di San Petronio di Bologna, na varhany hraje Liuve Taminga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Jean-Philippe Rameau, árie Zimy z třetího dějství opery Les Indes Galantes. Zpívá Patricia Pettibon, hrají Le Folie Françoise, řídí Francis Cohen a Kenny.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, máme právě 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: 5 let po tornádu na jižní Moravě ještě nekončí obnova všech škod. Premiéři Vyšegrádské čtyřky se dohodli na obnově spolupráce a vztahů. Sešli se poprvé po 2 letech. Premiérou komedie Omylů večer začnou letní shakespeareovské slavnosti. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 28 až 33. V 1000 metrech na horách kolem 23. Přesně před 5 lety zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Většina škod je dnes už opravená. V některých obcích ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy.
4: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
5: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny strhlo tornádo. Jako poslední zbývá v městě se opravit náměstí. Podobně zbývá v nedalekém Hodoníně opravit sportovní areál a dětské městečko. A sázejí stromy, upřesňuje starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
6: Máme základní školu, kde budujeme nový park. Kousek za námi je les, který byl hodně poničen, a tam vlastně chceme lesopark.
5: Obnova zeleně je jedním z dlouhodobých projektů po tornádu. Nové stromy mají krajině pomoci lépe odolávat extrémnímu počasí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
3: 23 mladých talentovaných vědců dnes obdrží tradiční Wichterleho prémie Akademie věd. Je určena pro osobní potřebu vědců do 35 let, aby mohli nerušeně pokračovat v práci na svých zajímavých výzkumech. Například imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd zkoumá, jak věk ovlivňuje průběh salmonelózy u dětí.
7: Je to určitě obrovská pocta, moc si toho vážím, možná jako fakt dělám dobrou práci. Ono je to vyvedeně někdy těžké si to uvědomit, protože člověk je třeba jako 90% času zahrnut negativními výsledky. A když opravdu pak něco vyjde, tak je to obrovská radost.
3: Země Vyšegrádské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na sametu v maďarském Gdelé. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
8: V4 je zpět, prohlásil po jednání hostitel maďarský premiér Péter Maďar.
9: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
8: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO.
10: Tady je budoucnost Evropy, tyhle 4 krajiny.
8: Premiéři V4 se na oficiálním summitu sešli poprvé od roku 2024. Rozpory panovaly především mezi Varšavou a Budapeští kvůli přátelským postojům maďarského expremiéra Viktora Orbána k Rusku. Nový kabinet Pétera Maďára slibuje změnu. Z Gdyně Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Letní shakespeareovské slavnosti dnes zahájí na Pražském hradě premiéra komedie Omylů režiséra Vojtěcha Štěpánka. Tradiční přehlídka her anglického dramatika Williama Shakespeara Pod širým nebem potrvá do začátku září a nabídne přes 150 představení v Česku i na Slovensku.
11: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce.
12: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie Omylů první zkušeností s letními shakespeareovskými slavnostmi.
11: Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
12: Na letních shakespeareovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík.
13: Ten Shakespeare je takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví.
12: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespeareovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, s nejvyššími teplotami 28 až 33 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách čekáme kolem 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
14: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, tak dnes už máme středu a je 24. června. Pozítří si děti ze školy odnesou vysvědčení a vlastně de facto začnou prázdniny. A tak pozítří Vltava otevře taky své filmové léto. My si ale filmovou atmosféru můžeme užívat ráno už dnes. Vypravíme se do kin v menších městech, která musí být mnohem víc než jenom promítacími sály. Jak si získávají diváky v době streamovacích platform? Tak třeba v Železném Brodě lákají na filmové kvízy, na pál čarodějnic, anebo na vlastní festival. Ukážeme, že kino může být skutečným centrem komunitního života. Potom se také podíváme do Terezína, a to na novou výstavu, která mapuje tvorbu významných českých karikaturistů od první republiky po poválečná léta. A pozveme vás i do Olomouce, kde se galerie na jeden jediný den propojí v netradiční kulturní trasu. Tak budeme rádi, když je zdoláte společně s námi.
2: Filmovou hudbu nabídneme třeba od Ericha Wolfganga Korngolda, potom taky Petr Ilič Čajkovský nebo Modest Petrovič Musorgský, anebo Jan Křtitel Jiří Neruda. Hraje nám anglický komorní orchestr a Ole Edvard Anton Sena.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Část koncertu pro trubku je na křtitele Jiřího Nerudy 11 minut po 6. ráno.
1: A už teď víme, kdo se stane laureátem ceny Revolver Revue. Dnes to bude spisovatel, básník, bývalý disident Jiří Daníček. Narodil se roku 1948, roku 1970 vydal potom svou první básnickou sbírku Plavba potopené lodi. Byla to tehdy soukromá bibliofilie. A zdaleka to není jenom básník.
0: Ale taky prozaik, dramatik, scénář, překladatel a redaktor. V roce 1973 byl z politických důvodů vězněn. Potom pracoval jako čerpač v podniku stavební geologie.
1: V Revolver Revue publikoval prózy už v samizdatové éře a pokračuje v tom stále.

0: Jedna z organizátorek Marie Majksnerová.
1: Ten výběr hodně souvisí se situací umění v Budapešti v minulých letech, kde ta situace podléhala silné centralizaci kulturní politiky a proto ta progresivní tvorba se hodně přesouvala třeba do zahraničí nebo směrem k nezávislé scéně, do nějakých jako mezinárodních projektů. A proto je vlastně hrozně zajímavé sledovat ty budapešťské umělce u nás, protože uvidíme, jak umění dokáže vlastně reagovat na ty proměny veřejného prostoru, proměny politické atmosféry, výstavy se hodně věnují paměti, možnostem vyjádření za různých podmínek. Týkají se hodně vztahu k tradici a to je taková jako linka, která je propojuje.
2: Jak celá procházka probíhá, kdy začíná a jakým způsobem se do ní lidé mohou zapojit?
1: Procházka začne ve čtvrtek na Dolním náměstí, tady v galerii XY, ve 4 hodiny odpoledne a ten program vlastně bude probíhat do večerních hodin, bude připravené nějaké drobné občerstvení z galerii XY, kde bude teda kolektivní výstava ve spolupráci s maďarskou galerií Kisterem. Budeme pokračovat do galerie Véčko, kde bude fotografický soubor Ester Šárkány, který je věnovaný proměnám vztahu mladé generace k maďarským tradicím, ke kulturní paměti, k folkloru. Ve vitrinové galerii nebo televizní galerii 9.16 p.m. uvidíme práce Adama Alberta, který vychází z výzkumu vizuální kultury Maďarské republiky RAD, takže trošku hlouběji do minulosti a zase sleduje nějaké proměny veřejného prostoru prostřednictvím politických symbolů, architektury, obrazů v Basement Studiu, kam budeme potom pokračovat. Bude intermediální umělkyně a performerka, která se opět bude věnovat otázkám veřejného projevu, svobody médií, kolektivní paměti. Jmenuje se Viktoria Monhor, ta autorka. A další zastávky potom nabídnou nějaký pohled na tělesnost, na architekturu, na každodennost i na nějaké jako alternativní formy soužití. Bude to ve vitríně Denisce Hana Šabo Safrany. Zkoumá hranici mezi blízkostí a odstupem pomocí dotyku rtu, polibku. A v galerii PAV bude videoinstalace poměrně košatá Tamáše Pála, který sleduje vznik nějakých alternativních světů ve stínu průmyslových proměn východní Evropy. Bude se věnovat squattingu a dalším vlastně podobným fenoménům. No a závěr procházky vlastně už ve večerních hodinách bude zase na Dolním náměstí v galerii G21. Kde se představí umělecké duo Le Rins Porchot. Patří k výrazným zástupcům právě té maďarské scény. A ještě jsem vynechala, že cestou se zastavíme na Konviktu, kde proběhne koncert slovenského hudebníka a improvizátora Štefana Šaboa, který na Parkánu odehraje takové jako improvizované dekonstrukce maďarských lidových písniček. A je dobré zmínit, že vlastně mapka té trasy je na www.xyolomouc.com, kde je i celý program napsaný. A jako každý rok i letos bude k dispozici taková interaktivní Google mapa, kterou budou moct mít návštěvníci v mobilu a budou si tam moct číst anotace a sledovat vlastně, jak ta procházka jde městem.
2: Říká Marie Majksnerová, spoluorganizátorka procházky XY 2026 Budapešť v Olomouci, na kterou můžete vyrazit už tento čtvrtek od 16 hodin. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové četbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: ORF Radio Symfonie Orchestr Vídeň, Světa pro orchestr s filmu Pán sedmi moří a Erich Wolfgang Korngold.
1: A ještě než přineseme za pár minut aktuální zprávy a po nich kulturní tipy, tak bychom tady jeden také měli. V Malé pevnosti v Terezíně na Litoměřicku začala nová výstava. Nese název Karikatury. V cele číslo 41 jsou vystavena díla předních českých karikaturistů z období první republiky, ale i doby poválečné.
0: Návštěvníci si můžou prohlédnout třeba práci Josefa Čapka nebo Adolfa Hofmeistra.
2: Z výstavní cely číslo 41 v Malé pevnosti se výjimečně ozývá swingová hudba 30. let v podání orchestru Ježkovy stopy. A současně začíná také nová výstava karikatur. Ta se na první pohled může zdát s Terezínem a jeho historií neslučitelná.
3: To byly 30. léta, když Hitler byl už u moci a prostě je tam jasně vidět, co se očekává, o co si ta doba skutečně bohužel říkala. A to, co potom následovalo, to už je vlastně přímo či nepřímo s Terezínem spojený. Přišla perzekuce, přišla válka.
2: Spojení mezi uměleckými díly a getem, kterým za války prošlo na 140 tisíc vězňů, musí ale podle ředitele památníku Terezín Jana Roubínka najít každý z návštěvníků sám.
3: My se musíme naučit to spojení vidět, ukázat na něj a v určitý okamžik, když je to ještě možné zastavit, prostě se postavit a říct ne, s tím nad tím já nesouhlasím. Bohužel takových lidí, kteří mají v sobě tu odvahu, je mezi námi velice málo a to ještě v době, kdy nás to zdaleka nestojí život.
2: Výstava je složená z děl 12 významných karikaturistů, kteří se liší stylem i tématy. Společným jmenovatelem je varování před nacismem, fašismem a nebezpečím nové války.
4: A na Adolfu Hofmeistrovi by to chtěl demonstrovat, kde tam jsou z jeho 30. léta, válečná léta, protifašistická tvorba, ale zároveň tam je i ta druhá poloha, kdy portrétoval různé osobnosti.
2: Hofmeister portrétoval také například Václava Havla, Jamesa Joyce nebo Salvatora Dalího. A nechybí ani díla Josefa Čapka z cyklu Ve stínu fašismu nebo Diktátorské boty.
3: Dílo Josefa Čapka je něco nejenom to, jak on maloval, ale celkově jeho občanská uvědomělost a spojení s jeho bratrem Karlem a hlavně to, co následovalo potom, protože Josef Čapek byl téměř bezprostředně po nacistické okupaci zatčen.
2: Osvobození se už v koncentračním táboře Bergen-Belsen Josef Čapek nedočkal. Zemřel v dubnu roku 1945. Výstavu mohou návštěvníci zhlédnout až do konce srpna. Z Terezína, Lucie Hejzlová, Český rozhlas.

0: Ethan Fillion, americký jazzový kontrabasista, ale taky skladatel a kapelník, obyčejně působí v Chicagu. Dnes nám udělal radost na vlnách Vltavy. Prayer for the Passive Resistance. Tak je 6 hodin, 30 minut k tomu a na řadě další aktuální informace.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Pokud na letní dovolené z cestovní kanceláří neodpovídají podmínky zájezdu smlouvy, mají lidé nárok na slevu nebo odškodné. Podle ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chloupkové mají lidé všechny problémy řešit s delegátem na místě nebo případně na dálku z cestovní kanceláří. Podle většiny Čechů jsou případy, kde by měla být svoboda slova omezena. Vyplývá to z výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Omezení je podle 2/3 dotazovaných přípustné v případě nenávistných projevů kvůli rase, etniku nebo uvízev k násilné změně demokratického systému. Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaila Razvožejeva za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Poloostrov Krym je podle agentury AP v poslední době stále častěji terčem ukrajinských dronů. Kyjev se snaží zničit ropnou a plynárenskou infrastrukturu i mosty spojující Krym s Ruskem. Galerie výtvarného umění v Ostravě otevřela novou výstavu s názvem Bratříčku drž sa. Slovenský grafik a ilustrátor Matouš Maťátko mapuje milníky společenské a politické situace v Česku i na Slovensku. Výstava je součástí expozice Stopa, která připomíná letošní 100. výročí otevření domu umění. A ještě počasí, čekejte jasno až polojasno, s nejvyššími teplotami 28 až 33, v 1000 metrech na horách kolem 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Co se chystá v kultuře, třeba koncertní projekt Takový jsme byli, představí v pražském kostele svatého Šimona a Judy zhudebněné básně Michala Horáčka, inspirované biblickými příběhy. Vystoupí pochopitelně Michal Horáček, ale společně s ním i Michal Kocáb, Ivo Viktorin a nebo Katarína Koščová.
2: Ve Znojmě, tam začíná 14. ročník festivalu Znojmo žije divadlem, tak se tam zastavte.
1: Stejně tak si udělejte cestu na zámek do Teplic, kde zahájí výstavu 7 tváří krušnohorské krajkářství.
2: Novou výstavu uvádí i brněnský dům pánů z Kunštátu, který zve na expozici Hvězdná soustava.
1: A v Českém Krumlově začíná třídenní festival Cirkusové meandry.

0: Pochod z baletu Spící krasavice Petra Iljiče Čajkovského a London Symphony Orchestra.
1: A možná jste se právě před chvilkou probudili, tak jenom čas je 6 hodin a 38 minut. Zkus si, Františku, tipnout, kolik máme v České republice takových těch klasických kin.
0: Těch malých kin, tak těch může být třeba 200.
1: No, nejsi daleko od pravdy, je to 255. Jejich síť je podle Asociace provozovatelů kin dlouhodobě stabilní, a to díky obcím a také městům, které mají zájem a prostředky tahle menší kina podporovat.
0: Ale i přesto musí provozovatelé přicházet s novými netradičními formáty, na které návštěvníky přilákají.
1: A zajímavě to umí dělat třeba v kině v Železném Brodě na Jablonecku. Pořádají tam kvízy, pálení čarodějnic a mají dokonce i svůj vlastní festival.
2: Na festivalu Kulty kino v Železném Brodě mi jeden z pořadatelů, Cyril Vacek, popisuje, jak se vede kino na maloměstě.
3: Člověk musí sestavovat ten program a tu náplň tak, aby to vyhovovalo co nejvíc lidem, takže nastavujeme klasicky premiéry filmů, který zrovna chodí, ale snažíme se tomu dávat právě i nějaký jako ráz takového jako filmového klubu, to znamená, že se snažíme propojovat s těma divákama, aby si i oni třeba mohli do toho vstupovat, co by tam chtěli za filmy, takže děláme nějaký speciální akce.
2: Podobně popisuje práci v klasických biografech i Asociace provozovatelů kin. Zmiňuje, že kina musí využívat doprovodné akce, jako jsou kvízy, koncerty nebo netradiční projekce. To se osvědčilo i kinu Jitřenka v Semilech, říká vedoucí Ondřej Šír.
4: My děláme cestopisné přednášky, pak máme festival Jeden svět, máme festival Semifilm na podzim, máme filmový klub, studentské kino.
2: Semilským kinem projde ročně zhruba 20 000 diváků. V Železném Brodě by to mohlo být lepší, říká Cyril Vacek.
3: Je to zčásti tím, že prostě v současné době kina bojují v konkurenci těžký prostě streamovacích platform a je to jako přirozený vývoj.
2: V Železném Brodě i v Semilech provozují kina města, ale například Liberecké kino Varšava žije z vlastní činnosti, dotací a darů, vysvětluje provozovatel Ondřej Pleštil.
5: My jsme schopni tak 80% si na sebe vydělat vlastním provozem a zhruba 20% vlastně máme vlastně z vlastní grantové činnosti a z dotací, které si prostě kde seženeme. Jako jeden z našich pilířů je i jsou vlastně soukromí dárci.
2: Podle Asociace provozovatelů kin čelí v současné době klasické biografie neustále rostoucím nákladům na provoz. Ale díky obcím a městům, která mají zájem a prostředky kina podporovat, jich zaniká naprosté minimum. Viktoria Židlíková, Český rozhlas.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i ve středu 24. června.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Ve 20 hodin pro vás chystáme večer na téma a tentokrát vás zavedeme do oblasti Jablunkovska a Těšínského Slezska. V pořadu Jak voní Gorolina navštívíme krajinu, která není definována státními hranicemi, ale svébytným jazykem, gajdošskou muzikou, přírodou a navíc velmi složitými dějinami.
0: V hospodě i v kostele se domluvíte česky, polsky, slovensky, ale hlavně po našemu. V pořadu vystoupí třeba historik Martin Krůla nebo etnograf Ivo Stolařík.
2: A průvodci nám budou autoři pořadu Dagmar Misařová, Jaromír Šlosar a řada Hrčavianů.
3: Hrčavané jsou dobří lidé, ale docela takový nepřístupní. Dlouho jim trvá, než k sobě pustí někoho cizího a než tomu člověkovi začnou důvěřovat.

0: Četl jsem takový článek o Miss World, teď, co vyhrala Pišková, a ona pochází z Třince. A ona se vůbec za to nestydí. Ke Gorali přitihla, že i tu furt, že tu je jak doma. A tež to tam vzpomíná, že pochází z Gorali, a tež to tam vysvětluje tým reportérům, proč se tomu tak říká.
1: Jak voní Gorolina? Dnešní večer na téma si nenechte ujít u nás na Vltavě od 20 hodin.
2: Co myslíte, jsou dnešní děti horší, než bývaly dřív? Zamyslíme se nad tím za chvilku společně s Ninou Rutovou.

0: Klíč k místu, místo jako klíč.
1: Čarovný kraj za horizontem Českého ráje před vstupem do Krkonošského podhůří.
0: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové-Kracíkové.
1: V sobotní víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: François Couperin, Le Concert de Nation a Část z jeho koncertu číslo 2.
1: Umí děti pracovat dnes s textem, dokážou spolupracovat, prezentují svou práci kreativně, samostatně, umí se vůbec soustředit? Tohle je mnoho otázek a tak na ně právě teď zkusí odpovědět scénáristka Nina Rutová.
2: Před 7 lety jsem vedla semináře na základní škole na okraji Prahy. Letos v zimě mi ředitelka zavolala znovu. Do školy přibyli noví pedagogové i asistenti a i ti, kteří mé semináře absolvovali před lety, stáli o připomenutí některých postupů. V posledních letech často slýchám, že metody, které dříve při výuce perfektně fungovaly, jsou dnes nepoužitelné. Děti prý ztratily zájem o čtení, psaní i poznávání, nebaví je nic, nepracují a hlavně vůbec se nedovedou soustředit. Aha, už je to tady, říkám si. Mám si troufnout školit učitele, když neznám jejich žáky, kteří neradi čtou, neradi píší a vlastně spolu i neradi mluví. Opatrně se ředitelky ptám, jestli jsou u nich děti jiné než před lety. Ano, jsou, odpovídá. Škoda, že jsem s dětmi z prvního stupně už dlouho nepracovala, lituji nahlas. Stačí říct, který týden se ti hodí? Posunula jsem dovolenou a poslední květnový týden strávila přímo v hodinách. V 8 ráno děti v klidu usedly na koberec. Když přišly učitelky, v této škole nepoznáte, kdo je asistent a kdo pedagog, zazněl gong a začaly ranní rituály. V každé třídě trochu jiné, ale vždy s důrazem na soustředění a vzájemné naslouchání. Poté následovala výuka. Po krátkém úvodu o českých osobnostech jsem rozdala knihy Světoví Češi. Děti se měly v trojicích dohodnout, která osobnost nebo který vynález je pro ně nejatraktivnější. Někdo chtěl pracovat sám, někdo potřeboval do týmu přidat zdatnějšího čtenáře, vše vyřešili během 2 minut. Texty studovali po částech, shrnovali odstavce, vymýšleli otázky a ujasňovali si nejasnosti. Důkazem o jejich studiu byly závěrečné prezentace osobností a jejich přínosu někdy i celému světu. Viděla jsem scénky, v nichž Emu Destinovou odmítají vzít na přední pražskou scénu s odůvodněním, že na zpívání nemá hlas. První kontaktní čočky Vychtrle vyrábí po vyhození z fakulty doma za pomocí rodiny a stavebnice Merkur. Eliška Junková své závody nevzdává. A o českém Edisonovi si povídali dva kluci jakože při jízdě tramvají z Letné na výstaviště. Té nápaditosti. Tyto děti byly skutečně jiné. Jiné, než o jakých slýchám jinde. Proč? Každý pracuje svým tempem v atmosféře vzájemné podpory. Systém věkově smíšených skupin v trojročích funguje tak, že nováčci odkoukají pravidla od starších. Jakoby šlo o jeden organismus, kde se tvorové domlouvají neviditelnými signály. Teprve v pátek večer mi došlo, že jsem za celý týden u nikoho neviděla mobil. V půlhodinových přestávkách děti řádily ve školní zahradě. Notebooky ale mají. Deváťáci na nich plánovali jídelníček a rozpočet. Neřešili abstraktní úlohy. Nejstarší děti skutečně celý školní rok pro své spolužáky a sebe vaří. S nejmenšími dětmi jsem v závěru týdne vyráběla deníčky na školu v přírodě. Budou do nich psát, co opravdu zažili, nebo smyšlené příběhy svých plyšáků. Zdá se, že Marie Montessori má co nabídnout pedagogům, dětem a rodičům i dnes.
1: Marie Montessori má rozhodně co nabídnout nejenom pedagogům, ale především dětem i jejich rodičům a její přístup je stále aktuální, jak připomněla i Nina Rutová ve své dnešní úvaze.
0: Na festivalu v italské Bologni má dnes premiéru restaurovaná verze filmu Limonádový Joe. I o tom víc za pár minut.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
4: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Dobré ráno, je právě 7 hodin.
6: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
7: Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. V Berlíně se setkají zástupci 5 evropských zemí. Jednat budou o podpoře Ukrajiny i summitu NATO. Na festivalu v italské Bologni má dnes premiéru restaurovaná verze filmu Limonádový Joe. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 28 až 33 stupňů Celsia. Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta. Petr Pavel je podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet totiž v pondělí rozhodl, že Pavel součástí české delegace nebude. Rozhodnutí vlády prezident označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
8: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům.
7: Premiér Andrej Babiš z ANO krok prezidenta respektuje. Podle něj by ale na sebe ústavní činitelé žaloby podávat neměli. Opozice naopak prezidentův postup chápe. Závěrečné třetí čtení nového zákona o státních zaměstnancích by dnes měla mít na programu sněmovna. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede k jejímu spolitizování, pokračuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
9: Jsme přesvědčeni, bytostně přesvědčeni, že je to pouze navazující norma na to, že si tahle vládní garnitura tenhle stát krade pro sebe, že si tenhle stát privatizuje pro svoje zájmy, že se k tomuhle státu chová tak, jako by tu měli vládnout navždycky.
7: Koalice opoziční výhrady odmítá. Opozice se je přesto chystá na plénu zopakovat. Třeba podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba, tak není jasné, jestli se vůbec v čase vymezeném pro třetí čtení dnes hlasovat stihne. Lídři evropských zemí ve formátu E5 se dnes setkají v Německu. Velkou Británii, Francii a Německo doplní Itálie a Polsko. A hlavním tématem berlínské schůzky má být podpora Ukrajiny a příprava na nadcházející summit NATO v Ankaře.
10: Skupina E5 vznikla předloni právě v Berlíně, teď je to její první summit na úrovni lídrů vlád. Jeho autoritu ale snižuje, že britský premiér Keir Starmer vládne od pondělka v demisi. Varšava je zase uprostřed diplomatické roztržky s Kyjevem. Prezident Volodymyr Zelenský tak zítra nepřijede na konferenci o rekonstrukci Ukrajiny do Gdaňsku. V Berlíně se bude jednat mimo jiné o tom, jestli usilovat o mírové rozhovory s Kremlem. V souvislosti se summitem Severoatlantické aliance v Ankaře se k rozhovorům nadal. Připojí taky generální tajemník NATO Mark Rutte. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
7: Westernová parodie Limonádový Joe se po více než 60 letech dočkala digitálního restaurování. Dnes je poprvé uvidí diváci prestižního festivalu Il Cinema Ritrovato v italské Bologni.
11: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
12: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant.
13: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat.
14: Noci jsou chladné!
15: Jo, to abych si vzal teplé prádlo.
12: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný limonádový Joe také do českých kin. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
7: Počasí. Bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 28 až 33 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. My vás za okamžik vybavíme hned několika pozoruhodnými příběhy. Vyrazíme třeba až do vesmíru, kde astronomové předvádějí naměřená data na zvuk a z hvězd potom vzniká něco, čemu se přezdívá stelární techno. Jak zní vesmír, když ho člověk nemůže slyšet? I na to dáme odpověď. A od hvězd se potom přesuneme k české hudební klasice. Festival Smetanova Litomyšl letos uvádí hubičku Bedřicha Smetany v podání mladých pěvců, kteří ji celý rok připravovali v projektu Operní líheň. O tom, jak se rodí nová operní generace, bude řeč se sopranistkou Janou Siberou. Dobré ráno, máme 7:05.
2: David Hazeltine trio zahraje ještě před 7:30, potom taky uslyšíme Judy Garland v nahrávce z roku 1960 nebo Jana Disma se Zelenku. A také Roberta Schumana, část 8 novelet pro klavír a hraje Martin Helmchena.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Dobré středeční ráno s Českým rozhlasem Vltava, 10 minut po 7 hodině.
1: Operní líheň, tak to je projekt, který je součástí letošního ročníku festivalu Smetanova Litomyšl. A právě v jeho rámci uvedou dnes a zítra mladí interpreti Smetanovu operu Hubička.
0: V hudebním nastudování Jakuba Klekra a v režii Magdaleny Švecové. Na pěvecké přípravě se podílala i solistka opery Národního divadla, sopranistka Jana Sibera.
1: A tak si náš kolega, hudební redaktor Daniel Jäger, pozval k mikrofonu.
2: Jano, v projektu Operní líheň Smetanovy Litomyšle působíte jako pěvecká koučka mladých interpretů. V čem je práce s nastupující generací pěvců nejvíce inspirativní a v čem naopak nejnáročnější?
3: Tak inspirativní je samozřejmě v tom jejich mládí a v té jejich čistotě, kdy přistupují vlastně k takovému projektu úplně poprvé. A myslím si, že dostali nádhernou příležitost, hlavně co se týče krásného hudebního nastudování s panem dirigentem, a my jsme se jim opravdu věnovali od září velice intenzivně. Hudební nastudování bylo pro nás priorita naprosto číslo jedna a bylo velice inspirující pozorovat je během celého roku, jak k roli přistupují, jak přistupují ke studiu. Pracovali jsme s nimi na solových korepeticích, poté na ansámblových zkouškách. Setkávali jsme se opravdu pravidelně každý měsíc a utvrdili jsme se v tom, že opravdu ten čas je potřeba na to kvalitní nastudování role, a vyplatilo se to, protože všichni udělali na těch svých rolích obrovský pokrok.
2: Hubička patří k nejpůvabnějším smetanovým operám. V čem jsou podle vás její pěvecké party specifické a co kladou na mladé interprety za nárok?
3: Tak obecně zpívat opery Bedřicha Smetany je velice náročné. Ono třeba možná pro laika se to tak nezdá, ale je to opravdu veliká výzva, takže my si uvědomujeme, že to je pro ně velice těžké. Ale proto jsme se opravdu snažili o to, aby ta časová rezerva byla opravdu nadstandardní, aby na to měli čas, aby si to do toho hlasu mohlo v klidu dostat, v klidu si to naspívávat, a myslím, že to se opravdu vyplatilo, protože ten čas je opravdu nejdůležitější.
2: Jano, sama máte bohatou kariéru na českých i zahraničních scénách. Jaké rady se snažíte předávat mladým zpěvákům, které se v učebnicích ani na konzervatoři třeba nenaučí?
3: To je krásná otázka. Mám opravdu tu mnohaletou zkušenost, takže jsem ráda, že ji můžu předávat dál, protože to jsou přesně ty věci, které si člověk osahá v té praxi.
2: Když dnes sledujete mladou generaci českých a slovenských pěvců, máte pocit, že vyrůstají osobnosti, které by v budoucnu mohly navázat na tradici českého operního zpěvu i třeba na velkých evropských scénách?
3: Já si myslím, že určitě ano, že máme spousta opravdu výborných talentů, ale vůbec jim nezávidím. Protože je teďka opravdu těžká doba celosvětová, vidíme to kolem sebe, že opera teďka rozhodně není na prvním místě. Takže mají to těžké, protože těch příležitostí je daleko méně, než jsme jich měli my. Samozřejmě dostat angažmá v nějakém operní domě je velice náročné, a samozřejmě, že pro tyto mladé adepty by bylo strašně důležité, aby co nejčastěji zpívali, aby co nejvíce byli na jevišti, aby si prostě mohli ospívávat ten svůj repertoár, a bohužel tolik příležitostí nemají, takže to je pro ně velice těžké. Já jim budu všem strašně držet palce, snažit se je doporučovat, kde můžu, protože opravdu talenti jsou velký. Já nechci jmenovat, abych nebyla nespravedlivá, ale přijďte se podívat, srdečně vás zvu, a já si myslím, že když uslyšíte, tak pochopíte, o kom mluvím, a myslím si, že o těch konkrétních solistech ještě do budoucna určitě uslyšíme. A já si moc přeju, aby se jim to vydařilo a aby i tohleto byl pro ně odrazový můstek do jejich budoucí kariéry.
2: Od příštího akademického roku nastupujete do pozice vedoucí katedry zpěvu Hudební a taneční fakulty Akademie muzických umění v Praze. Co to je pro vás za výzvu?
3: Mám z toho veliký respekt a strašně moc bych si přála, abych mohla studenty inspirovat a nakazit je tím svým

0: Je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
1: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
0: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
1: Mrazivá dystopie už od 28. června v četbě s hvězdičkou.
0: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i v 7 hodin 23 minut. Nabídli jsme Elena Hovenese a The Shanghai Quartet.
1: Když se podíváme na oblohu, hvězdy už tam dávno nejsou. Svítat totiž začalo kolem 4:30 ráno. Teď se blížíme k 7:30, takže krásně svítí slunce. Tahle část dne je asi nejpříjemnější, ale dost toho, pojďme do vesmíru.
0: Někteří vědci umí zhudebnit záznamy naměřené ve vesmíru. Zvuk se sice v kosmu nešíří, ale fyzikální data se dají na zvuk převést.
1: No někdy je to tak snadné, jako připojit sluchátka k přijímači, ale jindy je zase potřeba víc výpočtů.
0: Jak vzniká takzvané stelární techno, tak to vysvětlí Martin Srb. A tedy respektive Martinu Srbovi to vysvětlil astronom Marek Skarka z Akademie věd.
2: Kdo jsou hvězdy, které účinkují v téhle písni?
3: Jsou to hvězdy pulzující, mění svoji jasnost. Ty bicí to nejsou hvězdy, to tam bylo dodáno, aby tam byl nějaký podkres. Ty změny, které jsme tady mohli přeneseně slyšet, bychom očima nepostřehli. Ty změny jasnosti pronásobíme nějakým faktorem, tak to dostaneme do frekvencí, které jsme schopni slyšet ušima.
2: Lidově řečeno, to zrychlíte, tak aby to ucho zaznamenalo. Takže je to celé takové zhuštěné, stlačené.
3: Přesně tak. To bylo slunce. A sluníčko na povrchu vykonává, dalo by se to připodobnit nějakému chvění. Ty frekvence, na kterých sluníčko pulzuje, jsou zhruba okolo 5 minut.
2: To slunce znělo dost jinak než ukázka na začátku.
3: To je ukázka hvězd, které jsou o něco hmotnější než je naše sluníčko. Hvězda celá nafukuje a splaskává.
2: Co třeba může být různé příčiny těch pulzací?
3: Těch efektů je několik. My když potom zkoumáme změny jasnosti, tak jsme schopni se podívat pod povrch té hvězdy.
2: Ve vědě samozřejmě pracujete s čísly. Jak vás vůbec napadlo pracovat s tím jako se zvukem?
3: Projektů, které se zabývají zeslyšitelňováním světelných změn hvězd, je celá řada. Těch možností je také několik. Nízká hladina jasnosti je nízká frekvence a když ta hvězda je nejjasnější, tak tam jsou vysoké frekvence.
2: Takže jasná, temná, jasná, temná.
3: Přesně tak. Můžeme si to pustit i v závislosti na intenzitě.
2: Tam, kde to je hlasité, tak to je jasná, temná, jasná, temná.
3: Přesně tak. A tahle ta hvězda, u které se zase skládá několik módů pulzací, tak to nedělá pořád stejně. Není to jednoduchá sinusovka, je tam těch sinusovek několik.
2: Tak k čemu je podle vás dobré rozezvučet pulzování hvězd?
3: Možnost, jak přiblížit stelární astronomii a astrofyziku běžným lidem. Ty zvuky jsou zase něco zajímavějšího než nějaký graf, který nic moc neřekne, ale když člověk slyší takovéhle podivné zvuky, tak si myslím, že to zaujme. Navíc to může otevřít třeba kanál k astronomii pro nevidomé.
2: Říká Marek Skarka, výzkumník z Astronomického ústavu Akademie věd a autor stelárních sonifikací, čili zvukových ukázek hvězd. Martin Srb, Český rozhlas.

0: O nádherné lásce nám hrálo trio Davida Hazeltina. Je 7 hodin 30 minut, dnes máme středu 24. června. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Na Moravě platí až do odvolání výstraha kvůli vyššímu riziku požárů. Meteorologové před požáry varují kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by se měli vyhnout rozdělávání ohně v přírodě nebo vypalování trávy. Mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška varuje před požáry zemědělských strojů. Prezident Petr Pavel se dnes setká se zástupci Evropské vysílací unie EBU. Na hrad přijede například její prezidentka Delphine Ernotová-Kansiová. Dorazí také generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Friedrich. Společně budou mluvit o nezávislosti a financování veřejnoprávních médií v Evropě. V Německu se začínají rozjíždět první vlaky Deutsche Bahn. Kvůli poruše, která včera večer zasáhla digitální rádiový systém, se zastavila spojení v celé zemi. Na nádražích zůstaly také tisíce cestujících. Společnost pasažérům nabídla poukázky na taxi a ubytování v hotelech, jak dodala mluvčí Deutsche Bahn. Příčina výpadku systému zatím není známá. Ve Znojmě začíná 14. ročník festivalu Znojmo žije divadlem. Až do 27. června nabídne divadelní představení, nový cirkus, pouliční performance nebo interaktivní programy. V ulicích města se předvedou profesionální a amatérské soubory z tuzemska i zahraničí. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 28 až 33. V 1000 metrech na horách potom kolem 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A celá řada kulturních akcí, které stojí za to navštívit a vidět, se chystá právě v dnešním dni, tak pár vybíráme. Česká filharmonie například koncertuje na pražském Hradčanském náměstí pod taktovkou francouzsko-arménského dirigenta Alana Altinoglu, završí svou 130. sezónu. A co bude znít?
2: Třeba George Gershwin, Alfred Newman, Erich Wolfgang Korngold a také Antonín Dvořák s Leonardem Bernsteinem.
1: Začínají na Pražském hradě letní shakespearovské slavnosti, a to inscenací komedie Omylů.
2: Venuše ve Švehlovce v Praze zve na premiéru inscenace Alef nezávislého divadla Teď nádech a leť v režii Davida Zelinky.
1: Nenechte si v brněnských ulicích ujít multižánrový festival Uprostřed.
2: V Brně taky v Galerii architektury začíná výstava Titul 2026. Představí nejlepší diplomové a bakalářské práce absolventů Fakulty architektury.
1: V pražské O2 aréně bude mít koncert britská kapela Duran Duran.
2: Galerie Moderna v Praze tak chystá vernisáž malíře Kamila Lhotáka s názvem Muž, který přesypal poušť.
1: A troška poezie. Do pražské galerie Josefa Sudka jste zváni na výstavu fotografií Josefa Sudka. Obrázky jsou zaměřené na motivy železa, oceli a strojů.

0: Samuel Wesley, první část Symfonie D-dur a London Mozart Players s Matyasem Bámertem.
1: Tajemný řád, který ovlivnil vědu, umění, zdravotnictví, architekturu, ale i společenské dění. Tak přesně to jsou svobodní zednáři a my jsme pro vás o nich natočili speciální sérii, kterou jsme pojmenovali Zednáři, a už teď ji můžete najít na našem webu vltavarozhlas.cz a nebo taky v podcastových aplikacích.
0: Seriál můžete poslouchat i ve vysílání Vltavy, a to vždy po 16. hodině. Spisovatel Petr Stančík bude dnes mluvit o nové povídce, kterou napsal právě pro Vltavu.
2: Součástí projektu Zednáři je i trojdílná četba, kterou pro Český rozhlas Vltava Stančík napsal. Jmenuje se Trojí poklepání na zavržený kámen.
3: V českých dějinách byly takové dvě zlaté éry zednářství, pokud tedy pomineme vůbec ten začátek. Poprvé to bylo za vlády císaře Leopolda II. Ta vláda byla velmi krátká, to byl následník Josefa II., a vládl v letech 1790 až 1792. A zatímco Marie Terezie zednáře nenáviděla, Josef II. Je respektoval a povolil je. Ovšem povolil je tak, že omezili jejich počet. Třeba ve Vídni a v Praze směly být jenom tři lože, takže tam byly tři lože. A zednáři museli být registrovaní, takže byly jejich seznamy, které se částečně dochovaly dodnes, policejně registrovaní. Tak Leopold se choval, jako kdyby zednářem sám byl, o čemž nejsou žádné doklady, ale tenkrát opravdu byli zednáři nejenom, jak to známe dnes, umělci ve stylu Mozarta a podobně, ale byli to i vědci. Konkrétně v Praze již zmíněný Rafael Unger, knihovník Klementina, ale zejména Ignác Born, vědec evropského formátu, odborník na podzemí, mineralog, a také velmistr několika pražských i vídeňských loží a snad předobraz velekněze Sarastra z Mozartovy Kouzelné flétny. Tak vedle těchto vědců a učenců, kteří založili Královskou učenou společnost, prazáklad dnešní Akademie věd, tak to bylo spousta politiků. Takže zase jako tenkrát opravdu nebýt zednářem znamenalo poškozovat svou kariéru. Úřední.
4: Probudil se s pocitem nevýslovné ztráty. O to trýznivější, že ztratil i povědomí o tom, co vlastně ztratil. Ležel na úzkém tvrdém lůžku bez matrace, jen z neohoblovaných prken, krutě jej bodajících do nahého těla špičatými vlákny. Okrouhlým okénkem do temné cely padal komolý kužel slunečního svitu a bílý dopis s rudou pečetí ležící na stole pokrýval znamením kříže, jehož břevna tvořily dva přetínající se stíny mříží. Zvedl obálku. Bylo na ní napsáno Cyprián Rybarak, tedy jeho jméno a navíc i jeho rukopisem. Jenže který zoufalec by psal dopis sám sobě? Zlomil pečeť a začal číst.
1: Zednáři, nový pohled do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět. Poslouchejte na webu Vltavy, v podcastech anebo ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. Dnes po 16. hodině.
0: Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou. O situaci budeme mluvit za chvíli.

0: Judy Garland, nahrávka z roku 1960, kterou jsme připomněli ve 7:45 ráno v ranní mozaice na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Knihovna Václava Havla je stále v nejisté situaci. Dagmar Havlová odvolala souhlas s užíváním jména bývalého prezidenta a uvedla, že ztratila důvěru k současnému vedení i směřování instituce.
0: Podle ní by měl být Havlův archiv a odkaz spravován veřejnou institucí, která zajistí jeho dlouhodobou ochranu a zpřístupnění. Správní rada knihovny nyní krok analyzuje a čeká na další informace od právního zástupce Havlové.
2: Tenhle spor přichází po několika měsících napětí kolem vedení knihovny. Od projektu už dřív odstoupili taky dlouholetí podporovatelé, tedy Zdeněk Bakala a Karel Komárek. Dagmar Havlová navíc zpochybnila způsob jmenování nové správní rady a správu práv k užívání jména Václava Havla převedla na nadaci Dagmar a Václava Havlových vize 97.
0: Jaký bude další osud instituce, která uchovává odkaz prvního českého prezidenta, zatím není jasné.

0: Bernd Glemser v části sonáty pro klavír číslo 3 Alexandra Nikolajeviče Skriabina. 3:45.
1: Vizitka. Hostem vizitky tentokrát bude ředitel a šéf dramaturg festivalu Popmese, taky muzikant a člen skupiny Midi lidi Tomáš Keller.
0: Popmese letos znovu obsadí brněnský velodrom a nabídne více než 50 interpretů z domácí i zahraniční scény, ale taky debaty, filmový program nebo cyklistickou sekci.
1: Jak se tvoří takový festivalový program a čím Tomáše Kellera naplňuje být v kapele Midi lidi? Tak o tom bude mluvit v naší vizitce po 10. dopoledne.

0: Kolegium a Kolegium Vokále 1704 s Václavem Luxem a Krédo je na Dismase Zelenky.
1: Celý tento týden patří krátce před osmou Michalu Bystrovi, protože pro nás vybírá své oblíbené poetické texty a dnes to bude tvorba jednoho amerického básníka.
2: Básnění. Edgar Lee Masters je pro nás Čechy autorem jediné knihy. Spoonriverská antologie z roku 1915, tahle 111 let stará sbírka nápisů na náhrobních kamenech, nám stačí. Nic jiného už od něj číst nechceme. Máme ji přeloženou od Jiřího Koláře, Zdeňka Urbánka a Emanuela Frinty, lepší už to nebude. A to je úplně jedno, že právník, básník a dramatik z Kansasu po sobě zanechal 12 her, 6 románů a 21 sbírek poezie. V doslovu se spokojíme s větou, že své nejslavnější dílo nepřekonal. No, ve skutečnosti se po 9 letech k historkám z rodného městečka vrátil a sepsal novou Spoonriverskou antologii. A oni kritici tehdy, to jest v roce 1924, pravili, že je ještě lepší a hlubší než ta první. Člověk by se nikdy neměl spokojit s málem. Takže, kdy doopravdy začneme překládat Edgara Lee Masterse? Edgar Lee Masters, Lyman King. Myslíš si možná, kolem jdoucí, že osud je jáma někde mimo tebe, kolem níž můžeš kráčet veden předvídavostí a moudrostí. Tak se domníváš, když hledíš na životy jiných jako člověk, který se jako sám Bůh sklání nad mraveniště a vidí, kterak by se mohli vyhnout svým nesnázím. Vejdi však do života. V pravý čas zahlédneš přicházet osud v podobě vlastního obrazu v zrcadle. Nebo budeš sedět sám u svého krbu a náhle v židli vedle tebe bude host. Budeš vědět, kdo je ten host. A z jeho očí vyčteš nepochybnou zvěst.
1: Text Edgara Lee Masterse, Lyman King, nám představil Michal Bystrov. Mimochodem, tahle báseň vyšla ve sbírce Spoonverská antologie a za jejím překladem stojí Jiří Kolář, Zdeněk Urbánek a Emanuel Frinta.
0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku. Česká filharmonie dnes koncertuje na pražském Hradčanském náměstí. Možná jste včera byli na Vyšehradě, tam zase měl open air orchestr FOK, ale o České filharmonii budeme mluvit i ve zprávách v 8.

0: Příjemné středeční ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: V Hodoníně proinvestovali téměř 3,25 miliardy korun na obnovu po tornádu. Americký senát žádá Trumpovu administrativu o stažení amerických jednotek z války s Íránem. Česká filharmonie dnes završí sezónu open air koncertem na pražském Hradčanském náměstí. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 28 až 33 stupňů Celsia. V Hodoníně i 5 let po tornádu pokračuje obnova některých částí města. Radnice už proinvestovala téměř 3,25 miliardy korun. Kromě svého rozpočtu platí rekonstrukce i z příspěvků nadací, z dotacím, sbírek anebo pojistek. Podle starosty Libora Střechy z hnutí pro Hodonín bude brzy hotový pavilon akvárií v zoo nebo třeba dětské městečko pro spolky a skauty.
3: Za námi vlastně sportovní areál, kde dokončujeme pochozí tribunu se šatnami. Připravuje se tam rozšíření ještě sportovního náměstí. Máme ve finále projekci velké tribuny pro fotbalisty a atlety. Chceme udělat proměnu hospodářského lesa těžebního na lesopark, aby to byla taky oáza pro sportování, klid a rekreaci.
2: Většina Čechů se shoduje na tom, že svoboda slova může být v určitých situacích omezena. Vyplývá to z výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Podle zhruba 2/3 Čechů měla být omezena u nenávistných projevů vůči lidem kvůli jejich rase nebo etniku a taky u výzev k násilné změně demokratického systému. Pokračuje socioložka Paulína Tabery.
4: Tam, kde veřejnost si myslí, že by bylo možné omezit svoboda slova, je, že sociální sítě nebo sociální média, teda ti provozovatelé, mají právo omezovat nebo mazat obsah, který považují za nenávistný. Tam téměř 2/3 lidí říkalo, že rozhodně nebo spíše s tím souhlasí a zhruba jenom 20% lidí spíše nebo rozhodně nesouhlasí.
2: Šetření se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Americký senát dnes těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Prohlasovali kromě opozičních demokratů taky 4 republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila začátkem června.
5: Rezoluce nemá právní váhu, jde o takzvanou souběžnou rezoluci, kterou prezident nemusí podepsat a která nikoho nezavazuje. Dnešním senátním hlasováním jsou ale vůbec poprvé ve shodě obě komory kongresu. Jak poslanci, tak senátoři z obou stran se postavili proti prezidentu Trumpovi. Rezoluci z demokratů nepodpořil jen senátor Fetterman z Pensylvánie. Většině republikánů naopak chyběli 2 senátoři, kteří rezoluci dosud odmítali. Mitch McConnell a Dave McCormick. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Česká filharmonie dnes koncertuje na pražském Hradčanském náměstí. Pod taktovkou francouzsko-arménského dirigenta Alana Altinoglu tam završí svou 130. sezónu.
6: Šlo nám o to, aby na konci sezony mělo hodně lidí volný přístup k té nejlepší hudbě.
7: Říká šéf České filharmonie David Mareček o bezplatném koncertě s výhledem na Pražský hrad.
6: Zazní třeba Largo z Novosvětské symfonie, kterou Dvořák napsal v Americe, nebo Mořský jestřáb, což je film, k němuž napsal hudbu Erich Wolfgang Korngold, který sice žil a napsal to v Americe, ale narodil se v Brně.
7: Solistou večera bude klavírista Marek Kozák, dosavadní laureát ceny Jiřího Bělohlávka. Jméno toho nového se dozvíme během koncertu. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 28 až 33 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké ráno, kultura umí pobavit, umí taky rozesmát, ale nabízí i nový pohled na svět. No a přesně taková bude následující hodinka. My se podíváme na nový český film, nese název Po večerce. A v něm se vyhořelý manažer ocitá mezi dětmi na letním táboře. Jak tahle novinka režiséra Dana Pánka dopadla, to zhodnotí filmová kritička Alice Aaronová. Zamíříme taky do Velké Británie, aspoň prostřednictvím komiksu Barbory Viletové, která s humorem i nadhledem zachytila svoje vlastní zkušenosti s životem v cizině. A vydáme se i na festival Tanec Praha. Jeho letošní ročník uzavřela choreografie My Fierce Ignorant Step. Čím zaujala a jak působí na diváka, i na to se zeptáme. 8:05, přejeme dobré ráno za celý dnešní ranní vysílací tým.
2: A taky dobrý poslech zaspívá už za pár minut Jesmeja Horn, připojí se Malcolm Arnold, Ferenc Liszt, Josef Haydn nebo Felix Mendelssohn Bartholdy. Hezkou středu, 24. června.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou, teď Felix Mendelssohn Bartholdy, Europa Galante a část symfonie pro smyčcový orchestr číslo 5.
1: Následující minuty budou roztančené. Mezinárodní festival Tanec Praha dospěl do svého finále. Jeho závěr přinesl výjimečnou událost. Bylo to hostování choreografa Christose Papadopoulose, který je na současné evropské scéně považovaný za jednoho z nejvýraznějších představitelů choreografického minimalismu.
0: Ve svém díle My Fierce Ignorant Step, uvedeném v hudebním divadle Karlín, pokračovala v důsledném zkoumání pohybu, času a kolektivní přítomnosti. Představení viděla i publicistka Hana Strejčková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak čím fascinuje nebo jaké prvotní myšlenky spouští tvorba choreografa Christose Papadopoulose?
2: Jak už bylo zmíněno v úvodu, tak je to opravdu choreografický minimalismus a pokusím se nastínit, v čem. On dává nebo obrací pozornost k věcem, které jsou běžně přehlíženy. Jeho choreografie, to je věčná proměna, gradace, která stoupá od akordu či kanonu gest, určitých drobných pohybů. Představte si například kroužení ramenem nebo drobné kroky, které se postupně roztahují v prostoru. A on od těchto drobných pohybů přechází nebo graduje až k hypnotické metronomické pulzaci. Jeho tvorba otevírá otázky kolektivity, synchronizace, rytmu, pozornosti, ale také staví diváka před otázku, má cenu hledat interpretaci nebo odpovídat si, co vidím, anebo vnímat a otevřít se tomu, jaká energie se přede mnou vlastně rodí. A další otázky můžou být, kde končí opakování a začíná vývoj, nakolik ony individuální impulzy jsou hnacím motorem celého organismu.
0: Zkuste popsat, co se odehrávalo na jevišti.
2: Je to velmi složité, ale současně bavíme se o choreografickém minimalismu. Představme si, že skupina performerů kráčí, opakuje jednoduché pohybové vzorce, které jsou založeny na různém typu chůze. Často mění směr, tempo, ale i pozice v této skupině. Síla je v mase, ale současně v odchylkách, kdy každý jeden z tanečníků se na určitou chvíli odchýlí v kroku, tempu a tato narušení opět nabuzují pozornost. Dostáváme se od jednoduchého přecházení až do určitého typu extatického rituálu. A když si představíme, že celý fyzický orchestr ještě ke všemu srovnává krok se zvukovou stopou, je poháněn dechem, vokály a například údery nohou, můžeme opravdu se vlastně ponořit až do slova rituál.
1: Jaké má tahle taneční inscenace My Fierce Ignorant Step základní stavební kameny nebo prvky, a které z nich se u toho řeckého choreografa objevují třeba opakovaně?
2: Je to, jak zmiňujete, je to rytmus, synchronizace, minimalismus, kdy od fyzické izolace odvíjí, rozvětvuje tento pohyb do dalších komplexních vazeb. Je to například, budu obrazná, jako když máte hejno ptáků, které roztáhne křídla, kdy tanečníci máchnou rukama a v tu chvíli vstupují do prostoru, udržují krok a ten vrství rozvíjejí dál. Zároveň díky zvukové stopě a jejich pohybu můžeme vidět i odkaz k tradici řecké dávné kultury.
0: Papadopoulos pracuje s principem změny, konkrétně s motivem kroku. S jakým pocitem jste potom z divadla odcházela?
2: Přiznám se, že ve mně všechno pulzovalo, ale současně si začnete všímat detailu i toho, jak diváci před vámi odcházejí, s jakou energií, kterou vysílají ven, se baví se svým partnerem či kolegou. Vidíte představení, ve kterém vy ztrácíte pojem o čase. Vidíte osobnosti a osoby, které dokážou hodinu udržet neskutečné tempo, být spolu, kdy zároveň synchronizace není jakákoliv mechanická paterna nebo šablona, ale je to opravdu každé tělo hudební nástroj, čili neskutečný orchestr, který je naladěn na společnou notu a společný krok.
1: Pohyb, čas, kolektivní přítomnost, principy, které určují tvorbu choreografa Christose Papadopoulose. Jeho inscenace uzavírá festival Tanec Praha. Viděla ji a pro nás taky hodnotila taneční publicistka Hana Strejčková. Děkujeme za to.
2: Děkuji za pozvání a přeji krásný den.

0: Píseň Stal Trajan v podání Jazmeji Horn z Alba Love and Liberation z roku 2019.
1: A otevíráme knihu. Tentokrát komiksový debut grafičky a ilustrátorky Barbory Viletové. Vypráví o kulturním šoku, který při dlouhodobějším pobytu v zahraničí okusil nejeden z nás. A jak se autorce v díle Nezapadá na západ daří zprostředkovat tápání a nejistoty mladého člověka? Na to už se zeptáme komiksového historika a publicisty Pavla Kořínka. Vítejte u nás, Pavle.
2: Dobrý den.
0: Vy jste přinesl knihu sebou do studia. Na první pohled zaujme takovou netradiční chvíli, vlastně velmi jednoduchou, možná až schematickou kresbou. S jakým druhem komiksu se setkáváme?
2: Ono opravdu působí na první pohled, jak kdyby byla jenom tak rychle nadrásaná. Zároveň myslím, že to dobře zapadá k takové té linii nějakého autentického nebo všednodenně vytvářeného komiksu. Asi jsou tam zjevné i nějaké takové jako kořeny toho vytváření na kraji papíru, když se zrovna namane tomu reportážnímu stripu nebo nějakému žitou skutečností sycenému vyprávění takový jednoduchý styl docela jde, a to, že na něj nejsme v českém kontextu úplně zvyklí, je myslím něčím, co mluví pro tu knihu. Zase nám nabízí trochu jiný pohled na to, jak může vypadat současný český komiks.
1: Už jsem zmínila, že to je autorčin knižní debut. Jaká komiksová tvůrkyně se tedy v téhle knižce čtenářům představuje? Proč o sobě tvrdí, že na západ nezapadne?
2: Tak ono, jedna z věcí, kterou asi musíme zmínit, protože v rozhlase se ztratí, je to, že ten titul té knihy je Nezapadám na západ, ale to ne je v závorkách. Takže samozřejmě ta interpretace toho, jestli zapadá nebo nezapadá, je až na každém čtenáři. Kdybych měl odpovědět, jaká se nám představuje komiksová tvůrkyně, tak myslím, že nadaná kreslířka, která i v té jako schematické, velmi jednoduché, rychlé, načrtnuté lince zvládá poměrně dobře předat emoci, zvládá nějakým způsobem vybudovat scénu, zvládá rozlišit charaktery. Současně ale mám pocit, že se nám představuje autorka, která ještě hodně tápe v tom, jak své vyprávění skládat dohromady, jakým způsobem ho pointovat, jakým způsobem ho komponovat tak, aby nějak drželo, aby dohromady dávalo nějaký zcelený tvar.
0: Autorka taky publikuje na Instagramu své kresby, jak tahle kniha působí jako celek. Daří se z těch jednotlivých zážitků a dojmů vystavit soudržný celistvý komiks?
2: No právě, že moc ne. Myslím, že to je jeden z největších problémů té knihy, je, že působí vlastně trochu roztřeštěně, trošku tak jakoby zmateně. Je to sled jednotlivých epizod, historek, což by samo o sobě tak nevadilo, kdyby ty historky dohromady skládaly nějaký větší obraz nebo nějakým způsobem nabízely třeba alespoň nějaký oblouk. Ono v té knize je přiložená taková příloha Průvodce kulturním šokem, která se snaží tohle nabídnout. Ta představuje takové ty čtyři známé fáze zabydlování se do jiného prostředí, ale ta kniha tomu vlastně neodpovídá. Ta kniha je taková od někud nikam, nikde nezačíná, nikde nekončí, respektive pravda začíná tím odjezdem do zahraničí, ale potom se tam trochu vrší vlastně možná až chvílemi jako banální historky, které čtenáře moc nepřekvapí, s vyprávěními, která by se možná ani nemusela odehrávat na tom západě. Část těch vyprávění se třeba motá okolo toho, že ta hrdinka, autorčino alter ego Věra, chodí na brigádu do firmy, která produkuje fazole v plechovkách, a jsou to takové jako chvílemi zábavné miniatury z zážitků, které možná zažijete, když se budete profesně věnovat sterilovaným fazolím, ale to je přeci něco, kvůli čemu nemusí výjíždět do zahraničí. To je něco, s čím by se, myslím, potkala i v nejedné české konzervárně. Takže ten koncept je vlastně trošku nejasný. Není zřejmé, co se tady autorka snaží vyprávět, anebo jestli se vlastně opravdu snaží nakonec jenom poslepovat a nějakým způsobem popropojovat jednotlivé imprese, jednotlivé instagramové posty.
1: Zazněla pro, zazněla proti, ale ten výsledný verdikt, Pavle, zaslouží si tenhle komiks Barbory Viletové pozornost?
2: Já myslím, že nějakou pozornost si zaslouží, určitě stojí za to jim zalistovat, zároveň stojí za to sledovat se, co Barbora Viletová udělá příště. Současně si myslím, že jestli nám o něčem vypovídá, tak o tom, že občas i debutoví autoři a autorky komiksů zasluhují nejen veškerou vydavatelskou podporu, ale do té vydavatelské podpory by měla patřit i lepší podpora redakční. A tady mám pocit, že ta redakce opravdu mnoho přítomna nebyla, nebo mnoho se s tím textem udělat nepokusila.
0: Říká komiksový historik Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, který zhodnotil debut Nezapadám na západ Barbory Viletové. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.

0: Fabio Biondi a Europa Galante, část koncertu pro housle a další nástroje a Antonio Vivaldi v 8 hodin 27 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Polská režisérka Agnieszka Holland chystá další životopisný film. Po Kafkovi a Mikoláškovi se zaměří na legendární německo-americkou herečku a zpěvačku Marlene Dietrich. Snímek s názvem Berlin V, tedy Stesk po Berlínu, vzniká v české koprodukci.
0: Holland označuje Dietrich za spleť protikladu a film nemá být klasickým životopisem. Místo lineárního vyprávění zachytí několik klíčových okamžiků jejího života.
2: Od předválečné Paříže přes konec druhé světové války až po její pozdní léta. Natáčení by mělo začít na podzim příštího roku.
0: Představitelka hlavní role zatím nebyla oznámena.

0: Malcolm Arnold, Martin Frest se symfonickým orchestrem z Malme ve třetí části koncertu pro klarinet a orchestr číslo 2.
1: Ani snad nemusíme připomínat, že Pražské divadlo na Vinohradech čeká rozsáhlá rekonstrukce. My postupně v našem novém seriálu procházíme jeho zázemí. Mají tam rekvizitárnu, která je nezměněná přes půl století.
0: Najdete tam řadu zajímavostí, třeba 15-kilové šaty, ve kterých hrála Dagmar Havlová v inscenaci Královna Kristýna.
1: No a i tyhle šaty bude třeba přestěhovat, protože přední činoherní scénu tedy čeká rekonstrukce. Na několik let se soubor přesune do blízkého radiopaláce.
0: Těsně před stěhováním natáčela redaktorka Zuzana Filipková, která nás zavede i do hereckých šaten.
2: To je vlastně rozdělený na takzvaný pánský a dámský portál. Tohle je pánský portál, takže tady jsou pánský šatny. Pánové vcházejí tady těma dveřma a vlastně o sobě souměrně na druhé straně je dámský portál.
3: Říká dramaturgině a historička Zuzana Paulusová přímo u šatny Igora Bareše. Hned naproti nám ukazuje nástěnku, kam si herci a herečky dávají různé vzkazy a vtipy.
2: A takzvaný zlomvazky, což je takový typický pro divadlo, že vždycky ten tým, který je zainteresovaný v té, který inscenaci si před premiérou dává takzvaný zlomvazky, takovýhle různý drobnosti, aby to prostě dobře dopadlo. Tady je zlomvaz. Tady naše šikovní gaterobiérky, například žehlí košile a umí to s neuvěřitelnou zručností opravdu za úplně rekordní počet nízkých sekund.
3: Dále nás Zuzana Paulusová a také náš druhý průvodce, umělecko-technický šéf divadla na Vinohradech Lukáš Maté, vedou do hodně slavné místnosti, takzvané rekvizitárny, kde nenajdete jen cenné a mnohdy velmi staré rekvizity, ale je to i prostor, kde se lidé z divadla rádi scházejí.
2: Je to vlastně srdce divadla a taková i jako společenská místnost. Neoficiálně společenská místnost, jak hned uvidíte.
4: Tady máte je napsáno, toto zahrádka je bez obsluhy.
5: No.
4: Takže nás neobsloužíte. Škoda.
2: Tady vlastně vládne rekvizitářka Květa Krejzová plus další rekvizitáři. Tady v těch šuplících jsou neuvěřitelné bohatství věcí a herci tady sedí třeba, když mají před zkouškou nebo o přestávce nebo před představením, tak tady hovoří, popíjí kávu a tak dále.
6: A na to mě zajímavé, že ta rekvizitárna se minimálně 50 let změnila. My jsme porovnávali nějaké fotografie, které byly třeba přes 50 let starý a je to úplně stejný, ten mobiliář je stejný, ono je to taky konec konců na něm vidět.
5: Třeba tamhle ten telefon ještě s otáčejícím ciferníkem, číselníkem je funkční. Opravdu se s ním dovoláte třeba do ředitelny.
3: Zuzana Paulusová prozrazuje, že rekvizitářka Květa tu pracuje od roku 1973.
6: Tak si přesně pamatuje, když tady byla ještě taková ta garda těch starých bardů typu Brodský, Ilja Prachař, tak přesně ví, kdo kde seděl, čí bylo místo, že kde seděl mladičký Hanzlík, kde seděl prostě kdo a běda, když si někdo někomu set na místo.
3: Rekvizitárnu chtějí do zrekonstruovaného divadla vrátit tak, jak je, jako spousty dalších věcí, ve kterých je paměť. A my pokračujeme do maskérny, kde se střídají celkem 4 maskérky.
2: Do maskérny vlastně zamíří před představením každý herec bez ohledu na to, jestli má složitý kostým, složitý účes, anebo jestli se potřebuje třeba muži jenom přepudrovat, aby se neleskli. Ale když mají herečky složité účesy, tak tady třeba někdy, pamatuju si inscenace, že tady herečky byly už od 5 hodin, normální nástup je v 6, že tady chodili v natáčkách a opravdu jim tady maskérky naše šikovné vytvářely složitý účes, anebo naopak třeba vím, pamatuju se na jednu hru, kdy bylo jednomu herci třeba vytvořit pleš.
3: Poslední zastávkou je místo, kudy jezdí do divadla na Vinohradech rekvizity. Tam nás provází Lukáš Maté.
5: Je to vlastně jediná přístupová cesta dekorací na jeviště.
4: A to je z jaké ulice vlastně?
5: Křižovatka Zímský, Aniletenský, Šubertovi a Ibsenovi. Tady vidíte ten stůl z roku 2015, který vlastně nám umožňuje, aby se ta dekorace dostala ty 4 metry nahoru na to jeviště. A ještě před těma 11 lety tady byl právě ten pokračování té technologie z roku 1926 a to už nejezdilo a tudíž my jsme vlastně byli ohroženi v tom provozu, protože jsme nedokázali dostat tu dekoraci na jeviště, takže díky tomu je tady ten první vlaštovka té rekonstrukce.
4: A všechny ty dekorace teda skladujete kde?
5: Právě jeden taky z těch důvodů té rekonstrukce. Takže první je, že vlastně už to neumožňuje skoro vlastně ten provoz. A ty rekonstrukce by měly zároveň to divadlo někam taky posunout. Nejenom, že vlastně to opravit, ale se někam posunout a vylepšit. Takže součástí té rekonstrukce je vytvoření skladovacích prostor nejenom pro dekorace. Poněvadž v dnešní situaci každou tu dekoraci na každé představení musíme každý den přivážet a odvážet z divadla.
4: Máte externí sklad teda?
5: My máme na Orionce, vlastně nějakých 20 km odtud, máme dílny, kde jsou sklady dekorací a každý den musí odtamtud vyrazit kamion, který tam jedna skupinka lidí naloží, pak přijede tramvají sem, tady to zase vyloží a předá to kulisákům, který zatím zbourají tu předchozí dekoraci, takže tady v tom malinkém prostoru ty kluci musí vyložit tu dekoraci, která ten den bude hrát, a pak tou malou uličkou naložit tu dekoraci, která hrála včera. Tohle dělá je 10 měsíců, 6 dní v týdnu.
3: V dalším díle si budu povídat s ředitelem divadla na Vinohradech Tomášem Tepfrem.
1: Už tedy víme, jak to vypadá v maskérně a slavné rekvizitárně Pražského divadla na Vinohradech. Naše redaktorka Zuzana Filipková podnikla výpravu mimo jiné za 15-kilovými šaty, ve kterých hrála Dagmar Havlová v inscenaci Královna Kristýna.
0: Do kin přichází nový český film režiséra Dana Pánka, autora snímků Děti na Gána nebo Neporazitelní. A za pár minut snímek Po večerce zhodnotí i Alice Aronová.
7: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod, vložím ho.

60. rok. Schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela přímo do těla. Byl jsem to já a ne jelen.

0: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Ferenc Liszt, velký chromatický kvapík pro klavír, jsme nabídli minutu před 8:45.
1: Jezdila jsem od první třídy na letní tábory, tak nevím, jestli film s touhle tématikou bych si měla nebo neměla nechat ujít, ale to se dozvím za chvilku. Právě dětský tábor, který má na mále a k tomu ještě ožívající letní láska, no jako by to byl můj příběh. Nový snímek režiséra Dana Pánka Po večerce slibuje komediální nádech a taky zápletku, kterou si prý užije i celá rodina.
0: Hodnocení nabídne filmová publicistka Alice Aronová. Dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Alice, o čem tahle nová letní komedie vypráví a pro koho je určena, komu je určena? Opravdu si film užije celá rodina?
2: Tak hnedka v úvodu bych řekla, že to je určeno pro celou rodinu a my vlastně sledujeme hlavního hrdinu Kráťu, což je takový vyhořelý manažer, který se rozhodne udělat si prázdniny a pomoci svému otci převzít po něm jeho letní tábor, kam sám léta jezdil jako malý chlapec. Problém je, že dětský tábor je sice v malebných kulisách, u lesa, u skal, ale je schátralý, včetně bazénu, který má spíše zelenou barvu než modrou, a i hned po příjezdu Kráťa se dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, kteří také chtějí rozhodovat, a situace se ještě zkomplikuje nečekaným příjezdem hygieny, která chce tábor z hlediska neúnosných hygienických podmínek uzavřít. A navíc v čele hygieny je právě bývalá Kráťova dětská láska, kterou samozřejmě Kráťa chce získat nazpátek, i když ona žije už úplně někým jiným, s bohatým mužem, který si také na tábor dělá zálusk, protože jde o ten rozpadající se objekt v půvabné lokalitě a šlo by ho jistě proměnit v nějaké krásné turistické centrum. Takže diváky čeká letní romantická komedie o nových začátcích, o prvních láskách i o naději. Já bych právě řekla, že ten film je určen pro celou rodinu a mám právě čerstvou zkušenost, že moje 14-letá dcera, která už je velmi vybíravá, tak vlastně z filmu byla nadšená. A možná je to i proto, že od malička jezdí pravidelně v letě na tábory a atmosféru tábora, což vidíme ve filmu, ranní rozcvičky, lesní hry, noční bojovky, tak důvěrně zná.
0: Pod scénářem a režií je podepsán Dan Pánek, co jsme od něj mohli vidět v posledních letech.
2: No, ještě bych řekla, že on vlastně natočil tento film, natočil ho jako jeho osobní film Po večerce, a protože využil své zkušenosti z letního tábora, kam léta jezdil nejdříve jako dítě, pak jako praktikant, pak jako vedoucí a skončil tam jako hlavní vedoucí. Takže vidět, že to prostředí a
1: má načteno.
2: Přesně tak. A ten cit pro atmosféru vlastně věrně popsal i v tomto filmu. A jinak režiséra Pánka známe právě díky dvěma zdařilým snímkům ze sportovního prostředí, Děti na Gána, naposledy Neporazitelní, a je zajímavé, že vlastně on jako jeden z mála českých tvůrců obsazuje děti a mládež do hlavních rolích svých filmů.
1: No ale v těch úplně hlavních dospělých rolích můžeme vidět Vladimíra Polívku, Václava Neužila, Janu Podzimkovou, Hanu Wagnerovou. To je hvězdný casting. Jak hodnotíte herecké výkony?
2: Pro mě právě režisér Dan Pánek je ten a v dobrém slova smyslu, ten slušný, řemeslný režisér, a právě pozitivum filmu jsou přirození herci, civilní herectví v čele s Janou Podzimkovou a Vladimírem Polívkou. Mně vlastně došlo, že dlouho jsme neviděli Vladimíra Polívku, aby se nepitvořil, což dělá v řadě českých romantických komedií, takových jako nešvar českého filmu, tak tady zde naopak. On je opravdu velmi přirozený a vlastně ještě v tom páru s tou bývalou láskou Aneškou, s Janou Podzimkovou. Oni dva jsou skvělí. A i ty vedlejší role, Václav Neužil, Jaroslav Plesl, Stanislav Majer, Hana Wagnerová, opravdu vlastně všichni tam jsou přesvědčiví. Takže to, co mě vlastně bavilo na té ústřední dvojici, Polívka Podzimková, jak říkám, žádné pitvoření, žádné takové to trapné čekání na pauzy, aby divák se mohl zasmát, což opravdu vidíme v řadě jiných českých romantických komedií. No a pro puberťačky tady ještě i herecky dobrý Max Dolanský. To, co asi filmu vyčítám, to je scénář, který mám pocit, že je místy plochý, je zde řada očekávaných situací, málo překvapivých míst a mě tam trošku chybělo i více humoru.
0: Češi jsou prý označováni jako tábornický národ. Trefí se jim Pánkův film tématem, humorem do vkusu?
2: Já bych dala body za tento film, protože je málo filmů věnovaných dětskému publiku. Jak jsem tady říkala, ta dětská kategorie 10 až 15 let je taková neukotvitelná, že ty děti už na ty dětské filmy nechtějí a vlastně už chtějí nakoukávat ty dospělé filmy, a my víme, že tam zbytečně mnoho vulgarismu, zbytečně mnoho sexu. Tak tohle to právě v tom filmu není. Takže to je rada, že kdo si vybaví filmy, mainstreamové filmy, vlastně Marie Poledňákové, S tebou mě baví svět, takový ten typ rodinných komedií. Ono to zde opravdu chybí a ty se zde netočí. Takže to, co já oceňuji, že tahle ta komedie najednou se zde objevila. Oceňuji snahu tvůrců o atmosféru snímku z táborového prostředí, mají i krásné lokace, atmosféra letních prázdnin, které jsou na spadnutí. Sice je to lehce idealizované, když tam vidíme ty děti bez mobilů, vidíme zde velmi rychlé prozření jednoho z pubertálních hrdinů, což je těžko uvěřitelné, ale ve výsledku je to slušný, až bych řekla takový cudný rodinný snímek, založený právě na přesvědčivých hereckých výkonech s určitou emotivní, nostalgickou táborovou linkou.
3: Potom to vidím jasně. Letní kino, teplý letní večer a k tomu romantická komedie po večerce.
2: A celá rodina.
3: A celá rodina u mě. Nový film režiséra Dana Pánka hodnotila Alice Aaronová. Děkujeme za to.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: Posloucháte Vltavu a hraní mozaiku, teď ansámbl Sanssouci Berlin v části divertimenta Josefa Haydna.
1: Teď budeme mluvit o opravdové legendě. Z českého Stetson City až na jeden z nejprestižnějších festivalů klasického filmu na světě. Limonádový Joe režiséra Oldřicha Lipského bude mít právě dnes světovou premiéru v digitálně restaurované podobě na festivalu v italské Bologni.
0: Národní filmový archiv tak vrací na plátna jeden z nejslavnějších českých snímků.
2: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
3: Karel Fejala, Miloš Kopecký, Olga Šróberová, Valdemar Matuška nebo Vladimír Menčík. Před více než 60 lety si Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka vystřelili z amerických westernů. Vznikla komedie, kterou dnes znají generace diváků.
4: Padouch nebo hrdina? My jsme jedna rodina.
3: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brgant.
5: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat. A díky tomu, že film je restaurován tak, aby se mohl hrát ve velkých kinech, na velkých plátnech, tak jak se to Limonádový Joe zaslouží, tak věřím tomu, že to bude jeho další život a další úspěch.
3: Jedním z důvodů restaurátorských prací byly i slavné barevné efekty. Film totiž záměrně napodobuje postupy rané kinematografie a jednotlivé scény střídají různé barevné odstíny. Restaurátoři proto pracovali s dobovými kopiemi, aby co nejvěrněji obnovili podobu, kterou diváci viděli při premiéře v roce 1964.
6: Noci jsou chladné!
7: Jo,
6: to abych si vzal teplé prádlo.
3: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný Limonádový Joe do českých kin. Boloňský festival uvede také film Varhaník u svatého Víta režiséra Martina Friče z roku 1929. Ten je považovaný za jeden z nejambicioznějších němých filmů natočených v Československu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Přejeme dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet v pondělí rozhodl, že součástí delegace prezident nebude. Podle Pavla by soud měl určit, kdo může o účasti prezidenta na summitech rozhodovat. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Ředitelem nově vzniklé ČES Energy se stal Pavel Cirány. Společnost o tom informovala na svém webu. Představenstvo povede generální ředitel ČESu Daniel Beneš. ČES chce do dceřiné firmy vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. To je podle analytiků zásadní krok pro připravované zestátnění společnosti, o které usiluje vláda. Odůvodňuje to potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Premiér Andrej Babiš z ANO už dříve oznámil, že kabinet chce proces plného ovládnutí ČESu stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029. Jihokorejská armáda v noci na dnešek zadržela vojáka Severní Koreje poblíž společné hranice, informuje o tom agentura Yonhap. Seoul podrobnosti neposkytl a zatím není jasné, jestli voják do země vběhl úmyslně. Jižní Koreu a KLDR odděluje demilitarizovaná zóna a přeběhnutí skrze ní je riskantní. Většina uprchlíků utíká přes Čínu nebo jiné třetí země. Letní shakespearovské slavnosti zahájí na Pražském hradě premiéra komedie Omylů režiséra Vojtěcha Štěpánka. Tradiční přehlídka her anglického dramatika Williama Shakespeara pod širým nebem potrvá do začátku září a nabídne přes 150 představení v Česku i na Slovensku. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 28 až 33 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den. Je to jenom pár dnů, kdy pražská galerie Photograph Zone otevřela novou výstavu. Nese název Babeta 207 a stojí za ní Eda Babák, oceňovaný Czech Grand Design v kategorii objev roku. Projekt sleduje renovaci legendárního československého mopedu, na které autor pracuje společně se svým kamarádem. Proč právě Babeta? Tak i o tom bude Eda Babák společně s kurátorkou Světlanou Malinou mluvit u nás ve studiu už za okamžik. A přibližně za půl hodinky se podíváme do světa ptáků a zvířat. Stravinsky, Saint-Saëns a nebo Mančíny. Ti všichni se při skládání nechali inspirovat slonem. Dokonce vznikla i opera Sloní muž. A i o tom bude řeč v dalším díle pořadu Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo. Tak budeme rádi, když budete poslouchat.
1: A když si taky nenecháte ujít hudební výběr, Karl Philipp Emanuel Bach nebo Johann Sebastian Bach a také Libor Šmolda z NYC Trio. Začne Tereza Richtrová, album Místa krajiny a nahrávka z letošního roku.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: píseň Libeň v podání Terezy Richtrové na jejím albu Místa krajiny z roku 2026. Je 6 minut po 9 dopoledne.
1: Babeta 207. Pro někoho je to obyčejný moped, pro mě je to třeba symbol mládí, pro jiného symbol svobody, anebo hodin strávených v garáži. Právě tenhle legendární československý stroj stojí v centru nové výstavy fotografa Edy Babáka v pražské galerii Photograph Zone.
0: Prostřednictvím fotografií, zvukových záznamů i prostorové instalace vypráví o přátelství, společné práci a komunitě, která vzniká kolem sdílené vášně. Našimi hosty už jsou Eda Babák a taky kurátorka Světlana Malina. Dobré ráno oběma.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
1: Edo, vy jste letos získal ocenění Czech Grand Design, a to v kategorii objev roku. Tak jak tohle období prožíváte? Co to třeba znamená pro vaši tvorbu?
3: Tak znamená to pro mě opravdu hodně. Moc si to vážím, že jsem to ocenění mohl dostat, a vážím se toho, jaký lidi jsem mohl potkat na mojí cestě zatím. A je to pro mě hodně inspirativní kolektiv.
1: Přetrvává ještě radost? Přetrvává.
3: Rozhodně.
0: Na první pohled je Babeta 207 výstavou o renovaci starého mopedu, ale jaký příběh ta výstava ve Photograph Zone vypráví?
3: Tak hlavně je to vlastně příběh o našem přátelství vlastně s mým kamarádem Tomášem Sodomou, tím ho zdravím. A vlastně taková sonda vlastně do této sociální skupiny, která se okolo Babety tvoří.
1: Světlano, v té anotaci k výstavě se píše, že společná práce dokáže spojit lidi z velmi odlišného prostředí. Tak čím je ta renovace Babety tak silným prostředkem právě ke vzniku nějakého vztahu a třeba i důvěry?
4: No, já si myslím, že vlastně obecně teďka je jako taková doba, kdy se strašně jako mluví jako o rozdělené společnosti a že všichni pocházíme jako z nějakých jako jiných poměrů, jiných tříd, ale vlastně tady ten projekt vypráví o vlastně mužském přátelství, chlapeckém přátelství, takže dává na odiv něco, co je vlastně i teďka jako v hledáčku reflektorů, je to vlastně jako poměrně jako, jako zajímavý téma, i co se jako týče současné společnosti. A jako pro mě to bylo vlastně takový jako fresh pohled na to, jak vlastně může vypadat přátelství dvou kluků, dvou mužů, dvou dospívajících mužů, kteří se znají vlastně strašně dlouho, a tady tohle je věc, která je spojuje. A vlastně každý dělá jako něco jiného.
0: Během práce bylo pro Edu Babáka důležité právě setkávání s tou komunitou kolem Babet. Je to tak, jak říká Světlana, že ta společná vášeň maže rozdíly? Tím myslím, že zkrátka potkáváte lidi s různými názory, ale to vůbec nevadí, protože vás pojí ta společná vášeň.
3: Rozhodně, no, rozhodně. A fakt si vážím toho, jak mě vlastně jako přijali, vlastně ta komunita okolo Babet, že to bylo fakt skvělý čas a rád se mi poznal. No.
1: A teď nám, Edo, ještě vyprávějte svůj příběh. Kdy jste se dostal poprvé do té dílny, nebo nevím, jestli je to garáž, ve které svoji Babetu 207 opravujete?
3: Tak je to teda dílna u mého kamaráda, vlastně ve které už jeho táta opravoval, on už vlastně od dětství se tomu věnoval. A ten projekt vlastně začal před 3 lety, kdy já jsem chtěl nějakým způsobem objevit tento svět. A vlastně v té první fázi mi došlo, že jsem otevřel mnohem více témat, než jsem vlastně tušil. Takže jsem tak postupně odkládal a objevoval nové věci, které mi to poskytlo.
0: Když jste na tom projektu pracoval, tak co vás zajímalo víc? Historie toho samotného stroje a ten stroj, nebo ty lidé kolem něj?
3: Je to asi mix. Fakt jako oboje, všechno prostě objevit, co šlo, a poznat nové věci, nový pohled na svět.
1: Nejenom fotky Babety 207 najdou návštěvníci pražské galerie Photograph Zone. Světlano, ta výstava propojuje fotky, ale taky audiozáznamy nebo prostorovou instalaci. Jak jste společně s Edou přemýšleli nad tím, aby divák nevnímal jenom fotografie na stěně, ale aby se tak trošku do té garáže kamaráda Tomáše přenesl?
4: Tak pro nás bylo jako zásadní, že ten projekt je vlastně o stroji Babeta. A chtěli jsme tu Babetu nějakým způsobem přenést do toho prostoru. Ona tam vlastně je schovaná, je tam, a divák ji vlastně svým způsobem může vidět, je tam jako nějakým způsobem poměrně skrytá. Nicméně ten důvod, proč my jsme se rozhodli kombinovat i jiné média, je zejména ten, že vlastně ten obsah té práce je jako strašně široký. A to, jako jsou to kvanta fotek, kvanta nějakého audiomateriálu, videomateriálu. Takže pro nás bylo důležitý vlastně udělat jako komplexní výstavu, protože vlastně Eda ten projekt jako vytváří už strašně dlouho.
0: Kolik vám Eda přinesl materiálu?
4: No, tak já bych řekla, že v průběhu několika měsíců to jako dosáhlo k desítkám až ke stovce jako fotek a materiálů vlastně, který jsme probírali. A následně si myslím, že ten audiomateriál s tím jako videem, no, jako já nevím, kolik desítek minut. Jo, to audio, které lze slyšet v galerii, si myslím, že má půl hodiny, nebo je to delší, ale vlastně ty máš toho audiomateriálu mnohem víc. Takže jako opravdu to je jako kvanta materiálu.
1: Jak se pracuje v takové dílně v garáži společně s Babetou, tak to nám Eda Babák a Světlana Malina řeknou za chviličku.

0: Posloucháte Mozaiku a Český rozhlas Vltavu i na hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Teď nám dohrál Piotr Anderševsky.
1: Legendární československý stroj Babeta 207 teď můžete vidět na nové výstavě fotografa Edy Babáka v pražské galerii Photograph Zone. Eda s námi ve studiu společně s kurátorkou Světlanou Malinou.
0: Edo, vaše tvorba se pohybuje mezi dokumentem a stylizovanou fotografií. Jak vlastně pracujete? Jste ten typ fotografa, který si dopředu ten obraz pečlivě připraví nebo spíš reaguje na situaci?

0: aby moje věci fungovaly nějak všechny dohromady, ať je může vytáhnout z každého focení člověk nějakou věc, kterou potom dá k jinému projektu a mohla by fungovat dohromady, tak o to se rozhodně snažím. A
1: když Eda mluví o, nebo když mluvíme o autorském rukopisu Světlano, jak byste ho popsala v Edově případě?
2: Tak, to se podle mě jakoby strašně špatně jako tady, jako když jsme jenom v audiu, tak to je vlastně jako strašně...
1: To se musí vidět.
2: To se musí vidět. Zároveň tady tohle beru jako samozřejmě pozvání pro všechny, které tady tahle výstava zaujala. Dneska je zároveň i komentovaná prohlídka od 6 hodin v galerii, kde budu přítomná já a Eda. Nicméně, abych se k tomu vrátila, tak já si myslím, že to spojuje vlastně ta mnohost těch různých přístupů, že vlastně mě to až jako překvapilo, že tam máme jako studiové fotografie, které jako velmi jako sterilně, velmi jako formálně zobrazují ty jednotlivé díly Babety. Pak se dostáváme vlastně do dokumentu, což je vlastně ta dokumentace té komunity okolo jako Babet. A pak se zase jakoby dostáváme do až jako nějakých jako momentek, portrétů z garáže, strávení společného času a vlastně tady ty momentky jsou se jako strašně špinavé. Je to fakt jakoby tak jako garážovitost, kdy se jako, když se díváte na tu fotku, tak úplně na vás tady jako vás ovane tady ten jako zápach těch starých garáží na vesnici. A já si myslím, že možná tady v tom je ten rukopis. Jakože ten pohled jako Edy je strašně jako rozkročený.
3: Jak, Edo, poznáte, že se ta fotografie povedla? Je to otázka té kompozice a techniky, že to vyjde tak, jak jste chtěl? Nebo je to nějaký pocit, který ve vás ten snímek vyvolává?
0: Je to určitě nějaký pocit, který jako se učím poslouchat dlouho a jako vždycky čekám na tu poslední fotografii a když už ten pocit proběhne, tak je to ono.
1: A je příběh Babety a té komunity kolem ní něčím univerzálním? Promluví k divákovi nějakým univerzálním jazykem? Aby to nebyla pozvánka jenom pro mopedisty?
0: Tak rozhodně. Já si myslím, že člověk, který se vlastně i strojům nevěnuje nějak, tak může objevit jejich krásu a přívětivost té komunity a důležitost těchto věcí v dnešní době.
3: Nevím, jestli Světlana je faninkou Babet, ale co byste si vypřála, aby si z výstavy odnesl návštěvník, který se o motorky třeba vůbec nezajímá, do galerie přijde spíš kvůli fotografii nebo současnému umění?
2: Tak já bych chtěla, aby si ten člověk odnesl to samé, co já si odnáším tady z toho projektu. Že i když mi to téma ale jako vůbec vlastně nesedí a vůbec o něm nic nevím, bylo to moje první setkání vlastně s Babetou 207, tak aby si odnesl vlastně to, jakým způsobem jde přistupovat k přátelství, k nějakému spojování, k tomu, že nás jako spojuje nějaká věc, nějaký stroj a je nějakou jako spojující linkou. A rozhodně je to taky podle mě tahle výstava velmi jako přívětivý vstup do současné fotografie a vizuálního umění, kdy se jako mnohdy bavíme o tom, že je to vlastně jako strašně jako nesrozumitelné, jak to chápat, tak si myslím, že Edův přístup je velmi srozumitelný a vlastně i laický divák se skvěle napojí.
1: Nemůžu se nezeptat, už je Babeta 207, Edo, opravená? Už jí máte hotovou?
0: Je to tak a je vlastně přímo součástí výstavy.
1: A co budete fotit dál?
0: To se vždycky bojím, tyhle otázky. No...
1: Ať je to cokoliv, ať vám jde práce od ruky, ať vás těší. Jsme moc rádi, že jste si oba dva udělali cestu sem do dnešní ranní mozaiky. Zaměřte do Pražské galerie Photograph Zone na zajímavou výstavu fotografa Edy Babáka, který byl společně s kurátorkou Světlanou Malinou hostem. Mějte se moc hezky, hezký den přejeme.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Děkuji za pozvání.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Libor Šmoldas NYC Trio a album Dusk z roku 2020. Tea Time jsme nabídli těsně před 9:30. Přejeme hezké dopoledne.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Vůbec nejslavnější hudební portrét o slonech složil francouzský skladatel Camille Saint-Saëns. Skladba Slon je v pořadí pátá část slavné humorné svity Karneval zvířat. Ta je z roku 1886.
0: Skladatel zvolil pro vyobrazení těžkopádného slona kontrabas. A jak skladba Slon zní, to uslyšíte v díle série Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo právě teď.
2: K poslechu už svého posledního dílu nás zve Lukáš Hurník.
3: Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo s Lukášem Hurníkem.
4: Sloni jsou společenská zvířata, žijí v široké komunitě, v níž mezi sebou sdílejí starost o potravu i péči o mláďata. Je to v podstatě takový dobře sehraný orchestr. Sloni pomocí chobotu vydávají různě intonované zvuky. Ale komunikují také dupáním. Vibrace, které šestitunový samec vyvolává údery do země, se šíří do neuvěřitelné vzdálenosti. Paralelou mezi hudebními nástroji je grand casa, tedy velký buben. Velcí romantici ho měli moc rádi. Třeba Verdi ho skvěle využil v Dies Irae ve svém Requiem. Jistě si umíte představit, jak to zní třeba v katedrále. Nejslavnější hudební portrét slona napsal Camille Saint-Saëns v Karnevalu zvířat. Je to solo pro kontrabasovou skupinu, což je velmi vzácný případ, a skladatel, ač hodlal napsat hříčku, se postaral o zásadní repertoárové číslo pro všechny kontrabasisty.

Klávesy na klaviatuře klavíru se odjakživa dělaly ze slonové kosti. Sloni kvůli barbarskému zabíjení jen kvůli klům začaly vymírat a slonová kost začala být nedostupná. A nastal malér. Výrobci klavírů začali hledat a zkoušet různé umělé hmoty, ale nic nebylo tak dobré jako slonová kost. Ta je totiž porézní a absorbuje pot z klavíristových rukou. Laciné plastové náhražky tohle neumějí a stávají se kluskými. Dnes už se nějaké kompozitní materiály našly, ale dokáže je produkovat jen pár výrobců ve světě.

To byla Beethovenova Valštýnská sonáta. Ta má se Slonem společného málo. Jen ten rytmus musel v době křehkého klasicismu působit jako sloní stádo. Existuje ale klavírista Paul Barton, který vozí své piano do stanic v Thajsku, které pečují o staré slony, a hraje jim Beethovena. Svou spokojenost sloni dávají najevo pozorným poslechem a máváním ušima. Vlastně je to dosti vysoký zvuk, to sloní troubení. Nikoli ale trubkový, spíš lesní roh v nejvyšší poloze. V roce 1941 přijal Igor Stravinský nabídku od choreografa Balančína, aby přispěl drobnou skladbou k baletnímu představení odehrávajícímu se v cirkuse, na němž bylo účastno 50 baletek a 50 slonů. Mezi nimi byl sličný mladý slon, pro něhož Stravinský napsal polku. Jak bylo jeho zvykem, Stravinský si za ní nechal dobře zaplatit a ironicky v ní cituje Schuberta, romantického kolegu pověstného svojí chudobou. A tady je v podstatě skladba pro stejnou příležitost, jen z oboru filmové hudby. Henry Mancini a jeho Baby Elephant Walk z filmu Hatari.

Ve Verdiho Aidě sloni přímo nevystupují, ale protože se opera vztahuje k Suezskému průplavu, scénografové je často umístují na scénu hezky kašírované s choboty vztyčenými. Ale je tu ještě jedna opera. Laurent Petit-Girard je francouzský skladatel 20. století, kterého můžeme zařadit mezi skladatele jediné skladby. Je to opera Sloní muž. Je inscenována po celém světě a je opravdu moc dobrá. Pojednává o muži postiženém chorobou, která pacientovi znetvoří obličej tak, že vypadá jako sloní hlava. Sloní muž je vystavován jako atrakce a jeho příběh vzbuzuje lítost. Hudba je velmi vstřícná k publiku a jedna koloraturní árie je tam vskutku obdivuhodná skladatelsky i interpretačně.

To byl drsný příběh sloního muže, pro děti nevhodný, takže je na závěr trochu odškodníme. Když Francis Poulenc chtěl pobavit početnou skupinu dětí ve svém příbuzenstvu, četl jim pohádku Jeana de Brunhoffa o slonu Babarovi a provázel ji klavírními improvizacemi. Pak z toho vznikl rozhlasový pořad, klavírní part byl instrumentován pro malý orchestr a ve Francii se z toho stal hit. Je to hudba na 20. století až překvapivě nevinná a něžná. Ostatně v Perzii mají přísloví: něžnými slovy a dobrotou je možno na vlásku vésti slona.

0: Zázračná moc hudby provede prince i ptáčníka úskalými hororové cesty.
1: A na jejím konci čeká na každého vytoužená dívka.
0: Mozartova kouzelná flétna, unikátní archivní nahrávce dirigenta Wolfganga Saváliše s vídeňskými filharmoniky a pěveckými legendami Hermanem Prajem, Peterem Schreierem nebo Helen Donát.
1: V operním večeru v sobotu 27. června od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: posloucháte Vltavu a ranní mozaiku ve středu 9. 24. června ve 9:45.
1: Co myslíte? Jsou dnešní děti horší, než bývaly děti dřív? Těžko říct, tak nám to snad teď řekne Nina Rutová.
2: Před 7 lety jsem vedla semináře na základní škole na okraji Prahy. Letos v zimě mi ředitelka zavolala znovu. Do školy přibyli noví pedagogové i asistenti a i ti, kteří mé semináře absolvovali před lety, stáli o připomenutí některých postupů. V posledních letech často slýchám, že metody, které dříve při výuce perfektně fungovaly, jsou dnes nepoužitelné. Děti prý ztratily zájem o čtení, psaní i poznávání, nebaví je nic, nepracují a hlavně vůbec se nedovedou soustředit. Aha, už je to tady, říkám si. Mám si troufnout školit učitele, když neznám jejich žáky, kteří neradi čtou, neradi píší a vlastně spolu i neradi mluví? Opatrně se ředitelky ptám, jestli jsou u nich děti jiné než před lety. Ano, jsou, odpovídá. Škoda, že jsem s dětmi z prvního stupně už dlouho nepracovala, lituji nahlas. Stačí říct, který týden se ti hodí? Posunula jsem dovolenou a poslední květnový týden strávila přímo v hodinách. V 8 ráno děti v klidu usedly na koberec. Když přišly učitelky, v této škole nepoznáte, kdo je asistent a kdo pedagog, zazněl gong a začaly ranní rituály. V každé třídě trochu jiné, ale vždy s důrazem na soustředění a vzájemné naslouchání. Poté následovala výuka. Po krátkém úvodu o českých osobnostech jsem rozdala knihy Světoví Češi. Děti se měly v trojicích dohodnout, která osobnost nebo který vynález je pro ně nejatraktivnější. Někdo chtěl pracovat sám, někdo potřeboval do týmu přidat zdatnějšího čtenáře, vše vyřešili během 2 minut. Texty studovali po částech, shrnovali odstavce, vymýšleli otázky a ujasňovali si nejasnosti. Důkazem o jejich studiu byly závěrečné prezentace osobností a jejich přínosu někdy i celému světu. Viděla jsem scénky, v nichž Emu Destinovou odmítají vzít na přední pražskou scénu s odůvodněním, že na zpívání nemá hlas. První kontaktní čočky Vychtrle vyrábí po vyhození z fakulty doma za pomocí rodiny a stavebnice Merkur. Eliška Junková své závody nevzdává. A o českém Edisonovi si povídali dva kluci jakože při jízdě tramvají z Letné na výstaviště. Té nápaditosti. Tyto děti byly skutečně jiné. Jiné, než o jakých slýchám jinde. Proč? Každý pracuje svým tempem v atmosféře vzájemné podpory. Systém věkově smíšených skupin v trojročích funguje tak, že nováčci odkoukají pravidla od starších. Jakoby šlo o jeden organismus, kde se tvorové domlouvají neviditelnými signály. Teprve v pátek večer mi došlo, že jsem za celý týden u nikoho neviděla mobil. V půlhodinových přestávkách děti řádily ve školní zahradě. Notebooky ale mají. Deváťáci na nich plánovali jídelníček a rozpočet. Neřešili abstraktní úlohy. Nejstarší děti skutečně celý školní rok pro své spolužáky a sebe vaří. S nejmenšími dětmi jsem v závěru týdne vyráběla deníčky na školu v přírodě. Budou do nich psát, co opravdu zažili, nebo smyšlené příběhy svých plyšáků. Zdá se, že Marie Montessori má co nabídnout pedagogům, dětem a rodičům i dnes.
1: Jsou dnešní děti jiné? Opravdu ztratili zájem o čtení a mají problém se soustředěním? Ne, snad ne. I o tom bylo dnešní zamyšlení scénáristky Niny Rutové.
0: Druhou část symfonie E-dur Richarda Wagnera nabízíme v 9:49, a to ve středu 24.

0: Richard Wagner ve vysílání Vltavy. 6 minut a kousek zbývá do 10.
1: Už je to pár týdnů, kdy začala festivalová sezóna, ale se začátkem prázdnin vypukne za chviličku opravdu naplno. A proč o tom mluvím, to už vysvětlí Ondřej Cihlář, moderátor dnešní vizitky. Vítej u nás.
2: Dobré dopoledne. No tak jistě se mě chcete zeptat, kdo bude mým hostem. Tak dnes sem do studia na Vinohradskou třídu host nedorazí, protože bude v kontribuční budce v Brně a tam se spojíme s Tominou Kellarem, což je nejenom hudebník, například propojený s kapelou Midi Lidi, ale také hlavní dramaturg festivalu Popmese v Brně, což je tedy zásadní festival brněnské scény a nejenom té, přesahuje vlastně hranice města, regionu, je to v podstatě celostátní jeden z nejlepších festivalů, takže se o tom budeme bavit a také si představíme v spoustou písniček hosty letošního ročníku.
1: Tomáš Keller tedy za okamžik hostem Ondřeje Cihláře v dnešní vizitce. Ať se to povede.
2: Já děkuju.
0: Poslouchejte i Akcent v 16.30. My teď dáváme takové prázdninové tipy, takže se určitě podívejte na webu nebo v podcastových aplikacích i na předchozí díly. Každopádně dnes v 16.30 o tom, na jaké filmy a seriály se o prázdninách dívat.
1: No a jestli máte kulturních informací málo, tak opět zítra ranní mozaika. Tu bude úderem 6. přesně pro vás. Budeme se těšit. František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
1: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
2: Český rozhlas Vltava, zprávy.
1: Klienti cestovních kanceláří mají nárok na slevu nebo odškodnění v případě, že podmínky neodpovídají smlouvě. Pokud lidé cestují bez agentury, musí si kompenzaci vyjednat sami. V případě ubytování doporučuje Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra problémy řešit přímo s pronajímatelem. Pokud se vyjednávání nedaří, můžou se lidé obrátit právě na Evropské spotřebitelské centrum. Porucha digitálního komunikačního systému na německých železnicích se dotkla i spojení s Českem. Konkrétně jde o spoje mezi Prahou a Hamburkem, Curychem a Kodaní. Píšou to na svém webu České dráhy. Příčinu výpadku zatím německý dopravce Deutsche Bahn nespecifikoval. Vlaky už jezdí a ojediněle je ale potřebné počítat se zpožděním. V Rakousku zemřel 21-letý Čech, informovala o tom rakouská horská služba. Podle ní zemřel po pádu na hoře Grosser Wiesbachhorn ve Vysokých Taurách. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec se stoupil v pořádku a po sestupu zavolal záchranné složky. Pátrací akce komplikovalo krupobytí a tělo nakonec vyzvedl vrtulník. Rozsáhlá rekonstrukce čeká letos na podzim otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Rozhodli o tom zastupitelé Českých Budějovic na svém posledním jednání. Scénu využívá a provozuje jeho České divadlo. Vlastníkem je město České Budějovice. Podle primátorky Dagmar Škodové Paramové město přistoupí k opravám díky povolení památkářů k užívání točny na další 3 roky. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 28 až 33 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka. Neradi se necháváme ovlivňovat tradičními škatulkami, jak generačními, tak i žánrovými. Držíme se prosté zásady, že umělecké projekty, které zveme, by měly nově tvarovat, konfrontovat, lehce nebo výrazně pružit hranice popkultury. To říká umělecký ředitel hudebního festivalu Popmese Tomáš Kelar, kterého už teď zdravím přes telefonní linky do kontribuční budky do brněnského studia. Tomino, ahoj.
1: Ahoj, ahoj a zdravím všechny posluchače.
0: Tak já děkuju. V hudební branži se Tomina pohybuje dlouhá léta, sám je vedle organizátorství a dramaturgování také hudebníkem, skládá a hraje na bicí v kapele Midi lidi. Záměr letošního ročníku festivalu Popmese, označovaného za jeden z nejosobitějších českých hudebních akcí, který se uskuteční z kraje srpna v Brně, shrnuje Tomáš Kelar jako uměleckou hravost, námluvy nebo naopak rozchody s žánrem pop music. Tak platí to i pro letošní ročník?
1: Já si myslím, že stoprocentně. Snažíme se to držet v těchto mantinelech co nejvíc. Já nevím, jestli to ty námluvy a rozchody nějakým způsobem vystihuje, ale jako lidi, kteří už nás navštívili, tak si myslím, že to pochopí.
0: Mm-hmm. No každopádně letošní ročník proběhne až 6. až 18. srpna 2026 v areálu za Lužánkami Brno. To znamená, máte ještě měsíc a kousek do příprav. Tak jaká je současná situace ve vašem přípravném týmu?
1: Já ti jenom upravím, já si myslím, že jsem slyšel 18., ale to je 6. a 8.
0: Aha, tak to jsem se možná přeřekl. Mám to napsáno tak, jak říkáš.
1: A teďka nevím, co byla otázka.
0: Jaká je teďka situace? Jestli teďka máte jako už klid, nebo naopak ještě takový ticho před bouří?
1: No, je to velké ticho před... No, asi ticho moc ne, ale bouřku čekáme. Takže, nebo respektive ne tu, kde by opravdu... Tu opravduckou, ale každopádně bouřka v podobě nabitého line-upu, ano, a spoustu práce, dejme tomu, pokud se to dá nazvat jako bouřka, tak a různých jako pohotových reakcí na různé změny a tak dál, tak to samozřejmě čekáme, to si myslím, že organizátoři festivalu nemůžou nečekat takové věci.
0: Ano, a organizátoři festivalu toto znají zhruba měsíc před vypuknutím. Je důležité říct, že Popmese je progresivní festival soudobé populární hudby a technologií, který respektuje udržitelný rozvoj a spojuje lidi v unikátní destinaci uprostřed Evropy. Do Brna přiváží neotřelou dramaturgii plnou aktuálních jmen globální i domácí scény. Prostor dostávají i legendy, alternativy, které u nás často nikdy předtím nehrály. Tak toto píšete na svých stránkách, tak pojďme si říci, jaký ten letošní ročník bude a kdo přijede.
1: Tak my neradi škatulkujeme do nějakých, dejme tomu, kategorií, jako jsou headlineři, ale vzhledem tomu, že lidem to pomáhá, tak nějak pochopit a rozhodnout se, jaký den si zvolit, nebo případně jestli všechny tři, tak dá se říct, že ty naši headlineři jsou Einsturz Neubauten z Německa, kteří přijedou ve čtvrtek, OK Lou neboli Oklu z Francie, zpěvačka takového zasněného popu, která současně ohromila Primaveru nedávno, tak ta bude, dejme tomu, v uvozovkách headliner pátku, a Overmono, což je duo, které se dá zařadit do kategorie jako je Underworld a těchto, dejme tomu, směrů, tak ti přijedou v sobotu a zavřou venkovní stage. Ty vnitřní stage pak pojedou dál, samozřejmě.
0: Takže to byly headlineři.
1: A dejme tomu, ty ostatní, tak ty jsou taky pro mě headlineři, ale...
0: Bodylineři.
1: Já bych asi rád zmínil třeba Obgonjaya, což je nigerijský zpěvák, který se přestěhoval do Anglie, spolupracuje s Fred Again nebo Little Sims a různými dalšími lidmi, a pro jeho známé se to vyslovuje, jeho jméno vyslovuje jednoduše OB, což je mnohem lepší než Obgonjaya, ale je to člověk, kterého vřele doporučuji. Je to energický zpěvák, samozřejmě s afrobeatem, současnými žánry, které do toho zapojuje, jako je hip-hop, rap a elektroniku. Tak toho bych rád vypíchnul, pak bych vypíchnul Fat Dog, což je takový punkový, dejme tomu indie taneční projekt, velice odvážný, který opravdu dokáže lidi roztančit. A ještě bych asi vypíchnul Nation of Language, což je americký projekt, tuším z Baltimoru, a pokud máte rádi Depešáky nebo New Order a tyto směry OMD, tak to si myslím, že se můžete těšit na, pokud neznáte, tak na opravdu jako vynikající objev, což vlastně je náš záměr, aby lidi objevovali nové věci primárně.
0: Mm-hmm. No tak to je skvělé. Každopádně připomínám, že festival Popmese proběhne v Brně v areálu Za Lužánkami mezi 6. a 8. srpnem 2026, čili to, co dnes posloucháte, je pozvánka na takový letní hudební tip na festival, který proběhne tedy v srpnových třech dnech. A teď mi ještě řekni...
1: Já ti musím zase upravit, člověče.
0: Co se zase jsem řekl chybu?
1: No, Za Lužánkama to nebude. Aha, to je no sice tak... velké téma v Brně teďka momentálně, Za Lužánkama, celý ten stadion, protože se tam má stavět, nebo možná nemá stavět, nový fotbalový stadion, což Brno si velmi zaslouží, si myslím, ale my jsme se přesunuli a už třetí rok, toto bude třetí rok, a jsme na velodromu u BVV Pisárky. Jo, takže ne Za Lužánkama, ale tam.
0: Takže prosím vás, bude to mezi dny 6. až 8. srpna v areálu Velodromu v Brně.
1: Yes.
0: Jedná se o festival Popmese. My se bavíme s uměleckým ředitelem tohoto festivalu Tomášem Kellerem. Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář. A v tuto chvíli máme snad všechno v pořádku k tomu, abychom si pustili první píseň, což je právě od zmíněné headlinerky OK Lou, Harvest Sky. A tak nám trošku o ní něco řekni více.
1: Tak jak jsem zmínil, tak je to vlastně mladá francouzská zpěvačka talentovaná, která současně už se vyhoupla opravdu do takových těch, dejme tomu, tradičních škatulek headlinerů. Jak jsem již zmínil, na Primaveře měla opravdu jako velikánský dav lidí před hlavním stagem, tuším, že to byl. Zpívali s ní všechny její písničky. Tady u nás to bude premiéra její, takže si troufám říct, že to nebude tak velkolepé jako na Primaveře, přece jenom je to obrovský festival, ale myslím si, že i u nás tady tuhle, dejme tomu škatulku, si zaslouží, poněvadž v poslední době spolupracuje s lidmi, jako je Charlie XCX a Caroline Poláček a FKA Twigs a myslím si, že tím, že to trošičku, troufám si říct, připomíná Enyu, tak si myslím, že to bude celosvětová hvězda velice rychle.
0: Už to slyšíme a jak to bude slušet hudebně, se můžeme přesvědčit v následujících několika minutách.

0: Dozněla OK Lou z písní Harvest Sky, což je, je tedy jedna z písní, která pravděpodobně jako jedné z headlinerek festivalu Popme se zazní na festivalu. S jejímž to uměleckým vedoucím si právě teď povídáme, tedy povídáme si do brněnské, do brněnského studia s Tominou Kellarem. A já bych chtěl zjistit, na co si nejvíce pyšný v rámci festivalu, jestli taky vlastně ten festival rok od roku roste, nebo naopak jste zastavili jeho rozměr, aby vám nepřerostl přes hlavu.
1: Tak tady k tomuhle z tomu je jasný to, že by jsme rádi rostli a rosteme, ale je strašně důležité, aby jsme udrželi ten růst v nějakých samozřejmě mantinelech. My jsme menší festival pro 3000 lidí denně, to znamená nějaký 9000 celkově, a ten areál samozřejmě umožňuje být, mít i větší kapacitu, ale naše zpětná vazba, kterou vlastně jako provádíme v podobě nějakého dotazníku s návštěvníkama, tak vždycky jedna z těch primárních, dejme tomu rad, je, prosím vás, nedělejte to větší. což samozřejmě je hezké, ale každopádně ty festivaly nějakým způsobem musí fungovat a musí opravdu jako nějaký růst vlastně tam nějak jako evidovat, protože vlastně přece jenom nějaký progres je nějaká dynamika, která nás žene dopředu, a ne, že bychom chtěli být v obrovistánský festival jako některé konkurenční, dejme tomu České republice nebo okolí, a hned druhý den, ale jako nějaký růst zaznamenáváme a myslím si, že to je přesně to tempo, které nám vlastně jako vyhovuje. Nemusíme růst rychle, proto i ty headlinery opravdu nejdeme do těch úplně největších prostě sfér, kde ty částky jsou opravdu jako astronomické, tak to by znamenalo, že bychom museli změnit areál a produkčně přiložit mnohem víc peněz. Takže snažíme se to vést udržitelně.
0: Říká Tomáš Kellar z brněnské kontribuční budky, proto se také tak skvěle slyšíme. Nicméně ještě připomínám všem našim posluchačům dotazový e-mail, který zní vizitka@rozhlas.cz, kde se můžete našeho hosta na cokoliv doptat.

0: Tomáši, jestli ty máš přehled o festivalech vlastně tady té vaší velikosti, řekněme těch komornějších, na kterých člověk si trochu odpočine oproti těm obřím festivalům, které ty jsi zmiňoval, které mají třeba kapacitu kolem 50 000 lidí na den. Tak jestli třeba tady máte nějaké spřátelené, spřízněné, aby jsme tady tak jako posluchačům trošku třeba, kteří popme se neznají, vlastně tak navedli vlastně s, jako ne žánrově, ale tak jako tou atmosférou, s kým se tak jako mentálně přátelíte.
1: Mm-hmm. Tak já si myslím, že se hodně rozumíme třeba s Besedou u Big Beatu. To je festival, kam chodím skoro každý rok, který mě vyhovuje svou energií, svou tím, že ty návštěvníci jsou takový uvolnění, mají dostatek stínu, mají vlastně jako všechno, co potřebují, protože přece jenom ty menší formáty, tam je to jednodušší nějak uspokojit ty potřeby. V momentě, kdy jste větší, tak je to opravdu nákladné, nebo na letišti, tak je to velmi nákladné na to, abyste nákladné v tom, že stavíte stíny, nejenom stage, ale opravdu zóny, které prostě vyžadují jako obrovskou investici. Mm-hmm. Kdežto třeba Beseda to tolik nepotřebuje, je to v Hájku, my zase máme velodrom, kde je spousta stínů, střechy, možnost si sednout, protože tam jsou samozřejmě jakoby nějaké sedačky.
0: Tribuny,
1: přesně tak, to bylo to slovo, co jsem hledal. Takže to tam vlastně je a my tím pádem nemusíme vynakládat nějaké větší jako finance na to, aby jsme opravdu uspokojili ty lidi. Nabízíme jim vodu, což je vlastně jako častý požadavek, jo, zdarma, k pitnou, aby ten komfort opravdu přece jenom v těch letních měsících nějak jako tam byl v této podobě. A máme zajímavý areál v tom smyslu, že se přechází z velodromu do nějakých dalších přilehlých částí, včetně haly, která patří BVV, kterou nám zapůjčili a tam vlastně program taky má svoje, dejme tomu dva stage, jedno DJskou, jedno live stage, takže vlastně, když to tak nějak jako si uvědomíme, dva stage na velodromu, které jsou více, dejme tomu, tradiční festivalové a pak, dejme tomu, víc klubové na té druhé straně, takže když to takhle vezmeme, tak to nějak aspoň vysvětluje třeba, jak jsme zaměření žánrově a jaká atmosféra u nás jako panuje. Je to vlastně docela široké spektrum žánrové a ti fanoušci si to užívají, že mají dvě zóny, které jsou odlehlé, kde prostě zvuk neprosakuje a můžou si to užívat.
0: Další píseň, kterou jsi vybral, protože dneska by mělo zaznít více písní, než je běžné ve standardní vizitce, je Anaphone House Wolf, The Vol Woman. Je to další z interprete, která zaspívá právě na letošním ročníku?
1: Ano, je to tak. A asi jsem na tento booking úplně nejvíc pyšný, protože se o to snažím už delší dobu. Anna už tady byla vícekrát v Česku, jednak teďka nedávno ve Spirále, což byl fantastický koncert pod promoterskou skupinou Hard Noise a taky se objevili právě na tom nejoblíbenějším festivalu menší podoby na Besedě, kde headlinerová jedna z těch stagí a myslím si, že tady byla i na Altenburgu, hrála se svou metalovou kapelou. Takže jsem rád, že se to podařilo konečně u nás a podařilo se to i se skvělou deskou Iconoclast, což je prostě opravdu jako skvost, kde vystupuje i Iggy Pop a další hosté, které jako nějakého významného rázu.
0: Říká Tomáš Keller a my si teď zmíněnou píseň poslechneme.

0: Tomášem Kellerem se bavíme o letošním ročníku festivalu Popmese, který proběhne 6. až 8. srpna v areálu Velodrom v Brně. Teď jsem to řekl už naprosto bezchybně.
1: Perfektní.
0: Děkuju. Každopádně pojďme si říci, bavíme se zatím o zahraničních kapelách. Hmm. Jakým způsobem vybíráte taky české zástupce, pokud se na ně zaměřujete?
1: Zaměřujeme a myslím si, že tento ročník má dokonce mnohem větší obsazení z Československa než ten předchozí ročník a v podstatě tam jako posloucháme kvanty hudby, kvanta obrovské a tak nějak v týmu se vždycky jako zhodneme, koho oslovit a pak se modlíme, že můžou v ten termín a to tak nějak jako vytříbí toho jako ty umělce, který pozveme. Hmm. Převážně se soustředíme asi tak, dejme tomu 80% toho na mladé umělce.
0: Koho bys vypíchnul z letošního ročníku? Koho jste vytáhli?
1: Já bych vypíchnul určitě Duklu. To jsou takový moji největší favoriti.
0: Tu si za chvilku také poslechneme.
1: To jsou takový noví romantici, dá se říct. Jsou takový správňáci, rychlí šípy indie scény. A je to prostě něco, jejich jako poslední dvě desky poslouchám furt dokola. Je to, asi se to nedá moc popsat. Já jsem to teďka vám psal do mailu, že to je taková lepší verze Richarda Millera, kterého tam taky máme. A myslím si, že to bude hezké porovnání vidět prostě mládí a dejme tomu takového staršího barda, krále slovenské šanzon scény.
0: Dobře, tak Duklu si poslechneme za několik málo minut. Teď jako píseň následující vybral si píseň Josef a bratři jeho. Proč si vybral tuhle z jejich možností?
1: Tak tu poslouchám nejvíc. Tam není nějaký jiný. Já to furt poslouchám dokola. Moje děti to milují, takže oni to vyžadují. Když jedeme někam autem, tak mě furt upozorní na to, že už to třeba 5 minut nehrálo, že bychom si to mohli poslechnout znovu.
0: Že potřebujete Duklu zase znova.
1: No, furt.
0: Dobře, tak jo, tak si poslechneme právě teď a doufejme, že chlapci teď nejsou ve škole, že si to budou poslouchat s náma.

0: Slyšeli jsme kapelu Dukla a píseň Josef a bratři jeho, píseň, kterou vybral náš dnešní host, umělecký ředitel hudebního festivalu Popmese Tomáš Kelar. A když už jsme se bavili o českých kapelách, které zazní tady na vašem festivalu, tak by mě zajímalo, jestli by si byl schopen vlastně něco poradit českým kapelám, aby více hráli v zahraničí a jestli to, že jich v zahraničí hraje relativně málo, si myslíš, je způsobeno teda zejména češtinou, která třeba je pro spoustu posluchačů zahraničních festivalů prostě naprosto neprůstřelná.
1: Já si myslím, že ty jazykové bariéry už tak nějak jako, dejme tomu, trošku opadají, že už to není jako, tak jako zásadní, protože přece jenom vlastně těch jazyků na světě je hodně a máme prostředek jako sociální sítě, které opravdu dokážou ty kapely prosadit i v zahraničí. Já si myslím, že to je možná jako neuvědomění, kolik té práce jako je v momentě, kdy ten člověk opravdu, nebo ta kapela odjede do zahraničí, že to opravdu je ta skromnost, kterou tam člověk musí nastavit, obzvlášť v takových těch větších trzích, jako je třeba Británie, tak i místní kapely tam bojují o svůj prostor a dělají to, dotují svoje kariéry jako spoustu let a pak doufají, že přijde ten break takzvaný a prosadí se. A takže pro zahraniční kapelu, aby se dostala do Británie, tak je to přes nějaké, dejme tomu, zájem na platformách, jako jsou sociální sítě, anebo zařazení do playlistů. Jako v dnešní době vlastně vše tomu nahrává, že by ty kapely mohly se prosadit, ale připravit se na to, že podpořit ty, dejme tomu, úspěchy na sociálních sítích neboli přes nějaké streamy nebo rádiohraní, tak to se musí podpořit právě tím živým hraní. A to je, ten trh to vyžaduje a potřebuje vidět toho umělce na tom pódiu, aby si udělal vlastně komplexní obraz a věřil a nějakým způsobem pochopil, co ten umělec, kam ten umělec míří. A toto je zásadní. Ta příležitost hrát venku z začátku není tak, že přijde ten zájem, ale opravdu snaha se prosadit a dostat tu příležitost. A to je hodně práce.
0: To je hodně práce, no, trošku to furt zůstává zahleno v mlze, jak toho teda dosáhnout. Nicméně máš ty přehled o tom, které z českých kapel v současné době takhle do zahraničí výjíždějí?
1: Já si myslím, že jako nemám přehled, kdo výjíždí, už to vlastně jako nějak moc nesleduji, ale jako dělám si svůj obraz, jako kdo by asi jako byl dobrý kandidát a vždycky mě z toho vyleze Ventolin, protože opravdu ta energie naživo je velká, je to živel a je to velice pracovitý člověk, jako extrémně. A to si myslím, že je vlastně jako ten základ.
0: Navíc člověk s neuvěřitelným charismatem.
1: Taky. A ty písničky jsou opravdu konzumovatelné a je to jedno, jestli to je v češtině nebo v angličtině. Je to prostě postavené na té energii, na té taneční scéně a zároveň performanství. Jo? To znamená, že to není opravdu jenom DJ nebo prostě dejme tam nějaká jako více, nevím, zadumaná elektronika. Je to opravdu jako nálož energie. Takže to se strašně jednoduše prodává, jednoduše dostává mezi lidi i v zahraničí. A právě proto si myslím, že teďka často jezdí do Polska. Jednak Polsko je mnohem větší trh. Je to i trh, kde lidi často migrují do jiných zemí za prací. A tím pádem se tady tyhle ty chutě neboli prostě nějaké názory na tu hudbu dostávají i do zahraničí a tím pádem cestují. Jako v Británii opravdu jako polská scéna je velká, takže v momentě, kdy se tam prosadíte, tak je velká pravděpodobnost, že se dostanete i, dejme tomu, do nějakých takových komunit v zahraničí, ať je to Británie, z Polsku nebo kdekoliv jinde. Takže si myslím, že to je takový jako exportní artikl přes další mnohem větší trh. Česká republika přece jenom je mnohem menší a tím pádem se hůř prosazuje. Takže pokud se dá jakoby využít nějaký další trh, tak si myslím, že bych doporučoval tady tuhle cestu.
0: Cestu přes Polsko. Ty jsi zmínil, když jsme se bavili o té české scéně, která bude na festivalu, tak samozřejmě bavíme se o tom československém hudebním prostoru, kdy jsi říkal, že letos tam bude možná nejvíce těchto kapel za celou historii všech ročníků Popmese. Proč nepozvete a nehledíte právě do zmíněného Polska, aby jsme si trošku mohli udělat představu o tom, co je v Polsku zajímavého?
1: Tak to my jsme předchozí ročníky, skoro všechny ročníky jsme tam měli minimálně dva polské umělce. Mm-hmm. A tento rok jsme to vynechali, protože nikdo vlastně nemohl, koho jsme chtěli, a tím pádem jsme nechtěli jenom pozvat vlastně kapely, které zase tak moc neznáme, i když to by byla taky samozřejmě cesta. Takže tento rok výjimečně nemáme polské umělce. Takže tak.
0: Hmm. Ještě když jsi zmínil ty zahraniční festivaly, na které by české kapely nebo aspoň Ventolin mohl proniknout, tak jaké jsou pro tebe ty, na které ty často jezdíš a považuješ pro sebe za ty nejoblíbenější?
1: Tak já sleduju co nejvíce festivalů, hlavně online, a sbírám si nějaké informace, nejenom dramaturgické, ale i vlastně organizační, jak to tam funguje, jak to tam vypadá a tak dál. Ale z těch, na které jezdím, tak opravdu jezdím nejvíce jenom na ty okolní, s výjimkou třeba, že zajedu na Sonar do Barcelony, mm-hmm. Protože to je vlastně ideální model městského formátu pro nás. Je to něco, jakoby, ne že bychom k tomu aspirovali, ale je to vlastně jako formát, teďka nemyslím žánrově, ale jak je to rozložené po tom městě a co to využívá za potenciální prostředky a infrastrukturu toho města, tak to je pro nás asi jakoby
0: dobrý příklad.
1: Takový dobrý příklad. A co se týče těch festivalů, kam jezdím a užívám si to, tak ty, kde si můžu odpočinout nejvíc a nepracovat. A tam to je většinou opravdu ta beseda a pohoda. A občas jezdím na takový milý, malý festival Rosnička, který stojí za zmínku. A samozřejmě i další, ale ty menší formáty mě vlastně baví nejvíc, protože tam se učí člověk mnohem víc, protože s těma lidma přímo komunikuje, není to takový anonymní.
0: Pokud mluvíš o Rosničce, myslíš pravděpodobně tu ve Svitavách.
1: Je to tak?
0: Tak to jenom, abychom tady naše posluchače případně také inspirovali k této návštěvě. Nicméně na spoustu festivalů jezdíš s kapelou Midi Lidi, kde jsi taky aktivním nejenom bubeníkem, ale také spoluautorem celé řady písní. To znamená, že řekni mi z pohledu kapely, která jezdí a je vlastně jiný druh návštěvníka než prostě posluchač, tak které festivaly u nás pro tebe, pro vás, pro kapelu jsou nejpříjemnější, kde se o vás dobře postarají?
1: Tak my jsme vlastně jako nemáme žádné špatné vzpomínky, jenom dobré. A teďka je vlastně těžké vypíchnout někoho, kdo by se o nás staral mnohem líp než
0: někdo ostatní.
1: A my jsme docela nenáročná kapela, takže vlastně...
0: Vám se líbí všude.
1: Nám se líbí všude. Jako jsou zajímavé místa.
0: No narazil jsem na vás teď nedávno v Neznášově.
1: No právě, to jsem chtěl zmínit, že to byl docela zajímavý zážitek, kde před náma vystupoval pan Matonoha a ta kombinace těch, dejme tomu, hostů, která tam byla, tak byla opravdu, tak opravdu to šlo vidět, že to jsou jakoby dva tábory.
0: Jo.
1: A to byl docela zajímavý zážitek.
0: To bylo zajímavý
1: asi střed. Není potřeba říct asi víc.
0: Dobře. No, každopádně já jsem si ten koncert užil, takže vám chci jenom říct, že to bylo perfektní. No. Každopádně pojďme se vrátit zpět k tvému hudebnímu výběru, který představuje letošní ročník festivalu Popmese, který tady právě teď reprezentuješ, a sice Overmono Good Lies. O koho jde?
1: Je to duo z Walesu, kde jsem vyrůstal jako malý kluk. My jsme emigrovali, když mi bylo 7 a tam opravdu jsem trávil většinu svého života. Tak jsem velice hrdý, že se podařilo toto duo, jedno z jako největších hvězd teď momentálně ve Walesu a vůbec v Británii, dostat na tento festival. Je to duo, které se věnuje taneční scéně, UK Garage a takových podobných žánrů, a myslím si, že to bude velká pecka na závěr našeho festivalu.
0: Říká Tomáš Keller a my si to jdeme hned teď poslechnout.

0: No a protože jsme zmínili Wales, místo tvého dětského, řekněme, pobytu a života, protože jsi zmínil vaší emigraci, tak pojďme si říct vlastně, jak na tohleto období vzpomínáš, protože ty už tam jsi začal vlastně s hudbou, tam už jsi začal jako bubeník a to vlastně velmi úspěšně s vaší kapelou. Tak pojďme si přiblížit tohleto období.
1: No, tak jednak jako to stěhování tam nebylo úplně jednoduché.
0: V jakém to bylo roce?
1: To byl rok teďka, 80, ne, 84, myslím, že to bylo 83, 84 a bylo to úplně jednoduché, protože moje mamka odjela, moje máti odjela do zahraničí, do Kodaně a už se s tama nevrátila. Jela tam s divadlem na provázku, zůstala tam.
0: Připomeňme jenom, že tvoje máma je teda Ida Kellerová, známá
1: Ano, ano.
0: hudebnice, a zůstala
1: A
0: teda v Kodani a vy jste...
1: zůstala v Kodani a už se nevrátila.
0: No.
1: Já jsem zůstal tady v Česku a asi rok jsem čekal, než dostanu papíry, aby jsem tam mohl odjet za ní. Myslím, že to bylo, možná bylo i rok a půl. Takže jsem tady byl a pak jsme, samozřejmě jsem tam se zapojil, přijel jsem do Walesu a vlastně jako ta asimilace, dejme tomu, těch lidí v té Británii v tu dobu byla jakoby něco podobná jako tady u nás, jakože opravdu to nebylo úplně šťastný, ale postupně jsme si tam získali, dejme tomu, důvěru a já přátelství a ve škole už to nebylo tak těžký jako ze začátku, kde opravdu to bylo docela náročný. Já samozřejmě v tom věku jsem moc nechápal, proč to tak je, ale nicméně postupně jsme se tak nějak asimilovali a bylo to moc fajn. Je to krásné prostředí vyrůstat ve Walesu a někde kolem 13, 14 let jsem začal zakládat kapely spolu s kamarády. Hráli jsme různé koncerty hned v tom věku. Nějaké předělávky jsme hráli a to vlastně z toho pak vyrostla kapela Mountaineers, což jsme měli to štěstí, že jsme podepsali smlouvu s Mute Records, kde vydával v tu dobu Nick Cave, Depešáci, Erasure a Goldfrapp, to jsou ty, jakoby, ty přední jména, který tam vydávali desky a my jsme měli opravdu to velké štěstí, že jsme s nimi navázali nějakou spolupráci na tři LPčka. Vydali jsme nakonec jenom jedno, protože přišla doba MP3 a piráctví, dejme tomu online a přišla taková jakoby vlna konsolidací, kde všechny majory skupovali back katalogy a ty lidi, kteří neměli nějaký obsáhlý back katalog, tak ty samozřejmě dostali trošku takový jakoby padáka a my jsme po jedné desce, jednom LPčku, jednom mini LPčku a dvě EPčka jsme dostali samozřejmě vyhazov, ale ten zážitek a vlastně ta zkušenost byla obrovská. My jsme jeli turné z Goldfrapp, hráli jsme jako předskokani Nickovi Cave'ovi v Dublinu, dva termíny jsme tam měli, potkali spoustu lidí, Bono jako stojí za zmínku, Shane McGowan, Spokes, což bylo pro mě jako obrovitánská věc. A tak toto jsme všechno zažili a já na základě tohohle všeho a nějakého promoterství, který jsem v tu dobu dělal v Británii, malé koncerty v Liverpoolu, kolem Liverpoolu a Leicesteru, kde jsem studoval, tak tato kombinace pak vedla k tomu, že vlastně to byla taková přirozená cesta k tomu, aby jsem něco takového podobného dělal tady v Česku, jakmile už jsem se rozhodl, že se přestěhuju zpět.
0: Což znamená, že si potom začal tak a několik let si vedl kabinet Muse. V tomhletom prostoru jsme také několikrát hráli s Vostopětkou, to znamená je vidět, že si nemířil jenom k hudbě, ale také třeba k dalším žánrům i divadlu. Tento prostor už si předal dalším jeho vedoucím, tak jaká to pro tebe byla zkušenost, proč jsi se posunul dál?
1: Tak bylo to, já si myslím, že každá dobrá věc potřebuje nějaké změny a nějaký posun a hodněkrát to souvisí i s těma lidma, kteří to vedou nebo nějakým způsobem to stvárňují. Tak já si myslím, že jsem tam už vyčerpal nějaké svoje potenciály a možnosti a taky jsem docela dost zestárnul od toho začátku až k tomu konci a potřeboval jsem taky osobně nějak se posunout tak a přišla příležitost to předat vlastně jako mnohem stabilnějšímu týmu, který se skládá z Martina Slováka a Martina Kozumplíka, který je vlastně vydavatel Full Moonu A myslím si, že to byl úplně krásný tým, který a do posud to vede a vedou to úplně nesmírně dobře spolu s Jirzou Pospíšilem, což je taková legenda brněnská, tak tyto tři lidi vedou ten prostor dál a vedou, nakopli ho, protože já ke konci už jsem, jak říkám, už jsem hledal nějaké jiné možnosti a asi jsem už neměl co tomu projektu dát z pozice té role, v které jsem byl.
0: No, pojďme teď se vrátit k Popmese, který projektu, kterému máš stále co dát a seš jeho uměleckým, řekněme, vedoucím, uměleckým ředitelem. Pojďme se poslechnout písničku od Nation of Language, The Wall and I, tak super. Pojď nám o nich něco
1: říct. Já jenom opravím, já jsem řekl dříve, že jsou z Baltimoru, ale skutečně jsou z Brooklynu, z New Yorku.
0: OK, takže to je oprava. No a pojďme říct něco o té kapele, proč jste je vybrali na festival?
1: Já teda jako využívám svoje děti jako největší prostě dramaturgy našeho festivalu a vždycky jsou tam prostě nějaké 3 nebo 4 kapely, které prostě oni mě najdou, přesvědčí, že je mám poslouchat. Nevím, jak je najdou, někde na Spotify třeba nebo někde. A pak je furt pouští v tom autě, až já se jako začnu zajímat. A toto proběhlo asi tak 3-4 roky zpátky z Nation of Language a od té doby se taky snažím je dostat na Popmese každý rok, už asi 3 roky a o 3-4 a je to vlastně to, co mě na nich zajímalo úplně nejvíc, je vlastně úplně jejich dokonalost napsat elektropopové písně a jsou to opravdu skoro vždy hity obrovské a je tam spoustu vzpomínek pro mě, protože já jsem opravdu vyrůstal na New Order a dejme tomu Depešáky a to tam každý člověk jakoby uslyší toho jako basu od Hookyho a tak dále, takže je to hodně vzpomínkový. Pro ty lidi, kteří neznají ty kapely, které jsem zmínil, tak pro ně to bude úplně novinka, ty zvuky, ale pro mě je to kombinace obou dvou věcí, jako novinka i dejme tomu vzpomínky.
0: Nation of Language.

0: My už se teď dostáváme k rozlučkovému vstupu s naším dnešním hostem, uměleckým ředitelem hudebního festivalu Popmese v Brně, Tomášem Kellerem. Máme před sebou další píseň ještě, kterou si dopředstavíme dalšího z účinkujících, ale teď mě ještě zajímá jedna věc, a sice neprobrali jsme příliš vaše účinkování s kapelou Midi Lidi, jestli vás čeká opět festivalová smršť přes léto, kam bys nás pozval na vaše koncerty?
1: Jo, tak teď si to musím vzpomenout všechno, ale budeme v Karlových Varech, budeme...
0: Na filmovém festivalu, ano, předpokládám.
1: Vaška Koupka, tam se stavíme, to je v Chotěmicích, to je takový geniální statek, kde se...
0: V Jižních Čechách,
1: kousek
0: od Soběslavy.
1: A já si jenom bohužel pamatuju tam, kde jsme byli. Teďka vůbec si nepamatuju, kde jsme... Kam ještě máme namířeno.
0: Zaskočil jsem to minul Kellera tedy vaším rozvrhem, no tak snad máš všechno zapsáno.
1: No mám, ale ty, je to hodně. V Hlinsku budem, v Chotěmicích, v Karlových Varech budem. Ještě stojí za zmínku Vifič a Luleč. Geniální místo Luleč, to je prostě prvorepublikový lom, koupaliště, kde vaří skvělé jídlo, je to kousek od Brna, doporučuji to. Tam budeme 29. srpna, takže na konci léta takové hezké zakončení před koncem prázdninama.
0: No to fajn, to je dobře. No a teďka pojďme tedy ještě k závěrečnému představení jedné ze zmíněných kapel, kterou budou moci posluchači a návštěvníci festivalu Popmese slyšet v Brně mezi 6. a 8. srpnem v areálu velodromu, a sice OB.
1: OB. Obong Jayar.
0: Ano. And Fred jméno. Again.
1: Tak ten single je I Adore You a je to vlastně taková kolaborace nebo spolupráce s Fred Again, což je obrovitánská celosvětová hvězda současné taneční scény, ale nejen taneční scény. A příběh Obiho je, že vyrůstal v Nigérii a měl to trošku podobné jako já, kde jeho maminka odcestovala za světlými zítřky někde jinde, mimo jeho zem, a on tam zůstal sám a nějak čekal, než opravdu dostane papíry na to, aby mohl se spojit s maminkou a bydlet v Británii. A do té doby ona mu posílala hudbu na zveselení a rozveselení a on se snažil zpívat a repovat do existujících nahrávek na kazetách. A tímto způsobem začal a teďka se z něho stává obrovitánská hvězda celosvětová. A tento single, který teďka slyšíte, tak ten má obrovitánský, ale ohromně velikánskou poslechovost na Spotify. A uslyšíte sami, je to neskutečně pozitivní písnička a ta, věřím, že zazní na našem velodromu.
0: Na festivalu Popmese, což říká jeho umělecký ředitel Tomáš Keller. Díky za tvou návštěvu, díky, že jsme tě mohli slyšet z Brna z kontribuční budky.
1: Já vám děkuji za pozvání, bylo to skvělý.
0: Díky moc, od mikrofonu sloučí také Ondřej Cihlář. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinoglyho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaila Razvožajeva za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Poloostrov Krym je podle agentury AP v poslední době stále častěji terčem ukrajinských dronů. Kyjev se snaží zničit ropnou a plynárenskou infrastrukturu i mosty spojující Krym s Ruskem. Lídři evropských zemí ve formátu E5 se dnes setkají v Německu. Velkou Británii, Francii a Německo doplní Itálie a Polsko. Hlavním tématem berlínské schůzky má být podpora Ukrajiny a příprava na nadcházející summit NATO v Ankaře. Kvůli červencovému summitu se s evropskými lídry na dálku spojí i šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Česká filharmonie dnes uzavře svou 130. sezónu tradičním open-air koncertem na Hradčanském náměstí v Praze. V čele orchestru stane francouzský dirigent Alan Antinoglu. Jako solista vystoupí pianista Marek Kozák. Koncert je věnovaný památce dirigenta Jiřího Bělohlávka. A počasí bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 23. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Je středa 24. června a máme aktuálně téměř 3 minuty po 11. hodině. Tento týden končí školní výuka a začínají prázdniny. Těší se na ně nejen děti a studenti, ale pochopitelně i učitelé a mentoři. Jak časté je v jazzu, že slavný hráč je zároveň i učitelem? Na to se zeptám Tomáše Kačnera, našeho kolegy z Českého rozhlasu Hradec Králové. Hezký den.
2: Krásný den.
1: Tomáši, jakou hudbu jste si pro dnešní vysílání připravil a jak to tedy souvisí s tím tématem učitel a žák?
2: No, já se na to udělám nejdřív trošičku ze široka, vlastně jako by vůbec to vzdělávání v jazzu pro jazzmana je tím největším, to největší událostí, samotná hra, být na pódiu, nechat se inspirovat, nechat se prostoupit tím okamžikem, kdy tvořím, dělám a nevím, co bude za pár vteřin, protože teď žiju, teď jsem tady, teď do toho dávám to nejvíc, co ve mně je. Ale vedle toho pak je ta druhá verze, kdy vlastně to, co jsem se naučil jako muzikant, tak předávám dál. Pro ledos koho z těch, kteří jsou opravdu těmi mistry, je to stejně rovnocenná věc. A právě dnešní nahrávka, kterou budeme poslouchat, to naprosto dokonale ilustruje, protože uslyšíme trio skvělých muzikantů, z nich všichni tři inspirují a vedou další zástupy muzikantů, kteří je následují. Protože samozřejmě v tom vzdělávání, když se na to podíváme, tak na té nejvyšší úrovni to byli ti úplní lídři, jejichž nahrávky muzikanti stahovali po celém světě a hltali jejich sóla Charlieho Parkera. Dneska každý saxofonista prostě má prozkoumaného zleva zprava, pokud chce něco znamenat v hudbě, že jo. A tak dále. Čili to je jakoby ta největší úroveň. Potom jsou ti, kteří vlastně vyučují na akademiích a tak dále. Pak ti, kteří mají svoje online kurzy, až to jde potom níž a níž. Ale i to, jak v tom jazzu vlastně je to složité docela s financemi, tak vlastně najednou to má celý ekonomický smysl. Nejenom hrát, ale vlastně předávat to dál a dostat za to i nějakou odměnu, aby člověk měl na složenky. To funguje jak ve státech, tak v Evropě, myslím, že celosvětově. Ale zpátky k té nahrávce, protože to je to hlavní. Dnes nás čeká poslech tria, které vede kytarista Jotam Silberstein, což je původem Izraelec, který se přestěhoval do New Yorku, kde dneska žije a kde vyučuje. A potom tam jsou dva naprosto excelentní už prostě hráči jako s tím jménem, které stačí říct a nemusí člověk nic vysvětlovat. A to je John Patitucci a Billy Hart. John Patitucci, baskytarista, kontrabasista. Když já jsem byl v 90. na konzervatoři, tak prostě jeho jméno se tam prostě skloňovalo a on byl, když jsem dostal noty od něj, tak to prostě bylo něco. Jo? Prostě John Patitucci. Pro bubeníky Billy Hart, ten, který hrál s Herbie Hancockem a tak dále, tak to bylo to samé. Zase lídři, kteří táhli studenty takhle za sebou. Jo? A tato trojice se sešla a natočila album Standards. Vybralo skladby z amerického songbooku, ale vybralo je trošku jinak. Nešla po těch hlavních osvědčených hitech, ale šla po těch provařených písní, které se hrají po všech jamech po celém světě, ale podívala se na trošku zapadlé věci, které ale mají svou kvalitu. Takhle vydali první desku a v loni vydali druhou desku. A právě na tu Standards Volume 2 se dnes podíváme.

0: Skladba Blues Will, posloucháme ukázky z loňského alba kytaristy Jotama Silbersteina, na kterém dává méně známým jazzovým standardům novou podobu a k tomu mu sekunduje prvotřídní rytmická dvojice John Patitucci a Billy Hart. Tomáši, co vás na jejich desce nejvíc baví a oslovuje?
1: No, já když jsem právě viděl standard, deska, teď to složení, si říkám, pane bože, snad to nebude, jo, prostě bál jsem se toho trošku, že jako hraní standardů je někdy dobrodružství a někdy to je docela nuda, protože člověk má pocit, že všechno už bylo lépe řečeno dříve, jo, ale tady to jiskří, tady to prostě úplně, to je tak krásně šťavnatá muzika, jo. Teď právě tam byly ty nádherná sola, slyšeli jsme Patituccio, jak kontrabasové solo rozbalil, tak že člověku vůbec nevadilo, že je to kontrabasové solo, naopak. Billy Hart to samé, začali bicí a mělo to celé vnitřní logiku, což je normální u těchto legend, to samozřejmě tak musí být, ale já tady cítím tu chuť a radost z toho rád. Přitom tyto osobnosti by mohly spíše posouvat jakoby hranice hudby někam dál, což také dělají. Ale tady oni si vzali staré skladby, staré příběhy velmi dobře, velmi pečlivě a skvěle vybrány a seřazeny a nahráli je jako opravdu, já to úplně cítím jako tu atmosféru té radosti, s kterou to hráli a s kterou to dělali.
0: A co dalšího si tedy poslechneme?
1: Tak teď to bude trošku kontrastnější věc. Ta skladbička se jmenuje Just and Three Were Here a je to skladba, kterou právě kytaristu učil jeho učitel na střední škole. Jo, takže je to najednou úplně zvolněná atmosféra, hodně tiší věc, poté první trošku šlapavější. A právě tady si všimněme tomu, jak ta kapela tomu dává krásný prostor, ohleduplnost a nechává všechny, každý toho nechává vyznít. Ale přitom to není jako subtilní, jo? Ono to furt krásně taky jede.

0: Posloucháme jazzovou desku Standards Volume 2, tedy druhé setkání s velkým americkým zpěvníkem podle kytaristy Jotama Silbersteina. Na této desce se vedle Patty Tucciho a Harta objevuje ale ještě jedna velká jazzová legenda. Tomáši, o koho se jedná?
1: Tak ano, pouze v jedné jediné skladbě tam zazní někdo čtvrtý a z kterého se stane kvartet. A to proto, že ve studiu se objevil George Coleman. Tenor saxofonista, kterému je 91 let, takže v loni ve svých 90 spolu tuhle desku udělali. Ještě kapela k tomu říkám, že to nebylo úplně plánovaná spolupráce, že se on objevil ve studiu a zrovna tam začal si tam hrát a začal hrát skladbu, kterou za chvíli uslyšíme. Začal hrát motiv písně Tenor Madness, což je skladba od Sonny Rollinse. A oni si řekli, dobře, jdeme na to. Bylo to spontánní, neplánované. Takhle na to vzpomíná Silberstein. Čili takhle obyčejně, jednoduše najednou prostě vznikne náhodou trochu klenot, který mi zase tato skladba, která tu desku ještě někam povyšuje, protože prostě z toho triového vzorce najednou tam v jednu chvíli zazní to rozšíření na kvartet a zní to úžasně.
0: Tomáš Kačner a dnešní výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Krásný den.

0: Dnes vám na Vltavě hrálo hudební trio ve složení Jotam Silberstein, John Patitucci a Billy Hart a ve skladbě, která právě doznívá ve vysílání Vltavy, se k ním připojil i saxofonista George Coleman. Je 11 hodin téměř 24 minut.
1: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
2: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
1: Uranova.
2: Román současné české autorky Lenky Elbe.
1: V premiérové četbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: byl brazilský jazzový kytarista a zpěvák Tonino Horta. Hezký den a dobrý poslech.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Michail Richtein, představitel české expresivní figurální malby a zakládající člen legendárního uskupení 1215, pozdě ale přece, se s námi tento týden dělí o své rozhlasové vzpomínání. Pětidílný cyklus osudů mapuje jeho cestu od dětských začátků v komunistickém bezčasí až po status žijící legendy současného umění. Třetí epizodu vám nabídneme už za pár minut.

0: Patřil k nejlepším evropským jazzovým hráčům na trombón a řadu let spolupracoval jak s českými, tak i zahraničními soubory. Svatopluk Košvanec hrál ve středečním vysílání Vltavy.
1: Osudy.
0: Na programu je třetí epizoda rozhlasového vzpomínání výtvarníka a pedagoga Michaela Richtajna. Pořad připravila Petra Hinčíková v technické spolupráci s Ondřejem Fraňkem. Příjemný poslech.

Na vysoké škole ten ateliér byl školní a potom otec se znovu oženil a já jsem bydlel s nima v Hloubětíně ve Věžáku. Tam jsem měl takový malý pokojíček v podstatě, než jsem se oženil. Jo. Já jsem se ženil ve 23 ještě na škole, od teda to bylo normální. Jo. Ženě bylo 21, měla v prvním ročníku na chemický. Že jo. Dodělala jí a já tu školu taky dodělal. Jo. Teda je fakt, že třeba s hlídáním pomáhali ženiny, rodiče a tak dále. Ale my jsme chodili s Vencou Bláhou, vždycky jsme si vzali na jaře a měli jediný oblek od maturity, jak jsme se oblíkli do obleku, do kravaty a šli jsme do zoologický a u každého kiosku jsme si dali pivo. Místo školy, jakože jdem studovat zvířata. Jo. Když jsme se vraceli domů, tak tam seděli nějaký děvčata v restauraci, no tak neměli jsme s tím problémy navázat kontakt. Skončilo to doprovázením a po čase jsme se vzali. I dítě bylo na cestě, ale nějakým způsobem tak nějak plynule tehdy, jo. No a shodou okolností byla tam výhoda ta, že vlastně od sebe žena měla maminku, která bydlela v bytě zase v malém paneláčku v Záběhlicích a zhoršoval se jí velice zrak, takže pak ji vyměnili za mě. Takže do mého pokojíku šla babička. Ona tam byla i tehdy, když jsem tam byl. Už jí tam museli vzít, byt byl zamčený víceméně. A to byla moje právě celodenní společnice, když jsem maloval, protože ona byla slabozraká, ale vždycky si přišla sednout jako do křesla a vyprávěli jsme si, jo? Takže já znal její život úplně zevrubně. Byl to pozoruhodný život, protože žila v nouzové kolonii ve Vysočanech a její manžel prostě tam spravoval těm chudákům boty. Takže celá ta naše rodina, byly to dělnice a opravdu takovou tu dělnou stránku života i tady, že jo, vlastně, jo, to bylo truhlářství a potom se dělalo tady na farmě, jo, takže všude se makalo normálně, takže já jsem třeba viděl tátu chodit v 6 ráno do práce a já doma začínám malovat tak v 8, ale zůstal mi takový zvyk, že potom dním by za člověkem mělo být něco vidět, no, jako nejsem rád, když druhý den třeba se nejdu podívat na to, co jsem udělal včera, no. Jeden můj kamarád mi říká drilař, jo. A já říkám, já za to nemůžu, no, mě se to tak jako zažralo, že prostě je to způsob mého života, no, tak jako, takže z tohohle to pochází vlastně. Všude jako se mluvilo o práci, no, tak já to malování považuji taky za činnost i spojenou s ruční prací s řemeslem, který vlastně, když jsem si říkal, co bych asi tak dělal, kdybych jako nemaloval, tak rozhodně bych neseděl v kanceláři, jo, asi bych dělal almary nebo něco. To truhlářství mi připadá smysluplný a musím říct, že to byly machři teda, jako jo, a že museli mít i nějaký vkus, no, tak asi bych dělal truhlařinu, no. To by mi tak jako vyhovovalo, rozhodně ne, jako ani nějakou intelektuální práci. No, takže já to tak tady vyrábím, ty obrazy roztírám barvy. Ráno vstanu, něco rozetřu. Tak jsem maloval vlastně ten pravěk a potom pravěku náhle jsem jel na Slovensko a tam jsem byl ve vesnici Vlkolinec. Dneska je to památka taková. A ta byla ještě rustikálnější než ten Brnířov. Já jsem říkal, ty mý obrazy jsou sice to, ale ten rukopis je nedůvěryhodný. Já to štrikuju, já si to vymýšlím. Tak najednou prostě zlom a já začal dělat zemědělství tady. Teď najednou všichni koukali a teď ten padelík, to, já jsem se už v té době oženil, to připočítal krizi po svatbě. No a já jsem tady s Václavem Hyčíkem právě jezdil na motorce po pohraničí, kreslil jsem si cikány, protože tam bylo ještě rustikálně, protože to byly dvakrát vybydlené baráky a ty cikáni byli v baráku, v jedné půlce bylo 5 krav a v druhé půlce bydleli oni. Jo. A začal jsem to prostě dělat, no a směřoval jsem k diplomce. A najednou ten padelík to začal chápat, protože já jsem k tomu dělal kresby a dohodli jsme se vlastně na takový kresby. Já jsem tam měl selku, jak stojí na dvoře a ona měla zvednutý koutek a takhle špičák jí koukal, jo. A on mi říká, jako, co to dělá? Já jsem říkal, no, studoval jsem Darwina, srovnání člověka a zvířete.
A když se člověk rozčilí, tak mu cukají kousky. Jo. A to je atavismus, kdy odhaluje špičáky. Tak ona je rozčílená. Takže jsem to začal takhle zase do toho motat. No, pochopitelně vznikly obrazy ze všech těch historek, co jsem tady slyšel, košila, teď jsou ložná hnoji a všechno možný. Takže jsem toho měl docela kvanta, pak už se to vědělo, že to dělám, už to jako bylo přijatý, no a blížil jsem se v podstatě k diplomce, kterou jsem jako malý zemědělství udělal, 6 obrazů se vystavilo, 40 se zkovalo. Vystavili se zrovna ty studie těch cikánů z toho pohraničí. Jo. U diplomky jsem měl profesora Smetanu, oponenta mi dělal Kotalík, všechno absolutně rozumní lidi. Krásně jsme si popovídali, no a byl jsem jako perspektivní mladý majíř, který namaloval diplomku ze zemědělství. On se jmenovala Náš Brnířov. Teď co se mnou? No tak zase běhly prázdniny a už jsme v reálném životě teď.

Já jsem dostával ateliérové ceny a vždycky součástí bylo, že jsem třeba mohl jet někam nebo tak, tak jsme byli třeba na gruzínské akademii, ale dostal zase posudek, že nejsem s kolektivem. Prostě oni se všichni líbali s těma kostomocema. Jeden kostomolec mi chtěl políbit a usekli od tak. Jeden z těch mých kolegů, když ho chtěl pulpit, jak mu řekl, jdi do prdele, Šulíne. Jo. A on si to zapsal a zjistil, co je to Šulín. No a teď my jsme byli jako hosti jejich ministerstva kultury a on řekl jejich největšímu komcomlci, že je Šulín, to se řešilo na všech úrovních. Jo. Jinak ty lidi nás tam vítali velice dobře, takže vlastně ty vedoucí toho zájezdu, ty jsme jenom nosili, protože oni byli furt ožralí, protože tam to je neuvěřitelné množství historek, kdy opilej prostě vedoucí zájezdu, kovaný straník se vrhnul na nějakou inženýrku v koňakovém závodě při její přednášce, protože byl úplně bez sebe. No. Tak oni nám ukazovali vinici, kde se sklízí ta réva. Nastoupili jsme, jeden nám chyběl. A tak jsme se vrátili, pročesali jsme tu vinici a jeden nám tam účastník zájezdu visel na drátech a spal. Okolo něj 30 gruzínek ho pozorovalo. A nejkrásnější historka teda byla, kdy tam byl nějaký národní umělec. A měli jsme jít k němu se podívat, modeloval fakt Lenina. Ten Lenin opravdu měl 3 metry celý. A teď byl opravdu naložená hlína, jo, což bylo pozoruhodné. A my jsme tam měli jednoho hrozně mohutného studenta. A to oni měli nejradši. Ten byl úplně na mol, odváželi si ho, pak nám ho vyhazovali z auta v bezvědomí. Jo. A teď on tam vylez jako na takový jako balkonek a ten balkonek se utrhl a on mu fakt spadl na tu hlavu z toho balkonku. Jo. My jsme teda jako byli dole, on jako sletěl, no to bylo hrozný. Jo. A teď mu sjel po té hlavě. Teď vždycky úplně co se bude a on půjde. Vidíš, že teď je to lepší, máš to živější. Toto chtělo, scelilo se ti to tady, tak jdem. On dokonce na tom zájezdu pak musel být hospitalizovaný, protože dostal nějakou srdeční slabost, prostě se to nedalo vydržet, jo. Já jsem to opil tak akorát, tak zase to bylo v tom posudku, že prostě ty přátelské vazby, protože oni mají ve zvyku vám dát ten roh do ruky, který nemůžete položit a furt vám ho dolejvají. Čili furt se pije, furt, jo. No a teď tam lidi třeba, nás pozvala nějaká rodina v obrovský stůl a netekla tam voda a měli naplněnou vanu, jo. Teď zase to tam všechno přišlo v hrozném stavu, přinesli jsme tam toho vedoucího zájezdu jako obvykle. To byl kvestor školní. A oni ať ho položíme do postele, jo. Začalo to teď na rodiče, že se pije na to. Za chvíli se ozval takový ksik. A jeden starší student tam spadovaný a topil se tam. Takže jsme ho vyndali z vany. V zápětí, jestli bychom neprobudili toho kvestora, on se mi vymočil do postele. Jo. Pod postelí louže jako blázen. Skutečně měli pevný nervy. Jo. Takže tak vypadala naše družba tam. No.

To byl jeden zájezd a druhý zájezd, 6 lidí od Italů, stipendium. Prostě jak dlouho vydržíme v Itálii, tak tam můžeme být. Dostali jsme od ministerstva kultury italského v Římě peníze a projeli jsme teda celou Itálii až na Sicílii, takže jsem viděl italské umění, jsem si mohl prohlídnout, předtím jsem tu možnost neměl. Že jo. Takže pro mě to byla opravdu velká škola, protože jsem teprve viděl, jak je to velký, jak to je namalovaný, i ta renesance, všechno to se Prusci nepozná, ty tahy štěce a tohle. No, tak jsem zase přijel velice poučený a pak jsem nastupoval na vojnu, že jo. A v té době já byl absolvent, protože při škole jsme chodili na vojnu každý pondělí, měli jsme ty starý kopřivový uniformy a cvičili nás dole na válku, že jo, na velitele čety, absolventy. No. Ale shodou okolností tehdy potřebovalo armádní studio takový jako sekretáře pro jejich umělce, co tam měli ateliéry ve Vršovicích. A vždycky tam rukovalo až 10 absolventů uměleckých škol, takže nás tam všechny vzali. Takže já jsem v podstatě sloužil bez zbraně v armádním studiu. To byl rok 74. To bylo ve Vršovicích, do dneška jsou tam mozaiky po tom sídlišti od těch borců, co tam měli ateliéry, ty armádní. A my jsme měli jeden ateliér, v kterém jsme spali, a jeden ateliér, kde jsme měli jakoby malovat pro armádu. Což já tak pochopitelně nedělal, že maloval jsem si tam dál, jsem měl čas. Ale byla to teda velice zajímavá doba, protože my jsme dělali výstavy po celé republice těmhle armádním umělcům, takže naší povinností bylo třeba stát o půlnoci, autobus už s uměleckými dílami jsme si naložili jejich a lehli jsme si, přikryli jsme se dekama v tom autobuse a probudili jsme se třeba v Prešově. Tam jsme udělali tu výstavu a směli jsme mít pracovní oděv, takže jsme měli džínový hadry, aby jsme nemuseli do kasáren. A zaplatili jsme si vždycky noclehárnu, protože kasárna to byl vždycky průser. Jo. To víte, když tam řeknete tomu podplukovníkovi dobrý den. My jsme nějak na to nebyli moc zvyklí. No. Zásada naše byla tam ukrást, co se dalo. Jo. Nikdy domů s prázdnou, protože tam bylo spousta barev a všeho a oni s tím fakt mrhali. A my jsme to pro ně měli jít fasovat vždycky, jak jsme to nafasovali trochu víc. Jo. A něco jsme si odnesli domů, protože naše sociální úroveň byla nízká. Že jo, jo. Tak, takže jako kradli všichni v té armádě, musím se přiznat, jsem si nosil domů barvy, který potom jsem používal po skončení té služby, ale opravdu jsem mě to veslo domů nikdy s prázdnou.

No tak v tom Hloubětíně, tam se mě hrozně otravoval, jo, protože já maloval olejem obrovský obrazy v tom malém pokojíku a to smrdí, že jo. No a já jsem to maloval celý noce, jo. A poslouchal jsem přitom Svobodnou Evropu, že jo, a Luxemburg a teď ono to rušili, tak já jsem musel mít takový drát přivázaný k noze jako uzemnění. Tam jsem seděl s tím drátem a maloval, jo. Teď oni chodili všech do práce, že jo. Teď jako ve dvě jsem to ťupy vynes do chodby, ty obrovský tam smrděli, protože jsem byl úplně uzenej z toho v tom pokojíku, že jo. No a teď oni do toho stávali, vylezli z pokoje a tam smrad prostě namalováno, no taky asi myslím, že ty nervy jim cvičili, jo. No ale tak jako maloval jsem tam furt celou tu školu. Diplomku pak hodně taky tady už potom, jo, já na půdě jsem malovával, protože jsem nemusel být tak ve škole. A tady jsem taky byl vlastně u zdroje v té atmosféře. Takže mě museli mít dost v tom Hloubětíně. No, no a pak se domluvila žena mýho otce se svým bratrem, že teda, když jsem se oženil, takže vlastně z té svatby jsme jeli do bytu v paneláku, kde jsme žili pak už sami. No. Asi od třetího ročníku na vysoké škole jsem už jako vedl rodinný život. Mně se narodil vlastně Lukáš, když jsem byl na vojenském cvičení v pátém ročníku. V Mariánských Lázních jsme museli absolvovat 6 neděl na cvičišti jako absolventi, že jo. A diplomku už jsem dělal v tom novém bytě, že jo. Na jeden pokoj byl ateliér, no a všecko bylo shromážděné v malém pokojíku s dítětem, kde jsme jako žili. Pak jsem tam měl i druhý dítě a já jsem objevil takový sklepní prostor na Letný. Shodou okolností otec tam měl nějaký známý, ale nebylo teda o co stát, ten sklep mi dali. Jako, jo. Takže jsem se pak přemístil z domova, dělal jsem už tam, takže jsme mohli využívat 2 místnosti. Jo. Ale i tak, jako když třeba chlapec chtěl spát, tak jsme museli vzít televizi, odnést ji do kuchyně, tam ji postavit na zem, sami si sednout taky na zem a opřít se o lednici, aby jsme se mohli koukat. Na to už jsou ty motivy, které se začaly objevovat na těch obrazech, těch panelákových těch. Třeba přišla chřipka, že jo, no tak v jedné místnosti byl třeba chlapec zdravý a pak jsme to dostali všichni, madrace jsme měli na zemi, ale žili jsme v jedné místnosti, tak to je rodina po chřipce třeba v obraz, že jo. Tohle to se začalo objevovat, to už bylo jako po škole, že jo. Teď já vzhledem k tomu, že jsem dělal zemědělství, tak jsem byl perspektivní umělec, jako jo. No tak mi zavolali ze svazu, že mě vemou, jo. Jsem si říkal, no tak dobrý, no. No a shodou okolností v té době Marcela Pánková konfrontační výstavy byly zakázány, jo. Tak udělala konfrontační výstavu naší generace v Krči. A já už v té době v tom sklepě jsem maloval obrazy potažený pletivem a jeden z nich se jmenoval Nechci v kleci. A když jsme to tam jako pověsili, že jo, do té Krče, no tak nás tam někdo udal a přijel STB. Tam byli nějaký práskači, ale oni tam výstavy dělali a my jsme tu všichni byli absolventi všechny akademie a jsme si pověsili vedle sebe obrazy. No a ty obrazy pochopitelně nekorespondovaly s tím stylem oficiálně a já byl prakticky člen svazu dokonce. Jako ještě jsem měl legitimaci, to byla taky kuriozní historka. No teď nás shromáždili a teď co s náma, že jo, no. Jiří Sozanský dostal nápad, že zve telefon a on totiž, můj oponent byl Kotalík a ta Národní galerie s náma komunikovala. Mě koupila už rok po absolutoriu v obrazi. Jo. A on tam přijel, normálně 603 a řekl jim, že se jedná o umění, že to není žádný politický a protistátní čin, že prostě každý si maluje, jak chce, což oni pro tu chvíli pochopili. Výstavu zavřeli teda a pustili nás. A v té době jsem měl uloženou legitimaci svazu a měl jsem si ji vyzvednout. Mi přišel dopis, vyzvedněte si naši legitimaci. No tak jsem tam šel, to bylo v Mánesu, že jo, a k tomu tajemníkovi. Já si jdu vyzvednout tu vaši legitimaci. A on mi povídá, co nám to děláte, pane Richstein, co nám to děláte? Co to je v té Krči, jako? Co tam bylo tady, policie u toho? Já jsem říkal, no tak pověsili jsme tam obrazy, no. No a vy jste tam měl nějaký obraz Nechci v kleci, co jste tím myslel? A já jsem říkal, no tak já, podívejte se, to vzniklo takhle. Já pozoruju mýho dědu a to tak vzniklo. Krz pletivo proti mouchám v kuchyni na venkově a já jsem jako od něj oddělený. Tak jsem si tak říkal, jak to je, když k němu nemůžete, my tím oknem se nemůžeme nic podat. Jako, jo. Pak jsem šel zase třeba do zoologický a vidím tam ty zvířata zase. Jsme oddělený nějakým tím jako pletivem, tak to je určitý fenomén. Jo.
No tak prostě jsem to zjednodušil na tu figuru, ty oka jsem zvětšil, udělal jsem pár obrazů s tím pletivem. Já jsem udělal i třeba ženskou u televize, jak kouká signál a zase potažená pletivem, jo. I třeba v nějakém interiéru zase jsem myslel třeba, že to je určitá bariéra tam, prostě, že ten člověk se uzavírá. No a on mi říká, no a co jako, to jste si myslel jako nějaký socialistický koncentrák? Já jsem mu říkal, no to já vám teda pracuje fantazie, to by mi nikdy nenapadlo. Jo, on říká, a co ta červená barva, jo, tam. No já jsem říkal, no to je normálně jedna barva ze škály. Červená barva, když se říznete, tak co z vás teče? Já jsem to tak myslel, jako že to pulzuje. A on už úplně modral, jo. Najednou rozrazil dveře a tam měl manželku, sekretářku a zařval. Prosím tě, dej už mu tu legitimaci, nebo se z něj zešílim. A ona mi dala tu legitimaci 319. Já s ní odešel a to byl můj poslední kontakt. Ještě já měl tehdy slíbenou výstavu, jo. A tu by museli dát. To byla první a na dlouhou dobu poslední. Tam byla galerie mladých a oni mi slíbili jako výstava. Já už v té době, pletivo tam teda nebylo, a já už v té době dělal jako městskou tematiku po svým, že jo. No a po mně ji měl mít můj kamarád Petr Pavlík, protože jsme byli jako absolventi, zažádali jsme si, no já, zemědělská tematika, jo, a teď výstava, tam žádná zemědělská tematika, tam městský interiéry, lidi pod sprchou, no a nabito, jo, zahajoval mi Vlasta Třešňák, lidi na štáta tam chodil, říkal, prosím tě, takový krásný holek, já se zblázním tady, jo, člověk to tenkrát nevnímal, jo. A našviháno, no a šlo se prostě do hospody a tak dále, výstava visela, oni mi ji teda nesundali, pak občas mi nějakou sundali. A tam byl pruser a ostatní ty majíři, kteří tehdy nemohli a kterých jsem si vážil, to viděli. A začali mi tam psát do té knihy takový persony, třeba Adriana Šimotová, Zbíšek Sion, Bezřich Dlouhý, kterých já úplně k ním koukal jako boum, jo, a výborný a tohleto. A najednou jsem... A teď po hospodách běhal Ruda Němec, který už si k tomu vymyslel historku. Richstein, a říkal to těmhle těm, ten na vás na všechny sere, ten vám to natře. Takže taková fáma tam běhala. Jo. A já jsem se stal jako vlastně v té takzvané šedé zóně známým. A s těma lidma jsem se začal stýkat. A to jako pro mě byl strašně důležitý krok. Když jsem se stýkal s lidma, s kterýma bylo o čem se bavit, jo, a vůbec jako přemýšlet o jejich díle. Pak už jako ty výstavy už nenásledovaly. Pavlíka chudáka zakázali, tomu už ji nedali vůbec, protože říkali, když nás podvez Richstein, bubí, co byste nám udělal vy, jo. Takže takhle vypadala kariéra mladého umělce za socialismu. A já jsem vlastně s tou legitimací chodil ke svitákům do hospody s chartistama. Já byl taková přechodná generace, protože my jsme si jakoby nezadali s tím neoficiálním uměním, který zkvétalo vlastně okolo toho 68. a kterým oni to pak dali vyžrat. A zároveň ještě jsme nebyli tvární natolik, aby nás mohli použít, že? Takže jsme byli jako mezigenerace v podstatě, ale okamžitě jsme, jako my jsme pak dělali různý ty protisvazový a tyhle ty věci a já jsem měl jediný na tribunu, jo, s tou legitimací, jo. Takže se sepsal dopis malíře Jíry a Socanský se v tom hodně angažoval a sepsal se dopis, kde jsme poslali vysloveně do prdele, jo, prostě, že to, že už je čas, aby šli a že prostě dusej lidi a tak. No a na tribunu jsem směl já, že jo, jo. Tak já byl přihlášený do diskuze, jo. Přijdu na tu tribunu a říkám, my jsme, pane Richstein, my neexistuje, za sebe mluvte. No tak já jsem říkal, tak tedy já, a teď jsem všetky poslal do prdele z toho předsednictva, jo. Tak jsem si říkal, chlapče, ale oni neměli vůbec co mi vzít, jo, prostě vůbec, protože já bydl v paneláku, ateliér ve sklepě. Občas tam někdo přišel, ptal se po baráku, jo, nebo tak, ale jako vůbec na mě nemohli teď dělnického původu. Maloval zemědělství. Co se mnou, jako, jo. Kromě toho, že jako mi třeba zavřeli výstavu, že praskla voda nebo něco, nebo nechtěli mi dát, jo, a když mi ji dali, tak to bylo, to je zase na další díl. Takže to je takový začátek toho profesního života, no. Já mám takovou vlastnost,
Já jsem si vždycky představoval, že nebudu mít nic celý život. Jsem viděl takový film, kde byl takový trošku retardovaný člověk a ten měl skříň, stůl a postel. Jo. A to se mi strašně líbilo. Jo. Já bych to doplnil o knihovnu. Jo. A skutečně jsem žil tak v té době, že jsme měli pár kusů starého nábytku a vedle naproti bylo zahradnictví a třeba když jsem knihovnu, tak jsme si ji udělal z bedínek. Já bych ji sehnal možná někde nějakou starou, mně se to líbilo. A potom otec mi zavolal a říká, hele, tady na rampě stojí nábytek za palivový dříví a je to z kanceláře Kolben Daňka. Tak jsem tam koupil psací stůl a sekret. To stálo 60 korun, on to vážil 60 kilo. No a měl jsem doma nádherný stůl a nádherný tohleto, ale toto paneláku se vám nic nevejde, dvě válendy a pak válenda pro velkýho kluka, dětská postýlka, ten byl s náma v pokoji a ve válendách jsem měl kresby daný, vevnitř, jak se odklápěli, ale já fakt nic nechtěl, mi se to líbilo.

po tým krči a po tým výstavě vlastně, jsem jednou ležel v ateliéru ve sklepě na posteli a ozvalo se ťuk, ťuk, ťuk a tam se objevil Jiří Načeracký a povídá, ty vole, ty to máš úplně, my jsme se neznali, ty vole, to máš stejný jako já, Tom Plíseň všude. A já se jdu na tebe podívat, hodně se o tobě mluví, jo. Tak jsme kecali, tak jdem k Adriéně. Adriéna Šimotová měla za rohem ateliér, já byl v Čechově ulici, tak se šlo k Adriéně, že jo, tam se kecalo. A potom jako ty neoficiální kunsthistorici vždycky dali třeba dohromady, tehdy se hodně kreslilo a vystavovalo se třeba v Horní Dolní někde na chodbě v nějakém kulturáku. A tam se jezdilo autobusama a tak, že jo. No tak v té době jsme jako nějakým způsobem se tam seznámili všichni. A to dnes stačilo, takže Marie Mšíková prostě vytvořila takovej program, že vlastně ta naše generace postupně navštěvovala jejich ateliéry. Takže jsme obešli všechny ateliéry těch lidí, kteří nás zajímali. Ona to připravila. Tam jsme se s nima seznámili, pokecali, oni nám řekli svoje, my jsme jim řekli svoje. Dokonce jsme jeli i na Slovensku. Zase, jo. Takže ten život probíhal velice dobře. A mimo to v Praze, když jste chtěla s někým mluvit, když jsem se pak s těma lidma seznámil, tak byly tři hospody, kde jste našel prostě lidi, křižovnickou školu u křižovníku, že jo. Tam seděl Nepraš a tyhle ty borci. A tam už jsem měl místo u stolu, protože už jako věděli o mně, co dělám a tak dále, takže vlastně mi vždycky u svitáků, že jo, přivítali mě s otevřenou náručí, takže s těma lidma jsem se seznámil, s některýma jsme měli blíž, ale oni dělali úplně něco jiného, že jo, tehdy dělali minimalismus a začínal koncept a tak dále a to byla generace, která vlastně přešla na ten modernismus takovej světovej, no a já jsem prostě na tuhle parketu instinktivně nechtěl, já jsem prostě začal dělat panelák, že jo, a teď oni se tomu vždycky, jako bylo to kuriozní, ale neříkám, že některý ke mně měli blíž a zajímavý, že některý se vzpomněli na svý surrealistický začátky a takhle, jo, takže třeba dneska ve 12.15 je Ivan Kafka a já s jeho tátou Kafkou třeba tam, když jsme byli na návštěvě, jsem si velice rozuměl a on dělal prostě konceptuální alba, jo. Takže najednou prostě třeba jsem sehnal výstavu, klub byl na Chmelnici rokově a tam na chodbě procházeli, že se udělali výstavy a tam všichni tyhle lidi přišli. No tak jsme si sedli, kecali a najednou rozhodně jsem to měl lepší než na té druhé straně, jo? Protože tady opravdu jsem mluvil o umění a bylo to, co jsem chtěl a mě materiální situace vůbec netrápila.

0: Slyšeli jsme třetí epizodu rozhlasového vzpomínání výtvarníka a pedagoga Michaela Richtajna. Pořad připravila Petra Hinčíková v technické spolupráci s Ondřejem Fraňkem. Odvysílané díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: O případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta Pavla dnes rozhodne ústavní soud. Ukrajinské bezpilotní síly udeřily na dvě krymská vojenská letiště. Premiérou komedie omylů večer začnou letní shakespearovské slavnosti. A bude jasno, teploty až 32 stupňů. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet v pondělí rozhodl, že součástí delegace prezident nebude. Podle Pavla by soud měl určit, kdo může o účasti prezidenta na summitech rozhodovat. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace.
2: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vinou naléhavosti této věci.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí podat kompetenční žalobu respektuje, nejde ale podle něj o dobrý krok. Naopak opozice postup prezidenta chápe. Ukrajinci nepilotovanými letouny zaútočili na dvě krymská vojenská letiště. Drony vyslali také do ruského Orenburgu, kde zasáhli tamní podnik na zpracování plynu.
3: Zvláštní jednotka Alfa ukrajinské tajné služby SBU informovala o zásahu 4 hangárů s leteckou technikou na krymském letišti Saky a infrastruktury na letišti Hvardijské. Právě odtud často startují ruské bojové drony typu Shahed na Ukrajinu. SBU také oznámila, že se podařilo zasáhnout systémy protivzdušné obrany u Kerče. Šlo o systémy S-400 a pancíř, které chrání kerčský most vedoucí z anektovaného Krymu do Ruska. Moskva útoky nekomentovala, ale záběry a fotografie ze sociálních sítí potvrzují exploze v uvedených místech. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Lídři evropských zemí ve formátu E5 se dnes setkají v Německu. Velkou Británii, Francii a Německo doplní Itálie a Polsko. Hlavním tématem berlínské schůzky má být podpora Ukrajiny a příprava na nadcházející summit NATO v Ankaře.
4: Skupina E5 vznikla předloni právě v Berlíně, teď je to její první summit na úrovni lídrů vlád. Jeho autoritu ale snižuje, že britský premiér Keir Starmer vládne od pondělka v demisi. Varšava je zase uprostřed diplomatické roztržky s Kyjevem. Prezident Volodymyr Zelenský tak zítra nepřijede na konferenci o rekonstrukci Ukrajiny do Gdaňsku. V Berlíně se bude jednat mimo jiné o tom, jestli usilovat o mírové rozhovory s Kremlem. V souvislosti se summitem Severoatlantické aliance v Ankaře se k rozhovorům dálku připojí taky generální tajemník NATO Mark Rutte. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel dnes bude jednat s představiteli veřejnoprávních médií o jejich budoucnosti. Na Pražský hrad kromě ředitelů obou institucí dorazí i šéf Evropské vysílací unie Noel Kahrn. Ten už dříve jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Kahrn upozornil třeba na to, že by šlo o historicky největší propad financování napříč všemi evropskými médii, které organizace sdružuje. Unii vadí podle Kahrna také chybějící záruky nezávislosti.
5: Konkurence, které čelíme, jsou masivní mezinárodní společnosti, které přijdou a zaberou si většinu reklamního trhu. Jsou také v rámci mezinárodního trhu do velké míry neregulované. Všichni čelíme společné hrozbě. O tom všem si budeme s panem prezidentem povídat, stejně jako jsme o tom jednali s premiérem. Budeme mu zdůrazňovat nutnost ochrany veřejnoprávních médií v Česku.
0: Letní shakespearovské slavnosti dnes zahájí na Pražském hradě premiéra komedie omylů režiséra Vojtěcha Štěpánka. Tradiční přehlídka her anglického dramatika Williama Shakespeara Pod širým nebem potrvá do začátku září a nabídne přes 150 představení v Česku i na Slovensku.
6: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce.
0: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie omylu první zkušeností s letními shakespearovskými slavnostmi.
6: Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
0: Na letních shakespearovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík.
7: Ten Shakespeare je takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví.
0: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespearovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 23 stupňů. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Propluli jsme do další hodiny našeho vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. To byl můj film, tak se jmenuje projekt, se kterým se v rámci Vltavského filmového léta budeme setkávat do 28. srpna. Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou. Připravuje ho tým našich filmových publicistů ve složení Tomáš Pilát, Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř, kteří se ve vysílání střídají. Nebo tvoří různé kombinované týmy, jako je tomu dneska. Aktuální pořad připravili Tomáš Pilát s Janou Podskalskou a navážeme na včerejší hodinu, kdy jsme mluvili o významných počinech němé éry našeho filmu. Česká němá kinematografie má totiž dodnes co říct. Oběma dobré poledne.
2: Hezké poledne.
3: Hezké poledne.
1: Když tedy řekneme, že česká němá kinematografie má co říct, tak co podle vás?
2: Podle mě především kvalitní filmy, které obstojí i beze slov, a přinášejí často univerzální příběhy, takže diváci se mohou s těmi postavami i dnes vlastně spojit, napojit se na ně, přinášejí emoce, ale i legraci a skvělé kinematografické zpracování, často samozřejmě ne vždycky, ale mnohé filmy jsou skvělé. Takže psychologie, humor, kvalita.
3: Já k tomu doplním, že to je vlastně dodnes úžasné zachycení toho, jak ta doba tehdy byla, jak lidé žili, co na sobě nosili, jak komunikovali nebo jak se pohybovali po ulicích. Ukazovala vlastně i určité věci, které se jako posouvaly v módě. A mám tady k tomu takovou rozkošnou ukázku, jak vlastně móda fungovala zároveň s kinematografem. Vyšlo to v roce 1911 v Kinematografických listech, kde se psalo: minulý týden, kdy móda dámských kalhot zabavila celou naši veřejnost, málo kdo povšimnul si drobného faktu v Národních listech, kde prostě zaznamenáno jest, že dámy v kalhotách byly sledovány též kinematografem. Důležitou jest pro nás zprávou tou, že to byl kinematograf náš, domácí, český. Podnikavý výrobce kinematografických obrazů, jak se tenkrát vlastně jmenovali první režiséři nebo první filmaři, A. Pech si zřídil na Rýdově nábřeží dílnu na výrobu kinematografických výrobků a my jsme měli možnost jeho výrobky teď nyní posoudit. Jeho obraz, míněno tedy krátký film, Dámské kalhoty, nezadá si v ní žádném směru s cizineckými výrobky a jest si jenom přáti, aby hlavně to tak pokračovalo i nadále. Jest ovšem také na našem obecenstvu, aby ve chvíli, kdy se ocitnou před kinematografem, nestáli na ulici jen tak, nýbrž přirozeně pokračovali v chůzi a nedocházelo tudíž ke skrumáži na ulicích a nebylo celé natáčení zakázáno.
1: Dámské kalhoty v hlavní roli českého němého filmu.
2: Já bych k tomu ještě dodal, že vůbec nevadí, že ty filmy jsou černobílé. Divák totiž má představivost a představí se tam ty barvy a pro mě osobně třeba je pohled na černobílý němý film pastvou pro oči i pro uši. Člověk si vlastně odpočine.
3: Ještě možná, pardon, ještě jedna poslední poznámka, než se posuneme dál. Důležité je vlastně, že taky film tehdy hodně kooperoval s divadlem. Víceméně vycházel z divadelních představení a taky často obsazovali průkopnici toho natáčení tehdejší divadelní herce, především tedy z Národního divadla nebo třeba z Vinohradského, ale ne každý ten soubor měl pro to pochopení, tak jenom taková perlička, že třeba K.H. Hiller, dramatik a režisér, byl takovým škodičem filmového natáčení, protože když se třeba ve Vinohradském divadle, kde tehdy tedy působil, koušel jeden průkopník natáčet nějaké zkoušky se svými herci, kteří právě byli z Vinohradského divadla a podíleli se výrazně na tom scénáři, tak on nečekaně nasazoval tyhle herce vlastně do zkoušek, které nebyly původně plánované v divadle, takže vlastně všem možným různými způsoby se snažil to natáčení zkrátka překazit.
1: A můžeme říct, že se čeští filmoví tvůrci učili v zahraničí, nebo tomu bylo naopak, zahraniční filmaři třeba hledali inspiraci v české kinematografii?
2: Ten film nebo ten vztah byl určitě obousměrný, ale spíš se naši filmaři učili v cizině, i protože u nás třeba dlouho nebyly ateliéry, které by byly na úrovni, kdyby se dalo točit. Takže naši filmaři jezdili třeba do Berlína, do Vídně nebo do Paříže se učit. Přejímali třeba i hollywoodské konvence, různé hollywoodské kadence, například Vladimír Slavinský tím byl známý, že přejímal ty kadence z hollywoodského filmu. A naopak, ale český film, který byl vzorem pro cizinu, tak to byl Erotikon Gustava Machatého pro jedinečné filmové zpracování, anebo i Tonka Šibenice, režisera Karla Antona, která taky ve světě hodně rezonovala.
3: A já jenom doplním, že se vlastně inspirovali tím i někteří herci, kteří měli své vysoké ambice, třeba když se natáčeli tři takové komické výstupy s Emilem a Arturem Longenem, tak ten vlastně byl inspirován francouzským komikem Maxem Linderem, v té době velmi populárním, nebo třeba slavná herečka divadelní a posléze tady i filmová Anna Sedláčková měla takový vzor velký Sarah Bernhardtovou, kterou se snažila ve svých začátcích napodobovat, takže i tyhle drobné vzory v rámci toho natáčení fungovaly.
1: A jaký je třeba váš vztah k němým filmům? Mě třeba osobně, pro mě to má své kouzlo.
2: Pro mě to má určitě taky své kouzlo, ten vztah je velice kladný. Právě ze všech těch důvodů, které jsme doteď zmínili, filmové herectví v němém filmu je úplně jiné než ve zvukovém filmu a já ho velice obdivuju. Je hodně společné s tím herectvím divadelním, o kterém mluvila Jana. Vyžaduje ten němý film trošku větší zapojení diváků než zvukový film, což mi taky přijde velmi dobré. A ty mezitulky můžou být někdy velmi hezky graficky zpracované, což může být taky hezké, ale někdy naopak vadí. Podle mě jsou nejlepší ty němé filmy, které by se obešly úplně bez titulku a jsou i takové.
3: Mám to vlastně stejně, můj vztah je velmi vřelý, zkusím to vzít krátce. Mě na tom fascinuje takový ten svět sám pro sebe, vždycky tak jako člověk jako vnoří do úplně jiného tichého světa, někdy tady k tomu bývá už ozvučeno to nějakou hudbou, hudebním doprovodem, ale mě vždycky fascinuje přesně to, o čem jsme tady mluvili. Někdy to působí úsměvně, taková ta velká teatrální okázalá gesta, která dělají třeba herečky nebo herci. Je to takový lehký patos, který se v těch některých situacích projevuje, ale je fascinující to sledovat, jak vlastně ten film začínal, kam se posunul a jak byl vlastně, jak byl tvárný, jak jako režiséři přemýšleli o tom, jak přestože nebyl zvuk, vyjádřit nějakým způsobem příběh nebo určité dramatické situace, jak si dokázali pomáhat kamerou a zkoušeli nové moderní postupy, které se pak třeba objevovaly daleko lépe propracované i v těch pozdějších dekádách.
2: Ano, to je až dojemné někde.
3: Je to až dojemné, ano.
1: Říkají Jana Podskalská, Tomáš Pilát a za chvíli se budeme věnovat konkrétním důvodům, proč byl český němý film úspěšný i v zahraničí.

Je 12 hodin 17 minut a na Vltavě dozněla druhá část koncertu pro klavír a orchestr číslo 26 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

0: byly kvalitní. To je jedna věc. Druhá věc je taková, řekněme, společenská. Československo za první republiky bylo opravdu středem Evropy. Byl to stát, který měl v tom evropském kontextu dobře našlápnuto. Takže i příběhy, které odsud pocházely, zajímaly svět, nebo minimálně ten okolní svět. A tudíž potom docházelo i ke kontaktům českých filmařů s těmi zahraničními, což mělo taky velký vliv na zájem o český film za hranicemi.
1: Já myslím, že úplně těch jako vysokých kvalit světových jsme nedosahovali v té době. Rozhodně třeba větší úspěch si myslím, měli tehdy Francouzi nebo Němci nebo Rakušani, ale faktem je, že díky tomu, že řada našich filmařů se ráda učila v zahraničí, jezdili třeba Karel Lamač nebo Gustav Machatý, který myslím, že byl asi tím nejúspěšnějším v téhle době, který nějakým způsobem se prosadil za hranicemi našimi, tak díky tomu přejímali vlastně ty moderní postupy natáčení, vyprávění a proto také mohli zaujmout venku. A také to byla samozřejmě řemeslná práce dobrá, především tedy kameramanů. Ta česká kameramanská škola je proslula a vlastně začínala právě v téhle době Václav Vích nebo Otto Heller, pak Jan Stalich, to byla slavná jména, která vlastně byla posléze i najímána zahraničními producenty a zahraničními studii k tomu, aby se natáčelo. Takže to si myslím, že k tomu taky hodně přispělo. Asi budeme mluvit o Erotikonu, Tomáš něco k tomu řekne?
0: Určitě, já jsem chtěl říct, že svou trošku do mlýna přispěly určitě i ty drobné skandály, které postihovaly některé ty filmy, konkrétně tedy Erotikon, který vlastně způsobil velký rozruch v Evropě i za hranicemi. Takže i to vlastně přispívalo k tomu, že ten český film byl v zahraničí známý a ceněný, protože Erotikon je velmi kvalitní snímek.
2: A byl film už tehdy vnímán jako komplexní spojení těch uměleckých disciplín, teď myslím režii, hereckého mistrovství, kameramanské práce, ale třeba i výběru vhodných lokací, kostýmů a podobně.
0: Jak u kterých režisérů, samozřejmě zdaleka ne u všech, ale u těch umělecky cítících ano. Ono samozřejmě točily se i snímky bez uměleckých ambicí, které šly tak říkajíc na jistotu. Například němé grotesky s Vlastou Buriánem. To byly filmy, které měly u diváku veliký úspěch, ale valné umělecké úrovně nedosahovaly. Těžili z živelného herectví právě Vlasty Buriana. Nebo Děvče z tabákové továrny, to byl film režiséra Václava Kobáska, který natočil úžasnou spoustu filmů, divácky velmi úspěšných, které šly právě po diváckých citech. Hrali tam taková jména jako Marie Černá nebo Eduard Kohout nebo Jindřich Plachta, to byli ti slavní herci s většinou pražských divadel, jak o nich mluvila právě před chvilkou Jana.
1: A já ještě asi bychom neměli vynechat film takový jako docela vybočující, si myslím, z němé éry, z těch 20. let, a to je Svatý Václav Jana Stanislava Kolára, který vznikl v roce 1929 a přestože u nás se vlastně těšil velké pozornosti, ale tak trochu nezaslouženým způsobem spíš vzbudil pozornost za našimi hranicemi tím, že to byl tenhle velkofilm. Vlastně největší v té době, který se natočil, měl rozpočet 4,5 milionu korun, což na tu dobu bylo něco nevídaného. Tehdy vznikaly filmy s rozpočtem třeba 200 tisíc, 100 tisíc korun průměr, maximálně v průměru, což jenom v tomhle srovnání vidíme, že to prostě tehdy byla astronomická částka. A rodil se velmi těžko, ale vlastně s velkými ambicemi, takže vznikly třeba tehdy to, co se nikdy nedělalo, filmové stavby Pražského a Boleslavského hradu na Strahovském stadionu, protože ten příběh samozřejmě se točil kolem českého patrona svatého Václava, líčil vlastně jeho život. A já tady budu jenom citovat z dobového tisku, vlastně se spotřebovalo 50 nákladních aut mechu, trávy a rostlin, 35 vagónů dřeva, 13 000 kilogramů barev, 130 dělníků pracovalo na těch stavbách, 40 švadlen šilo kostýmy, bylo tam 1800 kopií, 2300 bojových štítů a 1600 kostýmů pro kompars a 220 pro solové herce. Takže to z toho je vidět, že to byla neuvěřitelná záležitost. Dokonce se zapůjčili agregáty a letadla od Ministerstva národní obrany. Ten film právě také podpořilo. To byl jeden z výjimek vlastně v té době taky stát. A takže se právě netěšil úplně oblibě u těch ostatních filmařů, kteří trošku Kolárovi tenhle projekt záviděli. A smutným vlastně faktem je, že sice vznikla k tomu filmu hudba od Oskara Nedbala a Jaroslava Křičky, ale nakonec se nepodařilo ho, protože už nebyly peníze vzhledem k tomu, co jsem teď vyjmenovala, na to ozvučení. Takže se to až posléze, když tady byl restaurován, podařilo s touhle hudbou pustit publiku. A bohužel se to dostalo do kin až poté, co proběhly oslavy toho svatého Václava, ke kterým původně to vlastně bylo natáčeno, takže proto neměl takový úspěch, ale každopádně zůstává jedním vlastně největším velkofilmem té doby a všimli si toho i v zahraničí.
0: Také protože tehdy už se prosazoval zvukový film.
1: Přesně
0: a
1: tak.
0: Svatý Václav byl film němý, takže ani proto vlastně neměl takové divácké zázemí, nebo neměl tolik diváků takový úspěch.
2: No a když už jste to, Jano, načala, tak jak to tehdy bylo s financováním kinematografie? Přece jen mluvíme o prvních letech nové Československé republiky. Jak to vypadalo?
1: No, nebylo to snadné, protože poválečná ekonomická situace všude nebyla

0: vlastně jednoduchá, týkalo se to samozřejmě i Československé republiky, takže o nějakém státní podpoře nebo podobně se nedalo vůbec mluvit, to vzniklo až podstatně později. Takže to byly soukromé investice od jednotlivých bankéřů, průmyslníků, třeba ještě v těch začátcích úplných těch prvních filmových společností, třeba Kinofu podpořila známá manželská dvojice Rotových ze slavného železářství v Praze, která tehdy byla velmi osvícená, takže třeba pomohla těm prvním společnostem. A takhle vlastně pomáhali i další vlastně jednotlivci, kteří nějakým způsobem sponzorovali filmy.
1: Bohaté rodiny například.
0: Ano, ano, přesně, bohaté rodiny. Já jsem si tady ještě něco takhle našla, no to musím teďka dohledat. Takovou zajímavou informaci. Moment.
1: Když to Jana najde, tak jenom řeknu, že k tomu financování tam taky hodně pomáhalo propojení distribuce a filmařů, kteří byli dohodnuti, že vlastně návštěvnost potom financovala ty filmy, nebo peníze z návštěvnosti potom financovali ty
0: přesně
1: filmy.
0: Přesně tak, jsem v podstatě chtěla jenom doplnit to, co jsem tady měla, ale nebyla jsem schopná si na to vzpomenout, že vlastně už tenkrát byly ty základy předprodeje jednak distribučních práv k tomu filmu, vlastně z toho také možné bylo čerpat nějaké peníze a zároveň vlastně to, co funguje do dneška, takové to propojení vlastně produkce, distribuce a kin, že byli někteří výrobci, kteří pochopili, že je dobré vlastně mít a vlastnit kina. A z toho také bylo možné z toho výdělku vlastně financovat nějaké další projekty.
2: Říkají Jana Podskalská, Tomáš Pilát v dnešní kapitole vltavského projektu To byl můj film. Budeme pokračovat za chvíli.

0: Heinrich Ignác Franz Biber, druhou část jeho sonáty pro housle a basso continuo B-dur nám zahráli Jaroslav Tůma a Lucie Sedláková-Hůlová. Ve studiu jsou stále náš filmový redaktor a publicista Tomáš Pilát a filmová kritička a publicistka Jana Podskalská, se kterými dnes odkrýváme zajímavosti z němé éry české kinematografie. Ještě jednou hezké brzké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: Krásný den.
0: Za první republiky přece jen nějakým způsobem fungovala cenzura. Můžete osvětlit její činnost?
1: Určitě, jenom připomenu, že před vznikem republiky to byla rakousko-uherská ještě cenzura, to byla hlavně vojenská. Během první světové války samozřejmě byla velmi přísná. A po vzniku republiky vznikl v roce 1919 takzvaný cenzorní sbor kinematografický, který hlídal politiku, mravnost, ochranu mládeže i náboženské otázky, ale ta cenzura byla v celku mírná. Koncem 20. let k tomu ještě přibyla cenzura jazyková, protože některý český lid se bouřil při uvádění filmů německých v němčině. Takže německé filmy byly eliminovány, což ale bylo těžké v německých městech typu Jihlava, kde většinu obyvatelstva tvořili právě Němci.
2: Já jenom takový krátký příklad vlastně na jednom filmu, jak vlastně mohla cenzura taky poznamenat negativně, až jako tragicky vlastně osud toho snímku. Film Takový je život, který natočil Karl Junghans v roce 1929, takže už na přelomu víceméně té němé a zvukové éry. Vlastně složitě se financoval, peníze dokonce scháněl sám jeden z hlavních představitelů, Theodor Pištěk. Nebylo to malé, bylo to dokonce celkem 200 000 korun. A když se konečně tedy ten film natočil, on měl sociálně takové laděné téma o tom, jak vlastně zahyne jedna žena, která zachrání malou holčičku, když to úplně zestručním, takže vlastně poměrně smutný příběh, tak asi i proto na něj těžko scháněl peníze. Nicméně, když konečně vznikl, tak ho podrobili samozřejmě cenzuře, tehdejší tedy nutné cenzuře, aby tam došlo k nějakým úpravám, bylo potřeba vystřihnout nějaké záběry, zdálo se cenzorům tehdy, že třeba ty záběry z chudinské čtvrti, kde hráli i děti, jsou až příliš drsné. Mm-hmm. Ale bohužel se to tak protáhlo, že vlastně film se dostal do kin až po roce, což už bylo na tom pomezí toho zvukového filmu a vlastně v kinech skoro nikoho nezajímalo. Takže doslova propadl. Takže jsme ho docenili až po letech. Teď se ví, že to je samozřejmě jeden ze skvělých filmů Karla Junghanse, ale ve své době měl tuhle smůlu.
0: A snažila se český film od jeho prvopočátku nějakým způsobem ovlivnit církev? Měla vůbec tehdy nějakou šanci?
1: Snažila, měla šanci, ne úplně velkou, ale měla nějakou šanci. Mluvila do toho právě přes různé komise a úřady, docelovala toho, že některá okénka závadných scén v uvozovkách byla vystřihována, chtěla chránit klérus před zesměšňováním. Naopak v roce 1929 vstoupila do výroby filmu Svatý Václav, který velmi podpořila, a měla i ten vliv, že měla vlastně síť svých kin. Orel vlastně měl síť svých kin, která taky tedy ovlivňovala divácké, dejme tomu, návyky, nebo na co lidi do kina můžou jít a nebo nemůžou.
0: A kterých titulů se to třeba týkalo, ta církevní cenzura?
2: No, myslím, že tím prošel především tady film Erotikon, protože vlastně ještě předtím, než vůbec se dostal do kin, nebo dokonce než byl dokončen, tak ho provázela tak skandální pověst s erotikou a s nahotou, že dokonce mnozí vlastně zájemci ze zahraničí ho koupili ještě předtím, než ho vůbec vlastně viděli, nebo než se dostal do kin, aby si ho tak jako pojistili. On skutečně měl scény, že, které byly na tu dobu velmi, velmi odvážné, a katolická církev s tím měla problém daleko větší, měla potom ještě s pozdějším filmem Gustava Machatého, to je vlastně stejný režisér, z jeho Extazí, ale i Erotikonu se to dotklo a myslím si, že to vlastně patří do těch dějin vlastně cenzurních, jak dopadaly některé filmy a jak složitě vlastně museli bojovat o svoje místo v kinech.
1: Druhý film, který byl tím poznamenán, byl podle mě velmi skvělý, úžasný film, který se jmenuje Ukřižovaná z roku 1921. Natočil ho Boris Orlický, je to tragický příběh malé židovky a vlastně církev postupnými krůčky dosáhla nakonec toho, že se skoro nehrál, takže pak už diváci vlastně ho ani neměli moc šancí vidět.
0: Říkají Jana Podskalská a Tomáš Pilát o vlivu církve na počátky českého filmu. Pojďme teď ještě ke konkrétním jménům a filmům, které podle vás český němý film formovali, Tomáši.
1: Podle mě to byly filmy Jana Kříženeckého, tady to začalo, to jsou ty prvopočátky českého filmu, ale už velmi kvalitní. Gustav Machatý a Martin Frič jako režiséři byli další z těch tvůrců. Varhaník od svatého Víta je úžasný film obrazově, po kameramanské stránce, po herecké stránce, taky dnes se to příliš neví, je trošku nedoceněný a měl i přesahy do zahraničí. A Jan Eskolár, což byl jednak historik, právník a taky režisér, a právě ty jeho profese ovlivňovaly tu jeho tvorbu, takže i on stál u počátku českého němého filmu na čelném místě.
2: A já doplním jenom, o kterých jsme tady vlastně už mluvili, Karl Jung Hans určitě je mezi nimi, ale taky třeba Karel Lamač, který je jedním z těch největších průkopníků, který měl velký úspěch právě i v zahraničí, takže nakonec někteří, to je možná také dobré zmínit, že někteří z nich se těšili takové pozornosti u zahraničních studií nebo společností, že pak vlastně končili často mimo Českou republiku, vlastně natáčeli už jenom v zahraničí. To byl právě třeba Karel Lamač nebo někteří naši kameramani.
0: A my se k některým z nich dostaneme za chvíli podrobněji.

0: Je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
1: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
0: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
1: Mrazivá dystopie už od 28. června v četbě s hvězdičkou.
0: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Béla Bartók. Čtvrtou část koncertu pro orchestr nám zahrál BBC National Orchestra of Wales. Z vltavského studia pokračuje živě vysílaná hodina našeho nového projektu To byl můj film. Dnes si s Tomášem Pilátem a Janou Podskalskou povídáme o významných českých němých filmech. Začali jsme osobně, pojďme osobněji i skončit. Jano, Tomáši, které jsou vaše němé srdcovky?
1: No, já mám jich několik samozřejmě, ale není mnoho času, takže zmíním alespoň dva filmy, protože mám moc ráda Karla Lamače. Tak jsem si vybrala pro dnešek Bílý ráj, což je takové společenské drama z roku 1929, to říkám správně. A je to vlastně film, který byl ceněný i proto, jak byl jakoby moderně vyprávěný. Je tam vlastně několik rozvíjených dějových linií vedle sebe. Jsou tam úžasné herecké výkony, jako vždycky tam hrála tedy jeho partnerka Anny Ondráková. Hrál tam samozřejmě i sám Karel Lamač, který zvládal všechny možné profese. U něj je zajímavé, že on prošel snad všemi možnými profesemi, přestože původně mimochodem měl být farmaceut, takže zaplať pánbůh, že zdrhnul ze studií, protože díky tomu natočil mnoho filmů, myslím, že jich bylo přes 200, včetně těch zahraničních. Hrál tam taky Vladimír Majer, je to taková jako drama vlastně o tom, jak z hostince prchá od hospodského, taková jeho schovanka, nelíbí se jí u něj, do toho zasáhne v jiné linii uprchlý vězeň, který se snaží navštívit svoji matku a něco jí doručit, nějaký lék, teď se vzájemně ty linie různě proplétají, ale je to natočeno skutečně velmi dramatickým, takovým napínavým způsobem a k nádherné scenérii k tomu dodává tedy Zimní Šumava, protože se skutečně natáčelo v zasněžené krajině Šumavy. Jsou tam tedy skvělé, jak jsem říkala, herecké výkony a jsou tam skvělé nápady. Vlastně na tu dobu je tam třeba takový sen hlavní hrdinky, kterou samozřejmě hraje Anny Ondráková, kde si ze skleniček hospodských vystaví vysoký palác, vlastně taková jako důmyslná stavba a ona se tam sama vidí v té stavbě jako taková jako princezna v bohatých šatech, prostě si tam sní o té své budoucnosti. Takže pár takových hezkých nápadů. A pak je to tady ten druhý film a to natočil Jan Stanislav Kolár, Příchozí z temnot. To je takový jako až expresionisticky laděný, vlastně jeden z mála filmů, který si myslím se inspiroval právě německým expresionismem, ten způsob toho vlastně snímání, některé detaily tváří a tak vlastně připomínají trošku německé filmy. Zajímavé na něm je i to, že vlastně pracuje s okultními motivy. Nebudu líčit celý ten příběh, ale je to prostě o takovém trojúhelníku vlastně milostném a do toho samozřejmě vstupuje i právě ta černá magie. A je to velice důmyslně natočeno, taky to asi nemělo úplně malý rozpočet, vlastně se natáčelo na Karlštejně nebo třeba na Českém Štemberku, takové kulisy, které dneska známe a je to velmi dobře poznat tyhle kulisy. Je tam šermířský souboj, hrajou tam koně, prostě je to úžasný film, do dneška to má takovou jako temnou, thrillerovou náladu, takže ten musím říct, já jsem se ho užila právě i s živým doprovodem, jsem tam na letní filmové škole nebo kde, ale byl to teda úžasný zážitek, takže to patří mezi moje highlighty.
0: A Tomáši?
2: Já myslím, že na Erotikonu a Tonce Šibenici se určitě shodneme, takže zmíním dva další. Jízda Prahou otevřenou tramvají. Film Jana Kříženeckého, který je úžasným pražským místopisem a přitom odvážně natočen. Kříženecký si postavil tu kameru na tu otevřenou plošinu v tramvaji a z toho filmoval. A ještě jeden film, který mám moc rád, a to sice Pohádka Máje, která je krásná už ta předloha od Mrštíka. A zajímavé na tomhle filmu je, že to byl vlastně filmový debut Jiřího Voskovce. Poprvé se objevil Jiří Voskovec před filmovou kamerou právě v tomto filmu Karla Antona. Pod jménem Petr Dolan. On totiž tehdy byl ještě studentem, a tak aby ho nevyloučili, protože film byl možná ještě některými kruhy stále pokládán za pouťovou zábavu, tak aby ho ze studií nevyloučili, tak tam vlastně hrál pod pseudonymem. Ten film má velmi krásné lokace a natáčelo se na autentických místech, kam Mrštík tu svoji knížku zasadil, čili kolem Brna. Moc hezký film, i dnes.
0: A ještě něco, co byste chtěli dodat na konec dnešní hodinky?
1: Podívejte se aspoň na jeden jiný film, stojí to za to.
2: Já bych chtěl dodat a rád, že je dobře, že stále více pokladů z té české zlaté kinematografie můžeme vidět, ať v kinech nebo na platformách. Tady patří poděkování Národnímu filmovému archivu, který ty filmy jednak uchovává a jednak digitálně restauruje a samozřejmě patří poděkování všem, kteří tu digitální restauraci provádějí. Jsou ještě to odborníci na svých místech.
0: Ještě nám na závěr prozraďte, jaké téma bude zítřejší hodiny.
2: Tak zítra se podíváme, začneme mluvit a podíváme se na to, jak do českého filmu začal pronikat zvuk.
0: To je tedy téma zítřejší hodiny, poslouchejte tradičně mezi 12. a 13. hodinou. Do studia zavítali Tomáš Pilát a Jana Podskalská. Děkujeme za váš čas.
2: Rada se stalo naslyšenou.
1: Děkujeme za pozvání. Krásný den.
0: A já ještě připomenu, že vy, vltavští posluchači, můžete hlasovat na našem webu o nejlepší film. Na prvním místě se zatím drží snímek režiséra Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci z roku 1968. Hlasujte na vltava.rozhlas.cz.

Důmky, část klavírního tria Antonína Dvořáka jsme poslouchali ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. Je středa 24. června. Hezký den a dobrý poslech přeje Dagmar Kopečková.

0: Hvězdy světového filmu, Červený koberec a tisíce diváků.
1: Začíná jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu.
0: Jak se zrodila jeho jedinečná atmosféra, kdo utvářel jeho podobu a které okamžiky se zapsaly do jeho historie?
1: Premiéra radiodokumentu Marka Mojžíška ve čtvrtek 2. července.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. Kvůli suchu varují meteorologové taky na jihu Moravy před vznikem požárů. V neděli se maxima můžou vyšplhat až k tropické 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia. Ten meteorologové naměřili před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy. Země Vyšegrádské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarském Gudelé. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině. Francie hlásí první případ člověka nakaženého ebolou. Testy virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Demokratické republice Kongo. Informuje o tom francouzské ministerstvo zdravotnictví. Pacient je v izolaci a úřady trasují kontakty. Riziko rozšíření nákazy je ale podle rezortu nízké. Kongo se v současné době potýká s epidemií vzácného kmene této krvácivé horečky. Africká země eviduje víc než 1000 nakažených a přes 260 mrtvých. Ojedinělé případy zaznamenala taky sousední Uganda. Akrobatická vystoupení, divadlo nebo příběhy nabízí ode dneška v Českém Krumlově festival Cirkusové meandry. Návštěvníci se kromě toho můžou do pátku na místě účastnit cirkusových workshopů. Letos se festival rozšíří z městského parku na další místa v Českém Krumlově. A počasí bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 23. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Máme 2,5 minuty po 13. hodině. Jsme rádi, že středu 24. června trávíte ve společnosti Vltavy. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková.

Komorní orchestr Bohuslava Martinů a Alena Veselá nám zahráli první část koncertu pro varhany a orchestr C-dur Jiřího Ignáce Linka. Jak přiblížit dětem svět v době, kdy ho často poznávají prostřednictvím obrazovek? Baletní přípravka Národního divadla nabízí vlastní odpověď. Výroční představení Svět kolem nás, které uvede tuto sobotu a neděli ve Stavovském divadle, zavede diváky na cestu napříč kontinenty prostřednictvím tance, hudby a divadelní fantazie. Píše se o tom na webu Tanečních aktualit. Na jevišti se představí 118 dětí ve věku od 6 do 12 let, které zavedou diváky do různých koutů světa. Prostřednictvím doprovodného filmu se publikum přenese do školních lavic, odkud společně s mladými tanečníky vyrazí za poznáním odlišných kultur, tradic a zvyků. Jednotlivé země ožijí v rozmanitých choreografiích a tanečních stylech, které dětem umožní objevovat nové pohybové i umělecké výrazové prostředky. Baletní přípravka Národního divadla patří již po desetiletí k nejvýznamnějším dětským tanečním školám v České republice. Za dobu existence jí prošly tisíce dětí a pro mnohé z nich se stala první branou do světa tance, hudby a divadla. Více čtěte na webu Tanečních aktualit.

0: Sonátu Pavla Josefa Vejvanovského nám spolu s Pražským komorním orchestrem zahráli Miroslav Kejmar, Jan Hora a Zdeněk Šedivý. V Pražském divadle na Vinohradech mají rekvizitárnu, která je přes půl století nezměněná. Najdeme zde řadu zajímavostí, třeba 15-kilové šaty, ve kterých hrála Dagmar Havlová v inscenaci Královna Kristýna. I tyto šaty bude třeba přestěhovat, protože přední činoherní scénu čeká rekonstrukce. Na několik let se soubor přesune do blízkého radiopaláce. Těsně před stěhováním tam natáčela redaktorka Zuzana Filipková, která nás zavede třeba do hereckých šat.
1: To je vlastně rozdělený na takzvaný pánský a dámský portál. Tohle je pánský portál, takže tady jsou pánský šatny. Pánové vcházejí tady těma dveřma a vlastně o sobě jsou měně, na druhé straně je dámský portál.
2: Říká dramaturgině a historička Zuzana Paulusová přímo u šatny Igora Bareše. Hned naproti nám ukazuje nástěnku, kam si herci a herečky dávají různé vzkazy a vtipy.
1: A takzvaný zlomvazky, což je takový typický pro divadlo, že vždycky ten tým, který je zainteresovaný v té, který inscenaci si před premiérou dává takzvaný zlomvazky, takovýhle různý drobnosti, aby to prostě dobře dopadlo. Tady je zlomvaz. Tady naše šikovní gaterobiérky, například žehlí košile a umí s neuvěřitelnou zručností opravdu za úplně rekordní počet nízkých sekund.
2: Dále nás Zuzana Paulusová a také náš druhý průvodce, umělecko-technický šéf divadla na Vinohradech Lukáš Maté, vedou do hodně slavné místnosti, takzvané rekvizitárny, kde nenajdete jen cenné a mnohdy velmi staré rekvizity, ale je to i prostor, kde se lidé z divadla rádi scházejí.
1: Je to vlastně srdce divadla a taková i jako společenská místnost. Neoficiálně společenská místnost, jak hned uvidíte.
3: Tady máte je napsáno, tato zahrádka je bez obsluhy. Takže nás neobsloužíte. Škoda.
1: Tady vlastně vládne rekvizitářka Květa Krejzová plus další rekvizitáři. Tady v těch šuplících jsou neuvěřitelné bohatství věcí a herci tady sedí třeba, když mají před zkouškou nebo o přestávce nebo před představením, tak tady hovoří, popíjí kávu a tak dále. A na tom je zajímavé, že ta rekvizitárna se minimálně 50 let změnila. My jsme porovnávali nějaké fotografie, které byly třeba přes 50 let starý a je to úplně stejný, ten mobiliář je stejný, ono je to taky konec konců na něm vidět.
4: Třeba tamhle ten telefon ještě s otáčejícím ciferníkem, číselníkem je funkční. Opravdu se s ním dovoláte třeba do ředitelny.
2: Zuzana Paulusová prozrazuje, že rekvizitářka Květa tu pracuje od roku 1973.
1: Tak si přesně pamatuje, když tady byla ještě taková ta garda těch starých bardů typu Brodský, Ilja Prachař, tak přesně ví, kdo kde seděl, čí bylo místo, že kde seděl mladičký Hanzlík, kde seděl prostě kdo, a běda, když si někdo někomu sedl na místo.
2: Rekvizitárnu chtějí do zrekonstruovaného divadla vrátit tak, jak je, jako spousty dalších věcí, ve kterých je paměť. A my pokračujeme do maskérny, kde se střídají celkem 4 maskérky.
1: Do maskérny vlastně zamíří před představením každý herec bez ohledu na to, jestli má složitý kostým, složitý účes, anebo jestli se potřebuje třeba muži jenom přepudrovat, aby se neleskli. Ale když mají herečky složité účesy, tak tady třeba někdy, pamatuju si inscenace, že tady herečky byly už od 5 hodin, normální nástup je v 6, že tady chodili v natáčkách a opravdu jim tady maskérky naše šikovné vytvářely složitý účes, anebo naopak třeba vím, pamatuju se na jednu hru, kdy bylo jednomu herci třeba vytvořit pleš.
2: Poslední zastávkou je místo, kudy jezdí do divadla na Vinohradech rekvizity. Tam nás provází Lukáš Maté.
4: A je to vlastně jediná přístupová cesta dekorací na jeviště.
3: A to je z jaké ulice vlastně?
4: Křižovatka Zímský, Aniletenský, Šubertovi a Ibsenovi. Tady vidíte ten stůl z roku 2015, který vlastně nám umožňuje, aby se ta dekorace dostala ty 4 metry nahoru na to jeviště. A ještě před těma 11 lety tady byl právě ten pokračování té technologie z roku 1926 a to už nejezdilo a tudíž my jsme vlastně byli ohroženi v tom provozu, protože jsme dokázali dostat tu dekoraci na jeviště, takže díky tomu je tady ten první vlaštovka té rekonstrukce.
3: A všechny ty dekorace teda skladujete kde?
4: Právě jeden taky z těch důvodů té rekonstrukce. Takže první je, že vlastně už to neumožňuje skoro vlastně ten provoz a ty rekonstrukce by měly zároveň to divadlo někam taky posunout, nejenom, že vlastně to opravit, ale se někam posunout a vylepšit, takže součástí té rekonstrukce je vytvoření skladovacích prostor nejenom pro dekorace. Poněvadž v dnešní situaci každou tu dekoraci na každé představení musíme každý den přivážet a odvážet z divadla.
3: Máte externí sklad teda?
4: My máme na Orionce, vlastně nějakých 20 km odtud, máme dílny, kde jsou sklady dekorací a každý den musí odtamtud vyrazit kamion, který tam jedna skupinka lidí naloží, pak přijede tramvají sem, tady to zase vyloží a předá to kulisákům, který zatím zbourají tu předchozí dekoraci, takže tady v tom malinkém prostoru ty kluci musí vyložit tu dekoraci, která ten den bude hrát a pak tou malou uličkou naložit tu dekoraci, která hrála včera. Tohle dělá je 10 měsíců, 6 dní v týdnu.
2: V dalším díle si budu povídat s ředitelem divadla na Vinohradech Tomášem Tepfrem.
0: A já ještě doplním, že celou sérii Zuzany Filipkové ze zázemí divadla na Vinohradech, včetně fotografií, najdete už teď na vltavském webu.

0: Italská filmová noc uzavře festival Smetanova Litomyšl ve velkém stylu.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera rozezní slavné melodie italské filmové hudby.
0: Zazní svity z filmu Kmotr, Sladký život nebo Tenkrát na západě.
1: Přímý přenos ze zámeckého nádvoří v Litomyšli poslouchejte v neděli 5. července od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Je 13 hodin 23 minut. Na Vltavě dozněla část tria S-dur pro lesní roh, housle a klavír Johannesa Brahmse.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Od pondělí posloucháte v odpolední povídce historický detektivní příběh Petra Stančíka Trojí poklepání na zavržený kámen. Dnešní pokračování s názvem Poklepání třetí nás opět zavede k inkvizitorovi Cipriánu Rybarakovi. Ten se na svém skromném lůžku jako každé ráno probouzí s pocitem nevýslovné ztráty. V Nosticově divadle se schyluje ke slavnostní premiéře opery La Clemenza di Tito.

Císař přijíždí, ale rybarak ví, že panovníkovi hrozí nebezpečí. Spisovatel a moderní mystik Petr Stančík napsal trojí poklepání na zavržený kámen přímo pro Český rozhlas Vltava. Závěrečnou část četby vám nabídneme za okamžik.

0: Pro příjemně strávené odpoledne s Vltavou vám hraje také americký saxofonista a skladatel Charlie Parker. Hezký den a dobrý poslech.
1: Povídka.
0: Dnes naposledy se slova ujímá inkvizitor Ciprián Rybarak. Také třetí část historického detektivního příběhu, psaného přímo pro Vltavu, načetl Jan Vondráček, kterého režijně vedla Anna Vošalíková.

0: Petr Stančík. Trojí poklepání na zavržený kámen. Poklepání třetí. V Praze na stětí svatého Jana Křtitele léta páně 1791. Drahý Cypriáne, každou noc během spánku se tvoje krátkodobá paměť vymaže. Proto každého večera píšeš dopis sám sobě o všem důležitém, co se toho dne událo. Ráno ses umyl, oblékl a vyrazil za Rafaelem Ungarem do Klementina. Cestou se míjel svatovíckou katedrálu. Jako obvykle poskytovala žalostný pohled. Torzu hlavní lodi chyběla střecha, gotické pilíře a opěrné oblouky vyčítavě trčely k nebesům jako žebra příliš mělce pohřbené mrtvoly. Ve skromném domku, přistaveném na úpatí věže, provozoval svou huť poslední katedrální kameník Strachota Koulicius. Vešel si do dílny, pozdravil a byl pozdraven. To, co svírají v ruce, je dřevěné kladívko, mistře Koulicie? Zeptal ses, ačkoliv si odpověď tušil předem.
1: Pravé akáciové, to je dneska vzácnost,
0: přisvědčil kameník ohnutím v pasu, neboť hlavu měl posazenou na krku příliš krátkém k tomu, aby s ní mohl kývat. A k čemu pak se s ním ťuká?
1: Neťuká, nýbrž poklepává, když chtějí mít jistotu, že je kámen poctivý. Třeba úhelná hlava.
0: Podíval ses na něj tázavě.
1: Oni nevědí, co je úhelná hlava. To je kámen posazený v nejvyšším místě klenby, který svou tíhou rozvírá všechny ostatní, aby se nezřítili. Kámen, který se má stát úhelnou hlavou, musí být bez jediného kazu, protože kdyby povolil, rozvalí se celá klenba. Proto se na něj třikrát poklepává kladívkem pro zjištění skrytých puklin. První poklepání trhlinu rozezní, druhé je pro ověření. A třetí poklepání je na památku Hirama, stavitele Šalamounova chrámu, trojnásobně zavražděného svými třemi žáky, protože jim nechtěl prozradit tajné slovo. První svého mistra probodl kružidlem, druhý uškrtil olovnicí a ten třetí udeřil do hlavy kladivem.
0: A proč je to kladívko právě z akácie?
1: Aby vrahové zakryli svůj zločin, zakopali mrtvolu na odlehlém místě. Jenže na Hiramově hrobu zázračně vyrostla akácie. Podle ní byl nalezen a znovu oživen oním tajným slovem, za jehož mlčení zemřel. A teď už mě nerušejí, mám tady spoustu práce, která se hubou neudělá.

0: Svižným krokem si přešel Vltavu po kamenném mostu a v Klementinu požádal Rafaela Ungara, aby ti podruhé prozradil své tajemství, jež si zapomněl během spánku. Správce univerzitní bibliotéky však nebyl zdaleka tak sdílný jako minulé noci. Vykrucoval se a mlžil. Čím více si na něj tlačil, tím byl zatvrzelejší. Rychle si pochopil, že spíše než výhrušky ti pomůže hrát na jeho samolibost. O, na tu Ungarovu samolibost se krásně hrálo. Byla tak jemně laděná a pulérovaná jako housle od Stradiváriho. Posteskl sis, jaká škoda, že svobodné zednářství v Čechách nemá svého Kosmu či Balbína, prostě historika, který by obnažil jeho kořeny. A Ungar se rozmluvil. Na začátku byli rytíři templáři, kteří během křížových výprav ve svaté zemi měli své sídlo na jeruzalémské chrámové hoře. Šalamounův templ sice srovnali se zemí už staří Římané roku 70 po Kristu. Jeho podzemí se však zachovalo. A právě tady templáři objevili Hiramovo tajné slovo. Tajemství architektury výšky a světla, jejíž znalost pak roznesli po celé Evropě stavitelé katedrál a kterou dnes nazýváme gotická. Nedlouho poté, co svatá země padla do rukou Mahometánů, byli templáři obviněni z kacířství, uctívání démona Bafometa a sodomie, mnozí, včetně velmistra Jakuba z Molaj, upáleni zaživa a celý jejich řád roku 1312 zrušen papežem. Jak jsem však vyčetl ze starých listin, v naší zemi se s tichým souhlasem krále Jana Lucemburského, jemuž předtím pomohli získat český trůn, proměnili na tajné bratrstvo obruče s kladivem. A rovných 70 roků poté, pod vedením Janova vnuka Václava IV., začali uprostřed dobytčího trhu stavět kapli Božího těla a krve. Vlastně tehdy zbudovali kaple dvě, jednu viditelnou pro nezasvěcené nad zemí a druhou skrytou pro sebe pod zemí. A právě tam, v hlubinách zemských pod prahem Prahy, ustavili první zednářskou lóži světa. Vědí-li pak, otče inkvizitore, co je to vitriol? Žíravý olej, který se užívá ku příkladu pro bělení látek, odpověděl si po krátkém zapátrání v paměti. To je ovšem jen profánní význam toho slova, usmál se Ungar zasvěceně. V rovině posvátné je to akronym latinské sentence Visita interiora terre rectificando invenies occultum lapidem, čili navštiv nitro země, při návratu objevíš ukrytý kámen? Doplnil jsem bez váhání. Přesně tak! Ungar za každou ze tří slabik poklepal na dřevěnou desku stolu. Pradávná alchymická moudrost. My svobodní zednáři ji dodnes užíváme během přijímacího obřadu v kabinetu rozjímání. A ten kámen spočívá v podzemí kaple Božího těla a krve dodnes. Potíž tkví v tom, že ani jedna ze tří dnešních zednářských lóží v Praze není ta pravá templářská. Několikrát jsme v kapli vchod do podzemí hledali, ale nikdy nenašli. Víc by o tom věděl svobodný pán Jan Nepomuk Mladota ze Solopisk, jehož rod už dlouhá staletí sídlí ve Faustově domu na dobytčím trhu, z jehož sklepení prý do podzemní templářské kaple vede tajná chodba. Bohužel nic neřekne, protože jsme se pohádali. Ten temný Mladota ze Solopisk sestrojil řadu znepokojivě lidských mechanických figurín, které toužil vystavit na zdejší průmyslové výstavě. To jsem ovšem nedopustil. Opakování stvoření člověka je hřích pýchy. V Praze máme přece hrozné zkušenosti s golemem rabiho Léva. Mladota ze Solopisk se urazil a od té doby se mnou odmítá mluvit. Právě když se schystal výjít z brány Klementina, ohlušil tě kvil slavnostních fanfár. Od kamenného mostu přijížděl zlatý kočár s císařským znakem na boku a hned za ním následovala tělesná garda na koních. Sledoval si je po královské cestě až na Staroměstské náměstí, kde kolona zahnula vpravo, projela Železnou ulicí a na Ovocném trhu zastavila před vchodem do Nosticova divadla. Sluha otevřel dvířka, z kočáru vystoupil císař Leopold II. V bílém kabátu a pokynul jásajícím občanům, kteří se zhlukli kolem a volali Vivat nebo Ať žije, případně Es lebe, to podle národnosti a vzdělání. Panovník, následovaný svými strážci, vešel do divadla. Protlačil se s davem zvědavců k portýrovi stojícímu vedle dveří a zeptal se ho, cože je to tu za slávu. Dnes máme generální zkoušku korunovační opery La Clemenza di Tito, pravil ten drobný muž zasněně. Jeho císařská milost si ji přála poslechnout již dnes, neboť po korunovaci bude unavená celonočním bděním na Vyšehradě a mohla by si královsky zdřímnout. Zevnitř divadla zaduněly státotvorně unizona tympánů a smyčců. Orchestr spustil předehru, připomínající řízný vojenský pochod. Portýr tě bez pozvánky nechtěl pustit dovnitř, ale přesvědčila ho arcibiskupská bula. Vyběhl si po schodišti ke vchodu do královské lóže, jenomže tam stáli na stráži císařovi gardisté, všichni stejně kníratí a ramenatí uhři, kteří nerozuměli německy ani česky, natož aby uměli číst. Za císařem tě nepustili a když ses tam snažil prodrat, skroutili ti ruce za záda a jeden tě praštil přes hlavu na plocho šavlí, až ti v ní zajiskřilo. V orchestřišti spustil Denidor a jeho mlunomluvné bzučení rozechvělo skrz na skrz celé divadlo. Než se ti podařilo na ulici najít a do divadla přivést strážníka v uniformě, který kroutil vojnu na Slovensku, takže se dorozuměl maďarsky, uběhlo několik árií. Spojenými silami se vám konečně podařilo přesvědčit uhry, aby alespoň zaklepali na dveře lóže. Zevnitř se nikdo neozýval. Zalomcoval si klikou. Bylo zamčeno zevnitř. Spojenými silami jste vyrazili dveře. Uvnitř seděl císař v křesle, vykloněný přes zábradlí, sledoval jeviště divadelním kukátkem a pravou rukou mával sem a tam do rytmu hudby. Dotkl se s jeho ruky. Byla studená. Kovově studená. Nebyl to císař, ale figurína. Jeho mechanický dvojník. Císař byl tedy unesen nebo zavražděn. Kudy jej však odvlekli? Lóže neměla žádný další východ ani okno. Po krátkém pátrání si našel otvor vyříznutý do stěny vedoucí do vedlejší lóže a zakrytý tapetou. Lóže byla prázdná a na podlaze ležela přetržená císařova šerpa. Došlo tu zřejmě k zápasu, takže Leopold byl snad ještě živý. Na chodbě před lóží bylo pootevřené okno. Pod ním ve stínu dole na náměstí ležel skácený žebřík a nad ním se skláněla postava. Při pohledu zhora zcela zakrytá kloboukem pošitým kožešinou. Spod jeho široké krempy vyčnívaly do stran jen špičky knírů. Zatímco jste zbíhali po schodech, zvenčí třeskl výstřel. Vyrazili jste z divadla a zahnuli za roh. U žebříku stál Balam Angelsek a v natažené ruce držel pistoli. Zhlavně se ještě kouřilo. Snažím se císaře požádat o slyšení, vysvětloval svou přítomnost na místě Američan. Čekal jsem na něj před divadlem, protože jsem nesehnal pozvánku. Najednou slyším za rohem podezřelý šramot. Jdu se tam podívat a vidím spiklence, jak cpou spoutaného panovníka do kočáru. Vystřelil jsem po nich a skolil kočího, jenže na kozlíku seděl ještě jeden a ten převzal otěže. Odjeli tryskem směrem na jeho západ. Vím, kde je hledat. Pravil si s jistotou, která tě učinila vůdcem. Sežeňte mi koně a jeďte za mnou.
1: Záchranou výpravu, složenou z uherských strážných, strážníka a Engelsega, si dovedl nadobit čítrh. Uprostřed náměstí se k nebi tyčil gotický chrám Božího těla a krve, vystavěný na půdorysu hvězdy. Osmiboká ústřední věž vyzařovala do všech stran paprsky osmi presbytářů. Přes okraj pozlaceného kalichu na špičce věže stékalo stříbrné měsíční světlo. Navzdory značné schátralosti a stěnám rozhlodaným krumpáči dělníků kaple stále působila jako zjevení ohromující krásy a majestátu. Vstoupili jste bránou v kruhové hradbě, obklopující celou budovu, a prošli pěšinou klikatící se mezi hroby. Dveře do kaple byly vylomené. Podlaha byla dlážděná náhrobními kameny a jak jste postupovali do nitra chrámu, písmo na náhrobcích se proměňovalo z barokního na renesanční a nakonec v gotické. Začali jste hledat vstup do krypty, každý po svém. Uhři dupáním a bušením jílci šavlí do země. Engelsek vyfukováním doutníkového dýmu, který měl podle něj odhalit průvan táhnoucí spárou mezi kameny. Ty zase čtením epitafů na náhrobcích. Konečně si našel ten pravý. Victor inter tenebras requiescit in oculo lucis. Na smyslu nápisu vůbec nezáleželo. Jen na tom, že velká počáteční písmena dávala dohromady slovo vitriol. Po zatlačení na symbol přesýpacích hodin, vytesaný pod epitafem, se náhrobek zvrátil na skrytých čepech a pod ním se objevily kamenné stupně vedoucí do hlubin. Schodiště bylo příkré, úzké a zavinuté do spirály, takže uherským gardistům se v jeho oblouku zasekávaly šavle. Strop tu byl tak nízký, že urostlý Engelsek musel jít pospátku, protože jinak se sem nevešel ani se skloněnou hlavou. Po několika zákrutech schodiště vyústilo do klenuté rotundy. V jejímž středu stála kruhová nádrž plná vody a v ní plavala bronzová loďka naplněná žhoucím dřevěným uhlím. Z rotundy vedly dvě úplně stejné chodby, každá na opačnou stranu. Povrch schodů byl naštěstí vlhce blátivý a tak vám správnou cestu ukazovala řada dosud neoschlých otisků podrážek, mizejících v temném nitru pravé chodby. Přidali jste k nim ty svoje a vydali se chodbou, která co chvíli zatáčela a lomila se za roh. Za dávných časů patrně také sloužila jako katakomby. Výklenky ve stěnách byly plné lidských lebek a hnátů. Engelsek, kráčející v čele, najednou zvedl ruku a všichni se zastavili.
2: Tuším, že jsme už docela blízko, zašeptal. Slyším před námi hlasy.
1: Před vchodem do lóže bude zřejmě hlídat bratr strážce dveří. Vezmeme to s rozběhem, vrhneme se na něj a přemůžeme ho.
2: Nic takového, nesouhlasil si.
1: Než bychom k němu doběhli, zburcoval by ostatní a ti by zatrasili dveře, neli něco horšího.
2: Použijeme strach, nejmocnější sílu v celém vesmíru.
1: Uherské gardisty si poslal zpátky do rotundy pro loďku s uhlím. Z jednoho výklenku si spůjčil staletími vybělenou lebku a do každého očního důlku jí vsunul po žhavém uhlíku. Na tvůj pokyn všichni uhasili louče, jež vám dosud osvětlovali cestu. Zahalil ses do svého černého inkvizitorského hábitu, obličej zakryl kapucí, zvedl lebku do výše hlavy a co nejtišeji se plížil vpřed. Po slepu si zahnul za roh, pak ještě za jeden. Na konci chodby stál před dveřmi na stráži svobodný zednář. Přesně jak předpovídal Engelsek. Doufal si, že ty zůstaneš jeho zrakům skrytý tmou, a bratr strážce dveří před sebou uvidí jen levitující lebku rudě zářících očí. Což se i stalo, neboť strnul ochromen hrůzou. Skokem si byl u něj a vší silou jej udeřil lebkou do lebky. Kosti o sebe zapraštěly a strážce se v mdlobách skácel k zemi. Dveře byly zamčené, ale strážce měl klíč v kapse. Přešli jste práh a ukrytí ve stínu mezi dvojicí sloupů Jachínem a Boázem jste fascinovaně sledovali dění uvnitř. V samotném středu lóže stál veliký kvádr ze světlého pískovce s jedním rohem uraženým. Plocha lomu ve tvaru téměř dokonalého rovnostranného trojúhelníka byla pokrytá plátkovým zlatem, pročež jasně zářila v komíhavém svitu voskovic. Uražený roh byl položený špičkou vzhůru na horní ploše kamene, sloužící zároveň jako stůl ctihodného mistra. Ze tří stran kámen obklopovali svobodní zednáři, odění do nebesky modrých kabátců, černých vest, žlutých kalhot ke kolenům a bílých punčoch. Každý měl na hlavě bílou paruku, kolem pasu uvázanou bílou koženou zástěru, na rukách bílé rukavice a kolem krku hedvábnou stuhu se zavěšeným klenotem, který vyjadřoval jeho práci a postavení v lóži. V postavě ctihodného mistra si rozeznal Hyacinta Wunderbera. Po jeho pravici stály tři nejvyšší hodnostáři. Vrchní dozorce Giacomo Casanova, mladší dozorce Wolfgang Amadeus Mozart a tajemník. Toho muže si tehdy viděl poprvé. V zápětí však vyšlo najevo, že je to František Mladota ze Solopisk. Ostatní členové lóže tvořili řadu naproti nim. Za ctihodným mistrem visela na řetězu od stropu klec ze stříbrných prutů, věznící v sobě císaře Leopolda. Důkladnou přípravu spiklenců na únos dosvědčovala skutečnost, že klec byla vytvarovaná přesně podle panovníkova těla. Ctihodný mistr Wunderbär právě pronášel závěrečná slova rituálu. Světlo světí svět. Světlo světí svět. Světlo světí svět. K tomu třikrát poklepal na kámen akáciovým kladívkem. Jakmile údery dozněly, Wunderbär se obrátil k císaři a šťouchl ho kladívkem do čela. Klec se rozhoupala. A teď jich, vaše císařské veličenstvo, korunujeme českým králem. Leopold se na něj podíval svrchu pohrdavě a překvapivě dobrou češtinou pronesl. To sotva, když vám schází svatováclavská koruna. Za to máme něco lepšího, odsekl Wunderbär. Pravé líčené střevíce Přemysla Oráče. V tu chvíli si vystoupil ze tmy do světla. Nerad ruším, vlastně rád ruším tento temný obřad. Hyacinthe Wunderbäre i všichni ostatní, jménem svaté inkvizice, vzdejte se a nebo zhyňte. Jeden ze zednářů na tebe namířil ručnicí, avšak než stiskl spoušť, Angelsek jej skolil svou znovu nabitou pistolí. Uhři se strážníkem obnažili své šavle a vrhli se na bratry, kteří pro změnu tasili kordy. Povětřím létaly uťaté údy, bílé zástěry rudly krví, černé vesty bělely mozkem. Všeobecnou vřavu najednou přehlušil výkřik. Dost, nebo císař zemře! Loží se rozhostilo ticho a všichni se podívali na Wunderbära, který stál u klece a opíral císaři o hrdlo hrot dýky. Z jeho krví podlitých očí pableskovaly plameny šílenství. Nás nemůže nikdo zastavit, křičel pomateně. My jsme u zavrženého kamene s ulomeným rohem, první zednářská lóže světa. Byli jsme tu přede všemi a budeme tu po všech. Zatímco ostatní zednáři slaví narození Jana Křtitele 24. června, my zavrženci slavíme jeho smrt 29. srpna a to je dnes. S pomocí Leopolda proměníme království české v zednářskou říši, jež povládne celému světu. Nic o nás nevědí, inkvizitore.
3: Vím o nich všechno, pravil si klidně. Bylo to tak,
1: Generální zkouška opery v Gnostickém divadle byla jediná příležitost k únosu císaře ještě před korunovací. Pouze v divadelní lóži byl totiž sám a bez ochrany. Aby mohli vybourat otvor ve stěně lóže, museli mít do divadla volný přístup. To zařídil Mozart. Připsal do opery part pro Denidor, na který umí hrát jen dva lidé. Oni a Douděra. Když principál angažoval Douděru, zavraždili ho. Do veselého tlačítka zarazili třísku. Aby měli jistotu, že nevypadne, použili akáciové dřevo ze svého kladívka. Když jsem jim pohrozil domovní prohlídkou, potřebovali kladívko schovat. Sem do kaple nemohli, protože ji přes den bourají dělníci, takže ji ukryli mezi exponáty průmyslové výstavy. Mechanickou náhradu císaře sestrojil Mladota ze Solopisk. Ten taky uzmul z korunní komory Přemyslovy Střevíce. Jakožto nejvyšší dveřník království českého měl od ní klíč. Sebrat taky svatováclavskou korunu se ale bál. Je konec. Wunderbärova dýka na císařově krku se zachvěla. Poraněná kůže uronila kapku krve. Přidal si na důrazu. Pokud spáchají královraždu, trestem je trhání žhavými kleštěmi zaživa, lití rozstaveného olova se sírou do ran a nakonec roztržení na kusy tahem čtyř koňských spřežení do všech světových stran. Totéž platí i pro spoluviníky. Mozart, Casanova a Mladota ze Solopisk na sebe pohlédli, popadli ze stolu nástroje a vrhli se na ctihodného mistra. Jenže kružidlo nemělo dost ostrý bodec, takže se zlomil, šňůra olovnice se při škrcení přetrhla a dřevěné kladívko mu udělalo jen bouly na čele. Nicméně byl odzbrojen a jat. Zatímco uhři doráželi raněné a strážník odváděl přeživší do šatlavy, otevřel si klec a pomohl císaři sestoupit na zem. Panovník si hedvábným kapesníčkem utřel z hrdla krev a pravil. Pánové, vřelé díky za záchranu. Za odměnu jim každému splním jedno rozumné přání. Oni první, ukázal na tebe. Milost pro Mozarta, Casanovu a Mladotu ze Solopisk, řekl si bez rozmýšlení. Mozart je příliš dobrý skladatel, Casanova šermíř a Mladota mechanikus, než aby skončili na šibenici. Jsou to sice tři přání, ale budiš, usmál se císař. A co si přejí oni, Amerikáne? Angelsek před ním poklekl na jedno koleno a řekl. Sire, jsem tajný emisar prezidenta George Washingtona, který vás žádá naléhavě, abyste nevyhlašoval válku revoluční Francii. Za to vám nabízí, že agenti Spojených států, francouzského krále Ludvíka a královnu Marie Antoinetu, vaši milovanou sestru, osvobodí ze zajetí a diskrétně převezou na území Rakouska. Leopold se od srdce rozesmál. Vyřídějí panu Washingtonovi ve Washingtonu, že si to musíme důkladně rozmyslet. Když bylo po všem, zašli jste si s Angelsegem do vinárny v templu zavdat doušek vína před spaním. Pojďme uzavřít obchod, pronesl si na místo přípitku. Koupím od nich otrokyni Makedu. Oni? A kolik nabízejí? Optal se Amerikán překvapeně. Vytáhl si z kapsy všechnu svou hotovost a přepočítal mince prstem. 3 zlaté a 12 krejcarů. Budou za mě ovšem muset zaplatit víno. Vezmete tolik, kolik jim nabízím, Mr. Angelsek. A to ze 3 důvodů. Za prvé, neprozradím Makedě, že v Evropě je svobodná, protože katolická církev zakázala otrokářství už ve středověku. Za druhé, neudám na policii, že jste tajný agent cizí mocnosti. Za třetí, jsme přeci přátelé spečetění krví. Čili jste hned na místě sepsali kupní smlouvu na Makedu a nechali své podpisy notářsky ověřit. Přikládám ji k tomuto dopisu. Zítra ráno vrať arcibiskupovi nalezené Přemyslovy opánky a polož mu otázku, která tě velice pálí. Co se dělá v případě, že jsou budoucímu králi ty líčené střevíce malé? Zbývá už jen vyřešit kruciální dilema. Darovat Makedě svobodu nebo si ji ponechat jako otrokyni? Spoléhat se na vrtkavou vděčnost či vynucenou poslušnost? Pokušení je nezměrné, stejně jako ušlechtilost. Víš ty co? Jdu spát a rozhodnutí nechám zítra na tobě.

Trojí poklepání na zavržený kámen je historický detektivní příběh, který pro Český rozhlas Vltava napsal spisovatel a moderní mystik Petr Stančík. Třídílnou četbu načetl Jan Vondráček, kterého režijně vedla Anna Vošalíková. A vy si od vysílané části můžete zpětně poslechnout na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Závěrečné třetí čtení nového zákona o státních zaměstnancích má dnes na programu sněmovna. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede k jejímu spolitizování. Šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte je ve Spojených státech. Sejde se i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Tématem jednání má být podle agentury Reuters snižování narůstajícího napětí mezi členy aliance ohledně Íránu, výdajů na obranu nebo možného stahování amerických vojáků z Evropy na Blízký východ. Jedinými členskými zeměmi, které nesplnily 2% hranici výdajů na obranu, jsou Albánie, Česko a Slovinsko. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nesplní závazek ani letos. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme zástupce Evropské vysílací unie, Českého rozhlasu a České televize. Za EBU přijde na Hrad například její prezidentka Delphine Ernotová-Kanciová. Na jednání budou také generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Fridrich. S prezidentem budou mluvit nejen o tom, jak jsou veřejnoprávní média v Evropě financovaná, ale také o tlacích na jejich svobodu a nezávislost, řekl to prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga. Česká filharmonie dnes uzavře svou 130. sezónu tradičním open-air koncertem na Hradčanském náměstí v Praze. V čele orchestru stane francouzský dirigent Alan Antinoglu. Jako solista vystoupí pianista Marek Kozák. Koncert je věnovaný památce dirigenta Jiřího Bělohlávka. A počasí bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 23 stupňů. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Broučci.
3: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
5: Budu.
4: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
3: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
4: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

S tak velkým tělesem si náš Nec běžně nezahraje. Navíc zvuk a tah orchestru mě jako zpěváka nese a to mi velmi vyhovuje. To jsou slova Dana Bárty na konto spolupráce s rozhlasovým big bandem Gustava Broma, jejich společnou deskou I Killed This Song at Karaoke Last Night. Jsme právě na Vltavě zahájili středeční odpoledne. Slyšeli jsme píseň Intro Picture a to v aranžmá trumpetisty Miroslava Hloucela. Z rozhlasového Vinohradského studia vás už teď ale zdraví Markéta Kaňková a navzdory neklidným časům vám přeje co nejklidnější poslech. Je středa 24. června i v tento den pro vás máme tipy, kde načerpat síly i radost v kontaktu se současným uměním. Mít pro vás budeme i několik ohlédnutí za výraznými kulturními událostmi uplynulých dní. Několik výjimečných zážitků nabídla milovníkům hudby Smetanova Litomyšl, kterou pro nás na Vltavě sleduje kolega Daniel Jäger. Už za chvíli se ho zeptám, čím si ho získali londýnští symfonikové nebo jak hodnotí výkony zpěváků v Hendlově oratoriu Susanna, kterou pro festival připravilo kolegium 1704. Věnovat se ale budeme i současnému divadlu. V závěru hodiny pro vás zmapujeme dění Napoleonového cirkusu. Konkrétně se zaměříme na to, co letos nabídne druhý ročník festivalu Cirkusové meandry. Co diváky čeká v historickém centru města, ale také na mnoha dalších místech pod širým nebem. Na to zaostříme s výkonnou ředitelkou přehlídky Ivanou Pěknou Verbíkovou. A mluvit k nám bude do půl páté i hudba. V této hodině třeba Oscar Peterson, Paul Simon anebo Iva Bitová. Teď už ale přichází Scott Joplin. Jeden z jeho ragtimeů nám hrají sestry Katia a Mirejla Bekovi. A já vám přeji dobrý poslech.

0: Když se na jednom koncertním pódiu sejdou dva talentovaní sourozenci, bývá to často nejen hudební zážitek, ale někdy i atraktivní podívaná, což mohou dosvědčit i návštěvníci letošního pražského jara, kteří stihli závěrečný koncert severského sourozeneckého dua bratrů Lukase a Artura Jusenových. My jsme teď ale slyšeli jiné sourozence, skladbu Scotta Joplina, Magnetic Wreck nám hráli sestry Labekovi. A u hudby zůstáváme dál, vydáváme se na festival Smetanova Litomyšl, který má za sebou dva mimořádně nabité týdny. Do programu v posledních dnech promluvilo jedno z nejslavnějších světových těles, tedy Londýnský symfonický orchestr s šéf-dirigentem Antoniem Papánem. Přehlídka ale nabídla také koncerty komorní a vokální hudby a nechyběl ani večer, na kterém zaznělo velké barokní oratorium. Dění v Litomyšli, jak dobře víte, sleduje náš kolega, hudební redaktor Daniel Jager. Dane, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Markéto.
0: Jedním z nejočekávanějších koncertů letošního ročníku bylo hostování London Symphony Orchestra, které vystoupilo s Antoniem Papánem, svým šéf-dirigentem. Splnil tento večer tvá očekávání?
1: Musíme říct si, že jednoznačně ano, a nebudu tentokrát šetřit superlativy. Papáno ukázal, proč patří mezi největší dirigentské osobnosti současnosti. London Symphony Orchestra hrál fantasticky, ale nebylo to jen o technické dokonalosti. Při slavné deváté variaci Nimrod z Elgarových variací Enigma jsem měl pocit, jako bych se ocitl úplně v jiném časoprostoru. A ta závěrečná věta z Čajkovského patetické symfonie byla interpretačně tak nesmírně silná, hluboká, že jsem měl doslova slzy v očích, a to se přiznám, nemím tak často, to se mi tak často nestává. Papáno se přitom vyhnul jakémukoliv sentimentu nebo přehnanému patosu, dirigoval víceméně z paměti a celé to působilo jakoby mimochodem, a přesto vás to absolutně zasáhlo. A když pak orchestr přidal polonézu z Čajkovského Evžena Onegina, říkal jsem si, jak jen to ten člověk zkrátka dělá. Byl to opravdu mimořádný večer, opravdový vrchol.
0: Koncert, který teď připomínáš, se uskutečnil minulou sobotu od 17 hodin na nádvoří Litomyšlského zámku a hned poté od 21 se pak v zámecké jízdárně představila sopranistka Kateřina Knižíková s Benevicovým kvartetem. Jaký z tvého pohledu byl tento koncert?
1: Musíme říct, že počasí je vždycky při podobných letních akcích poměrně nevyspytatelné, ale to se v Litomyšli umí docela potrápit. Ten den bylo velké horko a v jízdárně bylo poté večer dusno a vlhko a podmínky tak nebyly pro zpěv vůbec ideální. Přesto Kateřina Knižíková podala mimořádně soustředěný výkon a potvrdila, proč dnes patří mezi nejvýraznější české pěvkyně. Zpívala s velkým zaujetím francouzský repertoár Forého, Chausona, Leco, Masneta a další. Výborně hrající Benevicovo kvarteto se jí pokoušelo být empatickým partnerem a vznikl tak velmi niterný večer, který po tom velkém symfonickém koncertu působil jako takové sklidnění, uvolnění.
0: Festival dal prostor také mladým interpretům v projektu Smetana a Šostakovič v mladých rukou, který se uskutečnil v neděli také v zámecké jízdárně. Co tě tam zaujalo?
1: Mě potěšil moc už ten samotný koncept. Koncert prezentoval úspěšné účastníky jeho českých klavírních kurzů pod vedením Jana Bartoše. Ten se ale bohužel koncertu nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit a také Ševčíkovy akademie, její představitel violončelista Tomáš Jamník s mladými umělci přímo na jevišti ve druhé části programu interpretoval Šostakovičův klavírní kvintet G moll. A musím říct, že celý ten odpolední koncert měl krásnou atmosféru. Pokud bych měl z těch malých interpretů někoho opravdu vyzdvihnout, pak by to určitě byl klavírista Matouš Zukal, který zároveň za Jana Bartoše převzal klavírní part ve zmíněné Šostakovičově skladbě. Zukal působil suverénně a zároveň naprosto přirozeně, což se ukázalo v jeho interpretaci Smetanovy klavírní etidy Na břehu mořském. Ta program otevírala a výborně fungovala také jeho spolupráce s houslistkou Terezou Horákovou ve Smetanových duech Z domoviny. Myslím, že právě podobné projekty ukazují, že česká hudební scéna má opravdu silnou nastupující generaci těch mladých hudebníků.
0: Festivalová neděle 21. června byla opravdu nabitá. Bezprostředně po projektu, o kterém si právě mluvil, se návštěvníci mohli přesunout do piaristického chrámu, kde se uskutečnil koncert souboru Tiburtina Ensemble a jeho hostů. To byl možná úplně jiný hudební svět.
1: Tiburtina Ensemble se už víc než 20 let věnuje středověké hudbě a patří k respektovaným evropským souborům v tomto oboru, takže ano, byl to úplně jiný svět. Program navíc se navazoval na projekt Vize a sny, uvedený v roce 2022 na festivalu Pražské jaro, ve kterém se soubor inspiroval odkazem středověkých trubadůrek, tedy žen, které ve 12. a 13. století skládaly a zpívaly vlastní poezii. Bylo zajímavé sledovat, jak se k tomuto materiálu Tiburtina Ensemble po několika letech vrací a jak přirozeně dnes zapadá do jeho repertoáru. Přesto jsem si říkal, že

0: Václava Luxe. Jak hodnotíš tento projekt?
1: Musím říct, že vedle koncertu Antonia Papána to pro mě byl zatím druhý vrchol festivalu a myslím, že posluchači si to mohli ověřit i díky přímému přenosu, který se u nás na Vltavě uskutečnil. Hendlová Suzana není tak známé dílo jako třeba Mesiáš, ale o to větším překvapením pro mě byla. Václav Lux opět potvrdil, že dokáže starou hudbu proměnit v živé hudební vlastně divadlo a nepotřebuje k tomu žádný vnějškový balast. Skvělé byly sbory, orchestry i solisté. Nechci být nespravedlivý, ale vyzdvihl bych především sopranistku Kateřinu Kasper jako Suzanu a baritonistu Pavla Kubáně jako Chelsiase. Byl to jeden z těch koncertů, kdy člověk úplně přestane vnímat čas a doporučuji poslechnout si záznam, který je k dispozici na našem vltavském webu, takže takový malý tip pro posluchače.
0: Říká a doporučuje náš kolega hudební redaktor Daniel Jäger. A mě ještě zajímá, zda tě zaujal některý z dalších festivalových počinů posledních dnů, po případě na co se ještě všechno chystáš.
1: Ta nabídka je opravdu pestrá. Já už jsem tam viděl 15 festivalových programů zatím tedy a zaujal mě určitě izraelský kontratenorista Mayan Licht, který vystoupil v barokním zámeckém divadelku, což je kouzelný historický prostor pro asi 150 diváků. Mayan Licht je nesmírně zajímavá osobnost, známe ho z brněnských produkcí oper I Am Orlando nebo Figarova svatba. Jeho devizou je, že umí výrazně komunikovat s publikem a pro jeho koncerty je typická taková obrovská teatrálnost, podpořená výrazně stylizovanými outfity. V Litomyšli měl na sobě obrovský černobílý plášť a střevíce se stříbrnými přeskami, byl i výrazně nalíčen. To vše mi k barokní opeře určitě jako sedí, ale předpokládal bych větší důslednost a preciznost právě v tom jeho vokálním projevu. Při Lichtově interpretaci několika árií, které jsou určeny primárně pro ženské hlasy, to pak působilo víc jak prvoplánová show, než jako opravdový ponor do stavu duše jednotlivých interpretovaných postav. Takže tam bych byl asi trošku kritičtější. No a co se týká tvé otázky na další projekty, zítra se těším na operní líheň, což bude představení Smetanovy Hubičky v podání mladých interpretů. No a těším se také na hostování z brněnského divadla brněnské opery na Čertovu stěnu a také na operetu Netopír.
0: Říká náš hudební redaktor Daniel Jäger, rovněž v padnoucím outfitu společně s Danem jsme se ohlédli za dosavadními vrcholy 68. ročníku Smetanovy Litomyšle. Dan nabídl i výhled toho, co nám ještě do vysílání z festivalu přinese. Dane, díky moc, užívej léto i festivalového dění. Těšíme se.
1: Markéto, díky a naslyšenou.

0: neví kdy a komu. Třeba na hodiny mezi stíny viny stát na cestu domů. Smrtka?
1: Deska Píle Inferno z roku 1997, píseň Sirka v louži a Vladimír Václavek po boku Ivy Bitové vstoupili do vltavského prostoru a vystoupili z něj 4 minuty před 14:30. Je středa 24. června, přejeme vám příjemné odpoledne a jsme rádi, že jste s námi. A hudba, jak se zdá, je vlajkovou lodí této hodiny, věnovat se jí budeme i teď. Pozítří totiž uplyne 30 let ode dne, kdy oficiálně vyšel debutový singl Wannabe britské skupiny Spice Girls. Jaký kulturní fenomén tato kapela ve své době představovala a jaké kontexty má celý koncept girl power? O tom si teď budeme povídat s Anou Marí Šorm z vltavské hudební redakce. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A nemýlím-li se, začneme ukázkou.

0: Přátelé, nebojte, jen krátká ukázka z dnes už ikonického popového singlu Wannabe, který vyšel 26. června roku 1996 v Japonsku a následně 8. července také ve Velké Británii. Jaký koncept tato skladba i celé debutové album Spice, vydané na podzim roku 1996, reprezentovali a kdo stál za jeho vznikem, na to už se právě teď ptám Aničky Marie Šorm.
1: Teď si asi spoustu posluchačů říká, proč to pouštíme, buď že se to nehodí na Vltavu, anebo protože to všichni známe tak dobře, protože spousta z nás na téhle skladbě a na tvorbě Spice Girls vyrostla, aniž bychom chápali ty kontexty. A právě proto jsem se dneska rozhodla tu otevřít takový malý kroužek kritického myšlení o popkultuře. Ten koncept girl power totiž vůbec není originálně od Spice Girls. To vzniklo rovněž v 90. ale o kousek dříve, během hnutí Riot Girl v Americe. A přišla s tím kapela Bikini Kill, která tak pojmenovala svůj tištěný zin, a to je punková scéna. Takže, jak už asi tušíte, do toho mainstreamu a do popové kultury se to dostalo jako uměle vytvořený koncept. To už ten příběh o tom, jak kapelu založili manažeři a jak hledali ty archetypální dívky, jak si podle jakýchsi pěti typů, scary, baby, ginger, posh, tak to víme všichni. Tenhle ten příběh, ale je vidět, že vlastně každá tahle ta původně třeba punková nebo kontrakulturní a svým způsobem subverzivní myšlenka se dá určitým způsobem monetizovat, jak vidíme právě na příkladu Spice Girls. A co to tedy vlastně znamenalo girl power v jejich pojetí a třeba v textu písně Wannabe? Takže slyšíme tam o ženském přátelství, které údajně nikdy nekončí, ovšem jak víme, tak v případě Spice Girls právě i protože to byl umělý projekt, tak to přátelství skutečně asi úplně ne vždycky bylo. Viděli jsme tam potom odchod Jerry Halliwell jako jedné členky a potom vlastně už ta kariéra té kapely nikdy nebyla tak zářná. A vidíme tam tedy ale koncepty ženské nezávislosti, solidarity a také nějaké tematizování tělesnosti, nějakou emancipaci, co se týče sexuální anatomie a svobodného vyjadřování vlastní touhy, což v té pop music tehdy až tolik nebylo, anebo to vždycky bylo v nějakých jinotajích. A oni to měli poměrně explicitní v těch textech, takže to v té době bylo vlastně v mainstreamu přelomové. A spoustě lidem z řad mileniálu to nějakým způsobem pomáhalo uvědomovat si nějaké vlastní hodnoty a trošku se jakoby najít vlastní sebevědomí. Takže přestože vidíme, že to je vlastně nějakým způsobem konstruované a umělé, tak ono to má i nějaké dobré vlastně následky nebo důsledky. V téhle souvislosti bych ještě zmínila to, že tady máme skvělý vltavský podcast Umění pobouřit, kde Milena Bartlová a Tomáš Koblížek skvěle rozebírají právě to, co se u Spice Girls taky objevuje, a to je vlastně, že oni sice mluví o nějaké svobodě, o tom, že přebírají kontrolu nad vlastním tělem a tělesností, ale vlastně kdo chce, tak zůstane u toho takzvaného male gaze, u toho pohledu často heterosexuálních mužů na ta odhalená ženská těla a vlastně si z toho třeba nějaké myšlenky feminismu a emancipace vůbec nevezme. Takže zkrátka ten koncept byl dělaný tak, aby si z ní každý vzal to, co potřebuje a každý si ho koupil, a ten podcast jsem zmínila kvůli tomu, Umění pobouřit, že tam se krásně ukazuje, jak se v umění tenhle ten male gaze projevuje po staletí. Takže i Spice Girls a popkultura jsou toho příkladem.
0: Jak se fenomén girl power otiskl do hudební popkultury a jak jej vnímáme dnes?
1: Tak právě, jak jsem zmínila, je to opravdu vliv na celou generaci mileniálů a mileniálek vyrůstajících v 90. letech, takže určitě my jakoby nemůžeme úplně to nějakým způsobem vymazat, proč bychom to dělali, není to nic špatného, je to prostě součást naší kultury, nějakým způsobem západní, ale ten dnešní kritický pohled už se dívá na ty emancipační myšlenky, že to je zkrátka komercionalizace myšlenek feminismu takovým způsobem, přesně jak to říkají třeba pánové Joseph Heath a Andrew Potter v knize Kup si svou revoltu. Oni tam zmiňují jako příklad obrázek Che Guevary, který se objevuje na tričkách z fast fashion řetězců. Prostě, když to řeknu úplně natvrdo, tak kapitalismus vám vezme kontrakulturní téma, zabalí ho do hezkého balíčku a prodá vám ho, vy si ho rádi koupíte. Takže i to jsou vlastně Spice Girls, ve skutečnosti tam žádné subverzi až tolik nedochází, tak to jsem chtěla na tom ukázat.
0: Jak je to se současnými hudebnicemi? Zpracovávají podobná témata, kterým se věnovali třeba i Spice Girls?
1: Určitě nějaké téma té vlastní identity a svobody, tak jejich spousta samozřejmě a dělají to různými způsoby. Třeba původně australská umělkyně Lorde nebo američanka Billie Eilish, to zkoumají, to jsou opravdu jenom dvě jména z mnoha, tak to téma svobody zkoumají třeba přes otevřené sdílení emocí a tématiku vlastní zranitelnosti a rezignují na nějakou i vizuální dokonalost, která koresponduje s nějakými tady trendy, jak má žena třeba vypadat. Pracují hodně s vizualitou a tělesností a to také není nic nového. To dělali i právě punkerky Riot Girl v tom zmíněném začátku toho hnutí Girl Power. Tam s tím pracují subverzivně. No a ještě musíme zmínit třeba příklad interpretek, které se skrývají. Už v 80. letech byla Kate Bush, která prostě nevystupovala, nedělala to, že by vytvářela stage personu. Veškerá její tvorba byla vlastně audio a nedělala koncerty, to samé dělá Billie Eilish, která nosí oversize oblečení, anebo Sia, textařka a autorka, která zakrývá svůj obličej. Takže těch možností je víc a pak tu máme ten druhý trend, jako dělá třeba Beyoncé nebo Dua Lipa, které mají hrozně jakoby exponovanou tu tělesnost a tu sexualitu. A ty zase tvrdí, že to dělají, že to je kontrola nad svým tělem, že to je svobodné rozhodnutí. A my se zase můžeme ptát, nakolik je to i to komerční uspokojení toho male gaze, toho pohledu.
0: Říká hudební redaktorka Vltavy Anna Marie Šorm, která do studia přinesla také ukázku. Co to bude, Aničko, co dnes vybíráš?
1: Já jsem zabrousila do trochu indie rockové britské scény, abychom uctili i ty punkové kořeny. Pojďme si pustit Vetlek a jejich skladbu Catch These Fists, která tematizuje nepříjemné zkušenosti s dočernými muži na diskotéce.
0: Anna Marie Šorm, děkujeme.

0: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
1: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
0: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Na ostrovní indie rockovou kapelu Wet Leg se teď ve vltavském vysílání napojili hlasy minulosti, konkrétně klasik světového baroka Georg Friedrich Händel. Slyšeli jsme jeho triovou sonátu pro zubcovou flétnu, sopránovou violu da gamba a basso continuo d-moll, konkrétně šlo o čtvrtou část. A nejslavnější hudební portrét o slonech možná nevíte, ale teď vám to prozradím, složil francouzský skladatel Camille Saint-Saëns. Skladba Slon je v pořadí pátou částí slavné humorné svity Karneval zvířat z roku 1886. Skladatel zvolil pro vyobrazení těžkopádného zvířete kontrabas. A jak skladba Slon zní, to uslyšíte v dalším díle našeho seriálu na téma muzikální fauna.
1: Mistři pěvci opeřenci a jiné zvířectvo s Lukášem Hurníkem.
2: Sloni jsou společenská zvířata, žijí v široké komunitě, v níž mezi sebou sdílejí starost o potravu i péči o mláďata. Je to v podstatě takový dobře sehraný orchestr. Sloni pomocí chobotu vydávají různě intonované zvuky. Ale komunikují také dupáním. Vibrace, které šestitunový samec vyvolává údery do země, se šíří do neuvěřitelné vzdálenosti. Paralelou mezi hudebními nástroji je grand casa, tedy velký buben. Velcí romantici ho měli moc rádi, třeba Verdi ho skvěle využil v Dies Irae ve svém Requiem. Jistě si umíte představit, jak to zní třeba v katedrále. Nejslavnější hudební portrét slona napsal Camille Saint-Saëns v Karnevalu zvířat. Je to solo pro kontrabasovou skupinu, což je velmi vzácný případ a skladatel, ač hodlal napsat hříčku, se postaral o zásadní repertoárové číslo pro všechny kontrabasisty.

Klávesy na klaviatuře klavíru se odjakživa dělaly ze slonové kosti. Sloni kvůli barbarskému zabíjení jen kvůli klům začaly vymírat a slonová kost začala být nedostupná. A nastal malér. Výrobci klavírů začali hledat a zkoušet různé umělé hmoty, ale nic nebylo tak dobré jako slonová kost. Ta je totiž porézní a absorbuje pot z klavíristových rukou. Laciné plastové náhražky tohle neumějí a stávají se kluskými. Dnes už se nějaké kompozitní materiály našly, ale dokáže je produkovat jen pár výrobců ve světě.

To byla Beethovenova Valštýnská sonáta. Ta má se Slonem společného málo. Jen ten rytmus musel v době křehkého klasicismu působit jako sloní stádo. Existuje ale klavírista Paul Barton, který vozí své piano do stanic v Thajsku, které pečují o staré slony, a hraje jim Beethovena. Svou spokojenost sloni dávají najevo pozorným poslechem a máváním ušima. Vlastně je to dosti vysoký zvuk, to sloní troubení. Nikoli ale trubkový, spíš lesní roh v nejvyšší poloze. V roce 1941 přijal Igor Stravinský nabídku od choreografa Balančína, aby přispěl drobnou skladbou k baletnímu představení odehrávajícímu se v cirkuse, na němž bylo účastno 50 baletek a 50 slonů. Mezi nimi byl sličný mladý slon, pro něhož Stravinský napsal polku. Jak bylo jeho zvykem, Stravinský si za ní nechal dobře zaplatit a ironicky v ní cituje Schuberta, romantického kolegu pověstného svojí chudobou. Tady je v podstatě skladba pro stejnou příležitost, jen z oboru filmové hudby. Henry Mancini a jeho Baby Elephant Walk z filmu Hatari.

Ve Verdiho Aidě sloni přímo nevystupují, ale protože se opera vztahuje k Suezskému průplavu, scénografové je často umístují na scénu hezky kašírované s choboty vztyčenými. Ale je tu ještě jedna opera. Laurent Petit Girard je francouzský skladatel 20. století, kterého můžeme zařadit mezi skladatele jediné skladby. Je to opera Sloní muž. Je inscenována po celém světě a je opravdu moc dobrá. Pojednává o muži postiženém chorobou, která pacientovi znetvoří obličej tak, že vypadá jako sloní hlava. Sloní muž je vystavován jako atrakce a jeho příběh vzbuzuje lítost. Hudba je velmi vstřícná k publiku a jedna koloraturní árie je tam vskutku obdivuhodná skladatelsky i interpretačně.

To byl drsný příběh sloního muže, pro děti nevhodný, takže je na závěr trochu odškodníme. Když Francis Poulenc chtěl pobavit početnou skupinu dětí ve svém příbuzenstvu, četl jim pohádku Jeana de Brunhoffa o slonu Babarovi a provázel ji klavírními improvizacemi. Pak z toho vznikl rozhlasový pořad, klavírní part byl instrumentován pro malý orchestr a ve Francii se z toho stal hit. Je to hudba na 20. století až překvapivě nevinná a něžná. Ostatně v Perzii mají přísloví: něžnými slovy a dobrotou je možno na vlásku vésti slona.

0: skladatel Emmanuel Chabrier, velký přítel literatury parnasistů a především Paula Verléna, který napsal libreta ke dvěma jeho operetám, ty ovšem skladatel nikdy nedokončil. Co ovšem dokončil, to je klavírní cyklus Pitoreskní kusy, slyšeli jsme s něj Tanec vesničanů v podání pianisty Alana Planése. A z Francie se teď vracíme zpět domů, míříme do půvabného Českého Krumlova, kam se na 3 dny vrací festival Cirkusové meandry. Druhý ročník přehlídky přinese už dnes nový cirkus do historického centra města i pod širé nebe. Festival nabídne akrobaci na zemi i ve vzduchu, rodinná představení, cirkusové dílny i každodenní opener program. A víc o programu nám teď řekne výkonná ředitelka Ivana Pěkná Verbíková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Festival vzniká ve spolupráci Festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná města Český Krumlov a Městského divadla Český Krumlov. Připomeňte, co je cílem akce v takto historicky, ale i turisticky exponovaném místě.
1: My se domníváme, že nový cirkus má potenciál přitáhnout návštěvníky z celé České republiky i zahraničí a my tak trochu doufáme, že posílíme novým žánrem kulturní identitu jeho českého kraje a taky bychom se rádi stali oblíbenou akcí v regionu, stejně jak to máme v Praze s Letní Letnou. Ale určitě to není zaměřené na turisty, jak by se mohlo zdát, ale kteří míří do historického města, ale můžeme říct, že to může podpořit kulturní turistiku, ale hlavním cílem města Český Krumlov a našeho partnera divadlo Český Krumlov je přinést nový mladý žánr do města a to především pro Krumlováky a jeho Čechy.
0: Valná většina představení v rámci opener programu jsou zdarma a jsou pro široké vrstvy publika. Takové bude i zítřejší večerní představení Mezi nebem a řekou, ve kterém spojí síly Losers Cirque Company, Air Gym Arts a Slack Show. Přibližte nám, co bude obsahem tohoto představení, které se odehraje v blízkosti řeky Vltavy.
1: Tak jak jste správně řekla, je to přímo na míru festivalu a my to již od dnešního rána chystáme. Je to jedinečné představení, kde akrobaté budou na zemi vysoko nad hlavami diváků a budou se používat různé závěsné techniky nového cirkusu. Takže vlastně diváci mají příležitost poznat různé typy. Zároveň tam bude i létající boty a celé to provází Justin Svoboda jako takový storyteller, který vlastně bude vyprávět příběh tohoto města a nového cirkusu. A co je na tom nejkrásnější je, že nás bude doprovázet hudebně a Krumzuš Band, což je big band tady místní základní umělecké školy. Tak na to se moc všichni těšíme.
0: Výrazná část programu je věnovaná dětem a tomu, že si můžou vyzkoušet cirkus na vlastním těle. Na co se mohou malí účastníci těšit?
1: Tak určitě už ode dneška po průvodu městem, které teď právě proběhlo, mají možnost si děti přijít vyzkoušet od 3 hodin do 7 různé cirkusové techniky. Jsou tady pro ně připravené v parku městském různí učitelé akrobacie, aby přesně mohli vyzkoušet, co to znamená.
0: Festival se bude odehrávat také ve stanu artisty Michala Mudráka, který v Českém Krumlově uvede 6x představení Týkrobat. To jsme mohli vidět už na Letní Letné v Praze. Čím je podle vás tolik populární a divácky vděčné toto představení?
1: Tak já myslím, že Michal Mudrák sám za sebe je neuvěřitelně talentovaný člověk a to celé to představení zvládne utáhnout sám svým krásným šarmem, neuvěřitelnou akrobací, vtipem a nádherným koncem. A je to představení hlavně pro rodiny s dětmi, je to opravdu pro všechny, kdy se baví děti, rodiče. Stejně jak tomu třeba bude i dneska, kdy tady vystoupí Cirkla Putika a bude toto opener zdarma.
0: Výkonná ředitelka festivalu Cirkusové meandry Ivana Pěkná Verbíková nás pozvala na jeho druhý ročník, který v Českém Krumlově začne dnes a potrvá až do pátku. Moc děkujeme.
1: Děkuji taky a budeme se těšit.

0: Dobré odpoledne, bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Jedním z ředitelů unijního generálního ředitelství pro výzkum a inovace bude Čech Martin Špolc. Informovala o tom Evropská komise, pod kterou úřad spadá. Špolc konkrétně povede úsek nazvaný Prosperita. Na starosti má podporu výzkumu a inovací v průmyslu, obraně i digitalizaci. Pro Českou republiku jde o velmi významný post, patří totiž mezi nejvyšší úřednické funkce. Martin Špolc nastoupil do unijní exekutivy v roce 2015. Ve Francii zaznamenali první potvrzený případ eboly. Nakažený je lékař, který se vrátil z humanitární mise v Konžské demokratické republice. Potvrdilo to francouzské ministerstvo zdravotnictví. Lékař je teď v izolaci ve specializovaném zařízení a jeho stav je stabilizovaný. Francouzské úřady pátrají po lidech, kteří s ním byli v kontaktu. Ministerstvo zdravotnictví zároveň uvádí, že riziko pro Evropany je velmi nízké. Letošní 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov zahájí 17. července pohádková legenda Tisíc a jedna noc Šeherezáda s egyptskou sopranistkou Fatmou Said v hlavní roli. Organizátoři připravili přes 40 koncertů na 14 místech. Kromě klasických děl zazní i hudba z filmů o Harry Potterovi nebo počítačové hry Kingdom Come Deliverance. Festival potrvá do 8. srpna, tématem letošního ročníku je Labyrint příběhů. Dnes je jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty dosahují od 27 až do 32 stupňů, na horách měříme kolem 23. A více zpráv, jak víte, vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Nejenom aktuální kulturní dění, ale také hudební tvorbu napříč žánry od klasiky až po současný čas vám přinášíme v odpoledních časech na Vltavě. Jsme rádi, že ve středu 24. června zůstáváte s námi. Americká jazzmenka Patricia Barber, gospelová melodie v podání kapely Take Six, ale třeba i muzika na pomezí folku, jazzu a popu nebude chybět v dnešním vysílání. Právě posledně jmenovanou fúzi nabízíme právě teď. Přichází norská písnička Frida Anevik s písní Visne ok Voxe, což v překladu do češtiny znamená zvadnout a růst.

Příjemné odpoledne, vážení posluchači. Je 7 minut po 15. hodině v horkém letním odpoledni. Teď na Vltavu zavál vítr ze severu, a to prostřednictvím půvabné norské zpěvačky Fridy Annevik. Otevírá se před námi dalších bezmála 50 minut hudby a kulturní publicistiky. Něco budeme mít pro fanoušky výtvarného umění a rukodělného tvoření a něco se najde i pro milovníky divadla. Na sever Čech zamíříme s publicistkou Pavlou Bergmanovou, která v posledních 5 dnech sledovala divadelní přehlídku Šaldova šňůra. Liberecké divadlo FX Šaldy během ní představilo všech 13 titulů, které v premiéře uvedlo v aktuální sezóně. Mluvit budeme o činohře, opeře i baletu, ohlédnutí za Šaldovou šňůrou si poslechněte koncem této hodiny. A už za chvíli se s námi vydejte opačným směrem, konkrétně do jihočeské Bechyně, kde se od roku 1966 pravidelně koná Mezinárodní keramické sympózium. 6 dekádám jeho existence se teď v jedné z nových výstav věnuje Alšova Jihočeská galerie. Výstavou i moderními proměnami keramiky nás provede historik umění a kurátor Krištof Hejný. Teď už se ale slovo bere Federico Moreno Torroba. První část jeho sonatiny A dur nám hraje britský královský filharmonický orchestr, za kytaru usedá Rolando Saad.

0: Místo setkávání, sdílení zkušeností, experimentu i otevřeného dialogu. Pro několik generací tvůrců jim bez pochyby bylo Mezinárodní sympozium keramiky v Bechyni. Jak se během 6 dekád proměňovala keramická tvorba, jak se utvářela přátelství a spolupráce, i jak se rodily generační střety a názorové konflikty, které následně formovaly podobu celého oboru. To teď přibližuje výstava Přenos 1966 až 2026. Ze sbírek Alšovy jeho České galerie ji pro Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni připravil historik umění, vysokoškolský pedagog a kurátor Krištof Hejný. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A když se řekne keramika, tak si říkám, že někteří z nás si možná představí něco velmi zastaralého, možná i neatraktivního, ručně vyráběné hrnky, talíře nebo vázy, které je dobré zavřít tak akorát do kredence. Co byste mi na to řekl? Je keramika zastaralé médium, nebo je to svébytným jazykem promlouvající forma umění, která může reprezentovat třeba současné myšlení nebo zkrátka způsob vyjádření pro současný svět?
1: Ano, určitě keramika není zastaralé médium ani umělecký druh. Vy jste si v podstatě odpověděla v tom smyslu, že je možné o keramice v současnosti uvažovat v zásadě dvěma způsoby, že se jedná na jednu stranu o umělecké médium, tedy hmotný prostředek vyjádření uměleckého záměru. Žijeme už nebo prožíváme v podstatě už 10 více let jakousi konjunkturu zájmu umělecké obce o keramiku jako o umělecké médium. A na druhé straně potom je to, čemu já se více věnuji jako historik umění a kurátor, a totiž pojetí nebo vnímání keramiky jako uměleckého druhu se specifickými pravidly s vnitřními zákonitostmi.
0: A čím to je ta konjunktura? Proč se zvyšuje zájem tvůrců, možná i lajků, lidí na té druhé straně o keramiku?
1: Musím říct, že jsem se vždycky zajímal o keramiku s jistou mírou samozřejmosti, to znamená, odpověď vám dám spíš banální. Já se domnívám, že je to čistě nebo z větší části kompenzační mechanismus, jak se vyrovnat s postupující digitalizací naší doby, s tím, že vlastně postupně dorůstají generace umělců, kteří jsou vlastně digitální, rodilí digitální občané, digital natives, a keramika, tedy něco haptického, něco non-vizuálního, něco, co je v naší přítomnosti, v našem prostoru, s čím se můžeme konfrontovat, tak je velice atraktivní.
0: Čili nějaký příklon ke kořenům, k rukodělné tvorbě, k nějakému vztahu i k materii. Jak moc se keramika jako řemeslo i umělecký druh proměnily od poloviny 60. let, kdy vzniklo právě Mezinárodní sympozium v Bechyni, jak dalekou cestu od té doby keramika ušla, a to jak technologicky, tak esteticky, anebo třeba právě i významově?
1: Tak po technologické stránce československá keramika byla v téhle době vlastně velice omezeným polem působnosti. Materiály, technologie, které umělci měli v té době k dispozici, byly, mohli bychom ji vypočítat na jedné ruce, vyjmenovat. Co se týče obsahové roviny, formální roviny, umělci, čeští umělci, českoslovenští umělci v této době zejména zkoumali svůj vztah ke společnosti, jaká je vlastně úloha keramika, častěji tedy vystudovaného keramika z vysoké školy, který nenachází uplatnění v této době, v 60. letech, v již zrekonstruovaném průmyslovém odvětví, které bylo vlastně dostatečně dozásobeno odborným personálem po odchodu Němců po druhé světové válce, a jak se vlastně mohli takoví umělci uplatnit, než právě tím, že zkoumali genealogii vlastního oboru, zabývali se vlastně inovací po typologické stránce, důležitým prostředkem vývoje v této v zásadě rané nebo primární fázi československé umělecké keramiky byla dutá forma, která se stala právě nositelem obsahu sdíleného napříč uměleckými druhy, obsahu, který by byl v rámci daného formálního tvarosloví srozumitelný i třeba kritice volného umění.
0: Lubor Těhník, Pravoslav Rada, Jaroslav Pícha nebo Václav Šerák, to jsou jména předních českých keramiků, kteří právě patří k té generaci 60. let. Konkrétně jsou to tedy lidé, kteří společně třeba i s teoretikem užitého umění Karlem Hetešem uspořádali první Bechyňské sympózium. Jaké touhy a potřeby je k tomu vůbec vedly? Jaké prostředí nebo platformu chtěli, toužili vytvořit?
1: Všichni tihle umělci, kteří na jednu stranu pocházeli z umělecké školy specializované na keramiku, na druhou stranu někteří se ke keramice dostávali třeba přes pedagogické studium, to znamená pro ně měla vlastně jiný význam, studium technologií mělo jiný význam. Všichni tihle umělci cítili potřebu na přelomu 50. a 60. let internacionalizace českého uměleckého pole, umělecké komunity. Pravoslav Rada byl vlastně prvním skutečně zapáleným umělcem zapáleným pro navazování kontaktů se zahraničím. Zabýval se, nebo jezdil do zahraničí, vlastně zajel do zahraničí ještě během svého studia v 47. roce, ale ostatní čeští umělci vlastně neměli tu stejnou příležitost. Takže když se v polovině 50. let ve Švýcarsku založila Mezinárodní akademie keramiky, jakýsi svaz národních reprezentací umělců, keramiků, Pravoslav Rada samozřejmě projevil zájem, aby i česká reprezentace vlastně se ocitla na tomhle jakémsi plénu, na téhle platformě, ze které potom vzešel vlastně nejdůležitější moment tohoto období historie české umělecké keramiky, a totiž Mezinárodní výstava keramiky v Praze v roce 1962.

0: 68.
1: Bechyňské sympózium, které začíná v roce 1966, bylo organizováno v zásadě z dola, komunitně, na základě vlastně potřeb umělců, keramiků, generace Pravoslava Rady, Václava Šeráka, Lubora Těhníka a dalších. Jejich úkolem, který si předem stanovili, byla na jaksi první dobrou umělecká výměna s umělci, které poznali buď osobně, nebo jejich dílo právě na té výstavě v roce 1962 a měli možnost je třeba i pozvat osobní cestou. Na druhou stranu poté ale bylo vlastně nutné při organizaci učinit jisté ústupky vlastně centrální organizaci uměleckých svazů v Československu tak, aby na sympóziu byli již od začátku zastoupeni nejenom ti umělci, o které již zmiňovaná skupina zakladatelů sama stála, ale také umělci třeba ze zemí východního bloku, které již zval komisně svaz československého výtvarného umění, výtvarných umělců, s čím nutně ti zakladatelé neměli mnoho dočinění.
0: Historik umění a kurátor Krištof Hejný zůstává hostem středeční odpolední Vltavy do Bechyně k aktuální výstavě o sympózium v Bechyni. Se s ním vrátíme za chvíli.

You Gotta Go Home a Patricia Barber na Vltavě 5 minut před 16:30, kdy už se vracíme zpět ke keramice, která může být médiem paměti, doteku času i svobodné imaginace. Jak se pro

0: proměňovala v průběhu posledních 6 dekád na pozadí Mezinárodního keramického sympozia v Bechyni. To teď ukazuje výstava Přenos, kterou ze sbírek Alšovy jeho České galerie připravil historik umění, vysokoškolský pedagog a kurátor Krištof Hejný. A zajímá mě, jak bohatá je ona sbírka, ze které jste výstavu připravoval, kolik ukrývá děl a taky uměleckých nebo lidských příběhů.
1: Ta sbírka je mimořádně bohatá. V podstatě v Čechách se jí dá rovnat jenom sbírka Pražského umělecko-průmyslového muzea, se kterým také sdílí zastoupení a jaksi historickou přítomnost v českém uměleckém diskurzu umělců, kteří na to mezinárodní sympozium do Bechyně zajížděli ze zahraničí. To znamená, mohli jsme výstavu složit vlastně ze sbírek obou dvou muzeí, ale rozhodnutí nás, kurátorů, tedy moje a kolegyně Evy Pelechové, padlo takové v souvislosti s vlastně aktuálně probíhající restrukturalizací organizace sympozia, že bude dobré pracovat jenom se sbírkou samotné Alšovyho České galerie. Kolik uměleckých děl se v jejich depozitářích nachází, to vám tedy neřeknu, jsou to jaksi tisíce a tisíce od drobných předmětů a vlastně technických zkoušek po monumentální umělecká díla. Nicméně, co se týče vlastně individuálních uměleckých předmětů, naše výstava se tohoto tématu dotýká zcela záměrně a akcentuje ho vlastně na úkor nějaké jako meziumělecké výměny nebo stylovosti nebo tematického výběru uměleckých děl pro tento konkrétní výstavní projekt. Čistě z toho důvodu, abychom ukázali, že výtvarné umění, keramika není zaměřená vlastně jenom na produkci pozoruhodných vizuálních jevů, ale že se za vlastně těmito výtvarnými událostmi skrývá také mnoho jaksi osudů, dialogů, které přesahují samotnou tvorbu a také vlastně tu skutečnost, že umělci, kteří ze zahraničí do Čech zajížděli na mezinárodní sympozium, se vlastně s novými impulzy teprve vraceli do své vlasti a tam rozvíjeli to, co poznali v Čechách. V tom ohledu je vlastně to české bechyňské mezinárodní sympozium křižovatkou, která během svého konání, během konání sympozia vlastně nevykazuje žádné jasné, hmatatelné důkazy svého významu v rámci umělecké výměny, ale ty důkazy jsou vlastně kladeny až zpětně.
0: Přátelství, spolupráce, ale také generační střety a názorové konflikty. Jak se něco takového dá odvyprávět v prostoru výstavy a co konkrétně se o nich z výstavy dozvíme?
1: Výstava je organizovaná jako jakási vizuální krajina uměleckých děl, osobností, kterou může návštěvník procházet. Architektura tomu odpovídá, je to velice vlastně zážitková záležitost. Člověk nepotřebuje, návštěvník nepotřebuje si číst dlouhé popisky. Pokud ovšem má kdokoliv potřebu se dozvědět víc, může sáhnout po doprovodné publikaci, která vlastně zahrnuje více než 55 krátkých životopisů umělců napříč 60 lety konání Bechyňského sympozia, ve kterých se dozvídá o propletených liniích vztahů, například o mnoha přátelstvích zakladatelské generace s umělci, která ze zahraničí, která předcházela konání samotného Bechyňského sympozia v 66. roce a později, dozvídá se o pokračování sympoziálního impulzu, který čeští umělci přejali z Rakouska, kde se vlastně konaly vůbec první mezinárodní keramická sympozia na začátku 60. let a jak toto hnutí pokračovalo třeba do Spojených států amerických díky americkému umělci, který do Bechyně zavítal v 70. roce a tak dále a tak dále.
0: Předpokládám, že kurátor Krištof Hejný má ve výstavě své oblíbené exponáty, které to jsou a proč?
1: Velice, velice těžká a záludná otázka. Z té zakladatelské generace ke mně, myslím si, hovoří a díky té práce v depozitáři ještě více než kdy dříve nádoby, objekty od Jaroslava Píchy, jednoho ze zakladatelů, významného umělce ze starší generace, ze které byla většina těch zakladatelů. Dále třeba výtvarná díla od Hanse Livky, významného teplického rodáka, který se vlastně odstěhoval v důsledku druhé světové války do Švýcarska a v 66. se do Bechyně poprvé vrátil do Čech, nebo skrz Bechyni poprvé vrátil do Čech. Dále ke mně velice, velice promlouvali díla z 90. let, například Petry Šťastné nebo Klause Lehmana, a z úplně recentních děl z ročníku, z posledního ročníku Bechyňského sympozia, například díla japonského umělce žijícího v Londýně Nao Matsunagi.
0: Na výstavu Přenos 1966 až 2026 nás pozval historik umění a kurátor Krištof Hejný. Výstavu můžete v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni navštívit až do 4. října. Krištofe, moc děkujeme, ať se daří.
1: Děkuji také, nashledanou.

0: Klasika všech klasik, Johann Sebastian Bach a jeho sonáta pro housle a baso continuo c-moll. Její čtvrtá část dozněla na Vltavě přesně v 15 hodin a 40 minut. Jsme rádi, že jste stále s námi.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A ve středu 24. června teď dál pokračujeme v mapování české kulturní krajiny a tentokrát pomyslný hledáček zaostrujeme na divadlo. Přesně před týdnem totiž skončil v Liberci už čtvrtý ročník přehlídky Šaldova šňůra, kterou připravilo divadlo FX Šaldy. Během 5 červnových dnů představilo divákům všech 13 titulů premiérově uvedených v této sezóně. Přehlídku si nenechala ujít ani naše spolupracovnice, divadelní publicistka Pavla Bergmanová, se kterou se teď společně ohlédneme za bohatým programem. Dobré odpoledne, Pavlo.
2: Dobré odpoledne.
0: Na úvod vás poprosím, představte stručně divadelní přehlídku Šaldova šňůra a její dramaturgii. Čím je specifická a jak se vymezuje vůči jiným divadelním festivalům u nás?
2: Tak přehlídka má podtitul Týden, kdy doženete rok, a kromě běžných návštěvníků cílí především na odbornou veřejnost, tedy kritiky a tvůrce, ale třeba i studenty divadelních oborů z celé České republiky, kteří nemají možnost během roku sledovat libereckou tvorbu. V tom se určitě inspirovala třeba Ostravarem nebo Zarázem pořádaným ve Zlíně a v Uherském Hradišti. Liší se ale svou dramaturgií, kdy nevybírá jen to nejlepší ze svého repertoáru, ale nabízí vlastně opravdu všechny tituly dané sezony, a to napříč všemi soubory. Letos to byly vedle 7 činoherních titulů, tedy také 4 opery a 2 taneční novinky.
0: Nejpočetnější zastoupení měl ale na přehlídce přesto soubor činohry. V jaké kondici se divákům představil?
2: No, myslím, že ve skvěle. Činohra disponuje vynikajícími herci rozmanitých naturelů, na čemž volba titulu výrazně staví. Tentokrát převažovaly vlastně dramatizace literárních děl, což je taková dlouhodobá libůstka liberecké činohry. Jednak to byly inscenace převzatých zahraničních adaptací, třeba svébytná verze románu Jane Austenové s názvem Pícha a předsudek a pod titulem Nebo tak něco. Nechyběla detektivka Agáty Christie, Rozbité zrcadlo a velmi zdařilý Přelet nad kukačím hnízdem, v němž režisérka Kateřina Dušková netradičně akcentovala téma neochoty či nemožnosti kolektivu vyjádřit společně jeden jasný názor. Dvě vlastní liberecké úpravy potom připravil dramaturg Jiří Janků, a byly to Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové a Winterbergova Poslední cesta Jaroslava Rudiše. A původní dramatickou tvorbu si pak zvolil v rámci projektu Bušení, což je takový projekt, kdy divadlo oslovuje začínající tvůrce, často ještě studenty. Tak to byl Eliáš Gajdečka, který vlastně velmi poeticky a výstižně zpracoval titul Rolanda Schimmelpfenniga Létající dítě s důrazem na takové téma neuvědomění si podstatných momentů našich životů. No a nepříliš pozitivní ohlasy zaznamenalo zpracování Bulgakovova dramatu Molière, kdy hostující režisér Ivan Krejčí nedokázal postihnout prostě základní myšlenky titulu a různé možné vazby na politické kontexty.
0: Zmínila jste, Pavlo, uvedení dramatizace románu Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně v režii Diany Šoltýsové, která přehlídku Šaldova šňůra letos zahajovala. Jak byla tato inscenace přijata?
2: Diváky a kriticky vesměs nadšeně. Pro mne nicméně byla první polovina zahlcena až takovou přemírou symbolů. Jakoby režisérka chtěla ukázat všechny ty zajímavé nápady, k nímž jí text inspiroval. Mě to ale zastínilo tu podstatnou expozici příběhu. Kochala jsem se sice jednotlivými nápady, nikoli ale tím, co z nich plyne. Naštěstí ale v druhé polovině dostali výraznější prostor vztahy, emoce hrdinů a inscenace se ve finále vlastně přinesla takové jako silné poselství o střetu, řekněme, racionálního světa a mystiky, ale třeba i o ničivé síle totalitních režimů, pro které je právě ona mystika nebezpečná.
0: Jak vedle činohry obstály ostatní soubory, tedy opera a balet?
2: Tak silným konkurentem Činohře byl právě operní soubor, který nabídl mix klasiky a současné tvorby. Nejvíce mne zaujalo zpracování Dvořákovy kantáty Svatební košile v podobě opery v podání Lindy Hejlové-Kepertové nebo režisérky Lindy Hejlové-Kepertové. Ta nabídla takové silné režijní gesto s důrazem na symboliku, kdy původní dílo čte skrze naše současnost. A velkou radost na jeviště potom nesla režisérka Kateřina Dušková v Mozartově Figarově svatbě, která tu komickou operu vlastně zpřítomněla díky velké nadsázce. Naopak překvapivě konzervativní byl mladý režisér Josef Doležal v případě nastudování Pučiniho Tosky a neinvenčně až staticky působilo i provedení sci-fi operní pohádky Lukáše Hurníka Porucha na lodi Nautilu studentky operní režie brněnské JAMU Elišky Markvartové. Trochu rozpačitě byly přijaty ty taneční tituly. Pro mne třeba v biograficky pojaté inscenace Frida chyběl větší důraz na bolestivé stránky života malířky či náznak nějakých politických postojů a Butterfly efekt Adama Sojky zase přinesl až příliš abstraktní zpracování příběhu na téma teorie chaosu, byť velmi oceňuju snahy přiblížit divákovi moderní taneční formy.
0: Co vás osobně v programu Šaldovy šňůry oslovilo nejvíce?
2: No, vystihla bych určitě dvě činoherní inscenace, jednak titul Pícha a předsudek s tím podtitulem Nebo tak něco v režii Jakuba Nvoty. V něm šestice hereček v rolích šesti služek vypráví příběh slavného románu. Herečky se průběžně převtělují do románových postav a nesčetně krát se převlékají do různých kostýmů a v takovém až zběsilém tempu budují inscenaci plnou situačního a slovního humoru, ale i zpěvu popových hitů a díky ironickému odstupu se daří skvěle smít ten romantizující nános, který adaptacím Ostenové tak často dáváme. Ta inscenace je zároveň chytrá, vtipná, ale zároveň neopomíjí ta hlubší témata partnerských vztahů. A vedle toho vřele doporučuji zdařilou adaptaci rozsáhlého románu Jaroslava Rudiše Winterbergova Poslední cesta v režii Pavla Keka, který společně s dramaturgem Jiřím Jirkům musel obětovat řadu motivů, přesto nabídl skvělý vhled na komplikované dějiny i do současnosti Evropy a ten titul je výrazně podpořen dvěma hereckými výkony, skvělým výkonem Václava Helšuse v roli Winterberga a Martina Stránského jako jeho průvodce Jana Krause. Myslím, že diváci by si určitě tento titul neměli nechat ujít.
0: Přehlídku Šaldova šňůra, která představuje aktuální repertoár divadla FX Šaldy, sledovala a teď pro nás také zhodnotila divadelní publicistka Pavla Bergmanová. A my za to moc děkujeme.
2: Děkuji a naslyšenou, hezký den.

0: Jazzový vokální sextet Take Six a orchestr Counta Basieho nás doprovází k 16. hodině. Doufám, že jejich píseň Everyday I Have the Blues vám nespůsobilo smutek a žal, ale naopak, že do vašeho dnešního odpoledne vnesla trochu lehkosti a radosti. K 16. hodině se teď ještě přiblížíme o trochu víc, a to s úvahou scenáristky Niny Rutové. Má název Proč jsou děti jiné?
1: Před 7 lety jsem vedla semináře na základní škole na okraji Prahy. Letos v zimě mi ředitelka zavolala znovu. Do školy přibyli noví pedagogové i asistenti a i ti, kteří mé semináře absolvovali před lety, stáli o připomenutí některých postupů. V posledních letech často slýchám, že metody, které dříve při výuce perfektně fungovaly, jsou dnes nepoužitelné. Děti prý ztratily zájem o čtení, psaní i poznávání, nebaví je nic, nepracují a hlavně vůbec se nedovedou soustředit. Aha, už je to tady, říkám si. Mám si troufnout školit učitele, když neznám jejich žáky, kteří neradi čtou, neradi píší a vlastně spolu i neradi mluví? Opatrně se ředitelky ptám, jestli jsou u nich děti jiné než před lety. Ano, jsou, odpovídá. Škoda, že jsem s dětmi z prvního stupně už dlouho nepracovala, lituji nahlas. Stačí říct, který týden se ti hodí? Posunula jsem dovolenou a poslední květnový týden strávila přímo v hodinách. V 8 ráno děti v klidu usedly na koberec. Když přišly učitelky, v této škole nepoznáte, kdo je asistent a kdo pedagog, zazněl gong a začaly ranní rituály. V každé třídě trochu jiné, ale vždy s důrazem na soustředění a vzájemné naslouchání. Poté následovala výuka. Po krátkém úvodu o českých osobnostech jsem rozdala knihy Světoví Češi. Děti se měly v trojicích dohodnout, která osobnost nebo který vynález je pro ně nejatraktivnější. Někdo chtěl pracovat sám, někdo potřeboval do týmu přidat zdatnějšího čtenáře, vše vyřešili během 2 minut. Texty studovali po částech, shrnovali odstavce, vymýšleli otázky a ujasňovali si nejasnosti. Důkazem o jejich studiu byly závěrečné prezentace osobností a jejich přínosu někdy i celému světu. Viděla jsem scénky, v nichž Emu Destinovou odmítají vzít na přední pražskou scénu s odůvodněním, že na zpívání nemá hlas. První kontaktní čočky Vychtrle vyrábí po vyhození z fakulty doma za pomocí rodiny a stavebnice Merkur. Eliška Junková své závody nevzdává. A o českém Edisonovi si povídali dva kluci jakože při jízdě tramvají z Letné na výstaviště. Té nápaditosti. Tyto děti byly skutečně jiné. Jiné, než o jakých slýchám jinde. Proč? Každý pracuje svým tempem v atmosféře vzájemné podpory. Systém věkově smíšených skupin v trojročích funguje tak, že nováčci odkoukají pravidla od starších. Jakoby šlo o jeden organismus, kde se tvorové domlouvají neviditelnými signály. Teprve v pátek večer mi došlo, že jsem za celý týden u nikoho neviděla mobil. V půlhodinových přestávkách děti řádily ve školní zahradě. Notebooky ale mají. Deváťáci na nich plánovali jídelníček a rozpočet. Neřešili abstraktní úlohy. Nejstarší děti skutečně celý školní rok pro své spolužáky a sebe vaří. S nejmenšími dětmi jsem v závěru týdne vyráběla deníčky na školu v přírodě. Budou do nich psát, co opravdu zažili, nebo smyšlené příběhy svých plyšáků. Zdá se, že Marie Montessori má co nabídnout pedagogům, dětem a rodičům i dnes.

0: je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
1: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
0: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
1: Mrazivá dystopie už od 28. června v Četbě s hvězdičkou.
0: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Dobré odpoledne, je 16 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. Kvůli suchu varují meteorologové také na jihu Moravy před vznikem požárů. V neděli se maxima můžou vyšplhat až k tropické 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia. Ten meteorologové naměřili před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy. Hormuzským průlivem proplulo několik lodí, informovala o tom námořní agentura OSN. Ta ve spolupráci s Íránem, Ománem a dalšími okolními státy včera spustila plán na evakuaci plavidel s asi 11 tisíci námořníky, kteří kvůli konfliktu uvázli v Perském zálivu. Podle agentury Reuters už jenom propluly nejméně 3 lodě a dalších 35 se na plavbu připravuje. Teherán Hormuz zablokoval v reakci na americko-izraelské útoky na Irán na konci února. Na 4 místech v Brně vystavují svou tvorbu čerství absolventi Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického. Kromě obvyklého prostoru v Domě pánů z Kunštátu zaplnili také nově otevřené centrum VUT Tržnice na Zeleném trhu a také Galerii mladých v Radnické ulici. Výstava nazvaná Hvězdná soustava zasahuje také na hrad Špilberg a potrvá až do 26. července. Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty 29 až 34 stupňů, na horách pak naměříme kolem 25. A jak víte, více zpráv vám nabízí náš zpravodajský web iRozhlas.cz. A teď už vám nabízíme třetí díl naší nové publicistické série.
3: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
4: Charakteristika svobodných zednářů? No, tajemství je krásné a shromažďovat se ve jménu dobra je nejvyšší ctnost. Spřádám tam takový příběh plný zvratů a tajemství a taky ne všechno tam chci doříci a vysvětlit, protože myslím si, že nechat na čtenáři, aby se sám zamyslel, sám něco objevil a odhalil tu roušku z tváře tajemství, tak je více než slušné od autora.
3: Pierre naslouchal s dechem zatajeným stlukoucím srdcem a v jeho duši se dělo něco nového, radostného a utěšujícího. Cítil, že se mu otevírá cesta z bludného kruhu, v němž byl uzavřen.
5: Poprvé jsem Vojnu a mír četla v 15 letech. Ruskou klasiku miluju, i když bližší je mi Dostojevsky a jeho Anna Karenina. Pravdou ale je, že svobodní zednáři už stovky let inspirují spisovatele po celém světě. Lev Nikolajevič Tolstoj v románu Vojna a mír poslal hlavního hrdinu Pierra Bezuchova, aby v zednářské lóži našel smysl života a morální restart. Je dost možné, že to samé tam hledají bratři dodnes. Rudyard Kipling, sám svobodný zednář, zednářskými symboly a principy nešetří neotevřel téměř v žádné svojí knize. Adam Brown poslal do Vatikánu a Paříže nejdřív tajné společnosti a následně filmaře pod režijním vedením Rona Howarda.
6: Luštění symbolů mu přineslo slávu.
7: Profesore, hrozí vám velké nebezpečí.
6: Ale největší záhada světa přináší smrt.
8: Jsi pro tajemství ochoten zemřít?
5: Pozadu ale nezůstávají ani čeští literáti. Novinář, kulturní historik a autor řady historických románů Josef Svátek se zednářské tematice rozhodně nevyhýbal. Naopak, v roce 1891 sepsal studii Zednáři neboli Freimauři v Čechách v 18. století, která byla dlouho považována za skutečný obraz českého zednářství, včetně příběhu o založení první lóže v Praze. Říkala jsem si, že by právě tahle kniha mohla být ten správný pramen. Nakonec jsem to ale zavrhla, protože se pozdější historici shodují, že tady sice kouř je, ale oheň ne. Spisovatel Petr Stančík připomíná další ze svátkových děl, román Sedláci u Chlumce.
4: Svátek byl výborný spisovatel, takový obskurní, a dnes se moc nebere jako historik, protože psal takové zvláštní věci, ke kterým chybějí prameny, ale on třeba jako měl k dispozici prameny, které už dneska nejsou, schodil třeba celý archiv staroměstské radnice v 45. roce. No a tady v tom románu popisuje ty selské vzpoury na Chlumecku, to určitě známe, dopadly jako Sedláci u Chlumce, že to celé způsobili zednáři, kteří poštívali ty sedláky proti vrchnosti, aby si na tom nacvičili francouzskou revoluci. Takže oni si jako vytvořili tu metodiku a zatímco nebohé sedláky jako kosila střelba rakouské armády, tak zednáři už byli dávno ve Francii, kde vybavení touto cenou zkušeností připravovali tu mnohem větší rebelii francouzskou. Tak nevím, jestli je to pravda, ale časově to odpovídá a je to určitě fascinující, mě se to hrozně líbí.
5: Svoje nadšení neskrýval ani Jan Neruda. Fejeton o návštěvě u svobodných zednářů, ovšem jeho tehdejšími slovy zedníků, otiskly Národní listy v květnu 1866.
9: Kdo by neznal ono tajemné, hrozné slovo svobodný zednář? Komu by při něm nevstávaly vlasy na hlavě a netřásla se kolena? Svobodný zednář, toť v očích prostého lidu strašidlo, které se v noci schází v temných sklepeních, pije krev z lidských lebek, vyvolává duchy a upisuje se čertu. Když jsem se tedy před krátkým časem v Hamburku odhodlal, že navštívím tamnější zednářskou lóži, činil jsem tak s jistým mrazením v zádech. Očekával jsem přinejmenším černé stěny, lebky na stolech a kostlivce v koutech. Jaké však bylo mé překvapení? Místo do temné sluje vstoupil jsem do skvostně osvětlených sálů, kde mě uvítala společnost pánů v elegantních fracích a bílých rukavičkách. Žádná krev, žádná strašidla, jen tichý, vážný hovor a tváře, v nich se zračila ušlechtilost a vzdělanost. Zrnářské tajemství? Je to tajemství, o němž každý ví, ale kterému nikdo neuvěří. Že lidé mohou být bratry bez ohledu na stav a náboženství, že se mohou spojit k vzájemné pomoci a k šíření humanity v tomto světě, který je plný zášti a rozporů.
4: Já myslím, že je to tak jako obecně, že to lidé mají rádi něco tajemného, to je vždycky dráždivé a lákavé. Lidé, kteří jsou jako kočky, že jsou zvědaví a chtějí prozkoumat to, co neznají, a u mě se tady ten sklon jako rozvinul postupně až do takových téměř tropických květů.
5: Literární tvorba Petra Stančíka je doslova prolezlá magicko-realistickými výjevy a hutnou, barokní a tajemnou atmosférou. Hrdina jeho nejznámějšího románu, komisař Durman, popíjí lépe či hůře vychlazené pivo, jí škvarky, miluje ženy a mistrně proplouvá podmanivým světem pražských tajných společností. Myslím, že s komisařem Durmanem mám ledasco, ne všechno, docela společné.
4: Ale taky jsem samozřejmě za svého života pár takových tajných společností založil a většinou zase zanikly. Krom toho, že to je velká zábava, tak je to užitečná vlastnost, která třeba člověka jako povznesla nad zvířecí úroveň, že ho začalo zajímat, proč je tohleto takové a co je skryté za obzorem a jít někam dál a pohledět do míst, která jsou zraku mu skryta, a to nejenom hmotně, ale i duchovně.
5: Máte nějaký konkrétní druh nebo prototyp zednářství, který vás osobně inspiruje?
4: Určitě, tak já jsem vlastenec a souhlasím s názorem, že Češi jsou vyvolený národ, což hlásal třeba Jan Hus a ještě víc Jeroným Pražský, tedy již zmíněný Jan Amos Komenský, zasadil to kolegium Lucis do Prahy. Praha měla být hlavním městem světa, o což usiloval i Karel IV. A Rudolf II. Přesněji řečeno za jejich vlády Praha tím hlavním městem světa byla. Takže já si myslím, že to tak je v pořádku a že být vlastencem a zednářem se nevylučuje, naopak velmi vhodně doplňuje, čehož zářným příkladem byl třeba velmistr Alfons Mucha, který tu zednářskou symboliku umístil i do své slovanské epopeje. V tom je, myslím, ta správná krása.
9: Poslední den roku 1865 se ještě nestal nocí. A znamenitým jídlem i pitím vyhlášený hostinec u roztrženého hada v Celetné ulici již byl, až na výše zmíněnou židli, zaplněn doslova do posledního místečka. Pod stropem se stahovala bouřková mračna tabákového dýmu, slepá harfenistka na malém pódejku vyhrávala střídavě české vlastenecké písně a melodie z oper Wagnerových i Mozarta. Číšníci a sklepnice se míhali kolem hostů jako pestří motýly na křídlech táců posázených pivy, víny i kořalkami všech barev duhy. U čestného stolu jako vždy zasedli kočičkáři, totiž členové stolní společnosti ctitelů Stříbrné kočičky. Kanovník Oul, policejní komisař Durman, lékárník Kostkan, baron Slanina, setník Hruš a parní velkouzenář Loskot. Z obvyklé sedmičky veselých kumpánů tu dnes chyběl jen tajný rada Čtvrtpán, protože když si dával odpoledne horkou lázeň, při které se všechny údy tak pěkně uvolní, polechtala ho v nose pára a on ve vaně kýchl, čímž si z páteře vyšinul ploténku. Takže teď musel ležet doma v posteli bez hnutí a na bolavý hřbet si nechat přikládat křenové placky. Chudák. A to se celý rok těšil. Jeho židle tím pádem zůstala holá a ač oni, jak již bylo uvedeno, od vedlejších stolů neustále usilovali, kočičkáři ji nedali, zůstala na Čtvrtpánovu památku prázdná, pietně přikrytá dečkou s ozdobně vyšitým jménem svého majitele.

0: Koupání v krvi, zvrácené rejdy a děsivá tajemství. V krásné literatuře jsou tajné společnosti často spojovány s temnými rituály. A je to tak i v povědomí lidí. Já to tak třeba mám a tak hledám, jestli je to pravda. Jak se kdysi říkalo v jednom americkém pořadu? Věřte, nevěřte.
1: No, já myslím, že to má takové dva základní prameny. To první je, že to byla vždycky organizace tajná nebo uzavřená a to samozřejmě jitří fantazii a vybičovává ji a samozřejmě mnohem zajímavější, než psát o tom, že zednáři vykonávají tajné obřady, při kterých popíjejí podmáslí, je psát, že se koupou v dětské krvi, když je to mnohem nepravděpodobnější než to první. A ten druhý pramen je jistě propaganda katolické církve, která se mnohdy jako zednáři dostávala do sporu, zvlášť jezuité, a stejně jako ovšem zednáři dělali to též proti katolické církvi, tak mnohé ty pomluvy mají určitě jako počátek tady v tom ideologickém boji dvou velkých a mocných světových organizací.
0: Součástí projektu Zednáři je i trojdílná četba, kterou pro Český rozhlas Vltava Stančík napsal. Jmenuje se Trojí poklepání na zavržený kámen.
1: V českých dějinách byly takové dvě zlaté éry zednářství, pokud tedy pomineme vůbec ten začátek. Poprvé to bylo za vlády císaře Leopolda II. Ta vláda byla velmi krátká, to byl následník Josefa II. A vládl v letech 1790 až 1792. A zatímco Marie Terezie zednáře nenáviděla, Josef II. Je respektoval a povolil je, ovšem povolil je tak, že omezili jejich počet. Třeba ve Vídni a v Praze směly být jenom tři lože, takže tam byly tři lože. A zednáři museli být registrovaní, takže byly jejich seznamy, které se částečně dochovaly dodnes, policejně registrovaní. Tak Leopold se choval, jako kdyby zednářem sám byl, o čemž nejsou žádné doklady, ale tenkrát opravdu byli zednáři nejenom, jak to známe dnes, umělci ve stylu Mozarta a podobně, ale byli to i vědci, konkrétně v Praze, již zmíněný Rafael Unger, knihovník Klementina, ale zejména Ignác Born, vědec evropského formátu, odborník na podzemí, mineralog a také velmistr několika pražských i vídeňských loží a snad předobraz velekněze Sarastra z Mozartovy Kouzelné flétny. Tak vedle těchto vědců a učenců, kteří založili Královskou učenou společnost, prazáklad dnešní Akademie věd, tak to byla spousta politiků. Takže zase jako tenkrát opravdu nebýt zednářem znamenalo poškozovat svou kariéru úřední.
2: Probudil se s pocitem nevýslovné ztráty. O to trýznivější, že ztratil i povědomí o tom, co vlastně ztratil. Ležel na úzkém, tvrdém lůžku bez matrace, jen z neohoblovaných prken, krutě jej bodajících do nahého těla špičatými vlákny. Okrouhlým okénkem do temné cely padal komolý kužel slunečního svitu a bílý dopis s rudou pečetí ležící na stole pokrýval znamením kříže, jehož břevna tvořily dva přetínající se stíny mříží. Zvedl obálku. Bylo na ní napsáno Cyprián Rybarak, tedy jeho jméno a navíc i jeho rukopisem. Jenže který zoufalec by psal dopis sám sobě? Zlomil pečeť a začal číst.
1: No a druhý zlatý věk byla první republika, jak už jsme tady zmínili. Já jsem si právě pro tu troji jedinou povídku, kterou jsem napsal pro Český rozhlas, vybral tu první éru, protože to byla velmi zajímavá doba, ne, že by první republika nebyla, ale tam v té době se dělalo spousta věcí, na které se už dneska zapomíná. Byla to doba, kdy probíhala velká francouzská revoluce ve Francii, ale ještě to bylo před těmi zničujícími napoleonskými válkami, takže to bylo v relativním klidu a pohodě, a takže jsem tam ten prostor literární zabydla spoustou skutečných i fiktivních postav. No a pracuju tam i s tím tématem těch tří loží povolených a jedné divoké, zakázané a neblahé.
0: Zatímco s Petrem Stančíkem se v jeho povídce Můžu vydat na toulky koncem 18. století, s historičkou Janou Čechurovou zamířím do první republiky. Tam jsem stejně vždycky chtěla žít. Co dělali zednáři během těch 4 let, kdy svět ochromila první světová válka? V době, která v českých zemích skončila radostí z nového státu a strhávání symbolů monarchie.
3: Zednáři sehráli při vzniku Československa roli především v podobě těch zahraničních amerických a francouzských zednářů, mezi kterými se dařilo tomu československému zahraničnímu odboji lobovat a získávat tam jako podporu pro tu československou zahraniční akci. A tehdy si určitě jak Masaryk, tak Beneš uvědomili, že to prostě je důležitý spolek, který se dá vlastně využít pro vznik samostatného Československa s nějakým demokratickými parametry. Pokud se týká zednářství Masarykova a Benešova, tak Tomáš Garrigue Masaryk zednářem nebyl. Oni ho někdy nazývali zednářem bez zástěry, to znamená, že ideově se jako shodují, ale organizovaný není. Nicméně ten význam zednářů jako si uvědomoval, ale nebyl to ani jako typ moc pro nějaké bratrské působení.
0: Aktivním zednářem byl naopak jeho syn Jan Masaryk i budoucí nástupce Edvard Beneš. Ke vstupu do lože ho motivoval jeho osobní tajemník Jiří Sedmík.
3: Jeho ta praktická realizace zednářství byla velmi limitovaná.

0: válečné období je skutečně jediné prostředí, kdy ty lože mohly svobodně působit a kdy ten řád i v té československé variantě, i v té německo-maďarské variantě, protože tady byly dva ty regulární řetězce, tak se mohl volně rozvíjet a košatět.
1: Ke svobodným zednářům patřil taky spisovatel a novinář Karel Čapek. V roce 1922 ve své knize Továrna na absolutno s nadsázkou a humorem sobě vlastním zmínil zednáře ve výčtu organizací, které jsou spojovány s tajemstvím, vlivem a zákulisními hrami. Líbí se mi, jak si s ironií utahuje ze všech, kteří zjišťují, kdo tahá za nitky světového divadla.
2: Bratři, v tomto historickém okamžiku vítám tak říkajíc hluboká slova, která řekl náš velevážený ctihodný. Řekl, abych tak řekl, politování hodné události. Ano, my, kdo hledíme tak říkajíc jenom k prospěchu lidstva, musíme prohlásit všechny ty politování hodné zázraky, osvícení záchvaty, lásky k bližnímu a jiné poruchy za události, abych tak řekl, svrchovaně politování hodné. Musíme s veškerou tajností, jež přísluší našemu řádu, odmítnout tak říkajíc jakoukoliv souvislost s politování hodnými fakty, jež, abych tak řekl, nesouhlasí s tradičními a pokrokovými zásadami našeho velkého řádu. Bratři, tyto politování hodné zásady jsou, abych tak řekl, v zásadním rozporu s tím, aby se, jak řekl správně ctihodný, poněvadž klerikálové, tak říkajíc, proti nám zbrojí. Máme-li na zřeteli, abych tak řekl, nejvyšší zájmy lidstva. Pročež tedy navrhuji, abychom v plném slova smyslu projevili souhlas s politování hodnými událostmi, jak správně řekl ctihodný. Judex formidabilis povstal. Bratře ctihodný, žádám o slovo. Konstatuji, že se zde politování hodným způsobem mluvilo o jistých událostech. Myslím, že ty události nejsou tak politování hodné, jak myslí bratr druhý strážce. Nevím sice, na které události bratr druhý strážce naráží, ale má-li na mysli náboženská shromáždění, do kterých chodím já, mám za to, že se mýlí. Ba dokonce, řeknu to rovnou, že je na omylu. Navrhuji, řekl jiný bratr, abychom hlasovali o tom, jsou-li řečené události politování hodné nebo ne. A já, hlásil se o slovo jiný, navrhuji, abychom zvolili užší komitét pro prozkoumání politování hodných událostí, dejme tomu tříčlenný. Pětičlenný, dvanáctičlenný.
1: Karel Čapek a jeho bratr Josef vstoupili do zednářské lóže Národ, která byla založena v březnu 1919. Úplně první lóže, ale vznikla společně s novým československým státem. Jmenovala se Jan Amos Komenský a jejími zakládajícími členy byli bratři z německojazyčné lóže Hiram, kteří se 26. října 1918 rozhodli, že založí lóži ryze českojazyčnou. Nic proti Janu Amosovi, ale já osobně bych si vybrala lóži Národ.
0: Takže to byly vlastně osobnosti ze zkušeností jako vlastně několika letou přinejmenším ze svobodného zednářství a zároveň velmi jako významným prvkem je vznik lóže Národ na přelomu let 18-19, který vlastně založili osobnosti, které sice za sebou neměly vůbec žádnou zednářskou minulost, ale zase to byli lidi navázaný na odbojovou organizaci Mafie, což se jevilo té italské velké loži, která jim poskytla jako garanci, se jim to jevilo jako dostatečná osobní prověrka jejich kvalit a tahle stalo, že Národ vlastně opravdu se rozrostla jako nebývalé, měla téměř jako 90 členů a z těch dvou vlastně rezervoárů pak začínají vznikat další lože. Když už je těch loží pět, tak vytvoří vlastně centrální státní struktury. Jednak je to nejvyšší rada, ale důležitá je v roce 1923 především Národní velká lóže Československá jako zastřešující vlastně organizace svobodného zednářství. A od poloviny 20. let můžeme mluvit jako o určité jedna konsolidaci poměrů, kdy skutečně jako začnou řádně fungovat jako s tím kontrolovaným členstvím, vychází jejich časopis a zároveň jako motivují vznik dalších lóží, a to i mimo Prahu.
1: První vznikají na Slovensku, konkrétně v Bratislavě a v Košicích, kde navazují na tradici uherského zednářství a nezůstávají bez pomoci. S dobrými radami sem činnost lóží míří podpořit osobnosti z Čech.
0: Pak je to lóže Cestou světla, která vzniká v Brně, a v Plzni vzniká zednářská lóže a pak taky v Olomouci a v Ostravě, a vlastně do 30. let dochází k takovéhle jako zednářské expanzi, ale můžeme si představit, že celkově byly jako všech zednářů asi 3000 jako v republice. Bylo to velmi jako pořád elitní spolek s velmi jako výběrovým systémem přijímání nových členů, s tím, že v těch metropolích ta elita a v univerzitních městech prostě vypadá trošku jinak, než třeba tomu bylo v Ostravě, kde se jedná o regionální elitu.
1: Zlatá éra českého zednářství začala s první republikou a stejně jako ona skončila na podzim 1938 schůzkou čtyř mocností a podpisem jedné dohody, která změnila úplně všechno. V příštím díle se pustíme do tématu, které je pro mne asi nejzásadnější. Zajímalo mne, jak se zednáři vypořádali s pohnutou historií českých zemí ve 20. století. Řekne nám to opět doktorka Jana Čechurová.
3: To byl třetí díl série Zednáři o literatuře a zednářských spisovatelích. Autorkou pořadu je Lucie Korcová, mistrem zvuku Jonáš Rosulek. Ve vedlejším vltavském studiu už usedají hosté dnešního Art Café. Za odpolední tým editora Jana Zítku a Janu Studeckou z techniky tedy nezbývá, než se rozloučit. Markéta Kaňková vás zdraví a přeje vám za všechny samozřejmě klidný, dobrý podvečer.

0: posledních akcentech před prázdninami se věnujeme letním kulturním tipům. Poradili jsme už, kam vyrazit na současný tanec, nový cirkus a pouliční divadlo, také na výstavy, jaké letní divadelní scény stojí za povšimnutí. Zítra budeme mluvit o knihách vhodných na chalupu i pláž. A dnes doplníme, na jaké filmy a seriály se v létě můžete dívat nebo se vypravit do letňáku nebo na festival. Vítejte u poslechu akcentu, od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi filmové kritičky, a to Kristýna Roháčková z webu iRozhlas. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A Jindřiška Bláhová z časopisu Respekt. Dobrý den i vám, Jindřiško.
2: Dobrý den.
0: Já se vás nebudu ptát, kam pojedete na začátku léta, protože i s vyhlášením programu Karlovarského festivalu je celkem asi jasné, že lidé kolem filmu se budou věnovat 60. respektive 80. ročníku tohoto festivalu, potažmo se všemi těmi hvězdami, které tam pojedou. Ale když vynecháme vlastně tenhle ten festival, vynecháme třeba i letní filmovou školu, tak na co by člověk podle vás mohl vyrazit, nebo na co se má těšit z hlediska filmu, protože k televizím a ke streamovacím platformám se dostaneme za chvíli. Možná si, co si i klidně doplnit, něco, co ještě stále běží a neprofičelo za první dva týdny v kinech.
1: Ten letní tahák, asi největší, ten je nám všem jasný a už teďka ho vidíme vlastně, že už přichází aktivně do kin, protože už jeden ten velký multiplex začal sdílet, jak přináší ty velké krabice těch filmových pásů a že museli vlastně oprášit kvůli tomu i ten speciální projektu, speciální projekční věcičku, nedokážu pojmenovat, je vidět, že jsem tady jenom od teorie, ale...
2: A v kterých kinech se to speciálně promítá, jenom ty se jako pišní tím oznamují, kde? Vždycky jsou to jenom tři kina v Evropě, nebo něco takového.
1: Je to tak a teď se k tomu teda ještě přidává Sinestar, hrdě se k tomu hlásí a vlastně i všímají si toho v zahraničí, jak tam ty hostesky nosí ty velké krabice těch pásů, protože očekáváme, že to bude opět typicky nolenovsky dlouhý film k těm 3 hodinám stopáže a je to asi to hlavní, co
0: my jsme
1: už...
0: neřekli název.
2: Název Odysea.
1: Odysea, no já to...
2: Kristýna řekla to Odysea, se ona se držela toho názvu krásně.
1: Ale pravda, že prostě už je to... Zase na to ty taky. Ale Matt Damon už teda aktivně propaguje samozřejmě ten snímek, protože už se v tom dřevěném koni vlámal k Jimmymu Kimmelovi, svému tomu údajnému odvěkému nepříteli jako moderátorovi těch amerických chat show.
0: Už tam vlastně... musíme vysvětlit, že Jimmy Kimmel vždy ohlásil Matta Damona, že bude hostem a pak na něj nikdy nezbyl čas. Stal se z toho takový ten opakující se vtip, recurrent joke. Pak Ben Affleck jednou ho protlačil do studia tím, že ho schoval pod svůj oblek a následně vlastně jakoby všechny tyhle ty fotky pokračují a teď tedy to dospělo až do trojského koně.
1: Teď to dospělo tam, kam to asi dospět mělo, podle mě je to krásné a ta kampaň se dělá sama vlastně, by se dalo říct.
0: A když se vlastně jako jenom zamyslíme nad tím, jestli ta očekávání na Nolana nejsou až moc velká, nebude to nakonec trošku takové to zklamání, Jindřičko, že se o tom filmu tak dlouho mluví a tak hodně, že by člověk měl být trochu opatrný. Já tedy, jako řek, samozřejmě dost citelně vnímám.
2: Že jste velké... taky protestoval, že je tam málo řeků, málo řeků.
0: Přesně tak, jako pardon. Jo, ale jako...
2: Kolik je tam řeckých herců?
0: No to nevím, to jsem radši si ani nepřečet.
2: Tak ono to je podle té logiky, tak na Nolana se většinou, jako on si je trošku klade ty nároky lehce sám, protože on sám sebe prezentuje jako toho téměř jediného jako věrozvěsta kinematografie filmu, protože to točí na velký formát IMAXovské kamery, je to vlastně jako ten spektákl, který už se dneska v éře seriálu a streameru prostě nedělá, takže on je jako ta výjimka, že se vrací k té tradici a hlavně tady se trošku doufá v to, že se zopakuje to, co se stalo v roce 23 před 3 lety s Oppenheimerem, kdy se vlastně po té, co trošičku to prorazil jako ledoborec Top Gun 2022 a Tom Cruise a takový velký letní hit, kdy se po covidu najednou zase ukázalo, že lidé do kin chtějí chodit minimálně na něco. A to byly fakt velké hity a pak všichni vzpomínáme si na Barbie a Oppenheimera, Barbieheimer, velké léto 23. Tak znovu tady je ta naděje, že vlastně to bude podobné s tím, že je ten, když se podíváme na ten roster v tom létě, tak je to vlastně docela vyklizené tomu filmu, protože oni všichni jako tuší, že to moc nemá smysl. A hlavně jsou tam jako ty domluvy mezi tím, jaká kina to dostanou. Jako je to docela handrkování, minimálně na tom americkém trhu, komu se to dá, komu se to nedá. Ale já si myslím, že to bude trošku větší výzva než Oppenheimer, v tom, že je to vlastně hodně archaický žánr v něčem. Jako velmi, jo? Jako to jsou vlastně 50. léta, jako echtovně, téměř jako jeden krok biblického eposu. Jako já miluju třeba, všichni jsme vyrostli na Harryhausenovi a na, jak se to jmenovalo, Soubojů titánů, takže jako to je to nějaká nostalgie, to nevím, jestli jako americké publikum má, ale myslím si, že to je žánr, který bude trošičku výzva, byť je to teda hvězdně obsazené, má to velkou propagaci a Nolan určitou skupinu lidí tahne jako vlastně ten výsostný autor. Uvidíme.
0: Je docela zajímavé, že se mluví o tom, že už teď to vypadá, že tato sezóna letní, která už začala, tak minimálně v amerických kinech se vrací zpátky před rok 2019, že ty výsledky už teď jsou dobré. Je to hodně díky sequelům, takže Toy Story, ale horory. Kristýno, horory vlastně letos opravdu docela až překvapivým způsobem zabrali. A není to hlavně Backrooms, ale jiný horor.
1: Je to hlavně Obsession, ale taky i vlastně parodie na horory, jako Scary Movie 6, která taky v Americe vlastně se dočkala velkých čísel. Já jsem teďka četla takový podle mě docela vhodný nebo příznačný komentář, že když se teďka někdo chce vydat do kina a třeba by náhodou chtěl nějaký romkom, nějakou romantickou komedii, tak nemůže, protože je tam 6 hororů a 1 hvězdná válka.
0: Není to vlastně úplně daleko od pravdy. Jsme zase v té stejné situaci, na kterou žehrá spoustu lidí už spoustu let, že Hollywood se skutečně točí v kruhu, že těch originálních filmů a námětů je skutečně méně a že se stále vracíme spíše k nějakým pokračováním anebo rebootům nějakých starých legendárních věcí, anebo je to taková jako až stereotypní výtka, Jindřiško?
2: Jako nějaká tendence tam je, protože se vlastně zúžila, nebo se ty tentpoles filmy, nebo ty filmy, na kterých vlastně to jakoby stojí, tak je větší, jako v určitý moment se ta studia začala více spoléhat, řekněme 2010, právě na těch několik opravdu mega velikánských filmů, většinou od Marvelu, která nějakým způsobem držela ty tržby toho roku a pak jako pár rozesetých středně proudých nízko, nebo středně rozpočtových titulů. Ale ono se uplynulé 2-3 roky začalo ukazovat, že Marvel najednou jako dramaticky klesá a ty společnosti vždycky hledají nějaké nové cesty. Jako ta výtka je pravdivá, ano i ne. A ono ty horory například by naopak naznačovaly pravý opak, protože jsou to právě ty originální původní věci, které jsou napsané původně pro YouTube všechny. Nebo většinou jsou to autoři, kteří přicházejí z YouTube, ale produkují je velmi ostřílení hollywoodští producenti, kteří prostě se jako vyhmátli to nějakým způsobem, protože vědí, že horor je za A levný, což platí 40-50 let v Hollywoodu a je to žánr, pro který se vždycky sahá a je levný a vždycky má velmi jako silnou zabudovanou základnu diváckou. Takže to je taková jako dobrý východisko a oni ty filmy nejsou jako blockbusterovýho typu, ale oni jsou ten jiný druh blockbusteru, kdy stály 5,50 jako s nadsázkou, ale vydělali právě, když vydělali 40 milionů a stály 10 tisíc, tak je to najednou obrovská, prostě jako obrovská tržba.
0: Takže, což mimochodem platí pro Obsession, protože jestli se nemýlím, tak ten stál asi 4 miliony dolarů, nebo něco takového, vydělal 100 násobek.
2: No, přesně, to jsou vlastně přesně ty typy, který pak vytvářejí tu vlnu, ten dojem, že nějaká vlna nebo nějaká renesance, ale jako když se podíváme každou dekádu, tak vždycky to jako někde je. A že je to spolehlivá věc, ale tady je ta novinka i to, že to jsou vlastně úplně noví neznámí tvůrci z jiného segmentu, který do té doby byl takzvaně jako nepřátelský YouTube. Takže to je vlastně taková svěží, fresh věc.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: V dnešním Akcentu se bavíme o typech na letní filmy. Teď jsme to trošku dali do nějaké obecnosti, takže možná si uděláme rychlou rekapitulaci, Kristýno, filmů, které ať už byly v kinech nebo jsou v kinech a které stojí za to je neminout, anebo které v nejbližších týdnech přijdou.
1: Já jsem tam chtěla zmínit, a to není, že by to byl můj osobní tip, nedej bože, protože už sama pocituju nějakou únavu tím žánrem, je, že se vlastně střetnou teďka ty konkurenční komiksové filmy, kdy vlastně od studia DC budeme mít Supergirl, která už přichází tento týden. V červenci to pak bude Spider-Man, který teda už se vrátí po několikáté. Myslím si, že už konečně nebude středoškolák, protože už i na to je Tom Holland příliš starý. Ale tam je trochu cítit ta inspirace jeho spoluprácí právě s Christopherem Nolanem na Odyssey, protože už se tak jako trousí zprávy o tom, že potom, jak asi zažil trošku ten jiný přístup k té filmařině, než zažívá tady na těch komiksových snímcích, takže si nechával přetáčet různé scény, že už nebyl úplně spokojený s tím, co se mu tam dostávalo, že je vidět, že Tom Holland poprvé pracoval s takovým typem režiséra a najednou už má nějaké zásady.
2: Možná se oženil a Zendaya mu řekla, co má dělat konečně.
0: Teď nebudeme fabulovat, ale nicméně je pravda, že i v obou případech vlastně ten komiksový žánr se přetváří. Ti z nás, kteří viděli Supermana posledního a viděli jsme tam impozantní vstup a velmi odrzlé Supergirl, navíc ještě myslím pod vlivem v tu chvíli, tak asi tušíme, že tohleto zase bude trochu jiný typ komiksové adaptace.
1: Já v to doufám, já jsem ještě neviděla Supergirl a nemůžu ani říct, že bych se do ní nějak hrnula, protože, jak říkám, ta únava tím žánrem tam je a pociťuju ji a zároveň cítím spoluvinu na tom, že tyhle ty snímky, které už se snaží vydávat nějak jako tou cestou, která není tak zavedená, tak nedělají úplně dobrá divácká čísla a asi jsem spoluviníkem právě v tomto ohledu.
0: Jsou tam nějaké filmy, které bych chtěla zmínit, Jindřiška, protože předpokládám, že už jsme tady měli celý díl, který byl věnovaný Stevenu Spielbergovi, takže jsme se věnovali jeho dnu odhalení, ale jsou tam i nějaké takové menší filmy, které byste možná chtěla zmínit?
4: Ne.
0: Já jsem si třeba říkal, že by mohla zaznít třeba Malá sestra.
2: Jo, já jsem třeba nechtěla ani zmínit Spielberga. Já bych ho nikomu nedoporučila.
0: Dobře. A co nám zbylo z lásky třeba?
2: To by co se nám zbylo z lásky? Islandská, vlastně velmi v islandské přírodě a v proměnách a na životní rytmy až jako metafyzicky ukotvený příběh o konci vztahu a co z něho, co následuje po jeho konci, jak možný je si zachovat nějaký vazby, které jsou důležitý, byť něco skončí. Tak to je taková krásná vlastně. Loni to mělo premiéru v Karlových Varech nebo jako naší premiéru, no to předtím bylo jinde, ale začalo to tu cestu ve Varech a to je třeba takový, myslím, do letního počasí docela příznačný film, protože není to úplně jako feel good cinema, ale zároveň to má v sobě obrovskou pozitivní energii. Je to vlastně nejveselější film o rozchodu. Ten jako tagline fakt jako platí, jakože je tam nějaká radost, jako nějaká minimálně nějaký pozitivní pocit jako ze života, že se dá něco překonat a něco je třeba větší, něco nás přesahuje a něco má třeba smysl budovat a nezahodit. A je to velmi jako plynulé, takové plyne to s tím ubíháním času, takže taková melancholická věc.
0: A jenom velmi rychle, není to jenom pro tu půlku národa, která je rozvedená?
2: Ne.
0: Mohou na to jít bezpečně i ty páry, které spolu chtějí zůstat?
2: Naprosto, které mají třeba děti, je to celá rodina. Takže se obsadil celou svoji rodinu, takže je to rodinná záležitost.
0: Pokud bychom se ale teď začali trošku věnovat také platformám, protože spoustu lidí si natáhne sebou na cesty i stažené díly různých seriálů anebo filmů, které tam budou, tak co by zmínila třeba právě teďko Kristýna, protože mám takový pocit, že je tam Rooster, který vás baví?
1: Je tam Rooster, je tam seriál, ono to je taková asi moje fáze, kdy se hodně bavím tím, co do světa dává Bill Lawrence. Je to taková jako lorencovský přístup toho, kdy já už mi přijde, že i rozeznávám ten jeho rukopis v těch seriálech, ať už na nich působí jako přímo scénárista, režisér nebo jenom jako kreativní producent, protože to jsou vždycky takové příběhy různorodá skupina lidí, která by neměla dávat smysl, ale sejdou se na pracovišti, jsou to členové nějaké rodiny, jsou to sousedi a musí se spolu naučit nějak žít takový ten úplně standardní model a vždycky mě to baví, vždycky mě to trochu zlomí srdce, vždycky mi to něco ukáže, co poznávám ze svého života. Jsou to takové ty základní pravdy a on to vždycky tak jako hezky se svými scénaristy umí podat, aby se tím člověk bavil neustále a líbí se mi i, že vlastně možná po nějaké době Steve Carell se tam objevuje v té roli takového toho člověka, kterému byste až skoro chtěli dát přes pusu,
0: abych se udržela. Já myslel, že ještě obejmout.
1: A někdy, někdy právě i obejmout, což je na tom ta krásná dichotomie.
0: Což mimochodem je možná příznačné pro současné komediální seriály, ty, které tedy vznikají s nějakým trošku širším rozhledem, že oni nejsou čistě komediální, ale nesou v sobě vlastně docela poměrně takový až existenciální nádech, což platí třeba i pro Teda Lassa, který se chystá teď ve čtvrté sezóně.
2: To je stejný autor, to je Bill Lawrence a bude mít čtvrtou řadu. Ted Lasso, můj oblíbený, přestože jsem v minoritě, možná my jsme se bavili o tom, že vás to taky baví, ale plno lidí to považuje za příliš sentimentálně kýčovité. Já si myslím, že to je, že to má jako dost palčivé bodavé hloubky, že jsou okoralí. Prostě příběh kouče amerického fotbalu, který jde do Evropy koučovat evropský fotbal, který mu vůbec nerozumí a přináší sebou pozitivní energii, přestože je velmi vnitřně zraněný. A je to je to za mě jako jedna z nejlepších věcí. A ono celé to léto je takové jako hodně vlastně feel good. Je tam třeba pokračování Big Bang Theory, Stuart Doesn't Save the Universe, myslím, že se to jmenuje, což vypadá, že je přesně taky taková jako žánrově hybridní, polovážná, polostřeštěná, poloabsurdní, podívaná. Ale když už se bavíme o těch věcech, které jsou na streamu a které třeba si fakt jako hrajou s těmi žánry a jsou někdy komediální, někdy jsou naopak hororové, strašidelné nebo vážné, tak za mě teďka před minulý týden mělo finále Widow's Bay, což je za mě jako jedna z nejzajímavějších, velmi jednoduchých, ale vlastně v té jednoduchosti velmi elegantních s Stephenem Kingem inspirovaných záležitostí, což je prostě horor, který je zároveň ale neskutečně vtipný a paroduje, nebo ani ne paroduje, ale prostě nastavuje nějakou novou laťku toho, kam si jak se dají k sobě spojit tyhle ty dvě strany jedné mince, což je hrůza, tak až se smějete, jako vlastně dvě emoce nějaké.
0: Hlavně jsme především trošku zorientovali, je to tedy vše na různých službách, protože Rooster je na HBO.
2: A tyhle stejně tak Ted Lasso je na HBO.
0: Ten je na Apple.
2: Ten je na Apple. A tohle je taky na Apple.
0: Stejně jako Widow's Bay. Tak, aby jsme se zorientovali.
2: A Stuart Doesn't Save the Universe je taky na HBO. A já bych s dovolením upozornila na, vyšla bych ještě ven do těch obrazovek a jsou za mě dva české filmy, na které se fakt jako těším, které jsme nezmínili. A jeden je červencový, což je tak jako hezky načasovaný, protože je na dobu dovolené a je to Dovolená v českém ráji Adama Kolomana Rybanského, což je jeho druhý film. Jeho první měl, vlastně to byl debut na Berlinále a je to jeden z těch jako autorů, který jsou jako zajímavý hlasem české komedie. A druhý je fakt jako taky feel good, překvapivě, od Šimona Holého Čika Čeka, přestože by se to možná od Šimona nečekalo, tak je to taková jako fakt tak jako cítit se jednou zase fajn, že život může být taky trošku fajn někdy, byť se nám to nezdá. Tak ta jinakost, protože se lidi můžou prostě k sobě najít cestu. Tak je to hodně jako mainstream, ale v dobrém slova smyslu.
0: Čeka soutěží na Karlovarském festivalu a je to možná asi důležité zmínit, že oproti těm, řekněme, nízko rozpočtovým a velmi svébytným předchozím filmům Šimona Holého, tak tady vlastně se vydává jiným směrem.
2: Vydává se, ano, on si říkal, že si chtěl vyzkoušet, jak se točí normální film, jak se točí mainstream, takže žádné experimenty a neopak, ale příběh matky syna, který k sobě přes jednu takovou rodinnou věc najdou cestu a jsou tam různá odhalení. A je to vlastně taková příjemná, že prostě chtěla točit film pro všechny a aby jsme nebyli rozděleni jednou. Já mu to vlastně docela věřím.
0: To je film, který bude mít premiéru na Karlovarském festivalu, pak přijde teprve v srpnu do běžné distribuce, ale když zůstaneme u české tvorby a zase se naopak vrátíme zpátky na streamovací platformy, tak je tam něco, co by Kristýna chtěla doporučit konkrétního?
1: Co se týče české tvorby, no já se stále tak jako připravuju psychicky na Moniovou, protože to je podle mě asi ten největší zásah. Asi to vůbec nezapadá do toho, co jsme tady se bavili o feel good.
2: Není ani to feel good. Jako.
1: Asi to dělá hodně dobrého. Hodně se o tom mluví, o tom seriálu.
0: Tedy v tomto případě platforma OnePlay.
1: V tomto případě domácí platforma OnePlay. Ale nemůžu o tom vlastně říct víc, protože sama jsem ještě se do toho neponořila, protože přesně jsem spíš teďka nastavená na ty feel good.
0: A jak to má Jindřiška?
2: Já odkládám ty tři poslední díly. Já mám jako... Já ne, že bych jako...
0: Znamená to, že ty první díly vybudovaly tu atmosféru precizně, že se bojíte těch posledních?
2: Já se jako se úplně nebojím, ale tuším, že když se i na tom růžovém červenoknihovním pozadí, který si jako čerpá z té tvorby spisovatelky Moniové velmi vlastně chytře, velmi jako vizuálně zajímavě, začínají tam prosakovat ty momenty, ty manipulace a toho, co bude nadcházet a co pak vyvrcholí tu tragédii, tak se mi z toho nedělalo úplně dobře. Myslím, že se to povedlo jako vlastně docela věrně zachytit.
0: Akcent. Společně s filmovými kritičkami Kristýnou Roháčkovou a Jindřiškou Bláhovou se bavíme o tipech na to, co vidět v kinech nebo případně na streamovacích platformách. Některé filmy nebo seriály už jsou k dispozici, některé přijdou v nejbližších týdnech. Mám pocit, že ještě by určitě chtěla v rámci té

0: naše tour po dalších platformách, tak by Kristýna chtěla zmínit také i vysílání, protože tam je britská minisérie, která je sice komediální, ale taky teda opravdu bolí.
1: Ona to má dokonce v názvu, tohle bude bolet. Je to už pár let stará britská série, na i-vysílání přijde v srpnu, to jsem se informovala. Je to pohled do toho, jak funguje vlastně veřejné zdravotnictví ve Velké Británii. Všechno to je pohledem mladého gynekologa, kterého je nesmírně charismatický, vždycky skvělý Ben Whishaw, můj oblíbený, a prolamuje tu čtvrtou stěnu, promlouvá k nám jako potvora z toho seriálu Fleabag, stejnojmenného, tak prostě Britové na to asi mají nějaký na to, aby tu psychologii těch postav a zároveň to, aby nám lámali srdce a zároveň říkali nějaké ty ošklivé věci o realitě, uměli podat a zároveň, abychom u toho nebyli úplně v tak hluboké depresi, jaké bychom asi mohli být, bychom si to jenom někde četli. A tohle je ten seriál, který se mnou zůstává právě i dlouho po tom, co jsem ho už poprvé viděla. A není to úplně vzdálená realita, není to něco, co by se týkalo teda jenom Velké Británie, ale myslím si, že tam budou diváci poznávat víc toho, co se týče nějakých veřejných služeb, a nemusí to být jenom zdravotnictví.
0: Myslím, že zrovna po sledování seriálu Tohle bude bolet, tak člověk o to víc ocení české zdravotnictví.
1: Je to tak.
0: A pak ještě vlastně na Disney Plus je jedno pokračování, to je vlastně to, o čem jsme se bavili, že mnohdy se nejedná o originální původní látky, ale že se navazuje na něco, stejně jako v případě teorie velkého třesku, který má tedy svůj spin-off, tak podobně má svůj spin-off Příběh služebnice.
1: Je to tak, jsou to svědectví, testament, není to tak úplně něco, co by se neočekávalo, protože vlastně vycházejí z knihy, kterou vydala Margaret Atwoodová, myslím si, že 20 let poté, nejméně 20 let, možná říkám málo. Prostě v několika posledních letech vydala pokračování velmi dlouho očekávané, navazující na Příběh služebnice a navazující i na vlastně ty postavy a ty příběhy, které známe z toho. Takže vidíme novou generaci toho, jak to funguje v tom dystopickém Gileadu, který v dnešní době už ani nepůsobí jako nějaká fantasmagorie, ale spíš jak takový pohled a možná ani ne do zahraničí, možná takový pohled do budoucnosti, když na to koukáme úplně nejvíc
0: blízké
1: skepticky.
0: Blízké budoucnosti.
1: Ježišmarja. A tentokrát se teda díváme na generaci dívek, které vyrůstají k tomu, aby byly teda provdány a aby plodily ty děti pro ten stát, což taky zní jako titulek nějakých novin a není mi z toho vůbec dobře. A z toho
0: seriálu jsou to takové výkřiky na diskuzních fórech, musím říct.
1: Čtu
0: tyhle ty pokyny vlastně poměrně často.
1: Ještě teda nejsme úplně u té reality, kdyby dívka dostala svoji první menstruaci a šla zazvonit na zvon a prošla se tam po takovém molu, kde všechny na ní budou s úžasem koukat a ona pak byla jako ta vyvolená, která teda konečně splní tu svoji jedinou roli, co má pro ten stát. A není to jednoduché sledování, ale myslím si, že to stojí za to.
0: A je to tady na platformě Disney Plus.
1: Je to na platformě Disney Plus.
0: A závěrečné tipy od Jindřišky?
2: Já bych upozornila, že máme ty platformy, tak Netflix tady nepad, tak já bych zmínila Netflix a to Toulavé kočky Rickyho Gervaise, který jsou, Ricky Gervais miluju a stejně tak kočky a on taky, a natočil o nich animovaný seriál o prostě partě koček, toulavých koček, který některý jsou aristokratický, některý jsou prostě takový opravdu ušmudlený a teďka filozofují o životě a jsou u toho velmi politicky nekorektní v uvozovkách. Takže neviděla jsem to, ale ten koncept se mi líbí. A pak druhá věc, která bude mít premiéru teďka v pátek 26. tak to je nový seriál Larryho Davida, který natočil s Barackem Obamou pro HBO a je to, pokud se nepletu, jmenuje se to Život Larryho a honba za neštěstím.
0: To je možné. Přiznám se, že
2: a jsou to v podstatě
0: jsem to nesledoval.
2: Tak jsou s tím, a jsou to v podstatě, je to seriál, který se vrací k několika klíčovým kapitolám amerických dějin, k 250. výročí vzniku Spojených států a teďka si dělá, jsou to jako takové alternativní dějiny Spojených států a Larry David, jakožto spoluautor Seinfelda, umí být velmi jízlivý a velmi alternativní, takže
0: Bude to takové hořko-sladké léto. Aspoň to tak vypadá nejenom, co se týká nabídky v kinech, ale také i právě na streamovacích platformách. My moc děkujeme dnešním dvěma filmovým kritičkám, které nám právě doporučili filmy a seriály na letní sezónu, a to Kristýně Roháčkové z webu iRozhlas. Moc děkujeme.
1: Já taky děkuju.
0: A Jindřišce Bláhové z časopisu Respekt. Díky.
2: Díky za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michaelis. Zítra se budeme věnovat knihám na dovolenou.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Vláda a ministerstvo zahraničí mu má cestu zajistit. Ústavní soud to kabinetu nařídil předběžným opatřením. Účast prezidenta na summitech NATO je podle ústavního soudu zavedená praxe a je třeba ji zachovat. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Česko splňuje 3 ze 4 kritérií nutných pro přijetí eura. Ve své konvergenční zprávě za rok 2026 to píše Evropská komise. Česko má podle ní mimo jiné zdravé veřejné finance a cenově stabilní ekonomiku. Naopak neplní kritérium stability směnného kurzu. A také české právní předpisy nejsou podle komise v úplném souladu s unijními smlouvami a se statutem Evropské centrální banky. Euro tak aktuálně přijmout nemůže. Galerie Kodl na Pražské národní třídě připravila letní výstavu obrazů jedné z nejvýraznějších osobností moderny a kubismu, Emila Fily. Průřez Filovou tvorbou nabídne více než 50 děl, z nichž mnoha se po desetiletí nevystavovala. Výstavu galerie nazvala Emil Fila ze soukromých sbírek. Návštěvníci ji mohou vidět ode dneška do 21. srpna. Výstava se snaží představit malířovou tvorbu od raných kubistických kompozic přes zátiší a figurální motivy až po pozdní práce. A jaké nás čeká počasí? V noci bude jasno, nejnižší teploty 18 až 14 stupňů, zejména v údolích kolem 11, na horách kolem 14. Zítra pak čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 29 až 34 stupňů, maxima na horách zítra kolem 25. A víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

Příjemné spočinutí při poslechu dnešního Art Café na stanici Český rozhlas Vltava vám přeje Aleš Opekar. V dnešním pořadu se zaposloucháme do dvou čerstvých novinek ze Slovenska. Hmlisto, album Samoty, a Valér Miko, deska Continuum. Na jedné straně písňová kolekce se silnými osobně laděnými texty a zjevným zakořeněním v lidové tradici a na druhé straně prokomponované instrumentálky s elektrizujícím zvukem, propojujícím žánry i emoce ve sklidňujícím zvukovém plynutí. Nejprve tedy Hmlisto.

Hmlista, to jsou Veronika a Jan Kickovi, matka a syn, žijící na samotě pod Vtáčnikem na středním Slovensku. Kraj plný hlubokých bukových lesů a sopečných skalních útvarů silně ovlivňuje jejich tvorbu. Domou je slnko na obrovské dlani, které večer spadne dolů do poliany. Medvědi tam nocou jdou v stopách divočiny, posledné jsou drevenice, prvé lidské viny. Krajinou se nesou chrbty polodivých koní, v rukách dávných sklárou dávne ticho zvoní, modré ticho na samotách. O, promiňte mi špatnou slovenštinu, ale to je úryvek ze skladby Zachraňme Čechánky. Horskou osadu, odlehlou, takto pojmenovanou podle českých sklářů, kteří sem v daleké minulosti přišli za prací.

Autorem textů je, pokud nejsou lidové, jako v předešlé písni Hrubý žal, Veronika Kicková. Ta se vedle zpěvu věnuje také hře na housle. Na hudební složce písní spolupracuje syn Jan Kicko, jinak též jejich aranžér, obsluhující kytaru, baskytaru, irské buzuky, syntezátory a zřejmě i další zdroje zvuku, které jsou zrovna zapotřebí. Na bicí nástroje na desce hostuje Martin Novák. A také zde slyšíme volné hudecké sdružení Slaďte sláky. To jsou členky lidové hudby Brezina z Bolerázu, které si sestavila sama Veronika Kicková. Brezinu jinak vede Lenka Danišová, která se s její pomocí snaží křísit a uchovávat staré hudecké tradice této lokality na základě etnografického výzkumu. Posloucháme ukázky z alba Samoty skupiny Hmlisto.

Posloucháte Český rozhlas Vltavu a pořad Art Café, kde představujeme dvě nová slovenská alba. Dozněly ukázky z desky Samoty od skupiny Hmlisto, kterou tvoří matka a syn Veronika a Jan Kickovi a jejich hosté Volné hudecké sdružení Slaďte sláky a Martin Novák na bicí nástroje. Další část pořadu je věnována desce Continuum Valéra Mika. Posloucháme skladbu Roots.

Hráč na klávesové nástroje a skladatel Valér Miko už nahrál 6. studiové album. Na desce se podílejí Juraj Griglák na baskytary a kontrabas, basy občas tvoří i Michal Šelep, dále Pavol Bereza a Boris Čelár, kteří hrají na kytary, a Igor Aiji Sabo a Michal Fedor, kteří obsluhují bicí nástroje nebo perkuse. Aranže občas sázejí i na plnější zvuk s dechovými nebo smyčcovými nástroji a dalšími perkusemi. Název alba Continuum odkazuje možná náhodně k albu Continuo, někdejší kapely Collegium Musicum Mariana Vargy. Ano, i zde máme virtuózní, energické i rozjímavé pasáže, střídající klavír, hamontky a různé syntezátory, spojení rockového driveu s harmonickou košatostí klasické hudby a jazzu. Repetice, modulace a gradace místy připomínají plynulý tok filmové hudby. Valér Miko nabízí posluchači možnost pohroužit se do zvukové terapie proti stresu a spěchu a vystoupit tak ze znepokojivého virtuálního světa sociálních sítí. Posloucháme skladbu Progress.

Pořad Art Café na stanici Český rozhlas Vltava pomalu končí. Věnovali jsme jej dvěma červnovým novinkám slovenské scény. Nejprve to bylo album Samotidu a Hmlisto a nyní album Continuum hráče na klávesové nástroje Valéra Mika a řady jeho hudebních přátel a hostů. Po kompozici Progress si na úplný závěr poslechneme titulní skladbu desky Continuum. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký zbytek večera a noci přeje Aleš Opekar.

0: Tak to jsme poslouchali dvě hudební novinky ze Slovenska, nové album Dua Hmlisto a také nové album klavíristy Valera Mika. A hudební bude Art Café také zítra, otevřeme ho opět o 5:00 odpolední a čeká nás seznámení s hudební tvorbou známých filmových a také divadelních herců. A stojí třeba za to odpovědět na otázku, jestli jejich tvorba stojí za to a zda ji někdo poslouchá. Dovíte se v Art Café zítra mezi 5:00 a 6:00 podvečer. Teď vás 2 minuty před 18:00 z Vltavy a od vltavského mikrofonu zdraví Martina Kolajová. Na našem pracovišti je Jana Studecká, přejeme vám ještě jednou pěkný podvečer a tu následující hodinu otevřeme opět hudbou. Čeká nás jedna slavná deska jednoho legendárního amerického basisty, víc už za chvíli prozradí autor dnešního jazzového podvečera Zdeněk Přidal. A 18:30 to je čas naší podvečerní četby, na pokračování nás už po 7:00 čeká četba z románu Lenky Elbe s názvem Uranova.
1: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
2: Já jsem Lucie Korcová a zvu vás k poslechu nové série Zednáři, kterou uvádí Český rozhlas Vltava. Se svými hosty si budu povídat o zednářích v literatuře i legendách, o jejich stopě v architektuře i politice. Uslyšíte Petra Stančíka, Adama Štěcha, Janu Čechurovou a chybět nebude ani velmistr Veliké lóže České republiky Libor Adamec.
1: Smyslem mé práce nikdy nebylo ničit, ale vždy vytvářet, stavět mosty. Protože musíme žít v naději, že se lidstvo spojí a že čím lépe si budeme rozumět, tím snazší to bude.
2: Poslouchejte nás od 22. června na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A spolu s 5dílnou sérií Zednáři, milí posluchači, si na webu vltava.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas můžete také poslechnout 3dílný historický detektivní příběh, který pro Vltavu napsal spisovatel a moderní mystik Petr Stančík. Trojice jeho povídek se jmenuje Trojí poklepání na zavržený kámen a spolu se sérií Zednáři si s ní můžete udělat ucelený pohled na zednáře a zednářství v českých zemích. Teď minula 18:00 z Vltavy, ještě jednou pěkný podvečer a slovo předáváme Zdeňku Přidalovi, autorovi následující hudební půlhodinky.
3: Jazzový podvečer.
4: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru se necháme oblažit jednou nesmrtelnou půlstoletí starou klasikou. Hezký poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Čtyřnásobný držitel cen Grammy Stanley Clarke si během své více než 50leté kariéry jako basový virtuos vysloužil status živoucí legendy. Stal se prvním basistou v historii, který hraje se stejnou grácí na kontrabas i baskytaru a prvním jazz fusion basistou vůbec, který vystupuje jako hlavní hvězda turné a vyprodává koncerty po celém světě. Jako veterán s více než 40 alby na kontě, který za několik dní v úterý 30. června oslaví 75. narozeniny, stále dokazuje, že je ve fenomenální formě. Energie, kterou disponuje, je neuvěřitelná. Hraje jako jazz a elánu má snad víc než mnozí mladíci. Vyjadřovali se třeba očití svědci jeho koncertu na nedávném festivalu Enter Enea v polské Poznani. Stanley Clarke zahájil svou profesionální jazzovou kariéru krátce po absolvování Filadelfské hudební akademie v roce 1971. Mým původním cílem bylo stát se, pokud ne prvním Afroameričanem, tak alespoň jedním z prvních Afroameričanů ve Filadelfském symfonickém orchestru. Měl jsem to v plánu a byl jsem na dobré cestě. A pak jsem potkal Chicka Koreu a Chick mi řekl něco jako: chlape, to přece nechceš dělat, pojďme spolu něco podniknout. S námi se budeš bavit mnohem víc, vzpomínal Stanley v jednom z rozhovorů. Nechal se zlákat a ještě v témže roce spolu zakládal jednu z legendárních formací jazzové fúze, kapelu Return to Forever, s níž nakonec natočil celkem 8 studiových alb. Už na prvních dvou albech s Chickem Koreou oslňoval svým kontrabasovým uměním. Jeho renomé rostlo. Ovšem v momentě, kdy držel v ruce na zakázku vyrobenou baskytaru, získal charakteristický zvuk a také motivaci k tomu, aby jí dal na deskách zastřešených svým jménem prostor solového nástroje. Vzešlo to z něčeho opravdu jednoduchého. Hrál jsem v různých kapelách a byl jsem jediný, kdo uměl aranžovat hudbu, jediný, kdo uměl skládat a jediný, kdo dokázal s kapelou pořádně zkoušet. Tak jsem si řekl, když mám všechny tyhle schopnosti, proč prostě nenapíšu něco pro basu? Musím přiznat, že někteří lidé se na mě dívali jako na blázna, vysvětluje Clarke. My dnes posloucháme ukázky z jeho čtvrtého solového alba nazvaného School Days z roku 1976, které slavilo fenomenální úspěch. Umístilo se na 34. místě žebříčku Billboard 200 a na druhém místě téhož žebříčku mezi jazzovými alby. Jeho úspěch podpořilo časté vysílání titulní skladby v rádiích, což přispělo ke komerčnímu úspěchu alba a jeho přítomnosti v žebříčcích po dobu několika měsíců. Ale nebyl to jen komerční úspěch. Album sklidilo také chválu kritiky za svou virtuozitu a přístupnost a je dodnes považováno za základní kámen jazzové fúze a za jedno z nejvlivnějších basových alb, jaká kdy byla natočena. Clarkova kompoziční hloubka a technická zdatnost ovlivnily celé generace hudebníků, i těch zcela mimo jazzové kruhy. Když Stanley vydal School Days, úplně mě to ohromilo. Nikdy předtím jsem něco takového neslyšel. Lidé mi říkali, že jsem docela dobrý basista, ale pak jsem byl konfrontován s tímto a měl jsem chuť to prostě vzdát. Posunul hru na baskytaru na úplně novou úroveň. Nechal se jednou slyšet třeba legendární basista skupiny Black Sabbath, Geezer Butler. A šlo přitom v pořadí už o třetí počin takového charakteru, který vzešel z dílny Stanleyho Clarka.

Album School Days produkoval spolu se Stanleym Clarkem britský mistr zvuku Ken Scott, který už měl v té době zkušenosti s nahráváním třeba se skupinou Beatles, Procol Harum nebo s Davidem Bowiem, a s Clarkem natáčel také jeho druhou solovou eponymní desku. Natáčelo se před 50 lety, v červnu roku 1976, převážně ve studiích Electric Lady v New Yorku, a jedna skladba byla natočena ve studiích A&M v Los Angeles. Clark k nahrávání přizval celou řadu hvězd jazzové fúze, třeba hráče na klávesové nástroje George Duke'a, bubeníky Billyho Cobhama, Steve'a Gadda nebo Garyho Browna a perkusistu Miltona Hollanda. Na kytaru hráli rodák z marocké Casablanky Ray Gomez a Charles Foster, řečený Icarus Johnson. S klávesovými nástroji a kytarou je také slyšet člen vůbec první doprovodné kapely Bruce Springsteena David Sanchez, který se účastnil i natáčení Clarkovy předchozí desky nazvané Journey to Love. O opulentní zvuk některých skladeb na albu School Days se postarala také 5členná dechová a 13členná smyčcová sekce. Ken Scott namixoval album speciálně původně pro kvadrofonní prostorový zvuk. Čtyřkanálová verze však nakonec nebyla vydána kvůli rychlému úpadku trhu s tehdejšími kvadrofonními nosiči a nahrávací společnost na poslední chvíli upřednostnila stereofonní verzi. Na desce School Days ovšem existují momenty, které kvadrofonní mix ani nepotřebují. Třeba ve skladbě Desert Song, v níž se Clarkův kontrabas snoubí s osobitým hlasem akustické kytary slovutného Johna McLaughlina.

0: Tak to byla poslední ukázka ze slavné desky legendárního amerického basisty Stanleyho Clarka. Poslouchali jsme ukázky z jeho čtvrtého solového alba, vydaného v roce 1976, a tedy před 50 lety. Ono album, pro které si rezervoval Zdeněk Přidal dnešní svoji podvečerní hudební půlhodinku, se jmenuje School Days.
1: Nodo, dny nové opery Ostrava. 7 světových premiér, 7 pohledů na svět. Opera 21. století s mezinárodními týmy a solisty. Skladatelé od nás, z Kanady, Velké Británie, Slovenska i Spojených států amerických. V Ostravě denně od 23. do 27. června. Generálním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Vltava.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Četba na pokračování.
0: A stejně jako teď, milí posluchači, na Vltavě otevíráme další půl hodinu středečního 24. červnového podvečera, tak stejně tak otevíráme stránky románu současné české autorky Lenky Elbe s názvem Uranova. Čeká nás další v pořadí 7. kapitola četby na pokračování z knihy, která je originálním žánrovým mixem. Mísí se v ní totiž prvky realistického detektivního románu, černé komedie i fantastiky. Nechme se tedy opět zavést do Jáchymova, kde v roce 1968 záhadně zmizela přítelkyně hlavního hrdiny románu Uranova. Čte Marie Štípková.

Čučin neřekl nic. Ani nepozdravil, což by ji už nemělo překvapovat. Nikdy přece nezačal jako první a na pozdrav odpovídal jen výjimečně. Věnoval jí pouze tázavý a schovívavý pohled, jako kdyby na okenní římse právě spatřil malé, roztomilé koťátko. Ačkoliv to doktorka Hansová s lidmi celkem uměla a poměrně dobře zvládala držet pokrovou tvář, podle Čučinova pobaveného výrazu šlo usuzovat, že tentokrát se jí to nepovedlo. Na zemi ležel rozbitý kufr se samolepkou Heidelberské univerzity, oblek, boty, knihy. Všechno špinavé od hlíny, jak to profesor Schwarz vyházel z balkonu do zahrady. Já vím, paní doktorko, vy tu od toho nejste, ale můžete někoho poslat pro ty jeho starý špinavý krámy? Zeptal se Čučin a popošel směrem k oné hromadě věcí. Chcete říct, že profesor Bilek to tady jen tak nechal a odjel? To nedává smysl, konference ještě neskončila. Čučin jen pokrčil rameny. Nechám ten jeho bordel na chodbě, řekl a popadl roztlemený kufr. Švihl s ním před dveře hned vedle doktorky. Na skřivené víko pak hodil ramínko s oblekem, boty i rozdrbané knihy. Jeho taktiky ponížení byly velmi tvůrčí. Teď jí chtěl dostat na úroveň bezcenného nefunkčního kufru, dobrého leda tak na skládku. A povedlo se. Musela se hodně přemáhat, aby to uhrála. Nevím, jak jste se s profesorem Bilekem dohodl, ale ubytovat se v hotelu lze pouze přes recepci. Vysvětlila mu věcně a rázně. Doufala, že tím sebevědomým tónem, který ze sebe překvapivě vykřesala, ho konečně donutí, aby se začal chovat normálně a celou tuhle situaci vysvětlil. Jenže on se jen pousmál. Neřekl nic a začal pomalu dveře zavírat. Fascinuje mě, jak moc jste podobná svojí matce, procedil mezi zuby. Klika docvakla. Ani si nebyla jistá, jestli se nepřeslechla. Svojí matce? Doktorka odstoupila od dveří. Nohou odsunula jednu z rozevřených knih. Vydechla. Postavila se vzpřímeně před pokoj číslo 6, kde měl být podle všeho ubytovaný profesor Schwarz, a zaťukala. Nikdo neotevíral. Rozhledla se po chodbě. Klíčem pro pokojskou dveře odemkla a rychle je za sebou zabouchla. V pokoji skutečně nikdo nebyl. Ale věci byly naopak všude. Na podlaze zbylo sotva nějaké místo, kam šlápnout. Skleničky, potrhané knihy, baňky, stržený okenní závěs. Evidentně výsledek toho, jak se profesor docent Zigmund Bilek mstil svému českému kolegovi za svůj defenestrovaný kufr. Zamkla a vyrazila do lázeňského křídla, aby s nově nabitou informací konfrontovala nahá těla profesorů Chapmana, Difura a Boeria. Tam je ale nenašla. Jejich těla byla v restauraci a oblečená. Hledám profesory Schwarze a Bileka, vyhrkla na trojici mužů u stolu. Už tu nejsou, vrátili se do Heidelbergu, odpověděl Boerio a zapálil si cigaretu. A jak jste se to dozvěděli? Přerušila ho. K našemu závěru jsme došli na základě překladu těchto dvou telegramů. Vložil se do toho profesor Chapman a z kapsy saka vylovil dva papíry. Si to užijte, vy sráči, přeložila doktorka německy psaný telegram od profesora Bileka. Druhý od doktora Schwarze byl v češtině. Si to užijte, vy sráči, přečetla tiše. Jeden jako druhej, dost, že už zmizeli. Vyhodnotil slovy na první poslech zřejmé profesor Boerio a zamračil se.

0: Oto práskl rozbitým kufrem o dlažbu v kuchyni. Protože přesky už nefungovaly a zavazadlo bylo přetížené, ihned se rozevřelo a vypadlo z něj oblečení, boty, 4 knihy a přístroje, které vypadaly jako nějaké alternativní typy dozimetrů. A co má vlastně na sobě, když jsou oblek s botama tady? Podivila se. Tak má asi náhradní, ne? Odvětil Oto. Neřekla bych. Oba měli na sobě každý den úplně stejný oblečení, odporovala Elbe a hledala podporu u Estely. Vím to, každý den se přede mnou svlíkali a zase oblíkali. Otovi došlo, že má pravdu a několikrát pokýval hlavou. Každý den vypadali úplně stejně. Elbe se napřímila a s oblekem v ruce lehce zavrávorala. S lehkým cuknutím se ohlédla za sebe a sako s kalhotami upustila na zem. Doktorka upřela zrak na Šmita. Otevřel láhev makové pálenky a nalil jí malou skleničku. Okamžitě ji vypila a věnovala mu velmi decentní úsměv. On jí úsměv neopětoval a nalil jí ještě druhou. Estela ji nadzvedla, přiložila k ústům, ale nevypila ji. Položila ji zpět na stůl. Jedna věc je, že ti dva kreténi odjeli bez kufrů. Ale druhá věc je, že si našeho nového hosta nevšiml nikdo z recepce. Joe Sagrado Colorado Chuchin se nám zabydlel na osmičce a já se ptám, jak se tam dostal? Zeptala se přísně. Přísahám, že jsem celou dobu na té recepci byl. Šel jsem jen na záchod. Možná jsem řešil nějaký telefonát v kanceláři, ale jinak jsem tam byl furt, bránil se Oto. Doktorka pokývala hlavou, věřila mu. Teď už do sebe tu skleničku hodila. Takže jako každý rok je tady a já nevím, kdo to je.
1: Můj názor znáš, vložil se do toho Šmit. Musí to být ten tajnej, co na tebe dřív donášel.
0: Svůj svazek jsem Franci viděl a ten člověk už nežije. Ale kdo ví, třeba mě špehoval i někdo jiný.
1: Nebo,
0: pokračoval stařec, ale Estela ho pokynutím ruky zastavila a usmála se na mladíka. Oto, vraťte se na recepci, prosím. Počkala, až se za ním zavřelo pravé křídlo lítaček do kuchyně. Nebo, vyzvala Šmita.
1: Nebo to byl ten vyšetřovatel. Ten chlap, co tě jednou nechal při výslechu zbít, myslím tehdy, jak si upadla do bezvědomí. Mohl by to být i někdo z toho soudního procesu. Co ten, co tě chtěl pověsit?
0: Moji matku. Pleteš to, Franci. Moji matku chtěli pověsit. Ne mě, upozornila ho velmi razantně.
1: Jistě. Jistě, tvoji matku, opravil se. Omlouvám se, už mi to nemyslí. V 89 už na to snad mám nárok.
0: Jde o to, že já ho prostě znám. Znám ho, ale nepamatuju si, že bych ho kdy v životě potkala. Šmit zavrtěl hlavou.
1: A já mám naopak pocit, že jsem s ním už měl tu čest. Že jsem ho poznal ještě dřív, než když jsem po revoluci poprvé přijel.
0: Estela si nedokázala představit, jaké to musí být vzpomínat na něco, když je vám 89. Ona si těžko pamatovala události z doby před 20 lety. Zdálo se jí, jako by šlo o úplně jiný život. Člověk z něj má dojem, zarazila se. Člověk jako by se bál, že v jeho přítomnosti. Stlačila rty doktorka a dala si pauzu na přemýšlení. Elbe s pohledem zabořeným do země, ale od mlku přerušila. Máte pocit, že se v jeho přítomnosti musíte něčeho bát? Máte strach, že se nebudete chovat normálně? Že to nebudete vy? Že budete říkat věty, které on chce slyšet a smát se vtipům, které on vypráví, ačkoliv vůbec nejsou dobrý? Vyhrkla a otočila se trhavým pohybem za sebe a hned zase zpátky. Bojíte se, že vás pohltí? Estela pohledla s údivem, potažmo obdivem na Elbe. Na já? Přesně. Přesně tak. Tu noc Henry konečně otevřel vrata, kterými Schmidt pořád chodil tam a zpátky. Vzal za kliku. Bylo odemčeno. To fakt nečekal a proto se najednou trochu zalekl. Dveře otevřel. Před jeho zraky se rozprostřel velký skleník. Uprostřed něhož se pod hadicí s rozprašovačem, upevněné na hrábích, sprchoval nahý Schmidt. A stejně tak, jak si stařec všiml Henryho ráno za záclonou, zaznamenal jeho pohled i teď. Ne, žádný úhybný manévry, žádný schovávačky, na to kašlu. Stejně se člověk vždycky schová příliš pozdě. Henry už svou chybu opakovat nechtěl, a proto zůstal na Schmidta zírat a jen slušně pozdravil. Schmidt neřekl nic. Přes ramena a povislou kůži na hrudníku a břiše až dolů na nárty mu stékaly pramínky vody.

0: Když pozorovali vystavené objekty hodně zblízka, tak se jejich dioptrická skla jemně zbarvila do zelena. Nikdo z těch tří nebyl bez brýlí. Boerio a Dufour dnes měli dokonce dvoje. Jedny na nose, druhé jim visely na krku na odrbaných šňůrkách. Chapman měl skla multifokální a čočka se lámala pěkně v půli. Jaký druh brýlí by v tento den měli Bilek a Schwarz, už nebylo možné ověřit. Trojice profesorů se procházela kolem zelených váz, skleniček, míz, dós, sošek, lamp a lustrů.
1: Slabé, jako vždy u uranového skla,
0: řekl zklamaně Boerio poté, co se dozimetrem přiblížil k obří zelené váze.
1: Ano, nic nového. Dle očekávání je u skla velmi slabé záření,
0: zareagoval Dufour. Samozřejmě oba moc dobře věděli, že v uranovém skle je záření na naprostém minimu, ale i tak někde v hloubi duše stále toužili objevit nějaký výjimečný kus nádobí či šperku, při kterém to ve sklárně s barvou trochu přepískli. A oni by pak mohli spekulovat, jaké zdravotní obtíže to mohlo způsobit tomu, kdo jedl z nádobí nebo nosil šperky. A především napsat o tom článek do odborného tisku.
1: To zdivo je teda síla. Skoro 1000krát vyšší koncentrace, než je povoleno,
0: poznamenal a pomalu se podél stěny blížil k doktorce. Pípání stále sílilo a zrychlovalo se. Čím dál, tím víc. Estela o krok ustoupila a protočila panenky.
2: Ano, já vím, totiž tady ve sklepě na izolaci teprve čekáme. Je tu vyšší koncentrace radonu, jsem si toho vědoma, ale zbytek hotelu je jinak v pořádku.
0: Ujišťovala Chapmana, Boeria i Dufoura, kteří jí leželi takřka u nohou. Doslova.
1: I tak je to silnější, než jsem si myslel. To bych nečekal ani u zdiva z 18. století.
0: Snažil se překřičet zvuky dozimetrů profesor Dufour. Doktorka měla pocit, že se jí z toho pípání rozskočí hlava. Natáhla ruku za sebe a snažila se na zdi nahmatat vypínač. Světla zhasla. Sklepení se zalilo černočernou tmou. Po pár francouzských i italských citoslovcích úleků nastalo téměř ticho. Dozimetry přece jen ještě chvíli pípaly, až nastalo úplné ticho. Slyšet bylo jen šoupání nohou po kamenné podlaze. Konečně. Estela poslepu nahmatala druhý vypínač a stiskla ho. V celé místnosti se zapnuly ultrafialové zářiče. Černé světlo. Všechny ty skleněné skvosty se náhle rozsvítily ostře zeleně. Výrazně bíle se rozzářil doktorčin plášť, taky zuby a vločky prachu a fleky různých velikostí na oblečení a botách profesorů. Doktorka poslouchala obligátní slova údivu, střídající se s nápady, jak její sbírku víc využít, neboť dle jejich slov byla velká škoda, aby taková vzácnost trčela ve sklepě někde v Jáchymově.
2: A v očích obdiv ke kráse stvořené z prachu věčnosti, ozvalo se najednou.
0: Řekněme, že toto prohlášení z té tmy poněkud vyčnívalo. Takové slovní obraty tihle profesoři nepoužívali. Byly dvě možnosti. Buď byli nalití víc než obvykle, nebo to vyslovil někdo jiný. B bylo správně. Promluvil kdosi, komu se jedovatá zelená v brýlích neodrážela. Svítila mu přímo z očí. Byl to Čučin.
2: Ta sbírka je jako vy, doktorko, řekl. Krásná, zářivá, chladná a vypadá trochu jedovatě, ale není nebezpečná.
0: Nechtěla se na něj moc dívat, byl ovšem dost nepřehlédnutelný. Ultrafialové světlo odkrylo na jeho šatech velmi rozsáhlé znečištění.
2: Poprašek a šmouhy na kalhotách a saku ale vypadaly jinak než u profesorů. Nebyly bílé, ale vyzařovaly jasnou zelenou, stejně jako vystavené sklo. Dokonce i jeho vrásky a rýhy na rukou svítily zeleně.
1: Vyválel jste se v mojí laboratoři,
2: zažertoval profesor Chapman. Čučin si prohlédl ruce a zasmál se.
1: Ve sklárně jsme dnes v tavící peci rozdělávali uranovou barvu a já se nestihl převléknout. Interesantní to děláte tady v Jáchymově,
2: zajímal se hned Boerio. Není to interesantní a určitě to vůbec nebude pravda. Doktorka mu nevěřila, ale skutečnost, že jeho tělo září zeleným prachem, její nedůvěru moc nepodporovala. O co se to snaží?
1: Ano, kde jinde než tady v kolébce velkých objevů. Paní doktorka uranové sklo sbírá. Já ta díla tvořím. Jsem umělec. 8 dní jsme pec žhavili, zítra už se dostanu k samotné práci na novém projektu. Možná i dnes, pokračoval Čučin. A kde přesně, že se vám ta tavící pec rozžhavuje? Zeptala se Estela Hansová. Vy to nevíte, paní doktorko? Čekal bych, že starosta obci oznámí, kolik jsem zaplatil do městské kasy.
2: Pousmáli se Čučinovi zářící zuby. Natáhla se k vypínači, aby zapnula normální svítidla. Přemohla se a podívala se mu do očí. Starosta tu nebydlí a ani sem nejezdí. Setřela ho suše.
1: To je jedno. Každopádně jsem si tu od města koupil dům, respektive domy. Budu v Jáchymově žít a tvořit.

obědě posedávali vědci v restauraci. Jako vždy si dopřávali několikanásobných dávek makové pálenky a jako vždy se o něčem dohadovali. Ovšem od té doby, co odjeli Bilek a Schwarz, probíhaly jejich debaty v mnohem tišším módu. Estela Hansová netrpělivě vyčkávala u malého okýnka s vitráží, které bylo spolu s prosklenými dveřmi do lázeňské koupelny jediným zdrojem přirozeného světla v její ordinaci. Mezi barevnými sklíčky zahlédla Čučina, jak vychází z hotelu se třemi profesory v závěsu. K profesorům měla vztah jako vychovatel v mateřské školce ke svým svěřencům. A teď pustila děti ven s někým úplně cizím. Představa, že návštěvu profesorů v nějaké možná i smyšlené sklářské dílně nebude mít pod kontrolou, ji velmi zneklidňovala. Podívala se na hodinky. Dalšího klienta měla bohužel už za hodinu a kousek. Zabouchla dveře ordinace a vyběhla z hotelu ven. Musela být u toho. Nepřítele je přece dobré držet si blízko u sebe, no ne? Následovala postavy v dálce a ty ji dovedly až k ulici s těmi nejvíce zdevastovanými domy. Postava Čučina se náhle zastavila na místě. Ohlédl se. Nejspíš ji zaměřil ve svém hledáčku a zavelel stát. Čekali na ní. A paní doktorka, utrousil, když už byla na doslech. Ano, oddychovala. Rozhodla jsem se, že si takovou příležitost nenechám ujít. Venku bylo úmorné horko. Doktorka očekávala, že ze dveří kamenné budovy vyjde závan chladu, ale místo toho se z nich vyvalilo ještě větší horko a kouř. Spolu se zatuchlinou a plísní to vytvořilo pachový koktejl nepříjemně těkající do nosu. Vešli dovnitř. Doktorka překročila práh domu jako poslední a Čučin za ní zabouchl dveře. No, tak to je teda síla tady, ozval se Chapman s pípajícím dozimetrem v ruce. Bylo to jako pokyn, aby i další dva vědci spustili svoje přístroje a přikládali je k různým místům na odkrytých kamenech pod omítkou. Čučin se zamračil, chvíli sledoval jejich počínání a pak pohlédl na doktorku tak, aby pochopila, že si má ty svoje děti z mateřské školky trochu srovnat do latě. Ano, pánové, tady si užijete. Pan Čučin to tu zřejmě ještě odizolované nemá, poznamenala, čímž je natruc mistru skláři ještě víc rozparádila. Estelu děsilo, do jaké přízně se Čučin u jejich profesorů dostal. Jakoby jim rozdával bonbóny, v jejich případě vouchery na příští dovolenou zdarma. A oni se postupně začali chovat jinak. Když na první pokyn vypnuli dozimetry a přesunuli se k peci, bylo naprosto jasné, že zposlušněli. Nesnesitelné horko. V šesti brýlových čočkách se odrážel oheň stavící pece. Byla malá. A i když pohled do ní téměř způsoboval bolest, tak stejně to nádherně ostré světlo přitahovalo zraky všech přihlížejících. Záře ohně? Bolest. Pohled jinam. Úleva. Záře ohně? Bolest. Pohled jinam. Úleva. I Estela tomu propadla. Nechápala. Ti dva, co se kolem té pece motali, se do jejího chřtánu dívali bez ustání a ani jeden z nich neměl ochranné brýle. Malý kluk, tak kolem 18, střízlík, takový ten, co mu asi chybí růstový hormon, a velký tlustý chlap, který projevoval známky lehké mentální retardace a Čučina pořád oslovoval titulem šéfmajster. Ta uranová barva je dost agresivní, co? Poznamenal Chapman, zatímco nahlížel do podlouhlé mělké nádoby se sklářským pískem a prachem uranové barvy připravenými na vsazení do pece. Jistě, pokaždé mi to ty mísy úplně rozežere. Můžu je pak hned vyhodit. Přijde to všechno velmi draho, ale stojí to za to, vysvětloval Čučin. Mrňous natáhl na tyč roztavenou skelnou směs,
kleštěmi ji vytvaroval do neuvěřitelně tenkého válečku. Čučin ale nebyl zcela spokojen. Popadl kleště a táhl ještě dál, aby rozžhavené sklo o síle provazu stenčil téměř na sílu nitě. Průměrná práce je něco, co mě nezajímá, pronesl Čučin a povytáhl sklo ještě o kousek dál. Jsem tvůrce toužící po ideálu. Tvorba se musí odtrhnout od reality, musí se povznést k ideálu. No a dřív, než si nastaví své nové zákony, musí se oprostit od těch předchozích. Velký chlap opatrně sejmul z tyče zelenou skleněnou nit a strčil ji za dveře chladící pece. Všichni to sledovali se sevřeným dechem a zatajenými půlkami. Nebo obráceně, to bylo jedno. Jenom prostě nechápali, jak to, že se to celé nerozpadlo. Doktorka musela uznat, že Čučinovy ruce byly neskutečně zručné. Když šli Dufour, Boerio a Chapman na cigaretu a dopřát si o něco chladnějšího vzduchu k dýchání, otočil se Čučin na Estelu a vzal ji za předloktí. Víte o tom, že štola pod tímhle domem je spojena s chodbou, která vede až pod váš hotel? Hned pod domem je ale zával přes několik pater. V tomhle městě je v každé zahradě a v každém sklepě nějaká chodba do štoly. Odbyla ho a snažila se mu vytrhnout. Přitáhl ji zpět. To já vím. Ale tahle chodba je výjimečná, protože nás dva spojuje. Ale taky nás odděluje. Nelze jí totiž projít a proto ten zával musí pryč. Tenhle dům potřebuje celkovou demolici a na jeho místě pak vybuduju něco krásného. To vám nikdo nedovolí. V Jáchymově nemůžete pracovat s výbušninami. Ani kvůli demolici starého domu. Všechno by se propadlo. O to se nestarejte. Berte to ode mě spíš jako poezii. Když s vámi mluvím o nějakém závalu, myslím spíš na ten, co je v našich hlavách. Hlavně v té vaší. Já přece nechci žádný konflikt, tak nebuďte tolik ofenzivní. Co je to mezi námi, ta bariéra? Co je to? Popovídáme si o tom dnes ve vaší ordinaci. Usmál se a konečně její předloktí pustil. Estela bezděčně přikývla, rychle vyšla z domu, svižným krokem minula trojici nikotinci dopřávajících profesorů a nakonec se rozeběhla.

Marie Štípková a v jejím podání sedmá část četby na pokračování z románu současné české autorky Lenky Elbe, z románu s názvem Uranova. 21-dílnou četbu připravila Klára Vičíková, natočil režisér Dimitrij Dudík. A možná v dnešní kapitole, milí posluchači, vás zarazil jazyk, který odpovídá prostředí a charakterům příběhu v románu Lenky Elbe. Omluvte tedy případně vulgarizmy, pokud je vám tento způsob vyjadřování nepříjemný. Další četba na pokračování na Vltavě ještě v rámci dnešního vysílání, a to hodinu před půlnocí, kdy posloucháme četbu z kultovního románu amerického spisovatele Johna Irvinga Svět podle Garpa, dnes po 28. opět v podání herce Michala Bumbálka. Teď je 19 hodin.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, milí posluchači, zdraví vás Marta Kloučková. V dnešním sedmém nebi se budeme věnovat hlavně současné francouzské vokální jazzové scéně, ale pustíme si i zpěváky z Nizozemí, Belgie či USA a Indie. Čeká nás samozřejmě jazz, ale i trocha world music, soulu nebo písničkářství. Začneme u jednoho z nejrespektovanějších evropských jazzových zpěváků posledních desetiletí, belgického vokalisty žijícího již léta v Paříži, Davida Linkse, a písní You'll Always Be Tomorrow z předloňského alba Men Don't Cry. A pak si jeho hlas i hlas básníka a performera Trevora Baldwina vychutnáme v písni Letter to Trevor. Ta je z Linksova alba Be My Guest, The Duos Project z roku 2021. Příjemný poslech.

David Lynx patří už od 80. let k nejvýraznějším osobnostem evropského jazzu. Spolupracoval s řadou významných hudebníků, včetně Tutze Tielemanse, Diderika Wisselse nebo Marie Schneider. A během své kariéry si vybudoval pověst interpreta, který dokáže propojit jazzovou improvizaci s mimořádnou citlivostí pro text a význam slova. My se nyní pustíme do trochu jiných vod, zazní dvě písně, v nichž bude svým hlasem kouzlit zpěvačka Kavita Shah. Americká umělkyně indického původu ve své tvorbě propojuje jazz s hudbou různých kultur a jazyků. Já mám moc ráda její album Visions, z něhož si pustíme píseň Deluge autora Wayna Shortera s kavitiným textem, ale ještě předtím novější píseň Angola z alba Café Africa uskupení Corporación Musical Putumayo, kde Kavita Shah hostuje.

Zpěvačka a skladatelka Kavita Shah studovala jazz na prestižní Manhattan School of Music a vedle jazzu se dlouhodobě věnuje také brazilské, africké a indické hudbě. A já se těším, až někdy přijede hrát i do Česka. A mezi tím se my v následujících skladbách přesuneme do Francie. Pustíme si zpěvačku a skladatelku Kaloé, která na sebe v posledních letech upozornila originálním přístupem k vokálnímu jazzu a francouzské písni. Uslyšíme píseň Le Voyageur z jejího předloňského stejnojmenného alba a pak krásný jazzový standard Answer Me My Love.

Mladá francouzská scéna je v posledních letech mimořádně živá a Kaloé patří k jejím nejzajímavějším hlasům. My se z Francie na moment podíváme do Nizozemska. Čeká nás zpěvačka Trentje Oosterhuis, která na svém novém živě natočeném albu vzdává hold písním Stevieho Wondera. A já jsem z něj do dnešního playlistu vybrala píseň If It's Magic. Trentje patří už více než dvě desetiletí k nejuznávanějším evropským zpěvačkám a její schopnost propojit jazz, soul a pop jí přinesla mezinárodní uznání. Po ní zazní dvě ukázky z tvorby francouzské zpěvačky Estelle Perrault. Tato pařížská interpretka si získala pozornost svým svěžím autorským vokálním jazzem. Jak uslyšíme v písních Dreams Come True z alba Dare That Dream z roku

0: To byla Estelle Perrault na Vltavských vlnách a my se nyní přesuneme k americkému pianistovi, zpěvákovi a skladateli Benu Sidranovi. Hudebník, publicista a vypravěč s nezaměnitelným stylem je už více než půl století součástí americké jazzové a bluesové scény a i jeho nové nahrávky dokazují, že si stále uchovává nadhled, humor i autorskou svěžest. Ben Sidran během své dlouhé kariéry spolupracoval mimo jiné se Stevem Millerem, Dianou Ross nebo Van Morrisonem. Vedle hudby se věnoval také rozhlasové a televizní práci a dodnes zůstává jedním z nejoriginálnějších autorů na pomezí jazzu, blues a americké písňové tradice. Pustím písně All I Really Want to Do z krásného alba Dylan Different z roku 2009, kde Ben vzdal poctu písním Boba Dylana. A pak si pustíme píseň I Might Be Wrong z alba Picture Him Happy z roku 2017.
1: I ain't looking to compete with you, beat or cheat or mistreat you, simplify you, classify you, deny, defy or crucify you. All I really wanna do is baby be friends with you. No, and I ain't looking to fight with you, frighten you or tighten you.

Závěr dnešního Sedmého nebe bude patřit francouzské zpěvačce Camille Bertold. Camille Bertold si před lety získala pozornost nejprve na sociálních sítích, kde publikovala své vokální interpretace slavných jazzových sól. Záhy se však ukázalo, že jde o mimořádně talentovanou autorku s vlastním hudebním světem. Ve své tvorbě propojuje jazzovou improvizaci, francouzský šanzon, poezii i moderní kompoziční postupy. Její hudba je hravá, inteligentní a zároveň velmi osobní, jak uslyšíme v písních Empty Pockets a Arbre Ravéologique. Camille Bertold vystoupí 24. července na festivalu Jazz ve městě ve Frýdku Místku, tak si ji nenechte ujít. Děkuji za pozornost, milí posluchači, a těším se zase za týden naslyšenou. Loučí se Marta Kloučková.

Camille Belton dospívala, byla to poslední skladba středečního Sedmého nebe, kterým nás provázela jeho autorka Marta Kloučková. Už za pár minut to bude 20:00 večerní a na Vltavě nás čeká další z letních večer na téma a my se v pořadu Jak voní gorolína vydáme na putování krajinou Jablunkovským průsmykem až na Hrčavské trojmezí, a to proto, abychom zjistili spolu s autory dnešního večera na téma právě Jak voní gorolína.

0: prostě mi voní gorolina. Voní po dešti, voní po sněhu, voní po čerstvě vykvetlé lípě, voní po čerstvě pražené kávě. Mám ráda voní rána. Když otevřu dveře, tak tady voní ta čerstvost. Člověk se zhluboka nadechne a cítí to nejčerstvější, co může ráno být, jo? Celá hrčava v jednom.
1: Hrčavané jsou dobří lidé, ale docela takový nepřístupní. Dlouho jim trvá, než k sobě pustí někoho cizího a než tomu člověkovi začnou důvěřovat.

0: Četl jsem takový článek o Miss World, teď, co vyhrala Pišková, a ona pochází z Třince. A ona se vůbec za to nestydí. Ke Gorali přitihla, že je tu furt, že tu je jak doma. A tež to tam vzpomíná, že pochází z Gorali, a tež to tam vysvětluje tým reportérům, proč se tomu tak říká.
1: Hršové je krásné místo, takové specifické. Trojmezí, trochu se tady zastavil čas. Jsou tu různé otázky česko-polské, katolicko-evangelické. Myslím si, že s přibývajícím časem je to tu spíše víc a víc mírumilovné a takové jako přátelské. A že se některé ty propasti i pomalu daří překlenout mosty. Tak to aspoň já vnímám.

0: Tak to byla ukázka z dnešního večera na téma, který otevřeme už za malou chvíli a společně s jeho autory se vydáme na Jablunkovský průsmyk nebo do Jablunkovského průsmyku, což je místo, které odděluje Moravskoslezské a Slezské Beskydy a vydáme se také na nejvýchodnější bod Česka, Trojmezí u Hrčavy, což je unikátní místo, kde se setkávají hranice tří zemí. Vltavský večer na téma už za malou chvíli, v 10 večer pak pro vás budeme mít pravidelnou návštěvu ve světě zvuku a fantazie. 10. hodina bude časem pro Vltavský radioateliér a v něm dnes budeme poslouchat skladbu Martina Ožvolda s názvem FSMI 840 When I Listen. Martin Ožvold je vytvořil společně se skladatelem a perkusistou Eliou Moretim. Když se usilovně soustředíte, všechno se mění. Poslechový kus, který jeho autor Martin Ožvold vytvořil společně už zmiňovaným Eliou Moretim. Uslyšíte tedy mezi 10. a 11. v dnešní hodince radioateliéru. Četba s hvězdičkou 23. hodina bude časem jedné z posledních kapitol četby na pokračování z románu Johna Irvinga Svět podle Garpa. A čím se s dnešním vltavským večerem rozloučíme, bude to další kapitola vzpomínkového vyprávění výtvarníka a také pedagoga Michaela Richtajna. Právě této osobnosti a jeho vzpomínkám patří celý tento týden vltavské osudy. Martina Kolajová vám od vltavského mikrofonu přeje krásný středeční večer.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Teď už se, milí posluchači, nechte pozvat na pouť krajinou, která není definovaná státními hranicemi, ale svébytným jazykem, gajdošskou muzikou, přírodou a složitými dějinami. Zveme vás do míst, kde se mluví česky, polsky, slovensky, ale hlavně po našimu. Z autory pořadu Jak voní Gorolina se vydáme až na východní hranice republiky do Hrčavy, která se součástí Československa stala před 102 roky, 20. června roku 1924. A našimi průvodci budou Dagmar Misařová a Jaromír Šlosar.

0: Večer na téma.
1: Čemná nocka jde mňům, čemná nocka jde mňům, hej, na hrčavým dživky spím, na hrčavým dživky spím. Jiný jedna nespala, jiný jedna nespala, hej, na jašička čakala, na jašička čakala. Přijď jašičku, přijď a přijď, přijď jašičku, přijď a přijď, hej, a jak bedom čtyři bič, a jak bedom čtyři bič. Čtyři bylo, pěnč bylo, čtyři bylo, pěnč bylo, hej, a jašička nebylo, a jašička nebylo.

seno. Jen seno. Pod barevnými šátky v mozolech věno. Jak voní gorolina. Jablunkovským průsmykem až na Hrčavské trojmezí.

0: Čím mi voní gorulina?
1: Voní po dešti, voní po sněhu, voní po čerstvě vykvetlé lípě, voní po čerstvě pražené kávě. Mám ráda voní rána. Ráno miluju. Když otevřu dveře, ať je léto nebo jaro, tak tady voní ta čerstvost. Že člověk se zhluboka nadechne a cítí to nejčerstvější, co může ráno být, jo? Celá hrčava v jednom.
2: Hrčavané jsou dobří lidé, ale docela takový nepřístupní. Dlouho jim trvá, než k sobě pustí někoho cizího a než tomu člověkovi začnou důvěřovat.

0: Četl jsem takový článek o Miss World, teď, co vyhrala Pišková, a ona pochází z Třince. A ona se vůbec za to nestydí. Ke Gorali přitihla, že i tu furt, že tu je jak doma. A tež to tam vzpomíná o té Gorali, že pochází z Gorali, a tež to tam vysvětluje tým reportérům, proč se tomu tak říká.
1: Hršové je krásné místo, takové specifické. Trojmezí, trochu se tady zastavil čas. Je to krásné místo, ale odlehlé. Lidé jsou srdeční, ale řekl bych ne na první dotek. Až když je člověk pozná, tak oni otevřou to své srdce a jinak můžou tak na první pohled se někdy zdát třeba tvrdí. Prostě Gorolové, no, ty hory trochu vychovávají. Jsou tu různé otázky česko-polské, katolicko-evangelické, ale myslím si, že s přibývajícím časem je to tu spíše víc a víc mírumilovné a takové jako přátelské a že se některé ty propasti i pomalu daří překlenout mosty. Tak to aspoň já vnímám.

0: Tak já jdu, si na to šlápl kolikátkou, teď jedeš do těch kopců.
1: Malo, teď jedu 50. Tady se to moc nedá. Jednou jsem tu jel v zimě a měl jsem strach, jestli vůbec na Hrčavu dojedu. Jel jsem tam s lyžema, no to byla hrůza.
0: No, podívej se, je jaro a tady sníh. No,
1: to jsou ty změny. Málo kdo by čekal, že tady pojedem v takovém zimním království, když se podíváš na ty stromy. Ještě štěstí, že na té cestě to tak nesedí.
0: Ale navrhoval jsi, že bychom měli i druhou cestou.
1: Ta druhá cesta, ta by nám zkrátila cestu na Hrčavu, možná na polovinu nebo ještě i míň. To bychom museli jet přes Bukovec. Ale zas bychom dojeli na rozcestí ke Komorovskému Gruni, který je součástí Hrčavy. A je to taková oddělená část, krásná, protože tam jsou louky, které stále kvetou. To už málo kde se dneska vidí. A jsou tam i vzácné kytky, třeba vemeníky. Ty málo kde uvidíš, takové drobné bílé orchideje.
0: No tady teď zatím vidím velký polom.
1: No teď tady vidíš akorát bílo od sněhu a přitom byly už nádherné letní dny před několika dny, že?
0: Ale teď si představ, že kdybychom měli přes ten Bukovec a nedojeli bychom, tak asi pomoci bychom se těžko dovolali.
1: To bychom se těžko dovolali, ještě že známe bývalého starostu a tomu bychom volali o pomoc. Ten by určitě nám vyšel vstříc, jinak nevím, jak bychom se dostali. Tady je všude daleko. Já jsem si to jedno spočítal a z centra mostu je to na Hrčavu 15 kilometrů. Ta představa, že by měla děcka docházet z Hrčavy pěšky do mostu, je nepředstavitelná. To oni tehdy chodili do Bukovce a taky šli přes les. I to bylo komplikované, ale přece jenom blíže než do těch mostů. Ta cesta tu nebyla vlastně ani začátkem 50. let, ještě když Ivo Stolařík, on tady zpracovával tu historii a etnografii místa někdy v půlce 50. let a to teprve cesta se začínala budovat. To tu ještě nebyla cesta.
0: Takže původně, jak pan doktor Ivo Stolařík dojel vlakem
1: do mostu, zřejmě nějaká polní cesta nebo pěšina tu byla.
0: A pěšky potom na Hrčavu.
2: Tak si mě zavolali na studijní oddělení, to bylo v Brně na Masarykově univerzitě, a říkali mi, no jestli chcete dělat doktora, tak musíte si změnit kombinaci, nikoli na hudební věda etnografie, ale etnografie a hudební věda. To není žádný problém, ale pro mě to byl problém. Já jsem si připravoval nějakou dizertačku muzikologickou a teď jsem musel dělat tím pádem etnografickou. Tak jsem uvažoval, co bych dělal, a šel jsem za svým profesorem, etnografem, a on říkal, tak já jsem rád, že budete dělat tu etnografickou. A co kdybyste tak udělal monografii nějaké obce? Tak jsem si vzal mapu okolí Ostravy a to Slezsko a severovýchod Moravskoslezské země a tak jsem na to koukal dost asi podivně. A potom jsem říkal, jeda, tady je státní hranice, tady je Polsko, Slovensko, Morava nebo Těšínské Slezsko. A mě vždycky zajímaly takové oblasti styčné, kde se něco dělo, nějaký proces tam probíhal v rozmanitých oblastech, v jazykovědě a ve všem možném. A teď jsem si řekl, no tak Hrčava, no ale já jsem zjišťoval, kde ta Hrčava je, jak se tam dostanu. Tehdy tam jezdil jenom autobus do Bukovce a odtamtud to bylo pěšky, protože tam nevedla žádná cesta. No tak já jsem tam přišel a to byl skutečně pohled dosti pro mě nezvyklý. Tam byly jenom dřevěnice, ovšem ne nějaké nové, tam byly už tehdy, myslím, 100-150 let většinou. A ten život byl velice těžký. Tam neměli žádné silníky nebo něco, protože každý si musel udělat všecko sám. Pole tam to byl velký problém, tam je kamenitá půda, to je ve výšce 600 až 700 metrů, ta Hrčava. Kolem lesy, takže oni vlastně tam nemohli ani žádnou ornou půdu mít. Sem tam brambory, kde si tam trošku těch kamenů odhodili. A ty lesy, no tak tam to byla jediná možnost zaměstnání, že v těch lesích pracovali. To byla velmi náročná práce. Taky už podle toho Bukovec a Hrčava, ta Hrč, to byl nádor na kmeni.

0: Obec Hrčava se rozprostírá mezi 18. stupněm, 49. minutou, 16. vteřinou až 18. stupněm, 51. minutou východní délky a mezi 49. stupněm, 30. minutou, 55. vteřinou až 49. stupněm, 32. minutou a 9. vteřinou severní šířky ve výšce 501 až 701 metrů nad mořem. Její katastrální rozloha je 288 hektarů, 36 arů a 15 metrů čtverečních. Východní hranice katastru je státní hranicí s Polskem, na jihu hraničí obec se Slovenskem, na západě a na severu s obcí Bukovec. Jižní nezalesněná třetina obecního katastru, která se svažuje nejdříve mírně, později prudčeji k jihu, tvoří obydlenou a obdělávanou část. Severní dvě třetiny s výjimkou úzkého nezalesněného pruhu Komorovského grůně a několika pasek jsou porostlé smrkovým, jedlovým a bukovým lesem. Podnebí je na celém Těšínském Slezsku a zejména ve vyšších zalesněných polohách drsné, deštivé, typicky horské. Sídelní jádro obce Hrčavy je však chráněno před drsnými severními a severozápadními větry svahem a horou Girová, takže přes svou vysokou polohu má poměrně výhodné podmínky pro osídlení. Vodopisně patří Hrčava k povodí Dunaje a tím do oblasti Černého moře. Černý potok se vlévá do Čiernianky, ta do Kysuce, Kysuca do Váhu a Váh do Dunaje. Severní hranice obecního katastru je díky Bukovskému potoku vodním předělem s povodím Odry, tedy s oblastí Baltického moře. Hrčava neleží ani na silničním, ani na železničním komunikačním spoji. Je přístupná buď od severu po lesní pěšině, nebo od jihu po strmé a pro koně velmi namáhavé cestě.
1: Jsme v centru Hrčavy s historikem Martinem Krůlem z Muzea Těšínska. Jsme se vydali v historických stopách Hrčavy. Martine, příjmení Krůl, to je polské?
2: No, buď to je polské nebo německé. Etymologie toho příjmení může vycházet z polského Krůl, což je český král, že? Ale taky je to německý Krůl s dvěma L, což je taky germánský základ.
1: Jsme tady v centru obce Hrčava. Tak jaká byla ta nejstarší zmínka?
2: Ta nejstarší zmínka o Hrčavě jako o místě je spojená se zdejším pevnostním systémem s takzvanými jablunkovskými šancemi. To opevnění Hrčava bylo součástí celého toho systému.
1: A nejstarší... Čili šance, to je opevnění?
2: Šance z německého val hradba násep, čili die Schanze. A pojmem šance se označují právě taková ta drobná zemní opevnění, taková ta polní.
3: Když tady jsou šance, proti komu vlastně se stavěli? Protože tady jsme blízko hranice.
2: No ano, právě proto, protože tady byla hranice zemských celků. Tady se stýkali Slezsko, Uhry a Malopolsko. A zájem o obranu té hranice, to spadá už do 16. století a to byla prohraná bitva u Moháče v roce 1526, po které zesilili útoky expanze Osmanské říše tady do středoevropského prostoru. A jelikož zde to byl jediný úsek slezsko-uherské hranice, tak sleští stavové rozhodli o tom, že ji budou bránit. Tady ta obrana byla postavena na té Velké šanci a tyto takzvané komunikační reduty, z níž jedna byla tady na Hrčavě.
1: Co je komunikační reduta?
2: To je terminus technicus pro opevnění, která byla mezi těmi hlavními body a komunikační znamená, že mohli spolu tyto dva body, které se navzájem nevidí, komunikovat přes ten systém jednotlivých redut, které jsou tady mezi něma položeny na svazích. Opravdu jsme šli na každou tu redutu, vzali jsme si zrcadlo a pokud zasvítilo slunce, tak jsme viděli, kdo odkud kam může vidět. Že já dám zprávu z Velké šance přes ty čtyři opevnění a na Malé šanci to vidí. Jo, čili oni si mohli dávat signály kouřové vystřelem.
1: To je jak indiáni.
2: No v podstatě ten princip je pořád stejný. Ta nejstarší zmínka o Hrčavě pochází z roku 1645, čili to je doba konce 30leté války. Tady v té době hrozily útoky Švédů ze západu a z druhé strany útoky uherských postalců Jiřího I. Rákociho. A z té doby pochází zpráva Alexandra Frelicha, že právě tady byla šance v té době nazvaná Hertiava v pramenech.
1: Hertiava, psáno s dvojitým V.
2: No, ano. Ti soldáti komunikovali německy, protože oni většinou to nebyli ti místní, že?
3: Tam už se ozývá to Hrčava.
2: Ano, tam už slyšíme ten základ dnešního názvu Hrčava.
1: Ale mezi místními se zase traduje něco jiného k tomu názvu. Od hrče, nádoru jakéhosi ve stromu, tak bylo by to i logické, když jsou tady stromy.
2: No, to se ani nevylučuje, jo, poněvadž oni to nazvali podle nějakých místních názvů. Jo. Tady byli vlastně osadníci, že Javořínka už tady byla, takže pokud to takhle nazvali, takže ti vojáci neměli důvod si vymýšlet nějaké nové názvy, takže oni mohli opravdu vycházet tady z těch názvů místních.
1: A teď se vydáme už jenom kousíček kolem nové školy. Ale hned za ní je stará škola. V té se začalo učit v roce 1924 a jméno je spojováno s Masarykem. Zajímalo by mě, jestli přežila ta deska, na které je Beneš a Masaryk. Pojďme k vám.
2: Tak ten pomník má pohnutou historii, která souvisí s tím rokem 18 až 20. Po skončení velké války dochází mezi Československem a Polskem ke sporu o území Těšínského Slezska, protože každý z těchto nových nástupnických států si tohle území narokoval pro sebe. Ten spor se zpočátku vyvíjel tak, že místní orgány, polské i české, si rozdělili to území podle české strany provizorně, podle takzvaných listopadových úmluv v roce 1918, s tím, že podle toho, jestli byla ta samospráva polská, spadalo to pod pravomoc Rady národové, pokud byla česká, spadala pod pravomoc Zemsko-národního výboru. Tento stav ale potom polská strana začala považovat za de facto, že takhle to má být. Česká strana s tím spokojená nebyla a proto dochází k tomu ozbrojenému střetu, takzvané sedmidenní válce, která sice trvala 8 dní, což byl takový velký konflikt mezi Československem a Polskem, který v myslích pořád rezonuje. A díky ní se vlastně ta jednání o budoucnosti území přenesla na jednání pařížské mírové konference do Paříže. Čili o budoucím rozdělení, o budoucnosti území rozhodovali delegace a komise v Paříži.
3: A jak rozhodli o Hrčavě? Ta už byla součástí?
2: Podle původních listopadových úmluv tady tato oblast připadla pod správu Polské rady národové. Po té sedmidenní válce dochází k vytvoření nové demarkační linie, která vedla víceméně kolem Košicko-Bouminské dráhy, čili tato oblast opět byla na té straně polské. V roce 1919 dochází k rozhodnutí o provedení plebiscitu, který ovšem díky násilnostem nebyl realizovaný a proto rada velvyslanců v belgickém Spa rozhodla 28. července 1920 o rozdělení území zhruba v hranicích, jaké probíhají dneska. To dílčí rozdělování území prováděly tzv. Delimitační komise, a v případě Hrčavy byla udělána výjimka, kdy Hrčava původně jako osada obce Javořínka by měla připadnout polskému státu. S čím se ovšem tady místní obyvatelé nestotožňovali a chtěli, aby byla připojena vlastně původně celá Javořínka, pokud ne, tak aspoň minimálně ta Hrčava k Československé republice. Byla sepsána petice, která byla přednesena u té delimitační komise a oni základě té petice rozhodli, že bude teda ta Hrčava přičleněna k Republice Československé a ti obyvatelé deklarovali tu příslušnost Československému státu a i tímto způsobem, že prostě nazývali tady ty školy po hlavních představitelech nově vzniklého státu.
1: Tak teď jsme u té staré školy, kde dneska je Hrčavské muzeum, ale v soukromých rukou. Martine, zkusíme. Není otevřeno. Těmito dveřmi zřejmě chodívali do této školy, která se tady narodila v roce 1924, polské i české děti. Ale učili se česky.
2: Ano, tady se učilo česky.
3: Vyčetl jsem, že Hrčavě ve 20. letech se říkalo Malá Praha. Jak si to vysloužila?
2: Tím, že tady se naprosto většina, prakticky všichni hlasili k české národnosti, což na rozdíl od těch okolních obcí je opravdu unikátní, jo? Malá Praha, tady se hodně to češtví preferovalo. Jezdilo se na výlety do Prahy, hodně ty české spolky přispívaly na dobrovolné hasiče a i na tu školu, co bylo výjimečné. A ta situace se zase mění v roce 1938 na podzim, kdy dochází vlastně celé Těšínsko a dochází k odstoupení části území Polsku. Tady ta hranice byla velmi neklidná, byly tady četnická stanice, bylo tady umístěno družstvo straže obrany státu a dochází tady i k útokům polských bojůvek. Jedna z nich proběhla třeba 26. září 1938, při níž byl zastřelený Witold Reger, učitel z Polského Těšína, což byl syn známého socialistického Džavača, jako činovníka Tadeuše Regera.
1: Vy rozumíte polsky, Martine?
2: Ano, rozumím. Mluvím.
1: Vy mluvíte.
2: To je výhoda tady tohoto prostředí, že máte automaticky dva jazyky, možnost se s nima dorozumět a zadarmo.
1: Jako historik, když putujete po Hrčavě, tak je nutné, abyste se dobře dorozuměl s těmi místními.
2: Přesně tak.
1: Teď se vydáváme k radnici a ke kosteličku a to už je cesta k Trojmezí.
2: To Trojmezí v této podobě, jako hranice tří států, vzniká až potom, kdy se rozdělí Československo, kdy k 1. lednu 1993 vzniká samostatná Česká a Slovenská republika, která právě na tomto místě hraničí s Polskou republikou.
1: Kolikrát jste tam byl?
2: Nesčetněkrát. Chodím tam poměrně často, protože při průzkumu terénním těchto šancí nebo při dokumentaci tudma procházím a projdu-li Trojmezím, dostanu se na vrch Valy v Černom a dostávám se do dalšího fortifikačního systému.

0: Pan starosta nás čeká s foťákem.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, pěkně zdravím.
1: Dobrý den.
0: Můžeme vyrazit?
1: Ano.
0: Pane Petře, vy se jmenujete Gořálka.
1: Ano.
0: Krásné příjmení. Ale vy se píšete česky, Gořálka.
1: Ano, česky, ale původně děda se psal polsky Gorzolka, ale když probíhaly ty bitvy tady o to Těšínsko a to rozdělení toho Těšínska, tak ta Hrčava se přimkla k té České republice, chtěla být součástí Československa tehdy a oni se nechali přejmenovat ty polské jména Gorzolka na Gořálka, Vavřač, Vavrzcz se nechal na Vavřač.
0: A jakou Gořálku máte nejraději? Tady Vařonku, ne?
1: Jako starosta bych radši takové
0: ne,
1: věci
0: jako
1: tady.
0: Petr.
1: Tady je oblíbená Mjodula, Slivovice, že? Jo.
0: Vy jste přímo Hrčavan, bydlíte na Hrčavě.
1: Ano, dům jsem si opravil sám.
0: Ale potřebujete mít jemné ruce na ten fotoaparát.
1: Ani ne, to fotí samo dneska už ty mašiny.
0: Tady je Jablunkovsko jako na dlaní. Zde se píše o Hrčavě. Malá horská vesnice jen s 278 obyvateli. To bylo vytvořeno před 10 lety.
1: Dneska je to, myslím, 262, ale to jsou lidi, kteří tady mají nahlášený trvalý pobyt. Ale fyzicky tady těch lidí tolik nebydlí. Jo.
0: Je tady obecní úřad, je tady škola, je tady kostel, zdravotní středisko?
1: Ne, nic takového.
0: Policie?
1: Policie taky ne.
0: Ta nejstarší hospoda u Sigory, ta funguje. Kolik dalších restauračních zařízení tady dneska je?
1: Třeba některé jsou otevřené jenom o víkendu kvůli turismu, tak dejme tomu, že 4, pokud počítám i tu kavárničku, tak 5 restauračních takových
0: zařízení. Myslíte tu pražírničku?
1: Pražírničku, ano.
0: Kam nás vezmete autem?
1: Tak zajedeme tady kousek, tady je takový kopec Šance. Na tom místě byly údajně původní ty hrčavské šance.
0: Připoutat se, vzlítáme.
1: Jedem.
0: Vy máte dvě děti.
1: Ano. Holku a kluka. Kluk teďka chodí do první třídy a dcera chodí teďka do šesté. Kluk chodí tady na Hrčavu do školy ještě, protože tady je malotřídka. Teďka po novému bude jenom do třetí třídy. A holka už chodí na Mosty, takže jezdí autobusem sama. Takže tady zastavíme a musíme jít už teďka pěšky.
0: Jardo, pojď na čerstvý vzduch, nadechni se zhluboka, ty jako poutník to znáš.
2: Je to odvane, ten vzduch.
1: Na Hrčavě je docela hodně fotogenických míst, to Trojmezí je takové fotogenické hodně. Jsou tady třeba na Hajdušunce, to je v lese, taková přírodní menší jezírka, kde je hezké focení. Tady na Javořince ten Vavřačův grůň. Takové asi nejvyšší místo tady v okolí, z kterého je krásný kruhový výhled tady na tu krajinu. Je tu co fotit, půjdeme tady.
0: Jo. Já jsem zadýchaná, vy jste v pořádku.
1: Jo, já jsem v klidu, já jsem zvyklý chodit. No.
0: Máte na krku foťák. V muzeu Trojmezí byla otevřena výstava o tůňkách, o obojživelnících a to je taky vaše téma.
1: Ano, v lese je takový mokřad, kde se zadržuje voda a Lesy ČR podařilo se nám přesvědčit na to, aby obnovili původní jezírka, kde místní na těch jezírkách kdysi hrávali hokej a sami si to čistili. Lesy ČR z toho byli nadšené a sami se aktivně do toho pustili a místo jednoho jezírka, které tam bylo původní, tak těch jezírek tam vykopali několik. Takže teďka je to taková super věc v tom lese, že tady chodí strašně hodně turistů a nemuseli bychom tady vymýšlet nějaké složitosti a nějaké horské dráhy a rozhledny, ale třeba takovéhle věci jsou na Šumavě, na těch mokřadech, jako ve ty dřevěné stezky mezi těma jezírkama, bylo by to super.
2: To není jenom Hajdušonka, ale je tady spousta krásných míst a takové významné místo je to Trojmezí. A vy chcete i to Trojmezí nějak více zviditelnit, aby se srovnalo třeba s Trojmezím z té polské strany?
1: Trojmezí přilákává nejvíc těch turistů. Když to vzniklo, to Trojmezí, tak se tam postavili nějaké monolity, postavili se tam altánky, ale během let ta Hrčava nějak už víc do toho Trojmezí neinvestovala. A země jako Polsko a Slovensko si to tam udělali fakt hezké. Z polské strany tam je pro děti takové hřiště dětské, vyrůstá tam teďka hotel, Slováci to mají taky pěkně udělané, zrekonstruovali most, takže my bychom tam chtěli, aby jsme nebyli takový jenom chudí příbuzní. Udělat tam aspoň nějaký park posezení, nevymyšlet nic složitého.
2: Takže žádné atrakce?
1: Jediná atrakce, která mě docela osobně nadchla, je Poeziomat. To je něco jak flašinet, je to taková roura a máte tam ručku, s kterou když zatočíte, tak spustí se vám nějaké básničky, písničky. Dvě místní holky zpívají v souboru Za lží, tak nás napadlo, že bychom nechali namluvit goralské básničky a nějaké písničky je naspívat. Kdo by tam přišel, jak by si zatočil prostě tou klikou a ozvalo by se mu v nářečí tady v tom místním nějaké básničky.
0: Po našemu.
1: Ano, po našemu.
0: Umíte po našemu?
1: Jasné, umím.
2: Výuku zatím není třeba vymýšlet po našemu.
1: Ne, to se nezapomene. Ale je už tady právě nápad od jedné mojí zastupitelky, která právě je v tom Zaolší, že budou dělat kroužek, že budou ty děti učit ty básničky a písničky po našemu.
0: Teď se vracíme zpátky k památnému místu.
1: Je za tou hospodou u Sikory, tam je taková alej památných stromů.
0: Takový vykotlaný strom tam je jeden.
1: Jo, dub a dva buky.
0: Jado, a ty jsi tady po té pěšině všiml.
2: Tady bylo trhaniště, když třeba dravec nebo nějaká šelma uchopí tu svoji kořist. A ten jestřáb, který tady je nejčastěji, psal o něm i Jindřich z Hogata, tak ten tady skutečně má výborné působiště a on když nějakého toho opeřence polapí, tak si ho oškube.
0: Ale podívej, že ani ten silný vítr to neodnesl, to peří. Pane Petře, foukněte na ruce a na prsty, jestli nemáte zmrzlé, když se chystáte fotit.
1: Tak vyfotíme si památné stromy.
0: Tady se dole pracuje se dřevem, to je hudba minulosti i budoucnosti. Ale vy teď tady fotíte památný strom.
1: Památný dub. A vedle něho je bývalé hasičské skladiště nebo malá zbrojnice, kterou si tady postavili místní hasiči. A je taková zajímavost, že hasiči Hrčava vznikli o 3 roky dřív, než obec Hrčava dostala statut samostatné vesnice. Byla uznána jako obec Hrčava, protože obec Hrčava kdysi patřila pod Javořinku.
0: A ta koně z Přeška?
1: Ta koně z Přeška je teď na obecním úřadě, tam je novější zbrojnice a jsme si ji zrekonstruovali a chystáme se ji právě tenhle rok vystavit. Je vlastně výročí 100 let založení hasiče na Hrčavě, tak postavíme nějaký přístřešek a necháme ji vystavenou už venku.
0: Další 100 leté výročí, taky škola 1924 Masarykova, že?
1: Ano, ano.
0: A to všechno máte jenom skok z obecního úřadu?
1: No, Hrčava je taková malá vesnice, takže všude máte blízko.
3: A když ošel na Jirovu v neděli, jako v pod do diablizmu jenom nikdy nevím, kde je.

0: a dušičku na ogen přikladajte.
1: Prvním civilním osídlencem na Hrčavě byl podle ústní lidové tradice dřevorubec Martin Palica z obce Košařiska, kterému těšínská komora kolem roku 1770 povolila usídlit se v blízkosti šance Hrťava, aby zde kácel buky a klučil kořeny. Komora posílala do lesů kolonisty jednak proto, že byla velká poptávka po bukovém dřevě a pro odlehlá místa se těžko hledaly pracovní síly, a pak také proto, že zde bylo hodně zbojníků, kteří ohrožovali obchodní cesty vedoucí Jablunkovským průsmykem. Palica postavil poblíž dnešního stavení číslo 6 nejprve primitivní dřevěnou boudu, dva dašky ze Šindouhův, a později dřevěné stavení, první kurlok na Hrčavě. Přivedl prý sem také několik dalších usedlíků z Košařisk, Milíkova, Tyry a Javořinky, s nimi škácel stromy. Později zvětšovali noví osídlenci vyrobisko tak, že vysekali kolem určitého místa pruh stromů a v takto ohraničeném prostoru zapálili les. Do půdy smíšené s dřevěným popelem sázeli pak brambory a seli křibici, které jim sloužily za základ potravy.

0: jste v lese a nemůžete pilu sehnat. Musíte pilu nosit sebou.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Tak, co tady máte napsáno? Přibližování dřeva.
0: Jo.
1: Vy jste tady z Hrčavy?
0: Ne, ne, ze Slovenska. No, a máte vyděláno.
1: Co jste to říkal, že jsme v lese a nemůžeme pilu sehnat?
0: No, tak není, tam je bláto, lebo to je kalamita, po kalamitě všechno.
1: No, já jsem se dívala, jak vy jste tady s tím traktorem měl dolů. No. To je šílené teda.
0: A to je od vývozky všechno rozbité, to musíme objíždět. Bylo mokro, se musí zpracovat, bo už korovec je tady.
1: Všichni medvědi a vlci zdrhli.
0: Jo, no. Dobrý.
1: Kdo myslí, Žardo, že utekl ze zvěře?
2: No, oni jsou už tak zvyklí, že já myslím, že skoro neutekl nikdo, jenom my. Tady ta zvěř je zvyklá na to přibližňování dřeva, na to, co se tu děje v lese, že v podstatě žijí v takové symbióze. Já si to
1: přibližování
2: myslím,
1: dřeva, to je přibližování co? Jak jsme dřeva. Potkali toho koníka?
2: Koníka, protože tady jsou takové nepřístupné terény, že i když ten traktor, jak jsi viděla, tak si poradí s různými vývraty, já ho úplně obdivuju, jak jede, ale jsou místa tak nedostupné, jak se podíváš třeba do té strže, tam by jedině mohl vytáhnout to dřevo koník a přiblížit na nějaké místo.
1: To je finta. Tak vy si to přibližujete, to dřevo, tím řetazem nahoru.
0: Taká je doba dneska. Technika nahradila koně, všechno. No a já tu mám koně. Mám ještě jeden traktor, protože my jsme soukromníci, děláme se synem.
1: Kam se nedostane traktor, dostane se koník.
0: Jedině.
1: A jak tomu vašemu koníkovi říkáte?
0: Maco. A druhý se jmenuje Zuza. Máme dva, no. No musíme. Bez toho to v lese nejde. Ten dobré, musíme to ukončit.
1: Jasně, děkuju, ať se daří. A pozdravujte koníky.
0: Budu.
1: Jak je to asi daleko k paní Orešanské?
2: Centra obce, to je kousek, za 2 minuty tam jsme v pražírně a v kavárně na výbornou kávu tě zvu.
1: Na kávu, tady na Hrčavě, na horách.
2: Na kávu. Řada lidí je překvapený, že tady existuje kavárna a je celá dřevěná navíc. Tak jak to patří tady do toho prostředí? Před náma se objevilo údolí s nejvyšším mostem ve střední Evropě a za ním jsou už slovenské hory a dědina Čierne.
1: A jsme na místě.
2: A pejsek už nás vítá. Tady už na nás kouká.
1: Pražírnička u chalupky, hrčavská čerstvá káva. Gorolsko Svoboda, regionální produkt.
2: Káva je výborná, jdem na to, pojď. Dobrý den.
1: Paní Orešanská,
3: já vás tady hezky vítám u nás. Děkujeme. Ve Voňavé pražírně, dobrý den. Tak, jakou kávičku si dneska dáte?
1: No, jakou byste nám nabídla?
3: No, ve výběru máme z hrčavské kávy vlastně všechno.
1: Tak já bych prosila lungo.
2: Já si dám espresso, úplně to nejmenší možné.
3: Dobře.
2: Tady je poutač a tam se píše, že je to regionální produkt. Káva, která je od někud z Ameriky.
3: No, to jsem taky byla překvapená, jak to obhájím. Ale je tam ta myšlenka domova. Od dětství znám vůni kávy, kdy si babička s dědou tady u nás v chaloupce vždycky udělali ráno kávičku. A ten pocit, který já jsem tam mývala jako dítě, tak jsem chtěla přenést dál.
1: Vy jste přímo odsud, z Hrčavy.
3: Moji prarodiče, můj dědeček s babičkou, odsud pocházeli. Dědeček se tady narodil, ale já jsem tady vlastně trávívala celé své dětství. Tady jsme jezdili každé víkendy, ale doma vždycky bylo tady.
1: A vy se cítíte taky Gorolkou?
3: Cítím, ale u nás se nikdy nemluvilo po našem. Doma jsme mluvili česky tím, že jsme se narodili v Karviné, kde jsme až tak neslychali ten jazyk po našemu.
2: Děkuju.
3: Tak.
1: Teď se chystáte pražit, takže vytahujete jutové
3: pytle se zelenými zrny, s různými odrůdami, už podle odhadu poznám, kolik gramáže mám do pražičky dát. Už jsme začali pražit. Tak už pražíme směsku chalupčan. To je to americké odrůdy. Teď to bude pražit takových 10-15 minut. My jsme se přestěhovali z Anglie už přímo do Hrčavy v roce 2016.
4: Zpátky domů jste se z Anglie vrátila s dcerou?
3: Ano.
4: Která má dneska narozeniny?
3: Ano, dneska má 16 let. Jmenuje se Nina. Je to moje srdcovka.
4: Kam chodí do školy?
3: Teď momentálně jezdí do Mostu u Jablunkova. Tady vlastně na Hrčavě máme malou třídku od 1. do 5. třídy. Takže jak jsme se vrátili z Anglie, Ninka chodila do 3. třídy v Anglii. Pak jsme se vrátili sem a já jsem ji tady dala jakoby o rok později, aby se necítila opožděna, co se týká češtiny, protože s tím měla problém. Tak začala tady chodit do 2. třídy. Potom od 6. třídy začala jezdit do Mostu Jablunkova. Dneska už je v 9. třídě, takže čekáme na výsledky talentovek, jestli se dostala na střední školu do Ostravy.
4: Paní Vlasto, tady je napsáno pražírnička u chalupky.
3: Ano, chalupka je původní dřevěnice, která se nachází ještě za tím domem, ve které se narodil můj dědeček a jeho sourozenci. Jo, nám se kdysi říkalo chalupčani, já jsem nikdy nevěděla proč, až mi někdo vysvětlil, že je to díky té chalupce. Je teď už krásně rekonstruovaná, ale když si, jak se to dřevo ochraňovalo, tak byla obytá různými barevnými deskami, takže vypadala jak perníková chalupka, takže ji říkali...
4: U chalupky.
3: Přesně tak, jako poděkování mým předkům, že tady já můžu být.
4: Ta původní chalupa je Maliurková?
3: Ano, to postavil vlastně můj dědeček Rudolf Maliurek, který tady byl známý tím, že on hrál na akordeon, na harmoniku. A jak tady chodili pocestní, tak jim vždycky zahrál nějakou písničku na požádání. Nás už tady znali jako Maliurci z chalupky. Dědeček chodil do dolu, doloval uhlí, což práce je těžká, nebezpečná. Když si za ty peníze vydělané něco koupili a přišli děti a rozbili jim to. Takže nás učili vážit si práce druhého člověka. A takhle jsou ti Hrčavěci, že si dávají pozor, že tady opravdu tvrdě dřou a že by přišel někdo a jim to tak zničil, tu energii, kterou do toho tak těžce dávají. Že? Každý si tady hledí svého, protože toho má dost na svém talíři. Uživit se tady, dojíždět do té práce, ty děti dojíždějí do školy, není to snadné. Ono to může vypadat, že jsou nedůvěřiví. Ale zatím se mi nestalo, že by mi někdo odmítnul pomoc. Minulý rok jsem zapadla v Bukovci, sice se mi podařilo nakonec se z toho dostat, ale už byl kamarád na cestě, který všeho zanechal a jel mě zachránit. Jo. Tohle to jsou Hrčavy oni. Teď jde káva do chladicího systému, ona je totiž žhavá, ta káva se praží až na 270 stupňů, takže ještě vevnitř je rozžhavená, takže se musí rychle ochladit, aby mi nesčernala. Mohla bych to nechat tak, ale mám obavy, že by některé zrna mohly vevnitř být přepražené.
4: To už krásně voní.
3: A zkuste si ještě vyjít ven na terásku, jestli ucítíte ještě tu vůni, která už se zjemnila tím hrčavským vzduchem.
4: Jardo?
2: Voní to krásně. To jsou zvláštní beskydy. Takové netradiční. Pražené beskydy, pražená gorolina.

0: Česká pošta na Hrčavě. Dobrý den. Jak se dostanou lidi k dopisům?
1: Tak pokud jezdí autem do práce, z práce, tak mají možnost si vybrat tady poštu z těchhle schránek.
0: Jak to funguje?
1: No já tu poštu tady dám. Samozřejmě pokud to není doporučený dopis do vlastních rukou, tak s tím musím zajet až na místo určení.
0: Proto jsou tady ty schránky, protože těžko byste se dostala k nějakým usedlostem.
1: No bohužel musíme. Zrovna dneska tam třeba jedu s důchodem, tak ten mu nemůžu nechat tady, že? Tak musím jet až na Trojmezí, které je vlastně Slovensko, Polsko a tady Česko.
0: No tak to jste i dobrá řidička.
1: No tak musím.
0: A v zimě?
1: No právě.
0: Jaká je cesta?
1: To je to posypané, no občas kloužu, občas mi nějaký traktor musí vytáhnout z příkopy.
0: Takže doporučené dopisy
1: musím dovést domů.
0: Důchody taky?
1: Důchody taky. Obyčejnou poštu, časopisy, takové obyčejné dopisy se dávají tady do těchto schráneček.
0: Jak často jezdíte?
1: Teďkom trojrychlostní doručování, to znamená jedno za 3 dny. Ale pokud je důchod, tak jede rychlost, takže kdykoliv daný den důchodu. Takže prakticky každý den jsme tu.
0: A toto je směrná?
1: No na to Trojmezí. Je tady vjezd zakázán, pouze zasobování a kdo tu bydlí. Takže projet jako tady na jinou dědinu ne.
0: Za jak dlouho to stihnete?
1: Hodinku.
0: Oběd. Tak šťastnou cestu a pozdravujte. Mějte se hezky.
1: Děkuju, nashledanou.

0: Tady jsme v centru, je tu kostel, je tu škola, je tu obecní úřad. Všechno v okruhu 50 metrů. Zřejmě všichni se sjíždějí, i když to je německé auto, tak ten asi na mši nejde.
1: Dobrý den.
2: Nahráváte něco?
1: My jsme z rozhlasu o Hrčavě. Aha. Nahráváme dokument na Vltavu.
2: Pěkné.
1: A tak jsme si říkali, že musíme dneska přijít.
2: Na mši?
1: Vy tady sloužíte?
2: Jo, já tady sloužím.
1: Jak se jmenujete? Já jsem Dagmar.
2: Vojtěch Žvák.
1: Pane Vojtěchu, jak dlouho tady sloužíte?
2: Teďkom 5. rokem. Já jsem tady v Jablunkově a pod Jablunkov patří tento hrčavský kostelík.
1: Kolik vám tady chodí Hrčavianů?
2: Hrčavianů jenom pár, spíš starší lidé, ale hodně tady třeba turistů přijde, nebo lidé z Bukovce, nebo i z Jablunkova.
1: Kolik začínám vše?
2: V 11, každou neděli. Dobře, já už utíkám, můžu?
3: Tak zatím.
4: Pane, uvedeš nás pokušení, ale zbav nás
5: svobody. Zdravá si, Maria, a požehnaný je plod života tvého Ježíš.
4: Svatá, bezdejší, dej nám dnes a odpustám naše viny, jako i my odpouštíme naši viníku. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás ze zla.
6: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost a pokoj od Boha našeho Otce, i od Pána Ježíše Krista. Ať je s vámi se všemi.
1: Dobrý den. Vy jste Hrčavianky? Obědujete?
7: A je rodačka, já ne. Bydlím tu jenom, já jsem jako Bukovianka. Narodila jsem se jako v Bukovci.
1: Kde žijete?
8: No, tu kousíček dál mám barák, no.
1: Vaši rodiče to tady postavili?
8: Ne, to jsme si postavili my s manželem, ale my jsme bydleli tu kdysi v té chalupce, to jsme prodali po rodičích už potom.
1: A jak se vám žije na Hrčavě? Jaké to tady?
7: Dobře, dobře. No.
1: Je tady krásně.
7: No.
1: Tak děkuju.
7: Tak, díky, naschledanou.
1: Měl jste plno dneska v kostele.
2: Jo, jo.
1: A ti dva kluci, kteří ministrují vám?
2: Jsou taky dojíždějící, tak z toho Bukovce z Jablunkova, tak tady z okolí.
1: A vy je vozíte sebou?
2: Oni se ne, sami ne, dostali. Oni většinou jezdí sami. Dneska jeli se mnou, ale většinou jezdí sami.
1: Ještě jedno vaše příjmení.
2: Vojtěch Žvák.
1: Vojtěch
2: Žvák. Já tady nejsem farář, jsem tady kaplan. Jste kaplanem, to znamená jakoby pomocník faráře.
1: Žvak s dvojitým V?
2: S jednoduchým V.
1: Kde je původ toho příjmení?
2: Nevím, je to možné, že to je z Polska a je taky možné, že to je od slova žvačka, což je staročeské slovo, které popisovalo ženu, která hodně mluví. Jako takovou ženu, která trochu mluví a trochu ji pomlouvá. Žvačka. To už nevíme.
1: Proto vám ta pusa tak dobře jede.
2: Asi jo. Budou tam nějaké takové asi kořeny.
9: Vítejte.
1: Teď jsme v krásném kostele, jak se jmenuje?
9: Je to kostel zasvěcený Cyrilu Metoději. No a byl postaven tak v 36. roku.
1: Jak dlouho sem chodíte?
9: No, tak už od kluka.
1: Jaké je vaše křestní jméno?
9: Václav.
1: Pane Václave, můžeme se jít podívat dovnitř. Jaromír totiž pravil, že tam je...
0: Zajímavá křtitelnice. Já se ještě pana Haratyka zeptám, kam chodili dříve lidé do kostela, když kostel tu je z 36. roku?
9: No, Hrčava patřila svého času do Polska. V té době nebyl kostel ani v Jarvořince, proto občané z Hrčave chodili do kostela do vzdálenější obce Jistebne. 20. června 1924 byla Hrčava oficiálně připojena k Československé republice. Začalo se uvažovat o stavbě kostela, ale především šlo o zřízení hřbitova, protože zdejší, co zemřeli, tak museli být dovaženi do Jablunkova až na hřbitov. No a bylo to koňmo, nebylo to autama a cesty tu nebylo, protože cestu tu postavili v 65. roku, až byla otevřena cesta.
1: Takže vlastně kvůli hřbitovu...
9: Ano, kvůli hřbitovu.
1: Se tady postavil ten kostel. Můžeme jít podívat se k té křtitelnici?
9: Tak to je ta vyřezávaná křtitelnice. od rodáka zdejšího, pan Zogata, to vyřezoval, to byl řezbař a to se dochovalo. Bylo tu ještě více věcí, byla tu třeba kazatelna.
0: A vy jste znal toho pana Ondřeje Zogatu?
9: Ne, už jsem ho neznal jako.
1: A líbí se vám ta křtitelnice, jak ji vyřezal?
9: Je krásně, je to historické už dílo, no. 36. roku to dělal, no tak je to pěkná věc, je to tu historické, patří to tu.
1: A ten řezbář Ondřej Zogata byl hluchoněmý?
9: Ano, on byl hluchoněmý. A tak měl jiný dar, byl hluchoněmý a měl dar v ruce. Sami vidíte, že je to pěkné dílo. Zajímavá věc, třeba ten darovaný obraz Cyrila Metoděje. Byl jsem tu tež tak kostele a přišel pan, že jestli vím o tom obraze něco blíže. Pravím, vím, že ho maloval nějaký Staňkuš a daroval ho tady pro obec Hrčava. A nakonec to byl jeho otec, který to tu maloval. Tak jsem byl rád, že jsem poznal jeho otce. A ten obraz, to je jako vždycky, komu je kostel zasvěcený, tak tam jsou Cyrilo Metoděj. No.
0: Já jsem ještě slyšel, že kameny, které sloužily tady k základům kostela, že se použily i na tu lurdskou jeskyni, tam, kde je pramen. Jak to tam vypadá?
9: No v 36., kdy se tu stavěl kostel, no tak samozřejmě kamene zbylo, tak se rozhodli místní farníci, že by přibudovali ještě lurdská jeskyně, se tomu říká. No, už jste tam byli teď? Nebyli. No je tam pramen, prijel stravy na oči, jako hodně tady lidí chodí a už jí pomohlo. Jestli je to pravda, nevím.
1: Pane Václave, oblečte se, protože venku je zima, i když je jaro, a jdeme na ten hřbitov. A hřbitov je skutečně jenom pár kroků.
9: Krásný, malý, ale úplně to stačí na tu dědinku malou, že?
1: Tak míme zrovna tady hrob Ondřeje Zogaty.
9: To je Ondřej Zogata, to je právě, kdo vyřezával tu křtitelnici. Tady je pochovaný.
0: V 61 letech.
1: Mladý. A tady je pomníček tady je paní Aně Hlaváčové. 13.12.1880 se narodila a zemřela 10.8.1952.
9: To byla matice Slezska, nebo ona se tam angažovala. No tak ona tu byla takým prostředníkem.
1: Patronkou.
9: Takovou, ano, přesně tak, patronkou obce Hrčavy. No a tak na počest její, no i tady ta obec takový vděl, postavili ten pomník.
1: A kde mají hrob Zogatovi?
9: Přejdeme se podívat, ano, tak.
1: Tam leží ten nejslavnější ze Zogatů, Pavel Zogata, ano. Gajdoš.
9: Toho jsem pamatoval pěkně, on tam právě zachraští, tam čas tak nazývá, tak od tam sať pocházel. Toho jsem pamatoval dobře, hral na gajdy, Gajdek se mu říkalo, Gajdoš, no. A zpíval právě ty korálské písničky, to ovládal perfektně. Tady jsme u pomníka pana Pavla Zogaty, jeho syna a paní manželky Zogatové.
1: Pavel Zogata, narozen 1907, ano. Zemřel 1985, Gajdoš. A
9: Vladislav Zogata, to už byl jeho syn.
1: 1931 až 2017.
0: Vlodek, Gajdoš taky. A verše asi od Jindřicha Zogaty. Skončili bílé dny, do bojtek ticho vznáší gruň dědinu i sny a bílou duši naši. Co to jsou ty bojtky?
9: Bojtky tu tak po našemu to vyprávění, tak on to uměl velice dobře, jak ty písničky, jak se říkalo, že zpíval bojtky a on to měl v krvi už, uměl to.
0: Autorem těch veršů je Jindřich Zogata. Ty bojtky se objevují i v tom jeho románu, v té trilogii.
9: Jindřich Zogata je jeho další syn jako.
1: Spisovatel.
9: Ani jsem to nevěděl. Psal to asi on, že?
3: Hedvika Z. šla z fary. Ještě neorají, nesejí. Měla kdy zajít s prosbou, zeptat se, vyřídit, co vyřídit se dá. Pole Gajdošova dvoru nedozrála pod pluhy. Matka 6 dětí už rok nemá zprávu od svého chlopa Jury v Americe. Hrudy teprve schnou. Potřebuje se domluvit s paterkem. Neumí psát. Paterek dobře píše. Šla žádat o radu, prosit. Stydí se. S Bohem, rozloučil se s ní paterek. Do Montany v Americe napíše. Chlop se má držet přikázání, nenechat manželce 6 dětí na krku. Na poli mi pomůže Starek, chlopův otec, omlouvala se. Dobře, dobře, napíšu do té Ameriky. Ve kterém roce chlop odešel? Před vojnou, posledním šífem z Hamburku. Nemám od něho písmo ani žádný vzkaz. Velebný pane, napište. Za měsíc, za dva se zeptejte, až půjdete z kostela. 45letá matka 6 dětí odcházela od fary se skloněnou hlavou. Dveře Paterkovy kanceláře zavřela opatrně. Nepohněvala Paterka. Dveře jen vrzly. Slunce zostra zhlíží na gruně. Matka 6 dětí uvažuje, kdy zaseje. Myslí na nejstaršího syna, po otci jménem Jurek. Trápí ji, že synek nevydrží doma. I v noci handluje s koňmi z polských dědin až za slovenské hranice za horami. Těší ji, že už za půl druhé hodiny chůze bude ve dvoře u dětí. Kdo ví, jestli nakrmili Starkovi krávy, prasata, husu, slepice a koním dali seno. Přemýšlí o Starkovi. Křiví se jak strom, kdo ví, kolik sil mu zbude na pole. Anděl, veliký jak mrak, přikryl Javořinku. Rozplynul se v déšť. 3 dny a 3 noci pršelo. Putny v nebi si o vodu sedřeli. Den po deštích překypěl světlem blatouchů. Potok s řídlem. Není kdy utrhnout si Petr klíč do hrnku s vodou, ozdobit stůl. Z jizby tačika Gajdoše ozývá se zpěv. Odio sadzivol ty javory, ujřol jech chodníček na Hirčavi. Po 3 dnech sloty, za 3 dny od návštěvy na faře, a dny v nich šmatka vyprávěla dětem na jejich dotěrné otázky o otci za mořem, poručila nejmladšímu synkovi: Pavel, běž za Tačikem a řekni mu, aby nespíval a přišel mi naložit ječmen. Pavel utíkal k jizbečce pod Lipkou, co mu nohy stačily. Tačik umí zpívat. Nejraději by se k němu nastěhoval. Tačika nemusí prosit, aby zaspíval. Zpívá víc, než mluví. Jednu bojtku hezčí než druhou. 100 bojtek. Pavel jich už polovinu zná. Kdyby Tačik jenom zpíval a nikdy nepromluvil, to by bylo něco. Přiběhl do Tačikovy jizbečky, zastavil se u dveří. V tu chvíli zapomněl, proč jej matka poslala. Tačik zpívá 3. bojtku. Na klínku ve stěně visí gajdy. Pavel z nich nespustí oči. Slyší je hrát. Tačik si je možná dá na rameno, začne gajdovat. To by už mohl do jizbečky. Tačik, když gajduje, cítí se silnější, než když jenom zpívá. Nedá se nikomu. Pavel naráz zapomněl všechno, co mu matka za 3 dny navykládala o tatovi v Americe, na jak velkém a posledním šífu odjel přes moře, kolik přiveze dolarů, jakou chalupu si za dolary koupí nebo postaví a které nejlepší pole u potoka za ty dolary dostanou. Slyší Tačika. Zpěv neporoučí, mluví rovnou do duše, zblízka a blízko. Tačik nemusí Pavlovi nic říkat. Všemu, co zpívá, chlapec rozumí. V tom dostal bouchanec dozad. Matka stála v sínce, vešla do jizbečky a spustila. Ta Tačikovi dala. Co po mně chcete, bránil se Tačik. Kde máš Jurka? Zas handluje? Také by ti mohl pomáhat. Unesu na rameni akorát gajdy. Nic neunesu. Nechte mě. Jíst se vám chce? Vytkla mu škaredě matka. Neubude vám, řekl dotčeně a stěžka vyšel z jizbečky za ukrutnou matkou, aby už tolik nekřičela. Byl jsem vám dobrý, pokud jsem nosil z muzik výslušky.
10: A ty já šel na dílovu mě dělím, jako fot do diablíku jenom nic nevím, teda jak šel až na pravdy dověžou, co mi mnozy diabole všech pověžou. Pan Lucifer už za stolem se dělí, všetci diablí ještě v lůžkách ležení, jak zachytnu všetci diablí vstavejte a dušičkou na oheň přikladajte. Jak ty budeš nerobívat na světě, už je tam diabol do pěkla zahleče.
11: Gajdošská muzika, Gorálská, to jsou dva muzikanti, Dudák, teda Gajdoš, a houslista, který hraje jenom na dvou strunách, dva tóny. No a když jsem slyšel, jak ten Pavel Zogata zpívá mrdením hlasem, protože používat nějakou rezonanci hlavovou, to oni nevědí, co to je, no tak když chtěl hlasitě zpívat, tak musel křičet. To byl zvláštní, ale krásný způsob zpěvní. Já jsem potom u něho zapisoval prakticky celý jeho písňový repertoár, byl přes 100 písniček, který jsem potom rozmanitě používal, no a v tom rozhlase taky oni velice často vystupovali.

0: Otmar Kantor, vy hrajete na gajdy.
1: Ano.
0: Vedle to je?
1: Dorotka Kurková, housle zpěv.
0: A?
1: Daniel Drunk, housle zpěv.
0: Když by se přeložila vaše příjmení, tak vy to máte jasné, Otmar Kantor.
1: Kantor, no, učitel. Ano.
0: Dorotko, vy jste Kurková. Co to znamená?
2: Kohout polsky.
0: A vy, Danieli, když jste Drunk?
3: Jsem Drunk a to pochází z polštiny Drunk, což znamená cool.
0: A dohromady si říkáte jako kapela?
1: Bukoň.
0: Vy jste vlastně gajdovská muzika.
1: Já.
0: Bukoň? Co to znamená?
1: Když se vyřezávalo pro děti koníky a...
3: Koník z bukového dřeva, zkráceně bukuň.
0: Vy máte krásné ty gajdy. A to nejsou obyčejné dudy. To jsou gajdy, na které třeba taky hrál Pavel Zogata.
1: Ano, ano, hrál. Tu je měch.
4: Skozy.
0: Ale ta koza je háklá na zimu anebo na teplo.
1: Je, no. Tož podle situace někdy se stane, že vůbec nehraje. Tak potom musím vzít píšťalku a nebo hulákat jak na lesi. No.
0: Gajdovská muzika to byla vždycky housle a gajdy.
1: Mm-hmm.
0: Dva. Vy jste tři?
1: My jsme tři, protože máme komfort, že máme zpěvačku. No.
0: Tak kterou si dáme?
1: Tak kyslo jabuň.
0: Co to znamená?
1: Laňka, jabloň, že má kyselé ovoce.

0: Co vaše koza říká?
1: No, je to dobré, ruce mi zmrznou.
0: Kdy ona vás je ochotná zradit, ta vaše koza, ten vak?
1: V každém okamžiku.
2: Stejné jak ženská.
1: Už to je stále lepší, no, musím zaklepat na dřevo.
0: Ale vy jste také bača.
1: No, byl jsem ještě za JZD. Jednu sezonu jsme měli salaš tady právě na Hrčavě.
0: A tyhle ty vaše gajdy jsou odkud?
1: Ty jsou z Dětvy, protože tam je fajný, kvalitní výrobce. On dělá gajdy pro celou Evropu. To jsou tady i stěvňanské, čili slezské, tady ty moje.
0: Čili to jsou takové hodně podobné, na které mohl hrát gajdoš,
1: no,
0: Pavel Zogáta.
1: Úplně všecko je stejné, až tady ta koza, že je taková výrazná. Jinak je všecko tak, jak má být.
0: Pod pravou rukou máte
1: Dmycháček. Tu je gajdžica, čili přednička, pišťala, tu je rožek a tady tomu se říká plech, kofel, mošunc.
3: Vzadu je basová pišťala, čili huk.

0: Oni skoro plačou.
1: Mm-hmm. To je takové uplakané. No,
0: kam patří tahle ta vaše gajdovská muzika?
2: Každopádně do Beskyd.
1: Tu do těšinských Beskyd, do Jablunkovských hor. No, my jsme do sboru Gorol v Jablunkově, který zpívá stylizovaný folklor a oni po nás chtěli, aby jsme sem tam předvedli něco aj ze starodávné muziky. No tak pan Biček mi zhora řekl, Otmare, to musíš být ty, abys hrál na gajdy. No takže už na to hraju asi 25 roků. No.
0: A spolu hrajete jak dlouho, Danieli?
2: Spolu hrajeme 20 let, no my jsme s Otmarem bratranci.
1: A tady to mladě přišlo k nám
0: Dorotka.
1: Před 10 roky.
0: Jak je vám mezi chlapama?
3: Dobře, oni mě poslouchají. Já jsem totiž řidič, takže když neposlouchají, tak jim odjedu.
2: A já jsem pokladník, no takže to samo o sobě.
1: A co, ještě od Žabky? Hej, cup, cup?
2: Od našeho strice, respektive přes koleno, prastric. To byl Oto Žabka, který skládal taky gorlskou muziku a z jeho zvolení jsme si na CDčku vybrali pár písniček a jedna, kterou hrajeme nejraději, se jmenuje Hej, vy březy, březy běhové.
1: Mezi vámi pobyskujem zbojníkov ohniska.

0: ten úplně nejpopulárnější, kterého si našel při svých toulkách Hrčavou pan doktor Ivo Stolařík, byl Pavel Zogata Gajdoš. Vy jste Pavla asi nepoznali, že? Ale koho jste poznali z toho rodu Zogatu?
1: Tož toho Vladka a i toho básníka, on byl taky bohem.
0: Básník, spisovatel Jindřich.
1: No, on si zase kamarádil s mojím brachou, bo bracha je Bigbyťák, Bigbytový dinosaurus.
0: Ale Vladek je syn Pavla Zogaty, no, stejně jako Jindřich, spisovatel básník, no, no, ale Vladek pokračoval v těch Gajdách.
1: Já ji vyráběl. My jsme raz hrali u Třineckého muzea, no a tak jsme měli s Danem trochu trému před ním, no a on potom přišel ku nám a pogratuloval, že nám to teda šlape. A to byl taky Zogatovský Oscar. Potom jsme byli jako, že ne, na bubřeli jsme nebyli, ale...
2: Naše rachitické sebevědomí prudce vzrostlo.
0: No a vlastně vnuk, syn od Vladka, no, který vám dal toho Oscara, tak to je Jiří, vlastně jediný profesionální muzikant, protože vystudoval konzervatoř. A jeho studentka...
3: Ta vyhrála soutěž. Anka, Dudy i Gajdy.
1: Anka Olšanská, ne? No. Já, no, ona teď byli někde v Češině. A je známe se, no.
0: Takže ty Gajdy žijou?
1: No.
0: A patří sem na Hrčavu?
1: No, určitě.
0: A vy to tady držíte? To kvůli tomu Zogatovskému Oscaru.
2: Tak. My jsme tím byli pověřeni nějak, pomyslně.

zhébla sena, koně zašlapali do sněhu. Šivy hrabal nohou, chtěl stéblo zvednout. Nad kaštany u cesty svítily z dálky bílé hory. Sedněte si, tu, ukázal Pavel rektorovi místo na saních. Zazubadlil koně a vyjeli. Saně klouzaly úzkými a vysokými úvozy mezi domky. Objeli porcelánovou věž pod sněhem, minuli poslední okna domků, byli za městečkem, na cestě bílou plání k horám, k dvorům před sebou. Nedaleko za murovanými domky nemohl Pavel odtrhnout oči od rozrytého pole a zasněžených murů poblíž cesty. Cestou do městečka si jich nevšiml. Pane rektore, co tu bude? Plicní sanatorium. Tady také? Divil se tak hlasitě, že se rektor chtě nechtě zeptal, něco se ti nelíbí? Ale nic. To není možné. Co si myslet? Do hor sice došla zpráva, že palác na Suchoty nestavějí jenom v Kubalonce, ale také v údolí městečka, které zůstane na druhé straně granice. Ale nikdo tomu nevěřil. Nač sanatorka v každé třetí dědině? Tolik Suchot zas není. Nestačí jeden hrad? Z jedné strany hory budou tuberáci vykašlávat české plíce, ze druhé strany vykřipovat polská pluca? Bože na nebi, jako by člověk neměl jenom jeden dech. Co u vás lidé říkají na státní hranici? Pavlovi připadalo divné, že českým slovům rektora rozumí, jako by je znal. Jen trochu jinak zní. Zachovej nám, hospodine, cisaře a náš kraj. Vybavil si hymnu, kterou je ve škole učili. Spolkl slovo. Myslíte, ty nové pořádky? Tak nějak. Co říkají lidé? Jako přiče. Jako kdo? Co tedy? Ludže, majom strach. A proč? Z granice. Nerozumím tomu. Granica nimo byč, u nas. Kde by měla podle tebe být? Nevím. Daleko. Tak mluví lidé?

0: Sýrárna, Grunt na Trojmezí, ano, rodina Staňová. Dobrý den.
1: A já se považuji za takového mezinárodního Čechoslováka, takže...
0: A ještě máte na sobě vestu hasičů.
1: No, protože stále jsem funkčně predseda hasičů, Hrčava. Aha. A keď už jsem momentálně starosta obce Černé, ale vykonám tuto funkci. Ale myslím, že na nejbližší valné hromadě už to odoznám novému predsedovi, to znamená novému starostovi Hrčavy, Petrovi Gořalkovi.
0: Vy jste teda kus chlapa. Kolik měříte?
1: 195.
0: Tak jdeme se podívat k vám.
1: Jak
0: se jmenují?
1: Tento, co stěká, je Baldo, je to podhalanský ovčak. Je to z gazdostva v Vadoviciach, z Osalaša, kde chovají okolo 300 oviec a takisto mají problémy s vlkami, takže jsem ho bral s istotou, že ten pes to má v sebe. A tam ten zúrivejší, trošku menší, je slovenský čuvač. Ten je zase z farmy Bocanovic od Mirka Lacha. Ešte v dobe, keď sa ani o veľkom medveď nehovoril, sme chovali čuvača, ten pastierský pes, ku tým ovcám patrí. A čas ukázal, že naozaj ten majetok treba rozumne strážiť. Takže no a práve teraz prichádzajú moji medzinárodní rodičia. Určite mama, vidím tu mamu. Nie, mama neprišla. No ale moja medzinárodná dcera, ktorá získala české občanstvo už teraz, lebo sa narodila v Třinci, takže tata dovezol dceru zo Slovenska. Bydlí teraz s nami na Hrčave, chodí na gymnázium do Čace, športuje v klube v Třinci, tajský box. Máme to také naozaj dobre vymiešané so všetkým, čo k tomu patrí.
0: Tady sa to menuje Grunt na Trojmezí.
1: Grunt na Trojmezí.
0: Sú tady hranice, ale vlastne hranice toho hospodáření tady nejsou.
1: Hranice, tam, kde končí ovčia ohrada u tých modřinů, tak to už ten modřinu, že na polskej strane. Keď sa pojete na tieto smreky, tie už sú dole na slovenskej strane, to znamená, že naša farma, v podstate náš grunt, naša pôvodné gazdovstvo, nielen naše, ale i našich susedov, pretože oni takisto mali tie hospodárske dvory a ja som tu jediný, ktorý tu gazduje v tomto blízkom okolí, tak sú zároveň štátne hranice. Hranice s Polskou aj Slovenskou republikou mi vytvárajú hranice môjho gazdovstva gruntu na Trojmezi. Takže 27 hektárov máme obklopených dvoma štátmi a to celé územie Českej republiky, ten klín, ktorý sa vrazil medzi momentálne Polsko a Slovensko, je naša farma.
0: Tady ste doma.
1: Tu sme doma, tu boli predkovia doma, tu sme doma aj my. Ja keď som nedávno na Slovensku, teraz keď som starosta, vymýšľam nejaké atraktivity pre našu obec, tak sme sa rozhodli na vrchu Stankovo, to je tak trošku podobné môjmu menu Staňo, na vrchu Stankovo sme umiestnili stred zeme a vesmíru. Spustilo sa okolo toho mediálne šialenstvo, skoro 100 000 ľudí na to zareagovalo rôznymi komentármi, lajkami, poznámkami, pretože to samozrejme bolo v ten významný dátum 1. apríla, tak som napísal do komentára, že stred zeme a vesmíru je tam, kde žili naši predkovia a kde žijeme my a naša rodina. Tým som im všetko vysvetlil. Takže každý má svoj stred zeme niekde v sebe a tam, kde žije, tam, kde sa cíti dobre.
2: Pro dějiny Hrčavy, která se v průběhu 19. století ustálila asi na 25 staveních se 150 obyvateli, byl významný rok 1920. Necelé dva roky po ukončení první světové války, kdy stále docházelo na česko-polském pomezí k nepokojům, rozdělila totiž konference velvyslanců Těšínsko-Bezplebiscitu státní hranicí. Stalo se tak dne 28. července 1920. Na území Polska se octlo velké území s českou většinou a několik oblastí úplně českých. Jednou z těchto oblastí byla obec Javořinka, skládající se ze 4 osad, z nichž Hrčava byla výlučně česká. Obyvatelé Hrčavy si zvolili za své mluvčí Jana Sikoru a Jana Gazura, kteří společně s javořinským učitelem Leonem Grochovským vypracovali petici žádající připojení obce Javořinky k Československé republice. Kromě všech obyvatel osady Hrčavy podepsali petici 402 obyvatelé ostatních osad Javořinky. Jan Sikora s Janem Gazurem tajně přešli státní hranici, aby odevzdali petici delimitační komisi v Moravské Ostravě. Na podkladě této petice byla rozhodnutím Mezinárodní komise pro stanovení hranic československo-polských v červnu 1921 osada obce Javořinky Hrčava zatímně připojena k Československu, a výnosem téže komise ze dne 22. července 1921 jmenován vládním komisařem na Hrčavě Jan Sikora. Definitivní státní hranice byla vyměřena za účelem zanesení do map a pozemkových knih dne 12. června 1922. Přivtělená těšínská pohraniční území byla pak oficiálně předána Československé republice dne 20. června 1924. Hrčava se tak stala samostatnou osadou o katastrální rozloze 114 hektarů s 31 obytnými domy a 230 obyvateli. Od podzimu 1927 po přivtělení velké zalesněné plochy z katastru sousední obce Bukovce se stala samostatnou obcí o 288 hektarech katastrální půdy s 271 obyvateli jen české národnosti.
0: O čem si povídáte?
1: Tak my si tak pískáme, keď počujeme hlas, okamžite reagujú. Lebo vždycky, keď ich volám, tak ich nevolám zbytočne, buď ich idem nakrmiť, alebo spočítať, alebo idem previesť na druhú pastvu, ale väčšinou vedia, keď ich zavolám, že ich nevolám zbytočne, tak idú do tej ohrady, sa na to tešia úplne.
0: Takže ovečky, tady na Trojmezí.

0: po světové vojně nezbyl kobylinec v kaluži. Kobylinec byl by k něčemu. Zbyla hranice mezi státy. Panstvo, stát. Dva jazyky má Javořinka a Javořinka. Takový jazyk má v hubě ještěrka. Světem vojny mezi lidi vražený klín. Křivý jak hajného oko. To se urovná, říkají staří. Svět, až bude nejhůř, vrátí se k bramboru. Jen aby, myslí si Pavel, bylo jedno fojtství, jsou dvě. Jeden fojt je málo. Víc fojtů lidí méně. Poláci mají pole v Československu, Češi v Polsku, stát ťal do živého, panstvo naproti. Soud o své pole, kam se do polské Javořinky Pavel ze služby u Sikory na Hrčavě a po vojenské službě v Bělsku Białe vrátil, vyhrál. Ale proč byl soud? Hluš žaloval Pavla o brázdu. Podle map a kopců vymezujících políčka teď už na hranici, brázda patří do Pavlova pole. Zeměměřič hraniční čáry sklem do nějž hleděl z komisí celé týdny, posunul kámen Pavlova pole tak, aby byl v lajině státní hranice. O brázdu. Do Pavlova pozemku. Z druhé strany bylo pole Hlušovo. Mnul si ruce. Pavel mezní kámen svého pozemku vrátil, kde byl za Austrie. Brázda nikoho, hodila Hluše na koně, jel do Těšína. Naříkal, hrozil, proklínal. Soudce zdál se být rozumný. Jméno? Zeptal se. Pavel Z. Datum narození, místo bydliště, národnost, státní příslušnost. Národnost. Gorol. Polak. To vy, pane soudce, musíte mít v papírech zapisané. Notář a po něm soud rozhodli, že kopce pasek, jak je vyměřili za Austrie, zůstanou, kde byli. Hluš a Pavel budou orat na svém. Státní hranice nikoho nepřipraví o brázdu. Intabulovat čáru státní hranice mezi pasekami jako státní majetek, na němž by nikdo nehospodařil, je proti zájmu všech zúčastněných stran. Od soudu Hluš šlapal s hlavou u země. Lidem dvorů Javořinky, Hrčavy a Bukovce přesto nešlo do hlavy, proč stát mezi nimi musí mít svou sklem vyměřenou mez. Věděli, že pro psí ňav, ale slyšeli ho. Báli se hranice díky ní. Čeho tedy? Toho, co je a není? Není a přece je? Nikdy předtím neslyšeli žáby a myši brousit si zuby a kulatit hlasy o hraniční kameny státu a panstva. Teď ano. Hlasy brali přízvuk od lidí. Pavel se o tom dozvěděl, když byl s Marinkou na faře pro nauku o manželském životě. Zaslechl v paterkově jizbě mladého rechtůrka, zetě starého rektora. Museli s Marinkou počkat, až něco dojedná s paterkem Joachimem. Dveře jizby zůstaly pootevřené. Rechtůrek zpovídal paterka, co má psát do obecní kroniky a žádal o pomoc při sbírce na stavbu nové školy. Slyšel rechtůrka, jak říká, hranice lidem napravila hlavy. Paterek na to, z které strany? S obou. Polákům, Čechům, rechtůrek dodal, našim. Paterek slíbil, že o sbírce promluví v kostele. Pak se tiše zeptal, jste si jist, že přeťatý kus země rozhoduje o lidech? Podívejte se do chalup. Slyšel jste, o čem mluví? Znají dřinu a trochu radosti. Hranice jim přidala starost. Rechtůrek si vede svou. Pomůžeme si. Jak? Vzděláním. Potřebují národní cítění. o světu.
1: A jen je na ně stavá.

0: To je náš Romeo, frýský kon.
1: A kam ho verete?
0: No, hrady ku ovečkám. Pojď.
1: Jsme v blízkosti Trojmezí. Teď jste současný starosta Čierne.
0: Ano.
1: Na Slovensku.
0: Ano.
1: Byl jste dvě volební období od roku 2010 až do roku 2018 starostou tady, na Hrčavě. Ale kde jsou ty vaše hrčavské počátky? Ta úplně nejzazší vzpomínka vás jako kluka.
0: No tak ta spomienka je presne, tu sme na pozemkoch, v podstate nášho deda, tam jak je tá buda, tam bola chalupa, na tom bola chalupa nášho pradeda. Sme chodili za ním, ako za chlapom, ktorý robil v lese, štiepal šindel, fajčil fajku, taraz bulbu, teda vôňa toho dymu, hej, tam každému vôňa. Ten dedo s tými prstami zrobenými, mozol na tými šula, tie bibovky, tie papieriky, ktoré ich nabíja. Ten tabak, to všetko máte vlastne v hlave stále zakonzervované a keď sme sa v tom 2010. po voľbách presťahovali kvôli tomu, že som vás zvolil do funkcie starostu, no tak sa vám to začne všetko pomaličky vynárať v hlave a si začínate spomínať a snažíte sa kultivovať. Tu sa pôvodne orali zemiaky, takto jak tu stojete ovečky, tak obrovskou námahou fyzickou orali zem, lebo každá rodina si musela na tú zimu, či už ten brambor, ovoz pre zvieratá, alebo nejakú pšenicu, alebo kapustu si museli dopestovať.
1: Co chovali?
0: Podstata vždycky bola chov kráv, dobytka, oviec, koníky na prácu, samozrejme do lesa, lebo všetci makali v lese vtedy. Potom využívali aj to blízkosť tej priemyselných oblasti Třinecká, Ostravská, Karvínska, takže potom nejaká šachta, železiarne. Ale tak, ako je to u nás v regióne, tí naši kovozemedelci nikdy tú pôdu nenechali ležať ľadom a vždycky, aj keď už mali lepšie zárobky, tak vždycky len prišli domov, trošku sa prespali a išli zase makať na to pole, lebo im to nedalo, aby tú pôdu, ktorú tie ich predkovia ťažko vykelčovali tie lesy po staročia tej valackej kolonizácie, že by to nechali zarasť. No.
1: Tatínek byl odkuď a maminka?
0: Môj otec je Slovák z Černého. Mama pochádza práve z tejto drevenky, z Trčavy. A babička naša pochádza z polskej Anželovky. Práve tu v tomto drevenom dome, ktorý je zvalený, tak vlastne tam vyšla tá celá generácia toho Vavračovského rodu. A predtým ešte tam bol ešte jeden pradedo, ktorý sa volal Křišica. Takže vlastne Křišica, Vavrač, dvaja chlapi, ktorí založili by tie základy toho nášho rodu a ten rod tu žije. A samozrejme, my potomkovia máme nielen právo, ale obrovskú povinnosť sa o to, čo sme tu dostali, sa starať, zachovať to, aby sa tí naši, ak sa povie, neobracali v hrobe.
1: Pane starosto, a vy ste zažil ako kluk Pavla Zogatu, Gajdoše?
0: Úplne matne. Ja som v podstate ročník 73, ale to rozprávanie a potom zvlášť, keď som sa dostal do pozície starostu obce Hrčava, kde som automaticky ako folklorista, ktorý od strednej až po vysokú školu som poslal dvoch folklórnych súborov v Tatrine, v Liptovskom Hrádku a v Poľane na vysokej škole vo Zvolene. A vzápätí som sa cez knižku Iva Stolaříka Hrčava. To je vlastne kultová knižka, ja to neustále každému hovorím, že to je kultová knižka nielen pre Hrčavu, ale to naozaj kultová kniha pre celý región. A v dobe, kedy som v pozícii starostu veľkej obce Čierne, ktorá má monografiu obce, proste naozaj spísanú na niekoľko 100 stranách, farebnú, krásnu, ilustrovanú, tak všetky obce v okolí, aj v najčeskej, aj na slovenskej strane, aj v Polsku, v porovnaní s tou obyčajnou knižkou zažltnutou, toto je tá smotana a to ostatné, to je to odstredené mlieko.
1: To je ten grunt.
0: Tam sú tie informácie v tej originálnej podobe a myslím si, že každý normálny človek z tohto regiónu by sa mal k tej knižke nejako dostať a mal by načerpať tie informácie tej najpodstatnejšej esencii, ktorá tam je.
2: Vy máte pořád ešte jednu takovou myšlenku, že by ste udial takové pokračování po letech Hrčavy.
0: Ja keď som sa k nej dostal a zistil som, aký to je nedoschadkový tovar tá knižka. Cez nejakú knižnicu školskú alebo cez Zbyška Ondřeku, riaditeľa Tešinského muzea, tak sme cez združenie Trianon Vila Šuňala naskenovali tú knihu celú, takže je aj v digitálnej podobe, takže niekoľko tisíc nosičov sa nám podarilo dostať medzi ľudí. Takže sme ju začali oživovať, resuscitovať a ďalšie pokračovanie bude po získaní nejakých autorských práv a po dohode s fakultou, na ktorej pôsobil pán Stolařík, by sme chceli tú knižku vydať, ale zároveň môjim snom by bolo, keby naozaj tí študáci mladí prišli tak, ako on kedysi mladý, nadejný vedec prišiel do tohto prostredia a urobil takú etnografickú socioekonomickú štúdiu toho, čo tu vlastne zostalo z tých pôvodných goralov, ako sa ten život za tie desiatky rokov po jeho pôsobení zmenil, čo vlastne tých ľudí už momentálne drží na tej Hrčave alebo v tomto regióne, pretože už to není určite ani ten silný vzťah k pôde, lebo naozaj už dneska skoro nikto není závislý len na tom, čo si vypestuje na svojom poličku, to by sme si naivne mysleli, ale skôr je to tá idea toho udržania, ako keď si proste odkladáte nejaké krásne spomienky z dovolenky.
1: Když ste srdcem a duší i po svých předcích folklorista, ktorou zaspíváte?
0: Patrilo by sa spievať Ej na Hrčavi dobře, ej na Hrčavi šmiavo. Akorát naozaj.
1: Jak to je?
0: Ej na Hrčavi dobře, ej na Hrčavi šmiavo. Ej iný na Hrčavi, ej vieševošti malo. Ej iný na Hrčavi, ej vieševošti malo. Ej dudni, de mi dudni, ej a voše mi ugni. Ej môžeše mi přidať. Hej, volky z pola přignať. Hej, věšele groničky, hej, věšele bývaly, hej, pokyl moje nožky, hej, po nich chodzivaly. V tej pesničke je vlastne vyjadrené všetko. Hej, na Hrčavi dobře, ale věšele ešte málo. Hej, ale napriek tomu niekoľko sto pesniček zapísané Ivo Stolaříkom dali, myslím si, že úplne fundamentálny základ všetkým folklórnym súborom a skupinám v tomto regióne, nielen Hrčavi. Bohužiaľ na Hrčave žiadna folklórna zložka neexistuje, ale aspoň sa nám podarilo stiahnuť sem na množstvo folklórnych akcií všetkých tých nadšencov toho medzinárodného folklóru, pretože ten goral nepozná hranice ako vlk, ako vietor, ako voda, takže my vlastne takto posúme medzinárodne s tými našimi kamarátmi z kapelou Gorole, Mosty a kapela Rybka. Len tak sa to dá, že sa z toho budú tešiť a naozaj vždycky tých pár percent ľudí toho nadšenia v sebe ostane a že to bude prenašať ďalej. Vidíte, jak mu šmakuje. Holandskému koňovi šmakuje goralská tráva, to znamená, keď sa vie Holandian uživiť u nás, tak sa musíme vedieť uživiť aj my.
3: Hrčaviané, podobne ako obyvatelé okolních horských obcí v Polsku a Československu, sú goroli. Je jisté, že nejde o žádnou antropologicky vyhraněnou skupinu obyvatelstva, i když z polské literatury vysvítá, že v obcích Javořinka, Jistebna a Koňakov je obyvatelstvo převážně dinárského typu. U Hrčavianů není tato převaha dinárských antropologických znaků tak nápadná proto, že jde o element etnicky daleko různorodější. Avšak i tento etnický konglomerát dnešních obyvatel Hrčavy má svoje osobité výrazné rysy. Převážně vysoká, štíhlá, přímá postava, světlé až kaštanové vlasy, kostnaté ruce, štíhlé paže i nohy, chůze je rázná, řeč hlasitá. V jednání jsou Hrčavjané struční a strozí. Jsou klidné, mírné, většinou samotářské povahy, jejich přirozená inteligence je celkem značná. K cizím, neznámým a novým věcem i lidem jsou nedůvěřiví a podezíraví. Kdo si však jednou získá jejich důvěru, toho přijímají upřímně, i když bez vnějších projevů spontánní srdečnosti.
4: Čáry máry, entem tiki, poletíme do Afriky, přidržte si čepice, hop a husle v Africe.
5: Které zvířátko?
1: Paní učitelko, kolik dětí chodí do Malotřítky?
6: Do Malotřítky tady chodí 12 dětí. Jsou 4 prvňáčci, 1 druháčka, 4 třeťáčci, 2 čtvrťáčky a 1 paťáčka. Takže vlastně máte 5 ročníků v jedné třídě. Takže hlavní předměty třeba český jazyk, matematiku, angličtiny dělíme, ale ty ostatní předměty výchovy spojujeme, takže 5 ročníků ve 45 minutách si musíte rozdělit.
2: Tady je i mateřská škola.
6: Já tady klepnu jenom. Dobrý den, jenom se paní učitelko.
7: Dobrý den.
8: Píváme, tančíme, cvičíme, vyrábíme. Dneska jsme dělali pampeliškovou louku.
1: A vy nám zaspíváte a paní učitelka Kučerová nám k tomu povypráví.
2: Paní učitelko, když tady jsou děti z Javořinky,
9: ano.
2: Jak s nima se domlouváte?
6: My mluvíme česky, ale pokud děti opravdu nerozumí, tak i po našemu mluvíme. A děti z Polska teďka učí své rodiče mluvit česky, takže maminky přijdou, my musíme doma mluvit česky. Takže jak se říká, kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem, tak naše děti tady mají těch jazyků od angličtiny, češtinu, po našemu i polštinu. Takže neublížím to.
1: Paní ředitelko,
6: bývala.
1: Proč bývala?
6: Bývala, protože jsem tady vlastně 10 let ředitelovala. A proč bývala? Protože ty počty těch dětí, jak se to tady všechno měnilo a ubývalo, tak jsme vždycky žádali výjimku kraj dofinancovat, protože nám v tom rozpočtu opravdu scházely ty penízky.
1: Takže jaká je současná zpráva pro rodiče dětí žijících na Hrčavě?
6: Takže od příštího školního roku budeme mít první a druhý ročník spojeny a ostatní děti, to znamená čtvrtý, pátý ročník, už budou dojíždět do Mostu u Jablunkova, což je naše spádová škola.
1: Paní Ivanko, vy ale tuto školu znáte úplně důvěrně.
6: A víte proč? Protože tady působila i moje maminka jako školnice, takže já jsem vždycky potichu chodívala s ní, jakože jdu pomáhat uklízet a mezi tím, protože mě to lákalo, tak jsem si psala na tabuli a hrála si jako na paní učitelku. A tady na Hrčavě jsem už po dobu studií na gymnáziu vedla tělovýchovný kroužek pro děti od první až do deváté třídy každý pátek od 4 hodin. Člověk je naplněný, je šťastný, ale ne vždycky je všechno snadné. Když jsem dojížděla na gymnázium, tak jsem jezdila ráno ve 4 hodiny, takže to už vždycky moje paní třídní učitelka, paní Zogatová, říká, Ivana už má první směnu za sebou a už tady od 5 hodin ve škole je. No a pak, když jsem dostudovala gymnázium, jestli bych nešla učit na hrčavskou školu. Protože školský úřad tehdy řekl, paní ředitelko, pokud chcete na Hrčavě druhou třídu, jako dvojtřídku, aby děti nemuseli jezdit do Mostu, sežeňte si paní učitelku.
1: Tady za rohem je stará škola. Do té jste chodila?
6: Ne, ne. Úplně stará historická škola, kde je pomník Tomáše Garrigua Masaryka, tak tam jsem docházela do mateřské školky. Ale ta mateřská školka nebyla v té budově historické, ale dokonce nějakou část roku jsem chodila na obecní úřad.
1: Tady naproti?
6: Naproti. A pak jsme se přesunuli do prostor té původní staré školy, jak se říká Masarykova. Pak tady byla vystavěna základní škola nová. Po mateřské školce jsem nastoupila do první třídy.
1: Do Funglnové školy, krásně. Ale kam chodili děti ještě před vámi do školy?
6: Dříve například moje maminka, tak ta docházela do Bukovce. To máte vesničku, která je vzdálena 4 kilometry. A když děti museli v zimě pěšky chodit 4 kilometry tam a 4 kilometry zpátky, tak si myslím, že toho měli opravdu dost. Chodili do Bukovce, protože nebyla tady silnice. Takže až pak, když se postavila, tak jsme mohli vlastně se zase spojit s další obcí, a to Mosty u Jablunkova.
1: Tady je krásná bronzová deska. Václav Havel, první prezident České republiky, navštívil 15.6.1993 Hrčavu a tuto školu. Vy jste byla u toho?
6: No, já jsem zrovna začínala v 92. roce po maturitě tady v této škole jako úplně čerstvá mladá a měla jsem tu čest hned i vítat pana prezidenta. Tak teďka čím ho přivítáme? Aby to bylo trošičku jiné.
1: Po hrčavsku.
6: Aby to bylo tady to naše. Máme tady krásné louky, na loukách krásné kvítí. Takže jsme natrhali zvonečky, kohoutky, kopretiny. Úžasné to bylo. A protože pan prezident psal knihy, hry, takže jsme vyšívali záložky, které jsme mu věnovali, no a vítali jsme ho chlebem a solí a písničkama.
1: Děti zpívali?
6: Děti zpívali.
1: Co jste nacvičila?
6: Hrčavské písničky, Ej na Hrčavém dobře.
1: A to byste nám nemohla zaspívat s dětma?
6: Můžeme.
1: Tak to zkusíme, abychom věděli, zda pořád platí, že na Hrčavém dobře.
6: Zaspíváme Ej na Hrčavým dobře.

0: Paní učitelko, blíží se přestávka a když vy tady máte takové extra zvonění z vašeho mobilu, tak bychom si to mohli zkusit. Umíte zabubnovat zvonění?
1: Ano, ano. Ano.
0: Hrčava, 605 metrů nad mořem, konečná zastávka autobusu.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Jdete na autobus?
2: Jo.
0: A do které třídy chodíte?
2: Čtvrté.
1: Páté.
3: Já tady nejezdím často, já jsem tady na praxích ve škole.
0: Je jich paní učitelka nová?
3: Ano.
0: A holky, kde vy budete vystupovat?
4: Mosty Jablunkova Štěny.
0: Jaký je pan řidič?
2: Hodný.
0: A rychle do tepla, že?
4: Jo, čente.
5: Čente.
2: Tak, městský úřad.
4: Dobrý den.
5: Polgrun.
6: Polgrun,
5: jo.
6: Traktoru?
5: Stojí tam nám.
6: Děkuji.
0: Zimě, jaká je to cesta?
5: Drsná, musí se jet.
0: Jedete z Konečné z Hrčavy a Konečnou máte potom...
5: Vyjížděl jsem 12.50 z Třince, takže kolik to je hodina? 10.
0: Většinou vozíte školáky?
5: Děti a důchodci.
0: A nebo ti, kteří jedou do lesa pracovat. Proto jste řekli k traktoru.
5: Traktoru, ano. Pejsci se vozí. No a turisté.
0: Popřejmě vám šťastnou cestu.
5: Děkuju. Naschled.
0: Naschled.
7: Pavel musel jít na gestapo. Pan Obsílka, když přinesl kartičku, poradil: nechoď na gestapo, zajdi napřed k financům, dozvíš se možná víc. Poslechl. Financi jsou zdejší lidé, dá se s nimi mluvit. Varovali. Když půjdete na gestapo, odvezou vás a konec. Proč? Nikomu jsem nic neudělal. Nic na mě nemají. Na tom nezáleží. Předvolávají i na udání. Spod kempy od financů se Pavel vracel přes Bukovec. Stavil se v karčmě pod Lipou. Vypil pivo. Co jsi tak smutný? Vždycky jsi veselý? Dnes nemluvíš? Zeptal se Jura z Gruně. Šli spolu přes díly lesa ke Kumorovskému Gruni. Pavel pořád mlčel. Na Gruni se Jura ptal znovu. Pavel se kamarádovi svěřil s tím, co slyšel od financů. Kdo tě udal? Za co? Nevím. Víš, kolik je teď Němců z těch, co byli dřív Poláky nebo Čechy? Nemoc. Když budeš přemýšlet, přijdeš na to, kdo z nich to mohl být. Je pozdě. Když nepůjdu, přijde gestapo pro mě. Kdyby svěděl, kdo tě udal, můžeš se bránit. Žádný z těch Němců není čistý. Každý byl něco jiného. Teď se potřebují dělat dobrými, aby se udrželi. Udávají. Možná mě už neuvidíš. Rozloučili se Pavlovými slovy a podali si ruce u Kumorovského Gruně. Ráno přiběhl Obsílka znovu. Byl jsi u financů? Byl. Co ti řekli? Nic. Že mě někdo udal. Vím kdo. Divil by ses. Kdo? Teď ti nesmím prozradit. Kdo, prosím tě? Nemohu ti říct. Sám bych přišel o krk. Odvezou mě. Je se mnou konec. Sevřel Pavel hlavu do dlaní. Proto jsem tady, aby tě nesebrali. Jakou národnost si podepsal? Slezskou. Máš vyhráno? Šlonzáky oni berou. Když půjdeš na vojnu, zachráníš se. Roznáším povolávací rozkazy šlonzákům. Nikdo nechce jít na vojnu, ale musí. Když to za někoho vezmeš, toho si oni cení. Pavlovi spadl kámen ze srdce. Radostí Obsílku skoro objal. Všecko se dá zařídit, řekl Obsílka. Když mi nemůžeš říct, kdo, zamyslel se Pavel. Pověz mi aspoň, co v tom udání je. Nevím, řekl váhavě Obsílka. Vidím po tobě, že víš. No tak, Michale. Michal šel ke dveřím, zavřel je, vyhlédl oknem, jestli někdo neposlouchá, a šeptal: Šlamastika. Mají na tebe, že jsi sloužil na Hrčavě asi Čech, ne Šlonzák. To by nebylo nejhorší. Horší je, že jsi převáděl Židy přes hranici. Na to jsou Němci kati. Pavel se už neptal, odkud bere obecní Obsílka takové zprávy. Rozjasnilo se mu. Na pěti prstech si mohl spočítat, koho pálí jeho minulost. Nebylo ovšem o čem přemýšlet. Poslechl Michalovi rady a za pár dnů se přihlásil na vojnu. Dobrovolně.

0: Proč sem jezdíváš jako poutník, Jardo?
1: U mě to nikdy není sportovní záležitost. Ale já sem jezdím, protože tu krajinu miluju. A teď zrovna, jak jsme tady na Komorovském Gruni, vlevo je louka, kde vykvetají vždycky v červnu vemeníky. Vemeníky, to jsou úžasné orchideje s bílými květy. A navíc ta louka je celá barevná. To už málo kde v Beskydech vidíš louky, které tak jsou kvetoucí. Ale je to tím, že se hospodaří postaru, že? Potom ji vykosí a znovu další rok ta louka vykvete. To už je málo kde.
0: Já jsem ráda, že jsi nás sem sebou vzal, protože i tvé vnímání krajiny je velmi poetické, však jsi taky básník. Vzali jsme sebou do Torny poutníka také dvě z tvých knížek.
1: Jo, vzali jsme Cestu jako Mariánka, to je starší knížka a tam je takový můj zážitek z Velikonoc na Hrčavě, kdy jsme s partou bydleli na Gýrové a prošli jsme se o velikonoční neděli na Hrčavu.
0: Pozor,
1: lidi. Teď tady jsou nějací turisti a já jsem to zpracoval před několika lety a mě překvapila taková ta syrovost toho regionu i těch Velikonoc, všeho. Tak jak to tam popisuju nakonec v té knížce Cesta jako Mariánka, je to taková drobná črta.
0: A ta druhá knížka, ta se jmenuje Momentky. Momentky.
1: Ano.
0: S otazníkem. Proč?
1: Tak jestli jsou to vůbec momentky. Momentky je to takový záznam, ale ono je to něco víc možná. Je to takový přesah do té krajiny. A v těch momentkách zrovna popisuju dvakrát ze stejného data, jak jsem si uvědomil, akorát z jiného roku pobyt tady v té krajině Hrčavy, jedna Komorovský Grůň a potom cestu do Černého. A tady jsme zrovna teď na rozcestí, které se jmenuje Na dílku. A je to vůbec zajímavé místo, tu můžeme přistavit.
0: Tak přistavíme.
1: Jo? Já tady zastavím.
0: Opatrně.
1: Dobrý. Dášo, teď tady je velký provoz, jako bychom byli někde ve městě, ale to už se lidi sjíždějí na ranní mši. Teď právě půjdeme k rozcestníku. Je to vlastně taková hranice, tady klidně lidi mohou i přespat, turisté.
0: Tak na Komorovský Gruň to máme 1 kilometr, na Hrčavu to máme 2 kilometry a ty jsi tady byl i v čase Velikonoc.
1: Byl jsem tu i v čase Velikonoc před 20 lety a tehdy jsem si udělal takovou poznámku, která potom vešla do knížky Cesta jako Mariánka. Začíná to: mlha obalila hory jako pavučina, mlha jak houba těžká vodou. Hrčava na kopci šedivá.
2: Mlha obalila hory jako pavučina, mlha jak houba těžká vodou. Hrčava na kopci šedivá. Gorole spěchají do kostela. I ten mládenec s tvářemi prošpikovanými stříbrnými nýtky, co jsem se ho ptal na dřevěnou hospodu, i ten s vlasy do půl zad. Teď stojí ve dveřích dřevěného chrámu. Dál už to nejde. Kyrie eleison. Jestřáb nehlučně pádluje nad lesem a ohradami. Umouněná kačena a hromada hnoje na záhumní, vypité láhve poházené po zahradě, povadlé sněženky a petrklíče. K čemu ty háky z haluzí pod šindelovou střechou? Ulička klesá mezi domy. Kristus vstal z mrtvých, vyzvánějí zvony. Babka v modrém baloňáčku utíká před námi. Černé naleštěné bodky pleskají v blátě. Chodníček se vine do údolí k potoku. Blatouchy u vody. Černé bodky ve strání čvachtají v trávě a do kopce. Javořinka blízko, blíže než lavice v kostele, blíže než autobus do městečka. Javořinka blízko jako bázeň, překračaně zabroňoné kráká vrána. Holé kopce až do šedého nebe. 3 mladé smrky srostlé u sebe, 2 potůčky v járku jako klín, pak už jen jeden se vlní. Hranice ve vodě. Tož s hraničním obláskem do kapsy a hore za ostatními. Střípek trojmezí v teple obsychá.
0: Hrčava 2 kilometry, Javořinky, Lupeni je 1 kilometr.
1: To už je v Polsku.
0: Komorovský Grůň, ten jsme právě teď projeli.
1: Ten je kilometr. A tady vede cesta do Bukovce. A kdybychom projeli les, tak se ocitneme u bývalé chalupy spisovatele Jindřicha Zogaty.
0: Syna legendárního Pavla Zogaty.
1: Syna legendárního Pavla Zogaty, který měl dva syny. Vlodka a Jindřicha.
0: Momentky jsou odsud, no.
1: A tady ti můžu přečíst kousek, který jsem tu zažil. Jsou to takové deníkové záznamy a je to z 15. června 2016. Louky už jsou méně barevné a v Javořince, kam jsem se jen podíval, zatáčely a ztrácely se v dáli kopy sena na ostrévkách.
2: Louky už jsou méně barevné a v Javořince, kam jsem se jen podíval, zatáčely a ztrácely se v dáli kopy sena na ostrévkách. V parném dni seno vonělo hořkými mandlemi. V krajině se hospodaří, jen v neděli klid a po kostele piknik na dvorku. Komorovský Grůň však ještě kvete. Kohoutky, šťovíky, kopretiny, těch je nejvíce, luční zvonky, na mezi rozrazil, jetel plazivý a luční a trávy. Už vím, co je bojínek, už vím, co je kostřava a srhaří značka. A mezi tím vším vemeníky, něžné bílé klasy, nejspíš vemeník zelenavý, nevoní mi tak jako dvoulistý. Celých 33 let mám v nose tu opojnou vůni vemeníku dvoulistého. Jedině líkovec mu může konkurovat. Ale třeba se pletu. Třeba dneska už tak kytky nevoní. Všechno je jiné. Konečně, špička jazyčku, který na mě orchidej vyplazuje, ani není zelená. Krása je to ale každopádně.
1: Nula stupňů.
0: Zátop, Jardo, je zima.
1: Jo, už to zvedám na 22. Super. Jak se dívám, právě ukazuje to 0 stupňů. Druhé půlce dubna a 0 stupňů na Hrčavě. Tady u té chalupy jsem zažil jeden takový zajímavý moment, protože ona působila jako opuštěná, není opuštěná, bydlí tu jeden starý pán, nebo aspoň bydlel. A najednou, když jsem tam nahlížel do okna, tak si všimnu, že pode mnou leží do klubička svinuta zmije. No, to jsem si musel dávat velkého bacha. Takže příroda je tu, krásná krajina, je to taková syrová. No, nevím, jestli bych tu bydlel, ale navštěvuji hrozně rád to místo.
0: Na chvilku a zpátky domů do Václavovic.
1: Tak asi. A zpátky do civilizace.
3: Zoporečka zlomaná.

0: Na Vltavě se právě v tuto chvíli uzavřel další z našich večerů na téma. Jak voní gorolina, tak to před 2 roky zjišťovali autoři pořadu Dagmar Misařová a Jaromír Šlosar. Ukázky z pros Jindřicha Zogaty i texty Iva Stolaříka a Jaromíra Šlosara četl Tomáš Jirman. V pořadu dále hovořili historik Martin Krůl, starosta Petr Gořálka, kavárnice Vlasta Orešanská, kaplan Vojtěch Žvak, kostelník Václav Haratyk a učitelka Ivana Kučerová. Dramaturgická spolupráce a režie Eva Lenartová, technicky spolupracoval mistr zvuku Marek Hoblík. A máme krátce po 10. Jsme rádi, že stále posloucháte večerní program Vltavy, milí posluchači. A teď vás zveme na hodinku zaměřenou na zvukové umění, hodinku, která každou středu na Vltavě o tomto čase patří Radio Artu, a my pro vás máme další z unikátních zvukových koláží.
1: Radio Ateliér.
2: Vítejte při poslechu premedice Radio Ateliéru, ve které je před námi uvedení nové skladby Martina Ožvolda s názvem FSME 840 s podtitulem When I Listen, když naslouchám. Dobrý poslechový večer vám od mikrofonu přeje Ladislav Železný. Co se stane, když posloucháme hudbu tak, jako bychom poslouchali vlny na pláži? Pokud se zbavíme kulturního nánosu a jakéhokoliv očekávání rytmu, melodie a významu, zůstane nám čistý vjem. Zážitek, kdy se odpoutáme od toho, kým jsme, a navážeme jakýsi ryzí vztah s vlastním vnímáním. Co se tedy stane, když nasloucháme? Martin Ožvold se společně se skladatelem a perkusistou Eliou Moretim pustili do prozkoumávání hudby, která přijde. The music to come. Což je termín převzatý od francouzského skladatele a spisovatele François Bonnetta. Ten naznačuje, že hudba na své objevení teprve čeká a že veškerá hudba vytvořená dosud není nic jiného než simulákrum. Hudba není hudbou, ale jejím příslibem. Hudba, která přijde, tedy hudba budoucnosti, není něco, co skladatel vytváří sám, ale je to spíš mnoho vztahů, které hudba může navázat se svými posluchači. Hudba budoucnosti je čistý a subjektivní moment našeho poslechového zážitku. Pojďme tedy společně vstoupit do poslechového rámce skladby FSME 840. Účinkují Elia Moretti, perkuse a různé objekty, Pierre-Louis Barge, hlas, a Martin Ožvold, elektronika, kompozice, mix a master. Příjemný poslech.

Concentration. Concentration. Concentration.

FSMI. Functionally Subordinated Music Experience, volume 840.

0: M. S.
1: Juggling.

M1. S

0: Numbers are mystic's tears.
1: Six, seven, eight, nine. Thought.

Staň.

0: Skončil radioateliér, ve kterém Ladislav Železný uváděl společně s autorem Martinem Ožvoldem jeho skladbu s názvem FSME 840 When I Listen, kterou vytvořil spolu se skladatelem a perkusistou Elio Moretim. Příští týden ve středu 1. července ve vltavském radioateliéru uslyšíte první díl pořadu s výběrem kompozic z letošní přehlídky radiofonických umění Palma Ars Acoustica. Do radioateliéru vás Vltava tedy pozve přesně za týden ve středu opět o 10. večerní.
1: Nodo, dny nové opery Ostrava. 7 světových premiér, 7 pohledů na svět. Opera 21. století s mezinárodními týmy a solisty. Skladatelé od nás, z Kanady, Velké Británie, Slovenska i Spojených států amerických. V Ostravě denně od 23. do 27. června. Generálním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Vltava.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Četba s hvězdičkou.
0: A na Vltavě se teď, milí posluchači, v čase před půlnočním opět, a to už po 28. vydáváme do světa jednoho z nejvýraznějších amerických románů druhé poloviny 20. století, románu Svět podle Garpa od Johna Irvinga. Michal Bumbálek čte další kapitolu knihy, která je zároveň groteskou, rodinným románem i velmi osobní výpovědí o hledání identity, lásky a také bezpečí v chaotickém světě.

Ellen Jamesovou znásilnili a vyřízli jí jazyk v 11 letech. A když se nastěhovala ke Garpům, bylo jí 19. I hned se stala Duncanovou starší sestrou, byli si nesmírně blízcí. Garp si při pohledu na ně pomyslel, jeden jednooký a druhá bez jazyka. To se nám ta postižená rodinka dává pěkně dohromady. Ellen Jamesová pomáhala Duncanovi s domácími úkoly, protože byla sečtělá a dovedla dobře psát. Duncan zase v Ellen vzbudil zájem o plavání a fotografování. Foťák má taky jen jedno oko, vysvětlil jí s humorem, který zdědil po svém otci. Garp jim na stýringském sídle vybudoval temnou komoru a tam trávili celé hodiny ve tmě. Což doprovázelo Duncanovo nepřetržité brebentění o clonách a o světle a Eleniny neartikulované zvuky ú a. Později jim Helena dokonce koupila filmovou kameru a ti dva mladí si společně napsali scénář a sami si zahráli ve vlastním filmu. V příběhu slepého prince jemuž se částečně navrátí zrak, když políbí mladou uklízečku. Nejlepší na filmu, jak se později vyjádřil Duncan, byla skutečnost, že trval pouhých 7 minut. Ellen Jamesová znamenala pro Helenu také vítanou pomoc s malou Jenny. Před rokem totiž pracovala v Illinois v jeslích, takže o dětech všechno znala a dovedla dokonce vydávat i zvuky jako ony. Vlastně neuměla vydávat žádné jiné zvuky, jen broukání a vrnění. Ú a. Všichni v Garpově domě ty zvuky rádi poslouchali. A přece právě Ellen Jamesová se ukázala být pro Garpa smrtelným nebezpečím.

Čím měl Garp radši Ellen Jamesovou, tím víc nenáviděl hnutí stoupenkyň Ellen Jamesové. Přestože viděl, že móda stoupenkyní Ellen Jamesové rychle pohasíná, pro Garpa nepohasínala dost rychle. Chtěl, aby zmizeli. Ale tomu nestačilo. Chtěl, aby byli zostuzeny. Helena mu opakovaně říkala, že jeho nenávist daleko přesahuje jejich význam. Je to obyčejné šílenství a hloupost, co dělají. Tak si jich prostě nevšímej a nech je na pokoji, ne? Ale Garp řekl, ty jednou někoho zabijí, uvidíš. Jsou už na to patřičně natlakované. To ty taky, Garpe. Ty šílené ženské jsou schopné udělat bezhlavá rozhodnutí a přitom jsou nezvratně přesvědčeny, že jsou v právu. To ty taky, Garpe. Tak se zeptej samotné Ellen. To je fér, ne? To byla ovšem jen klička. Všichni, kdo se s Ellen Jamesovou setkali, totiž věděli, jak Ellen nenávidí skutečnost, že nemá jazyk a jak nenávidí stoupenkyně hnutí Ellen Jamesové. Tolerance k netolerantním je těžký úkol, který před nás staví doba, poučila Garpa Helena svým profesorským hlasem. Ale Garpa doháněli šílení lidé k šílenství. Částečně i proto, že se sám musel tak úporně snažit, aby se choval podle zdravého rozumu. I když věděl, že Helena často vidí dál než on, v otázce stoupenkyň Ellen Jamesové byl zaslepený. Samozřejmě, že i oni byli zaslepené vůči Garpovi. Nejradikálnější kritika Garpova díla i Garpa osobně přicházela právě od různých stoupenkyň Ellen Jamesové. Bylo těžké pochopit, proč to všechno vzniklo, ale Garp se stal mezi feministkami kontroverzní záležitostí hlavně proto, že ho popichovali stoupenkyně Ellen Jamesové. A že Garp na oplátku popichoval je. Z téhož důvodu měla řada feministek Garpa ráda, ale stejně tak ho řada nesnášela. Pokud jde o stoupenkyně Ellen Jamesové a jejich city vůči Garpovi, tak jejich vztah nebyl o nic komplikovanější než jejich symbolika. Vlastní useknutý jazyk za useknutý jazyk Ellen Jamesové.

Bylo ironií náhody, že tuto dlouhotrvající studenou válku vystupňovala právě Ellen Jamesová. Měla ve zvyku stále ukazovat Garpovi své povídky i své básně, své bolestivé analogie na nemohoucnost mluvit. Místo mluvení psala a psala a psala. Moudře a zručně a s pronikavou energií. Ellen to má v sobě, říkal Garp často Heleně. Má schopnosti, ale má také vášeň. A věřím, že bude mít i životní energii. Řeči o životní energii Helenu rozesmutňovaly. Bála se totiž, že Garp se sám něčeho podobného už vzdal. Určitě i on měl schopnosti a vášeň. Ale Helena se obávala, že se vydal příliš úzkou stezkou, něco ho svedlo špatným směrem a pouze ona životní energie by mu umožnila vyrůst opět ve všech ostatních ohledech. Ale stále ještě doufala, že dřív nebo později Garp zase začne psát. Takže když Garpa tak vzrušil nový esej, který mu ukázala Ellen Jamesová, Helena se do celé záležitosti napřed radši nemíchala. Esej se jmenoval Proč nejsem stoupenkyně hnutí Ellen Jamesové. Byl tak působivý a dojemný, že Garpa pohnul k slzám. Rekapitulovalo se v něm její znásilnění a jak těžce je nesla a jak těžce je nesli její rodiče. Ve světle jejího vyprávění vypadalo to, co dělali stoupenkyně Ellen Jamesové, jako plytké, naprosto politické napodobení velmi osobního traumatu. Ellen Jamesová říkala, že stoupenkyně hnutí Ellen Jamesové jen prodlužují její muka. Udělali z ní velice veřejnou oběť. Ale Garp se přesto snažil zůstat objektivní. Jako spisovatel emoce vyvolával, při vlastním zkoumání skutečnosti se je však snažil eliminovat. Takže objektivně musel přiznat, že ty lepší stoupenkyně Ellen Jamesové si skutečně kladly za cíl hlavně uvést ve známost onu obecnou hrůzu, která tak brutálně ohrožovala ženy a dívky. Samozřejmě, že v některých případech byly stoupenkyně Ellen Jamesové ženy, které byly také znásilněny. Chtěli pak vyjádřit svůj pocit, jako by jim chyběl jazyk. Měli dojem, že ve světě mužů, jako by jim někdo navždy zavřel ústa. Ale dokonce ani některé stoupenkyně Ellen Jamesové nepopírali, že v té organizaci je plno šílenců. Obecně platilo, že to je buřičská politická skupina feministických extremistek, které často zlehčují seriózní počínání ostatních žen a ostatních feministek. Já chápu, že ten esej asi musela napsat, řekla Helena. Ale rozhodně by jej neměla nikde otisknout. Garp v hloubi srdce musel cítit, že Helena má pravdu. Ellen tedy poradil, aby zatím esej schovala. Snažil se jí vysvětlit, proč by neměla všechny ty věci říkat veřejně. Ty ženy jsou choré, smutné, zmatené, utýrané, zneužívané ostatními a teď zneužívané dokonce i sami sebou. Ale jaký má smysl je veřejně kritizovat? Za 5 let na ně všichni zapomenou. Budou lidem podávat své lístečky a lidé se budou ptát, co je to stoupenkyně Ellen Jamesové. Jenže Ellen Jamesová vypadala nasupeně a odhodlaně. Napsala Garpovi lísteček, já na ně nikdy nezapomenu. Ani za 5, ani za 50 let, já si je budu pamatovat stejně, jako si pamatuju svůj jazyk. Garp obdivoval, jak to děvče rádo užívá starý dobrý středník. Ale Ellen měla svou hlavu a za týden zatelefonoval John Wolf, aby jim oznámil, že jistý velice čtený časopis hodlá uveřejnit Ellenin esej už příští měsíc. Garp byl zrovna běhat, takže telefon zvedla Helena. Měla Johna Wolfa ráda, ale přesto se jí zdálo, že jeho hlas v telefonu zní jako hlas spodního víra. Ale nevěděla proč. Aspoň tehdy to ještě nevěděla.

esej od Ellen Jamesové Proč nejsem stoupenkyně hnutí Ellen Jamesové bezprostředně nevyvolal žádný rozruch. Trvá totiž nějakou dobu, než se otisknou dopisy čtenářů. Ellen Jamesové napřed docházely jen osobní dopisy, jaké se dali čekat. Kondolence od idiotů, návrhy od chorých mužů, zapřísáhlých antifeministických typů a podvodníků, kteří, jak Garb Ellen varoval, chtěli vypadat, že jsou na její straně. Od žádné stoupenkyně hnutí Ellen Jamesové však nepřišlo jediné psané slovo. Jenže pak jednou vtrhla do obývacího pokoje uplakaná Ellen Jamesová s novým číslem časopisu, který před měsícem uveřejnil její esej. Samozřejmě, že časopis otiskl nový dlouhý esej, sestavený z dopisů stoupenkyň hnutí Ellen Jamesové, jako odpověď na Ellenino odvážné vyjádření pocitu, že ji tyto ženy zneužívají. Odrážela se v tom prostě záliba časopisů v kontroverzních střetnutích. Ellen se cítila zvlášť ošklivě podvedená redaktorem časopisu, který zřejmě stoupenkyním hnutí Ellen Jamesové sdělil, že Ellen Jamesová žije u nechvalně proslulého T.S. Garpa. Takže teď dostali stoupenkyně Ellen Jamesové přesně to, do čeho se mohli zakousnout. Chudé děvčátko Ellen Jamesovou psychicky zdeformoval ten mužský zločinec Garp a vnutil jí její antifeministický postoj. Zrádce vlastní matky. Potměšilec, který tyje z politiky hnutí za ženská práva. V těch různých dopisech se o Garpově vztahu k Ellen Jamesové hovořilo jako o pasti svodu, o špíně a obmyslnosti. Mně je to hrozně líto, napsala mu Ellen. To nic, to nic. Ty za nic nemůžeš, ujišťoval jí Garp. Já nejsem žádná antifeministka. Všechno malujou tak černobíle, proto je nesnáším. Nutí člověka, aby byl jako oni, a jinak je jejich nepřítel. A pak se s pláčem sesypala Garpovi na rameno a její neartikulované zlostné mručení vylekalo Helenu až kdesi ve vzdálené čítárně obrovského domu, vyhnalo Duncana z temné komory a probudilo malou Jenny ze spánku. A tak se ochránce paní a dívek Garp bláhově rozhodl pustit se do nich. Do těch stoupenkyní hnutí Ellen Jamesové. Těch dospělých bláznů, těch bigotních fanatiček, které tvrdili, že o Ellen Jamesové toho vědí víc, než sama Ellen Jamesová. Ellen Jamesová není žádný symbol, napsal Garp. Je to oběť násilí, znásilněná a zmrzačená dřív, než byla natolik stará, aby se mohla sama rozhodnout v otázce sexu a mužů. Tak začal a pokračoval pořád dál. A samozřejmě, že mu to otiskli, protože jim vyhovovalo cokoliv, čím mohli přilévat olej do ohně. Ale to začali oni, řekl Garp Ellen Jamesové. Jenže Ellen mu napsala na lísteček. Ne tak úplně. První muž, který nějakou ženu znásilnil, a pak se jí pokusil ublížit tak, aby to nikomu nemohla říct. Ten to začal. Dobře, odpověděl Garp. Dobře, dobře. Ale smutná dívčina pravda ho zabolela. Což pak ji nechtěl jenom hájit? A pochopení se nedočkal ani u Heleny. V posteli mu řekla, ty totiž strašně popuzuješ lidi. Jsou na tebe příšerně naštvaní. Hned na každého útočíš. Měl bys toho nechat, než někdo zaútočí na tebe. Měl bys dělat svou práci, Garpe. Jen svou vlastní práci. Říkával si, jaká je politika hloupost a jak pro tebe nic neznamená. A měl si pravdu. Politika je opravdu hloupá a nic neznamená. Ty tohle všecko děláš jenom proto, že je to lehčí než psát. Lehčí než si sednout a vymýšlet něco od samého začátku. A ty to víš. Po celém domě stavíš police na knihy, vylepšuješ podlahy a rýpeš se v zahradě pro Boha věčnýho. Copak jsem si vzala údržbáře? Čekala jsem snad někdy, že z tebe bude politický křižák? Ty bys měl psát knihy a sloukání polic a politiku přenechat jiným lidem. Tyhle věci dělají lidi, kteří nedovedou psát. A ty víš, že mám pravdu, Garpe. Máš pravdu, přitakal Garp smutně. Přemýšlel, jak vůbec se mu vybavila první věta povídky Pension Grillparzer. Teď, když zkoušel psát,
Měl před očima jedinou a pořád stejnou úvodní větu. Chlapci bylo 5 let. Měl kašel, který se zdál hlubší než jeho kostnatý hrudníček. Garpova paměť prostě vítězila nad jeho fantazií. Fantazie je živá, paměť je mrtvá. Garp měl ale ještě intuici. A ta mu říkala, že tohle všechno už brzy skončí.

Intuice mu zachránila život. Intuice a paměť. Žádná fantazie. Bylo po sezóně. Garpovi, spisovateli na odpočinku, zbývalo opět příliš mnoho volného času. Snažil se potlačit duševní rozladu fyzickou námahou. Hráli s Robertou nekonečné série skvoše. Zlomili přitom během 2 měsíců 4 rakety a Garpův malíček na levé ruce. Garp přerazil Robertě nos. A ona mu kolenem způsobila takovou pohmožděninu slabin, že se týden jenom belhal. Na mou duši, vy dva, řekla jim Helena. Proč si spolu radši nezačnete nějakou vášnivou sexuální pletku? To by bylo bezpečnější. Ale byli nejlepší přátelé a pokud se nějaké takové erotické nutkání ozvalo, ať už v Garpovi nebo v Robertě, rychle je obrátili v žert. A tak dál hráli skvoš a když se oteplilo, běhali po klikatých cestách, vinoucích se od steeringu k moři. A když si Roberta odbývala své milostné záležitosti v New Yorku, kde měla celou skupinu milenců, běhal Garp sám. Ten den byl také sám a blížil se po úzké okresce k místu, kde se chtěl obrátit a běžet zpátky. V tu chvíli ho předjížděl špinavý bílý Saab, který očividně zpomalil a pak před ním opět zrychlil a zmizel mu z očí. To bylo to jediné podivné. Garp vyběhl na vršek menšího kopce u farmy, kde chovali černé skotské krávy angusovky. Viděl modročerné čenichy zvířat namířené proti sobě a připadali mu nad kamennou zítkou jako dvouhlavňové pušky. Garp vždycky na zvířata hovořil. Bučel na ně. Opět se k němu přibližoval špinavě bílý Saab a Garp se přesunul do prachu krajnice. Jedna černá angusovka na Garpa taky zabučela. Dvě se polekaně od zítky odtáhly. Saab nejel zvlášť rychle, zřejmě nijak neopatrně. Nebyl důvod, proč by ho měl Garp sledovat. Zachránila ho jen paměť. Garp si naštěstí vzpomněl, jak ten špinavě bílý Saab zpomalil, když ho míjel poprvé, a jak ho řidičovi oči sledovali ve zpětném zrcátku. Garp se odvrátil od angusovky a spatřil stichlý Saab, jak najíždí s náhle vypnutým motorem ke krajnici přímo na něho, se soustředěně přikrčenou hlavou řidiče. Ten řidič, mířící Saabem na Garpa, mu mohl zprostředkovat představu, jak asi vypadal střelec ve věži bombardéru. Někdo jako jeho otec. Proboha! 2 skoky byl Garp u zítky a přehoupl se přes ní, aniž si všiml nataženého elektrického drátu. Ucítil ve stehně zamrazení, ale naštěstí přeletěl přes drát i přes zeď a přistál na mokrém trávníku, ožvíkaném a zasraném od krav. Ležel a objímal vlhkou zem, slyšel skřehotavý hlas spodního víra, jehož odpornou přítomnost cítil v hrdle a slyšel výbuch vířících kopyt dobytka, který s dusotem pádil pryč. Slyšel náraz o kámen, to jak špinavě bílý Saab narazil do zítky. Vedle Garpa se líně kutálely 2 kameny velikosti jeho hlavy. Jeden bíček se zdivočelýma očima se nastražil k útoku, ale klakson Saaba se zasekl a jeho jekot zřejmě bíčkovi bránil, aby vyrazil. Garp si uvědomoval, že žije. Krev v ústech byla jen z rozkousnutého rtu. Posunul se podél zítky až k místu nárazu, kde zůstal vězet Saab. Řidička vozu přišla o víc než o jazyk. Byla to 40. Setrvačnou silou se jí kolena zaklesla do sprohýbané tyče volantu. Spisovatel Garp automaticky sbíral specifické detaily. Na krátkých prstech neměla žádné prsteny. Rám dveří u volantu jí narazil do obličeje a prosekl jí spánek a tvář. Levá půlka tváře vypadala jako převislá k jedné straně. Hnědé zakrvácené vlasy jí čechral teplý letní vítr, který dovnitř foukal dírou po předním skle. Garp poznal, že je mrtvá, protože se jí podíval do očí. Poznal také, že je stoupenkyně hnutí Ellen Jamesové, protože se jí podíval do úst. Nahlédl také do její kabelky. Byl v ní jen ten známý blok a tuška. Našel tu spoustu použitých i nepoužitých lístečků. Na jednom stálo dobrý den, jmenuji se a tak dále. Na druhém Garp četl, o tohle si se říkal.
Garb si dovedl představit, že tohle je vzkaz, který mu chtěla zastrčit za zakrvácenou gumu u trenýrek, až by ho nechala ležet mrtvého a rozbitého u silnice. Další lísteček zněl téměř liricky. Ten by novináři určitě použili, a nejednou. Bylo na něm napsáno: nikdy mě nikdo neznásilnil a taky jsem potom nikdy netoužila. Nikdy jsem nebyla se žádným mužem a ani potom jsem netoužila. Smyslem celého mého života bylo sdílet utrpení Ellen Jamesové. No páni, pomyslel si Garb. Ale lístek tam nechal, aby ho našli s ostatními věcmi. Nedokázal zatajovat světu důležitá poselství, i když šlo o poselství třeba i šílená. Některé černé krávy zatím prolezly dírou v kamenné zdi a rojily se kolem špinavě bílého sába jako obrovití zvířecí smuteční hosté kolem křehkého anděla, usmrceného v autě cizí značky.

Dlouho poté, co Garb v noci usnul, Helena bděla vedle něj jako u mrtvoly, zírala do tmy a říkala si, možná právě tohle byl ten spodní vír, kterého jsem v posledních dnech cítila. Objala jeho teplé tělo a v opojné vůni vlastního pohlaví se k němu v celé délce připulila. Třeba ten spodní vír byla ta mrtvá stoupenkyně hnutí Ellen Jamesové a teď už je pryč, uvažovala Helena. Stiskla Garpa tak silně,

0: žádnou odpovědnost nepřebírají, ale zároveň nejsou vůbec překvapeny a ani toho zvláště nelitují. Vzhledem k typicky mužské, agresivní, násilnické osobnosti T.S. Garpa ovšem bohužel nemohou ani vyloučit opakování podobných incidentů.
1: Garp. Garp.
2: Garp.
3: Garp.
2: John Irving, Svět podle Garpa, po 28. jako vltavská četba na pokračování, kterou z překladu Radoslava Nenadála upravil Ludvík Němec. V režii Radima Nejedlého účinkoval Michal Bumbálek. Poslouchali jsme tedy další kapitolu četby na pokračování z knihy, která bývá označována za román o strachu. O strachu z násilí, ze ztráty blízkých i z nevyzpytatelnosti světa. A Odvaha pro nás všechny, to je název skladby, kterou si teď poslechneme v podání amerického tria Bruce Barta.

0: Bruce Bard Trio a v jeho podání skladba Courage for All of Us. A nás už za chvíli čeká další kapitola vzpomínkového vyprávění jednoho z nejvýznamnějších představitelů expresivní figurální malby u nás. Výtvarníka, který na svých obrazech zachycuje zdánlivě banální a anekdotické příběhy a vytváří dějově zhuštěné, dramatické, ale také bizarní alegorie současného života.
1: Osudy.
0: Pojďme si teď poslechnout třetí kapitolu rozhlasového vzpomínání výtvarníka a také pedagoga Michaela Richtejna, které pro Vltavské osudy za technické spolupráce Ondřeje Franíka připravila Petra Hinčíková.

Na vysoké škole ten ateliér byl školní a potom otec se znovu oženil a já jsem bydlel s nima v Hloubětíně ve Věžáku. Tam jsem měl takový malý pokojíček v podstatě, než jsem se oženil. Jo. Já jsem se ženil ve 23 ještě na škole, od té dá to bylo normální. Jo. Ženě bylo 21, měla v prvním ročníku na chemický. Že jo. Dodělala jí a já tu školu taky dodělal. Jo. Teda je fakt, že třeba s hlídáním pomáhali ženiny, rodiče a tak dále. Ale my jsme chodili s Vencou Bláhou, vždycky jsme si vzali na jaře a měli jediný oblek od maturity, jak jsme se oblíkli do obleku, do kravaty. A šli jsme do zoologický a u každého kiosku jsme si dali pivo. Místo školy, jakože jdem studovat zvířata. Jo. Když jsme se vraceli domů, tak tam seděli nějaký děvčata v restauraci, no tak neměli jsme s tím problémy navázat kontakt. Skončilo to doprovázením a po čase jsme se vzali. I dítě bylo na cestě, ale nějakým způsobem tak nějak plynule tehdy, jo. No a shodou okolností byla tam výhoda ta, že vlastně od sebe žena měla maminku, která bydlela v bytě zase v malém paneláčku v Záběhlicích a zhoršoval se jí velice zrak, takže pak ji vyměnili za mě. Takže do mého pokojíku šla babička. Ona tam byla i tehdy, když jsem tam byl. Už jí tam museli vzít, byt byl zamčený víceméně. A to byla moje právě celodenní společnice, kdy jsem maloval, protože ona byla slabozraká, ale vždycky si přišla sednout jako do křesla a vyprávěli jsme si, jo? Takže já znal její život úplně zevrubně. Byl to pozoruhodný život, protože žila v nouzové kolonii ve Vysočanech a její manžel prostě tam spravoval těm chudákům boty. Takže celá ta naše rodina, byly to dělnice a opravdu takovou tu dělnou stránku života i tady, že jo, vlastně, jo, to bylo truhlářství a potom se dělalo tady na farmě, jo, takže všude se makalo normálně, takže já jsem třeba viděl tátu chodit v 6 ráno do práce a já doma začínám malovat tak v 8, ale zůstal mi takový zvyk, že po tom dní by za člověkem mělo být něco vidět, no, jako, nejsem rád, když druhý den třeba se nejdu podívat na to, co jsem udělal včera, no. Jeden můj kamarád mi říká drilař, jo. A já říkám, já se to nemůžu, no, mě se to tak jako zažralo, že prostě je to způsob mého života, no, tak jako, takže z tohohle to pochází vlastně. Všude jako se mluvilo o práci, no, tak já to malování považuji taky za činnost i spojenou s ruční prací s řemeslem, který vlastně, když jsem si říkal, co bych asi tak dělal, kdybych jako nemaloval, tak rozhodně bych neseděl v kanceláři, jo, asi bych dělal almary nebo něco. To truhlářství mi připadá smysluplný a musím říct, že to byly machři teda, jako jo, a že museli mít i nějaký vkus, no, tak asi bych dělal truhlařinu, no. To by mi tak jako vyhovovalo, rozhodně ne, jako ani nějakou intelektuální práci. No, takže já to tak tady vyrábím, ty obrazy roztírám barvy. Ráno vstanu, něco rozetřu. Tak jsem maloval vlastně ten pravěk a potom pravěku náhle jsem jel na Slovensko a tam jsem byl ve vesnici Vlkolinec. Dneska je to památka taková. A ta byla ještě rustikálnější než ten Brnířov. Já jsem říkal, ty mý obrazy jsou sice to, ale ten rukopis je nedůvěryhodný. Já to štrikuju, já si to vymýšlím. Tak najednou prostě zlom a já začal dělat zemědělství tady. Teď najednou všichni koukali a teď ten padelík, to, já jsem se už v té době oženil, to připočítal krizi po svatbě. No a já jsem tady s Václavem Hinčíkem právě jezdil na motorce po pohraničí, kresil jsem si cikány, protože tam bylo ještě rustikálně, protože to byly dvakrát vybydlený baráky a ty cikáni byly v baráku, v jedné půlce bylo 5 krav a v druhé půlce bydleli oni. Jo. A začal jsem to prostě dělat, no a směřoval jsem k diplomce. A najednou ten padelík to začal chápat, protože já jsem k tomu dělal kresby a dohodli jsme se vlastně na takový kresby. Já jsem tam měl selku, jak stojí na dvoře a ona měla zvednutý koutek a takhle špičák jí koukal, jo. A on mi říká, jako, co to dělá? Já jsem říkal, no, studoval jsem Darwina, srovnání člověka a zvířete. A když se člověk rozčílí, tak mu cukají koutky, jo. A to je atavismus, kdy odhaluje špičáky, tak ona je rozčílená, jo.
Takže jsem to začal takhle zase do toho motat. No, pochopitelně vznikly obrazy ze všech těch historek, co jsem tady slyšel, košila, těch soulož na hnoji a všechno možný. Takže jsem toho měl docela kvanta, pak už se to vědělo, že to dělám, už to jako bylo přijatý, no a blížil jsem se v podstatě k diplomce, kterou jsem jako malý zemědělství udělal, 6 obrazů se vystavilo, 40 se zkouvalo. Vystavili se zrovna ty studie těch cikánů z toho pohraničí, jo. U diplomky jsem měl profesora Smetanu, oponenta mi dělal Kotalík, všecko absolutně rozumní lidi. Krásně jsme si popovídali, no a byl jsem jako perspektivní mladý majíř, který namaloval diplomku ze zemědělství. On se jmenovala Náš Brnířov. Teď co se mnou? No tak zase uběhly prázdniny a už jsme v reálném životě teď.

Já jsem dostával i ateliérové ceny a vždycky součástí bylo, že jsem třeba mohl jet někam nebo tak, tak jsme byli třeba na gruzínské akademii, ale dostal zase posudek, že nejsem s kolektivem. Prostě oni se všichni líbali s těma kostomocema. Jeden kostomolec mi chtěl políbit a usekli od tak. Jeden z těch mých kolegů, když ho chtěl pulpit, jak mu řekl, jdi do prdele, Šulína. Jo. A on si to zapsal a zjistil, co je to Šulín. No a teď my jsme byli jako hosti jejich ministerstva kultury a on řekl jejich největšímu komcomoci, že je Šulín, to se řešilo na všech úrovních. Jo. Jinak ty lidi nás tam vítali velice dobře, takže vlastně ty vedoucí toho zájezdu, ty jsme jenom nosili, protože oni byli furt ožralí, protože tam to je neuvěřitelné množství historek, kdy opilej prostě vedoucí zájezdu, kovaný straník se vrhnul na nějakou inženýrku v koňakovém závodě při její přednášce, protože byl úplně bez sebe. No. Pak oni nám ukazovali vinici, kde se sklízí ta réva. Nastoupili jsme, jeden nám chyběl. A tak jsme se vrátili, pročesali jsme tu vinici a jeden nám tam účastník zájezdu visel na drátech a spal. Okolo něj 30 gruzínek ho pozorovalo. A nejkrásnější historka teda byla, kdy tam byl nějaký národní umělec. A měli jsme jít k němu se podívat, modeloval fakt Lenina. Ten Lenin opravdu měl 3 metry celý. A teď byl opravdu naložená hlína, jo, což bylo pozoruhodné. A my jsme tam měli jednoho hrozně mohutného studenta. A to oni měli nejradši. Ten byl úplně na mol, odváželi si ho, pak nám ho vyhazovali z auta v bezvědomí. Jo. A teď on tam vylez jako na takový jako balkonek a ten balkonek se utrhl a on mu fakt spadl na tu hlavu z toho balkonku. Jo. My jsme teda jako byli dole, on jako sletěl, no to bylo hrozný. Jo. A teď mu sjel po té hlavě. Teď vždycky úplně co se bude a on půjde. Vidíš, že teď je to lepší, máš to živější. Toto chtělo, scelilo se ti to tady, tak jdem. On dokonce na tom zájezdu pak musel být hospitalizovaný, protože dostal nějakou srdeční slabost, prostě se to nedalo vydržet, jo. Já jsem to opil tak akorát, tak zase to bylo v tom posudku, že prostě ty přátelské vazby, protože oni mají ve zvyku vám dát ten roh do ruky, který nemůžete položit a furt vám ho dolejvají. Čili furt se pije, furt, jo. No a teď tam lidi třeba, nás pozvala nějaká rodina v obrovský stůl a netekla tam voda a měli naplněnou vanu, jo. Teď zase to tam všechno přišlo v hrozném stavu, přinesli jsme tam toho vedoucího zájezdu jako vykle. To byl kvestor školní. A oni, ať ho položíme do postele, jo. Začalo to teď na rodiče, že se pije na to. Za chvíli se ozval takovej křik. A jeden starší student tam spadovaný a topil se tam. Takže jsme ho vyndali z vany. V zápětí, jestli bychom neprobudili toho kvestora, on se mi vymočil do postele. Jo. Pod postelí louže jako blázen. Skutečně měli pevný nervy. Jo. Takže taková vypadala naše družba tam. No.

To byl jeden zájezd a druhý zájezd, 6 lidí od Italů, stipendium. Prostě jak dlouho vydržíme v Itálii, tak tam můžeme být. Dostali jsme od ministerstva kultury italského v Římě peníze a projeli jsme teda celou Itálii až na Sicílii, takže jsem viděl italské umění, jsem si mohl prohlídnout, předtím jsem tu možnost neměl. Že jo. Takže pro mě to byla opravdu velká škola, protože jsem teprve viděl, jak je to velký, jak to je namalovaný, i ta renesance, všechno to se reprodukcí nepozná, ty tahyštěce a tohle. No, tak jsem zase přijel velice poučený a pak jsem nastupoval na vojnu. Že jo. A v té době já byl absolvent, protože při škole jsme chodili na vojnu každý pondělí, měli jsme ty starý kopřivový uniformy a cvičili nás dole na válku, že jo, na velitele čety, absolventy. No. Ale shodou okolností tehdy potřebovalo armádní studio takový jako sekretáře pro ty jejich umělce, co tam měli ateliéry ve Vršovicích. A vždycky tam rukovalo až 10 absolventů uměleckých škol, takže nás tam všechny vzali. Takže já jsem v podstatě sloužil bez zbraně v armádním studiu. To byl rok 74. To bylo ve Vršovicích, do dneška jsou tam mozaiky po tom sídlišti od těch borců, co tam měli ateliéry, ty armádní. A my jsme měli jeden ateliér, v kterém jsme spali, a jeden ateliér, kde jsme měli jakoby malovat pro armádu. Což já tak pochopitelně nedělal, že maloval jsem si tam dál, když jsem měl čas. Ale byla to teda velice zajímavá doba, protože my jsme dělali výstavy po celé republice těmhle armádním umělcům, takže naší povinností bylo třeba stát o půlnoci, autobus už s uměleckými dílami jsme si naložili jejich a lehli jsme si, přikryli jsme se dekama v tom autobuse a probudili jsme se třeba v Prešově. Tam jsme udělali tu výstavu a směli jsme mít pracovní oděv, takže jsme měli džínový hadry, aby jsme nemuseli do kasáren. A zaplatili jsme si vždycky noclejárnu, protože kasárna to byl vždycky průser. Jo. To víte, když tam řeknete tomu podplukovníkovi dobrý den. My jsme nějak na to nebyli moc zvyklí. No. Zásada naše byla tam ukrást, co se dalo. Jo. Nikdy domů s prázdnou, protože tam bylo spousta barev a všeho a oni s tím fakt mrhali. A my jsme to pro ně měli jít fasovat vždycky, jak jsme to nafasovali trochu víc. Jo. A něco jsme si odnesli domů, protože naše sociální úroveň byla nízká. Že jo, jo. Tak, takže jako kradli všichni v té armádě, musím se přiznat, jsem si nosil domů barvy, který potom jsem používal po skončení té služby, ale opravdu jsem měl to veslo domů nikdy s prázdnou.

No tak v tom Lubětíně, tam se mě hrozně otravoval, jo, protože já maloval olejem obrovský obrazy v tom malém pokojíku a to smrdí, že jo. No a já jsem to maloval celý noce, jo. A poslouchal jsem přitom Svobodnou Evropu, že jo, a Luxemburg a teď ono to rušili, tak já jsem musel mít takový drát přivázaný k noze jako uzemnění. Tam jsem seděl s tím drátem a maloval, jo. Teď oni chodili v 6 do práce, že jo. Teď jako ve 2 jsem to ťupy vynes do chodby, ty obrovský tam smrděli, protože jsem byl úplně uzenej z toho v tom pokojíku, že jo. No a teď oni do toho stávali, vylezli z pokoje a tam smrad prostě namalováno, no taky asi myslím, že ty nervy jim cvičili, jo. No ale tak jako maloval jsem tam furt celou tu školu. Diplomku pak hodně taky tady, už potom, jo, jsem, já na půdě jsem malovával, protože jsem nemusel být tak ve škole a tady jsem taky byl vlastně u zdroje v té atmosféře, takže mě museli mít dost v tom Lubětíně, no. No a pak se domluvila žena mýho otce se svým bratrem, že teda, když jsem se oženil, takže vlastně z té svatby jsme jeli do bytu v paneláku, kde jsme žili pak už sami, no. Asi od 3. ročníku na vysoké škole jsem už jako ved rodinný život. Mně se narodil vlastně Lukáš, když jsem byl na vojenském cvičení v 5. ročníku. V Mariánských Lázních jsme museli absolvovat 6 neděl na cvičišti jako absolventi, že jo. A diplomku už jsem dělal v tom novém bytě, že jo. Na jeden pokoj byl ateliér, no a všecko bylo shromážděné v malém pokojíku s dítětem, kde jsme jako žili. Pak jsem tam měl i druhý dítě a já jsem objevil takovej sklepní prostor na Letný. Shodou okolností otec tam měl nějaký známý, ale nebylo teda o co stát, ten sklep mi dali. Jako, jo. Takže jsem se pak přemístil z domova, dělal jsem už tam, takže jsme mohli využívat 2 místnosti. Jo. Ale i tak, jako když třeba chlapec chtěl spát, tak jsme museli vzít televizi, odnést ji do kuchyně, tam ji postavit na zem, sami si sednout taky na zem a opřít se o lednici, aby jsme se mohli koukat. Na to už jsou ty motivy, které se začaly objevovat na těch obrazech, těch panelákových, těch třeba přišla chřipka, že jo, no tak v jedné místnosti byl třeba chlapec zdravej a pak jsme to dostali všichni, madrace jsme měli na zemi a leželi jsme v jedné místnosti, tak to je rodina po chřipce třeba v obraz, že jo. Tohle to se začalo objevovat, to už bylo jako po škole, že jo. Teď já vzhledem k tomu, že jsem dělal zemědělství, tak jsem byl perspektivní umělec, jako jo. No tak mi zavolali ze svazu, že mě vemou, jo. Jsem si říkal, no tak dobrý, no. No a shodou okolností v té době Marcela Pánková konfrontační výstavy byly zakázány, jo. Tak udělala konfrontační výstavu naší generace v Krči. A já už v té době v tom sklepě jsem maloval obrazy potažený pletivem a jeden z nich se jmenoval Nechci v kleci. A my jsme to tam jako pověsili, že jo, do té Krče, no tak nás tam někdo udal a přijel STB. Tam byli nějaký práskači, ale oni tam výstavy dělali a my jsme tu všichni byli absolventi všechny akademie a jsme si pověsili vedle sebe obrazy. No a ty obrazy pochopitelně nekorespondovaly s tím stylem oficiálně a já byl prakticky člen svazu dokonce. Jako ještě jsem neměl legitimaci, to byla taky kuriozní historka. No teď nás shromáždili a teď co s náma, že jo, no. Jiří Sozanský dostal nápad, že zve telefon a on totiž, můj oponent byl Kotalík a ta Národní galerie s náma komunikovala. Mě koupila už rok po absolvzoriu v obrazi. Jo. A on tam přijel, normálně 603, a řekl jim, že se jedná o umění, že to není žádný politický a protistátní čin, že prostě každý si maluje, jak chce, což oni pro tu chvíli pochopili. Výstavu zavřeli teda a pustili nás. A v té době jsem měl uloženou legitimaci svazu a měl jsem si ji vyzvednout. Mi přišel dopis, vyzvedněte si naši legitimaci. No tak jsem tam šel, to bylo v Mánesu, že jo, a byl tomu tajemníkovi. Já si jdu vyzvednout tu vaši legitimaci. A on mi povídá, co nám to děláte, pane Richstein, co nám to děláte? Co to je v té Krči, jako? Co tam bylo tady? Policie u toho. Já jsem říkal, no tak pověsili jsme tam obrazy, no. No a vy jste tam měl nějaký obraz, Nechci v kleci, co jste tím myslel? A já jsem říkal, no tak já, podívejte se, to vzniklo takhle, já pozoruju mýho dědu a to tak vzniklo. Krspletivo proti mouchám v kuchyni na venkově a já jsem jako od něj oddělený, tak jsem si tak říkal, jak to je, když k němu nemůžete, my tím oknem se nemůžeme nic podat, jako jo. Pak jsem šel zase třeba do zoologický a vidím tam ty zvířata zase, jsme podělený nějakým tím jako pletivem, tak to je určitý fenomén, jo.
No tak prostě jsem to zjednodušil na tu figuru, ty oka jsem zvětšil, udělal jsem pár obrazů s tím pletivem. Já jsem udělal třeba ženskou u televize, jak kouká signál a zase potažená pletivem, jo. I třeba v nějakém interiéru zase jsem myslel třeba, že to je určitá bariéra tam, prostě, že ten člověk se uzavírá. No a on mi říká, no a co jako, to jste si myslel jako nějaký socialistický koncentrák? Já jsem říkal, no to já vám teda pracuje fantazie, to by mi nikdy nenapadlo. Jo, on říká, a co ta červená barva, jo, tam. No já jsem říkal, no to je normálně jedna barva ze škály. Červená barva, když se říznete, tak co z vás teče? Já jsem to tak myslel, jako že to pulzuje. A on už úplně modral, jo. Najednou rozrazil dveře a tam měl manželku, sekretářku a zařval. Prosím tě, dej už mu tu legitimaci, nebo se z něj zešílim. A ona mi dala tu legitimaci 319. Já s ní odešel, to byl můj poslední kontakt. Ještě já měl tehdy slíbenou výstavu, jo. A tu by museli dát. To byla první a na dlouhou dobu poslední. Tam byla galerie mladých a oni mi slíbili jako výstavu. Já už v té době, pletivo tam teda nebylo, a já už v té době dělal jako městskou tematiku po svým, že jo. No a po mně měl mít můj kamarád Petr Pavlík, protože jsme byli jako absolventi, zažádali jsme si, no já, zemědělská tematika, jo, a teď výstava, tam žádná zemědělská tematika, tam městský interiéry, lidi pod sprchou, no a nabito, jo, zahajoval mi Vlasta Třešňák, lidi na štáta tam chodil, říkal, prosím tě, takových krásný holek, já se zblázním tady, jo, člověk to tenkrát nevnímal, jo. A našviháno, no a šel jsem prostě do hospody a tak dále, výstava visela, oni mi ji teda nesundali, pak občas mi nějakou sundali. A tam byl pruser a ostatní ty majíři, kteří tehdy nemohli a kterých jsem si vážil, to viděli. A začali mi tam psát do té knihy takový persony, třeba Adriana Šimotová, Zbíšek Sion, Bezřich Dlouhý, kterých já úplně k ním koukal jako boum, jo, a výborný a tohleto. A najednou jsem, a teď po hospodách běhal Ruda Němec, který už si k tomu vymyslel historku. Richten, a říkal to těmhle těm, ten na vás na všechny sere, ten vám to natře. Takže taková fáma tam běhala, jo. A já jsem se stal jako vlastně v té takzvané šedé zóně známým. A s těma lidma jsem se začal stýkat. A to jako pro mě byl strašně důležitý krok. Když jsem se stýkal s lidma, s kterýma bylo o čem se bavit, jo, a vůbec jako přemýšlet o jejich díle. Pak už jako ty výstavy už nenásledovaly. Pavlíka chudáka zakázali, tomu už ji nedali vůbec, protože říkali, když nás podvez Richten, buví, co byste nám udělal vy. Jo. Takže takhle vypadala kariéra mladého umělce za socialismu. A já jsem vlastně s tou legitimací chodil ke svitákům do hospody s chartistama. Já byl taková přechodná generace, protože my jsme si jakoby nezadali s tím neoficiálním uměním, který zkvétalo vlastně okolo toho 68. a kterým oni to pak dali vyžrat. A zároveň ještě jsme nebyli tvární natolik, aby nás mohli použít. Že? Takže jsme byli jako mezigenerace v podstatě, ale okamžitě jsme, jako my jsme pak dělali různý ty protisvazový a tyhle ty věci a já jsem měl jediný na tribunu, jo, s tou legitimací, jo. Takže se sepsal dopis u Maríře Jíry a Sozanský se v tom hodně angažoval a sepsal se dopis, kde jsme poslali vysloveně do prdele, jo, prostě, že to, že už je čas, aby šli a že prostě dusejí lidi a tak. No a na tribunu jsem směl já, že jo, jo. Tak já byl přihlášený do diskuze, jo. Přijdu na tu tribunu a říkám, my jsme, pane Richten, my neexistuje, za sebe mluvte. No tak já jsem říkal, tak tedy já, a teď jsem všechny poslal do prdele z toho předsednictva, jo. Tak jsem si říkal, chlapče, ale oni neměli vůbec co mi vzít, jo, prostě vůbec, protože já bydl v paneláku, ateliér ve sklepě. Občas tam někdo přišel, ptal se po baráku, jo, nebo tak, ale jako vůbec na mě nemohli, teď dělnického původu, maloval zemědělství, co se mnou, jako, jo. Kromě toho, že jako mi třeba zavřeli výstavu, že praskla voda nebo něco, nebo nechtěli mi dát, jo, a když mi ji dali, tak to bylo, to je zase na další díl. Takže to je takový začátek toho profesního života. No. Já mám takovou vlastnost,
Já jsem si vždycky představoval, že nebudu mít nic celý život. Jsem viděl takový film, kde byl takový trošku retardovaný člověk a ten měl skříň, stůl a postel. Jo. A to se mi strašně líbilo. Jo. Já bych to doplnil o knihovnu. Jo. A skutečně jsem žil tak v té době, že jsme měli pár kusů starého nábytku a vedle naproti bylo zahradnictví a třeba když jsem knihovnu, tak jsme si ji udělal z bedínek. Já bych ji sehnal možná někde nějakou starou, mně se to líbilo. A potom otec mi zavolal a říká, hele, tady na rampě stojí nábytek za palivový dříví a je to z kanceláře Kolben Daňka. Tak jsem tam koupil psací stůl a sekret, to stálo 60 korun, on to vážil 60 kilo. No a měl jsem doma nádherný stůl a nádherný tohleto, ale to pana Lakosová mě nevejde, dvě válendy a pak válenda pro velkýho kluka, dětská postýlka, ten byl s náma v pokoji a ve válendách jsem měl kresby daný vevnitř, jak se odklápěli, ale já fakt nic nechtěl, mi se to líbilo.

po tým krči a po tým jí výstavě vlastně, jsem jednou ležel v ateliéru ve sklepě na posteli a ozvalo se ťuk, ťuk, ťuk a tam se objevil Jiří Načeracký a povídá, ty vole, ty to máš úplně, my jsme se neznali, ty vole, to máš stejný jako já, Tom Plíseň všude. A já se jdu na tebe podívat, hodně se o tobě mluví, jo. Tak jsme kecali, tak jdem k Adriéně. Adriéna Šimotová měla za rohem ateliér, já byl v Čechově ulici, tak se šlo k Adriéně, že jo, tam se kecalo. A potom jako ty neoficiální konzistorici vždycky dali třeba dohromady, tehdy se hodně kreslilo a vystavovalo se třeba v Horní Dolní, někde na chodbě v nějakém kulturáku. A tam se jezdil autobusama a tak, že jo. No tak v té době jsme jako nějakým způsobem se tam seznámili všichni. A to nestačilo, takže Marie Mšíková prostě vytvořila takovej program, že vlastně ta naše generace postupně navštěvovala jejich ateliéry. Takže jsme obešli všechny ateliéry těch lidí, kteří nás zajímali. Ona to připravila. Tam jsme se s nima seznámili, pokecali, oni nám řekli svoje, my jsme jim řekli svoje. Dokonce jsme jeli i na Slovensko. Zase, jo. Takže ten život probíhal velice dobře. A mimo to v Praze, když jste chtěla s někým mluvit, když jsem se pak s těma lidma seznámil, tak byly tři hospody, kde jste našel prostě lidi, křižovnickou školu u křižovníků, že jo. Tam seděl Nepraš a tyhle ty borci. A tam už jsem měl místo u stolu, protože už jako věděli o mně, co dělám a tak dále, takže vlastně mi vždycky u svitáků, že jo, přivítali mě s otevřenou náručí, takže s těma lidma jsem se seznámil, s některýma jsme měli blíž, ale oni dělali úplně něco jiného, že jo, ty hráči dělali minimalismus a začínal koncept a tak dále a to byla generace, která vlastně přešla na ten modernismus takovej světovej, no a já jsem prostě na tuhle parketu instinktivně nechtěl, já jsem prostě začal dělat panelák, že jo, a teď oni se tomu vždycky, jako bylo to kuriozní, ale neříkám, že některý ke mně měli blíž a zajímavý, že některý se vzpomněli na svý surrealistický začátky a takhle, jo, takže třeba dneska ve 12.15 je Ivan Kafka a já s jeho tátou Kafkou třeba tam, když jsme byli na návštěvě, jsem si velice rozuměl a on dělal prostě konceptuální alba, jo. Takže najednou prostě třeba jsem sehnal výstavu, klub byl na Chmelnici rokovej a tam na chodbě procházeli, že se udělali výstavy a tam všichni tyhle lidi přišli. No tak jsme si sedli, kecali a najednou rozhodně jsem to měl lepší než na té druhé straně, jo? Protože tady opravdu jsem mluvil o umění a bylo to, co jsem chtěl a mě materiální situace vůbec netrápila.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

Na stanici D-dur, kterou posloucháte, právě začíná pravidelný čas pro operu. Od mikrofonu vás zdraví Svatava Barančicová. Dnes vám nabídneme mimořádně velkou porci hudby, protože půjde o dílo Richarda Wagnera. Poslechneme si jeho komickou operu o třech dějstvích Mistři pěvci norimberští. Trvá bezmála 5 hodin. Vybrali jsme pro vás nahrávku z edice Emmy Classics, která ani po mnoha letech nestratila svou mimořádnou uměleckou hodnotu. V roce 1971 operu nahrál Herbert von Karajan a solisty byli mistři zpěvu jako Theo Adam, René Kolo, Petr Schreier, Helen Donat a další. Wagner byl známý tím, že tvořil opery komplexně. V tomto případě napsal libreto i hudbu. Původně měli být mistři pěvci spojeni s rytířským dramatem Tannhäuser, kde se na hradě Warburg také soutěží ve zpěvu. Nakonec téma zpívajících cechovních mistrů přerostlo v samostatnou velkou operu. Měla premiéru roku 1868 v Mnichově a byla přijata s velkým úspěchem. Je to jediná Wagnerova komická opera. Na rozdíl od ostatních Wagnerových námětů nemá mytologické pozadí, ale vychází z historických faktů. Norimberg bylo město proslulé pěveckým kláním mezi řemeslnickými cechy. A v 16. století zde skutečně žil Hans Sachs, pěvec, skladatel, básník a mistr obuvnický. Napsal kolem 6000 písní a básní, přestože jeho obživou bylo šití a spravování bot. V té době nebylo v Německu zvykem živit se pouze uměním. Ve Wagnerově opeře hraje jednu z hlavních postav. Ale pusťme se nyní bez dalšího otálení do příběhu. Dlouhá předehra uvádí všechny hlavní motivy, které uslyšíme v prvním jednání. Zaujme především jásavé a triumfální téma mistrů pěvců, které tak trochu připomíná energický nástup borců na olympiádu. Kontrapunkticky propracované pasáže nás upomenou na renesanční dobu, kdy se příběh odehrává. Mimochodem, toto bombastické téma použil v poněkud parodované podobě Mahler ve finále své 7. symfonie. Otevřela se opona, až jsme v chrámu na bohoslužbě. Energické téma z předehry zjíhne a obdivuhodně se přetaví ve zpěv kostelního sboru. V kostele sedí Eva, sličná dcera zlatníka Pognera, se svou chůvou Magdalénou. A pohledy koketuje se zamilovaným Walterem stojícím opodál. Mladý rytíř Walter Stolzing se snaží upoutat její pozornost a po konci bohoslužby ji osloví. Eva pod různými záminkami posílá Magdalénu pryč, tu pro zapomenutou šálu, sponku, modlitební knížku, aby si mohla s Walterem promluvit o samotě. Pěvecká soutěž má tentokrát vzácnou trofej. Vítěz dostane Evu za ženu. Walter to vidí jako příležitost dívku získat. Od ševce Davida, který je žákem slovutného mistra Hanse Sachse, je poučen o pravidlech zpěvu. Zazní Davidova árie Nuž dím, ta zkouška mistrovská, to není, věřte, žádná hra. Pravidla jsou však natolik složitá a matoucí, že z toho Walterovi jde hlava kolem. Rozhodne se spoléhat radši na vlastní cit. V kostele se koná zasedání cechovní rady. Pekař Kotner vyvolává jména a kontroluje účast. Přichází otec Evy, zlatník Pogner, a s ním písař Beckmesser, který má o Evu také zájem. Písař okamžitě spozoruje v neznámém rytíři svého soka. Pogner zaspívá uvítací árii Ten výroční náš den, kde oznámí, že vítězi dá svou dceru za ženu a svůj majetek k tomu. Svobodní muži sázku oceňují a ti ženatí litují, že jsou mimo hru. Pak ale Pogner vyřkne podmínku. Dcera si vezme vítěze jen tehdy, pokud ho opravdu bude chtít. To ovšem staví pravidla soutěže na hlavu a vznikne hádka.
Opakovaně se hlasuje a diskutuje a jako všude, kde se schůzuje, i v této opeře dominují muži, mužské hlasy a mužské postavy. Mladý rytíř Walter Stolzing se do soutěže přihlásí jako nováček a dostane možnost zaspívat na zkoušku. Písař Beckmesser má ohodnotit jeho výkon a za každou chybu psát čárku na tabuli. Walter zpívá procítěnou árii Pějte nám, tou výzvou máj lesy zval. Slyšíme, jak lstivý Beckmesser za plentou zuřivě skřípe křídou, až počmárá čárkami celou tabuli. Víc jak 7 chyb přitom znamená konec v soutěži. Někteří Waltra kritizují, že nezaspíval dost ozdob a koloratur podle pravidel, ale Hans Sachs ho chválí, že jeho zpěv je nový a má hlavu i patu. Tady se Wagner zastává hlasem Sachsovým hudebního pokroku, všech hudebních novátorů, jako byl on sám. Mistři pěvci se opět hádají a přou a zvítězit hlasem v té vřavě nad tolika solisty, sborem a orchestrem je z hlediska pěvce opravdové hrdinství. Nakonec Beckmesser praští tabulkou a naštvaně odchází. A my si nyní celé první dějství vyslechneme. Hanse Sachse zpívá baritonista Theo Adam, Waltra tenorista René Collo, Evu sopranistka Helena Donat, Magdalénu mezzosopranistka Ruth Hesse, Davida tenorista Petr Schreier, Pognera basista Karl Riederbusch, písaře Beckmessera stvárnil Geraint Evans. Spoluúčinkují sbory Drážďanské opery a Lipského rozhlasu. Štátskapele Dresden řídí Herbert von Karajan.

nimmst du's weg, Messer? Gib mir mein Sachs, das ist eine Reise.

Was nicht

Slyšeli jsme první jednání opery Richarda Wagnera Mistři pěvci norimberští. Děj pokračuje v ulicích Norimberku. Všude panuje veselý zhon a vzrušení. Blíží se svatojánská pouť a učednická mládež se těší na nová dobrodružství a povyražení. Dobírají si tovaryše Davida, tančí kolem něj a posmívají se mu, takže málem nepostřehne, že na něj volá Magdaléna. Přišla se zeptat, jak dopadl mladý rytíř Walter při předzpívání v kostele. Když uslyší, že neuspěl a do pěveckého klání se nebude moci zapojit, běží rychle za Evou. Ta se právě od svého otce Pognera dozvěděla novinku, že si má vzít za muže toho, kdo v soutěži zvítězí. Když jí Magdalena řekne, že to nemůže být Walter, který propadl, ale nejspíš Beckmesser, je zděšená. Jejich soused Mr. Zachs sedí před svou dílnou a opravuje boty. Navzdory hrubé zástěře a ševcovské práci je to pěvec a básník a zasní se nad krásou vlahého večera. Orchestr maluje snovou atmosféru. Zachs přemýšlí o přírodě, zpěvu ptáků i o tom, jak vroucně zpíval Walter, kterému se všichni vysmáli. A přece se mi líbil, rozhodne se ve svých úvahách nakonec. V monologu Jak vůně tam nemámí, již dýchl mi ten bez vstříc, slyšíme známý leitmotiv v hoboji a pak ve smyčcích. Celá scéna má kouzelnou náladu. Do dílny přichází Eva, aby zjistila více o průběhu odpoledního klání. Snaží se stárnoucímu muži vlichotit, ale Zachs její lichotky odmítá, že je na ně už moc starý. Eva odchází, pak ale zahlédne, že se ulicí blíží Walter. Mladý rytíř se doslova dusí vstekem a nadává na cechovní mistry, jak s ním odpoledne vyběhli. Eva se jej snaží uklidnit a ujišťuje ho o svých citech. Oba se dohodnou, že spolu utečou. Na konci scény slyšíme ponocného, který ohlašuje 10. hodinu a posílá všechny spát. Hans Zachs slyšel hovor milenců a rozhodne se únosu zabránit. Eva si na cestu oblékne šaty své chůvy a chtějí se s Walterem vytratit. Pod její okno ale míří jakýsi loutnista zahrát dostaveníčko a tak se oba schovají. Ukáže se, že je to písař Beckmesser. Mr. Zachs ale zamilovanému loutnistovi jeho výstup schválně kazí. Začne do serenády tlouci kladivem a hlasitě zpívat. Jeho hlučná píseň o hříšné Evě vyhnané z ráje má být zároveň varováním pro dívku, že o jejím plánu na útěk ví. Z písně se stává trio, jak si do ní skrytí milenci špitají. Beckmesser se vzteká a hádá se se Zachsem. Snaží se ženu v okně, která je ovšem převlečená Magda, za každou cenu zaujmout svým drnkáním. Uslyšíme jeho topornou árii, den vytoužený vstává, jenž dá štěstí mi zvěst. Wagner tu paroduje ve složité lince staré koloratury a vysmívá se tak nejen komickému písaři, ale i nemoderním hudebním manýrám. Zachs je opět přerušuje bušením, kritizuje jeho zpěv, opravuje ho a předvádí správný přednes. Rámus nakonec vzbudí sousedy a v ulici se strhne noční bitka. Celá dlouhá scéna je jedna velká, mistrovsky prokomponovaná hádka. Je zajímavé, že Wagner něco podobného opravdu v Norimberku zažil. Když mu bylo 24 let, navštívil poprvé město a sledoval zde pěvecké vystoupení jakéhosi truhláře. Mezi fanoušky a odpůrci pěvce se tehdy strhla zuřivá rvačka. Tento zážitek v sobě Wagner nosil 30 let, než jej zúročil v komické opeře o mistrech pěvcích. Ve druhém dějství nyní uslyšíme Helenu Donat jako Evu, Ruth Hesse jako Magdu, René Kola jako Waltra, Thea Adama jako Hanse Zachse, Geraince Evanse jako Beckmessera. Sbor Lipského rozhlasu, orchestr a sbor Drážďanské opery řídí Herbert von Karajan.